0: Já moc děkuju, snažila jsem se, no. Strašně moc díky. Díky, Aleši.
1: My děkujeme. Vy si dneska to setkání užívejte. Já musím říct, že schánět hosty na vaše narozeniny, to je radost. Protože kdo něco měl, tak to zrušil. Protože říkal, tam nemůžu v žádném případě chybět. I když jedno přání, to už jsem vám splnit nedokázal, když jsme si s Danielkou říkali, kdo by se tu měl postarat o hudbu, padlo jméno Zuzany Navarové. V rádiu toho umíme hodně, mohli bychom samozřejmě pouštět její skladby ze záznamu, ale my máme kontakty na nové, mladé, perspektivní. A já teď pozvu dámu, která vám představí samozřejmě víc ze svého repertoáru, ale začne právě písní vaší oblíbené Zuzany Navarové. Dámy a pánové, přichází Marie Putnerová a společně s ní pan Haštal Habka. Přejeme krásné dobré dopoledne. Marie Putnerová, Haštal Habka, piano tady na jevišti. A já velmi poprosím v přímém přenosu Českého rozhlasu z Many o první píseň. No a vy u rozhlasových přijímačů přivřete oči a řekněte si, třeba tam zrovna Zuzana Navarová je pro Danielu Kolářovou.

zrcátka. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám či chrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes, astraky odnesou mé hodinky.

První píseň pro Danielu Kolářovou, Marie Putnerová a Haštel Hatka. Děkujeme za to, že jste s námi. Posaďte se u nás, tady na jevišti Vršovického divadla Mana, kde je krásně postavený takový obýváček, máme tady okna a máme tady tajemné dveře. To je, připadá mi,

0: zvláštní, že je tam zrovna, ale to je z té inscenace, zrovna ve vašem případě ten nápis kouření zakázáno, Danielo, ale vy můžete kdekoliv. Ale fascinující jsou tyhle ty dveře, které kdykoliv otevřu, tak se tam objeví další nějaká zajímavá osobnost. Kto si je za dverami? Dámy a pánové, je tady další host, který vlastně na tohle jeviště společně s Danielou patří, a to je, tam Lenka Termerová. Krásné dobré dopoledne, Lenko. Vítejte. Jsme doma, pojďte dál.
1: Dobrý den, pane Aleši. Může Dana ven?
0: Ne, Dana, ne dneska, připravím narozeniny, ale jestli chcete, můžete si hrát pokojíčko. No, udělejte tam bordel jako minule. Danuško, přišla ti Lenka. Lenka Termerová. Tady, to je to správné místo. Já teď jsem říct, já jdu vedle vás, holky, ale já tak připadám, to je splněný sen, legendy se scházejí, počkejte, až dorazí všechny. Lenko, co vás spojí s Danielou Kolářovou, a tím vlastně vysvětlíme i to, proč je místem téhleté oslavy právě tohleto nádherné vršovické divadlo Mana.
1: Aha, tak dobře, tak já začnu od konce. Mhm. Když jde o Manu, tak my tady s Danou hrajeme takovou hru o dvou dámách, kterým je 83 a 85, bajvočko, a jedna slepne a druhá blbne. A my už to hrajeme tak dlouho a tak rádi, že už mám pocit, že jsme se stali tou nety šprinci, že už jí skutečně jsme. Ale pokud jde o Danu, tak já už jí znám neuvěřitelně dlouho, protože na Akademii muzických umění byla o ročník vejš a já jsem k ní vzhlížela. Ona vždycky chodila a měla tadyhle vlasy udělaný do gumičky jako takovou palmičku. A mě připadala hrozně zajímavá. A potom pak jsem viděla takový představení, který udělali s Jirkou Ornestem Morgensterna. A to už jsem se teda do té Dany zabouchla úplně totálně, protože jsem zjistila, že je nejenom úžasná herečka, ale že je úžasný komik. A to vám musím tady říct naživo, že je mi hrozně líto, že tak málo je využitá jako komik Dana. Protože asi ona je tak krásná, že vždycky jako vlastně to bylo takový nasnadně, že bude hrát i krasavice, že jo. Ale že je taky jako mocná takovýhle věcí, to jí málo kdo využil, protože je geniální.
2: Děkuji.
0: Ale já musím říct, a když se s Danielou vidíme, tak jí to vždycky skromně připomínám, že z těch filmů ona má ty hlášky, které my doma používáme. Jo? Teď ano, kývlo i publikum, jako úžasná věta, tak si dej polívku a budeš ještě klidnější. Naše milovaná věta, když si vzpomenete z Kulového blesku, jak ten chlapec chudák kreslí ten hambatý obrázek, Daniela se na něj podívá a říká, to není celé. A miluji větu, já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl. A všichni ví, o co jde, to je přece nádherný. Jaká je Daniela Kolářová? My jako diváci ji známe samozřejmě z filmů, inscenací, z divadla, ale vy jako skoro sestra máte šanci říct něco, co třeba tady ještě nepadlo. Jaká je Daniela Kolářová?
1: To je pravda, to bych na ní mohla teďka prozradit.
0: Je to správné místo.
1: Já si myslím, že mimo všech těch vlastností, o kterých jsme tady mluvili, Dana je velký introvert, velmi pečlivá, nakonec je narozená v znamení Panny, takže musí i být jako velmi pečlivá, a taky velmi nervní. Že jo? Protože je zodpovědná a rovná a charakterní člověk.
2: Děkuju ti.
0: Děkuju. Jako bych uslyšel jemné klepání, čekáme další návštěvu. Ohlásila se nám i jedna manželská dvojice, tak doufám, že otevřu ty dveře a budou tam. Dámy a pánové, Carmen Majerová a Petr Kostka.
3: Dobrý den.
0: Hezký dobrý den.
3: Děkujem.
0: Carmenko, Danielka ven nepůjde, má tam Lenku, jděte si hrát do pokojíčku.
3: Já, prosím tě, on Petr rád mluví, tak by začal jako první. Ano.
4: Tady narazí tvá režie na mou režii.
0: Ty. Ve chvíli, kdy přicházíš ty, moje režie končí.
4: Ano, ano. Já přicházím za Danielou společně s Carmen. Danielo, my tě vlastně přicházíme přivítat, protože v těchto dnech překračuješ jistou pomyslnou hranici a vcházíš do poslední fáze lidského života. Jo? Říká se mu stáří, ale vůbec se toho neboj, je to nádhera. Například ráno vstaneš, uděláš si snídaní, kafíčko a zase si můžeš jít lehnout. Je to pravda, že stáří sebou samozřejmě přináší i krušné chvíle, různé neduhy. To patří k životu, ale toho se neboj, protože už, jak sám Bernard Shaw říkal, stáří bývá krušné, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. Takže tě vítám, tady máš, musím na čechrat, víš, kytičku.
0: Ahoj. Políbení ruky, předání Danielko. Květiny, Carmen Majerová.
3: Moje milá. Já ti přeju všechno nejlepší, zdravíčko. A protože vím, že jsi zahrádkářka a nevím, protože bylo takový suchý léto, jak to vlastně dopadlo, tak jsem ti přinesla košík ovoce.
2: Páni.
3: Košík je ručně dělaný. Ne, já ne, já to neumím. Já ne,
0: já
3: ale
0: jsem tě viděl,
3: je
0: jak splétáš ty proutky.
3: Dělaný, ano. Takže ať se osvěžíš, ať je ti dobře, ať jsi pořád tak báječná, vtipná, nádherná, jako celý život, co tě znám.
2: Děkuju.
0: Duba krásné polivky mezi kolegyněmi, ale... Petr, jak je vidět, zaznamenal ten košík, ještě, kde jsou jahody, maliny, já borůvky, to ti doma nedají, vy?
4: No to ne, ale ta kytka potřebuje jít do vody, takže už toho tady nech a běž domů. My už to nějak umlátíme tady.
0: Jen si pojď sednout. Carmen Majerová, Petr Kostka. No jistě, Carmenko, ty máš to křesílko. Ano, Petře, nech si ten mikrofon, ještě budeš hovořit. No to nebylo všechno, co si tady předvedl.
4: Já si ho si víc nepřipravil.
0: Ne, my si tady dneska povídáme samozřejmě o oslavenkyni a já se snažím přijít na to, proč je tak úžasná, proč ji tak obdivujeme. Něco... Co byste mi na ní prozradili? Krásnou věc, která řekla...
4: No to já dost těžko něco můžu prozrazovat, protože ten Hanzlík ji nepustil. Jo? Oni spolu hráli leta leto. Je pravda na obhajubu Hanzlíka, že já tam v té době ještě v divadle na Vinohradech nebyl.
0: Aha.
4: Takže jinak by to měl těžší. Jako, ale přišel jsem až později, takže jsme bohužel hráli spolu málo, jenom Poprask na laguně jsme spolu měli, no takže aspoň tam jsem si ji užil na jevišti.
0: Já to teď nějak letmo počítám, ale ve chvíli, kdy byste se teda potkali na Vinohradech, nebyl už si ženatej tady s Carmenkou?
4: Já jsem se už ženatej narodil. Samozřejmě.
0: Karmenko, než se zeptám, jaká to je Daniela, jaký to bylo uhlídat kostku, prosím tě? To, že mi vždycky vyprávíš, že kroužil mlsně, když mladá Karmenka přišla z Hradce Králové, on takhle kroužil, kdykoliv se potom objevila nějaká nová další kolegyně?
3: Ne, on kroužil jenom kolem mě.
0: No.
3: Ne, vůbec, nemám tušení, že by kroužil kolem někoho jiného.
4: No, kroužil, ale ne. Ty říkala, že ti nemám nikdy nic říkat. No. Tak jsem ti to neprozradil.
3: Ano, to je pravda. Ano. Ano.
0: Jak říkají, oni provázejí v rozhlase tím pořadem Zlatá láska, ale řekli si v toboganu takový věci, že se hned v pondělí rozvedli. Karmenko, co mi prozradíš na Danielu Kolářovou?
3: No tak přes celý život jako mladé holky jsem neměla štěstí, abychom se společně potkali při práci, ale na stará kolena, je tomu asi myslím tak 12 let. Tomáš Tepfr, když se stal ředitelem divadla na Vinohradech. Ano, to jsme byli kočky. A on měl prostě tu odvahu, že začínal svou, tedy ředitelskou kariérou tím, že obsadil prostě Babinec, asi nás bylo 8 starých vysloužilých hereček, prostě hra o starých vysloužilých herečkách. No a my jsme tam s Danou a ještě s Libuškou Švormovou měli tu čest hrát a já tím pádem jsem se setkala s Danielou na jevišti a moc na to ráda vzpomínám, protože to byla pěkná komedie, byla úspěšná a byla to prostě radost. Jinak mám takovou jenom, já nechci zdržovat, ale takovou osobní jaksi takový poděkování, že Danielina tetička Marie byla u nás chůvou. Já to ve stručnosti vysvětlím. Když jsme se s Petrem vzali, to ještě Tereska nebyla, ta se narodila až za 5 let, ale měli jsme 3 děti. A já stála před rozhodnutím, že buď tedy bude ze mě Hausfrau a prostě nebudu hrát divadlo, což vypadalo, že to tak dopadne, a nebo budu mít to štěstí a najdu někoho, kdo mi ty 3 holčičky pohlídá, nebo mi je pomůže vychovat. A moje kolegyně, tvá tchýně, Jarmilka Smejkalová, výtečná herečka, já myslím, že starší generace by si ji měla pamatovat, byla to okouzlující, báječná žena. No a ta mi nějak fandila i Petrovi a prostě řekla, hele, já mám takový nápad, víš, já k vám pošlu naši tetičku Marii a ona ti pomůže. No a tetička Marie u nás byla a uplynul jeden rok, myslím, uplynuli 2, já to teď přesně nevím, ale jednoho dne teta Marie přišla a říká, no, Karmenko, je mi to hrozně líto, ale ona, Danielka, čeká dítě. Takže já půjdu k Danielce a k Jirkovi. Já říkám, to se nedá nic dělat. Takže, ale nicméně strašně ráda na ní vzpomínám. Byla kouzelná.
5: Mádřinka naše, ano, byla zlatá. Pomáhala nám, no, moc nám pomohla.
3: No, mě
5: protože
3: taky.
5: Protože bez ní bychom prostě to divadlo hrát nemohli.
3: Ano.
0: To je pošta pro tebe, to je krásný, no. Vy jste mi teď nahráli ani nevíte jak, protože samozřejmě Jarmila Smejkalová, jakožto slavná herečka pamětnické éry, určitě ji znáte z filmu Pro pamětníky, když byste viděli její tvář 100%, si řeknete, jo, to je tahleta, je samozřejmě součástí našich tradičních kalendářů pro pamětníky. A pozor, vyšel 19. Tentokrát jsou to samé vzpomínky Carmen Majerové a Petra Kostky. Já jsem dneska ráno rozbalil ten balík, který dorazil z tiskárny, byť už jsou v prodeji, a tohle je první kalendář. Ano, je tam na titulní stránce i mladinký Petr Sošný, černovlasý, Karmenka Majerová, ta vypadá pořád stejně. A ten úplně první kalendář já si běžně vždycky sebestředně dávám na stůl, ale letos udělám výjimku a s vaším svolením ho dám Daniele k narozeninám. Tady je Carmen Majerová a Petr Kostka. Máte šanci s nimi trávit
4: A Aleš Cibulka stále mladý.
0: Ano. Děkuji ti, Petře, je vidět, že i navzdory svému věku dobře vidíš. Dámy a pánové, Marie Putnerová, Haštal, Habka, opět připraveni k další písni. Mařenko, já jdu za vámi s mikrofonem, prozraďte nám něco o vás. Ta první písnička, to byla samozřejmě Zuzana Navarová na přání, ale kde jste se vzali? No, všechno nás zajímá.
6: Kde jsme se vzali? Dobré poledne, možná, že už teď nastala ta správná chvíle říct dobré poledne. A kde jsme se vzali? No, my jsme se narodili a pak jsme vyrostli a pak jsme sem přijeli a jsme tady. Ale my vám zahrajeme, prosím vás, teďka píseň, která, my jsme natočili desku písní Zuzany Navarové, která vyšla jako podsta k jejímu 20letému odchodu minulý rok a díky tomu tady my teda jsme dneska v tomto pořadu. Běžně ty písně nehrajeme, takže je to pro nás i taková jako výjimečná příležitost je pustit dál. A jinak zahrajeme teďka píseň z mojeho repertoáru a bude to surměná báseň brněnského básníka Jana Zahradníčka, která se jmenuje Píseň o domově a vznikla pro divadelní představení, které inscenovala Horácké divadlo a já jsem měla příležitost se na tomto kusu hudby nějak spolupodílet, tak... Jestli to takhle stačí.
0: No samozřejmě. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, stále jste na příjmu Českého rozhlasu. Slavíme tady narozeniny Daniely Kolářová, Linka Termerová, Carmen Majerová, Petr Kostka a vypadá to, že za dveřmi se opět někdo připravuje. Ale právě teď Marie Putnerová a Haštal Habka.

0: Marie Putnerová a Haštal Habka jako hudební dárky pro Danielu Kolářovou. A jak je vidět, vybírali jsme dobře. Je tady Lenka Termerová, Carmen Majerová, Petr Kostka a já jdu k našim tajemným dveřím, protože tam by měla stát dáma, Danielko, která taky v toboganu slavila osmdesátiny, ale už je to 11 let. Dámy a pánové, přichází Libuše Švormová. Libuško, krásné, dobré dopoledne. Libuše Švormová.
1: Tak, sedla jsem si ještě, abych se potom taky vstala.
0: Ano, prosím vás, je to hříčka přírody. Kdybyste se ptali, proč se neustále oddaluje odchod do důchodu, to je proto, že Libuška, když přijde na sociálku, je dokladem toho, že v 90 se dá ještě chodit do práce. Takhle dneska vypadá 1,90. Libuše Švormová, Libuško, vítejte tady u nás.
1: Děkuji moc. Hele, počkej, ale dneska jsme tady kvůli Daniele přece.
0: No jistě. A mě zajímá všechno. Co vy dvě společně prozrazujete?
1: No já jsem měla to štěstí, že jsem s ní taky, ona natočila víc filmů samozřejmě než já, ale v jednom jsem s ní hrála. Já jsem bohužel neposlouchala, co se tady říkalo. Léto s kovbojem. Mluvilo se o něm?
0: Velmi letmo padla jedna hláška, ale když si představíme tu vaší kouzelnou rodinku učitelek.
1: No tak to byla paráda. Já jsem hrála matku tvojí, mojí maminku hrála Dana Medřická a Merinka Rusulková hrála babičku, že jo. Takže jsme byli tři na ní a pak jsme se jednou, člověče, to tak počítali a zjistili jsme, že jsme se vzájemně museli mít ve 12 letech. No, protože, ale byla to úžasná sestava, byl to vlastně moc hezký film taky, že jo, to byl pěkný film, já jsem ho měla ráda a no a tak tam jsem tě obdivovala a pak si natočila, ty jsi natočila takových filmů, že to jsem snad možná ani všechny neviděla, ale pamatuju se, že naposled jsme se viděli, ty děláš ještě takový jiný akce. Padla tady řeč o černobílém filmu.
0: Malinko letmo, no. Ale klidně se můžeme vrátit.
1: Černobílý film, ano. To jsme tam byli nějak před 2 lety, viď? Ty jsi tam dokonce, ano. No, ty jsi tomu tak jako kmotrovala, nebo co jsi to dělala. A to je taky zaslužná akce, víš, protože se tam promítali opravdu jenom černobílý filmy a zjistili jsme, že vlastně některý byli nádherný a že by vlastně nebyly ani moc dobrý barevní. Že, víš, že ty černobílý filmy měly někdy obrovský půvab teda. Takže takhle, no.
0: Mně se vybavila ta krásná scéna, kdy Daniela Kolářová v Létě s kovbojem přivede pana Hanzlíka a jak ty učitelky se obracejí, jedna z nich říká nikdy, nikdy, nikdy. A pak Marinka říká nikdy. Nádherná rodinka jste byli. Libuško, jaká je Daniela Kolářová? Co byste nám o ní prozradila?
1: No tak zase upřímně řečeno, já s ní nežiju. Takže zase tolik toho nevím, ale myslím si, že ona dokazuje, ono vždycky do těch filmů a do všeho našeho hraní se trošku něco dostane z nás, že jo. I když já třeba bych na tom byla špatně, protože já jsem hrála samý záporný role většinou. Většinou symetriky, starý takový nějaký tchyně a uzeny a takový. Kde mě říkali, kde jsem dělala takový věci, tý svý snaše, že jsem pak přišla do šatny a říkám těm děvčatům tam, to snad ani není možný, aby ta tchýně jako tý snaše dělala takovýhle věci. A tam mě holky řekly, a to byste se divila, paní Švormová. Takže měli zřejmě své zkušenosti. Já jsem naštěstí tchýně nikdy neměla, protože jsem si vzala svého o mnoho let mladšího manžela.
0: Ano, tady sedí, on tady v první řadě. Ano.
1: No, tak vzala jsem si ho, teda on je skoro o 20 let mladší než já, jenomže teď je mu přes 70 a já říkám, vzala jsem si zajíce, teď mám doma dětka.
0: (Laughs) Dámy a pánové, náš rozhlasový pokojíček se zaplňuje a já jsem šťastný, když si řeknu, že pozveme pana Wasserbauera, kterého Daniela učila v jednom slavném českém filmu. Možná nám zavecituje i bvízky. Uvidíme. Dámy a pánové, za dveřmi je doufám právě teď pan Jan Vlasák. Krásný dobrý den, vítejte. Jan Vlasák, dalším vzácným hostem dnešního rozhlasového toboganu na počest Daniely Kolářové. Krásné dobré dopoledne, vítejte a povídejte. Zajímá nás všechno na téma Daniela Kolářová.
2: No, já to budu mít takový asi chudší, protože já jsem se do Prahy dostal docela pozdě. Já jsem vlastně celý kariérní život, takový ten mladý, prožil venku, mimo Prahu, a do Prahy jsem se dostal až později. Takže příležitost setkat se s Danou jsem měl vlastně víceméně jenom jednu, když mě Honza Svěrák obsadil do Vratných lahví, ale za to jsem měl tu možnost vyznat Daně lásku. A to zase každému nepodaří, takže na to já si pamatuju velice dobře. A z toho mi taky zůstalo to, že když mě lidi potkávají a někdy mě poznají, tak řeknou vždycky, prosím vás, zkuste nám blízku. A mě už to tak štve, že prostě se z toho vždycky nějak vymotám a neříkám to. Tak se netěšte, neřeknu.
0: Honzo, tak. Dneska je taková velmi výjimečná situace, víte? Nechci vás nějak tím jako dostat do úzkých, ale dneska byste mohl. A nebo aspoň to německé vyznání. Já vím, že to je opravdu, ale...
2: Mohl bych.
0: No?
2: Mohl bych, kdybych si to pamatoval. Já všecko zapomenu, takže mě se lidi ptají, když natáčím knihy třeba, natočil jsem spoustu knih a oni mi říkají, prosím tě, a tuhle knihu, to jsem já natočil? Já si to opravdu nepamatuju, takže kdyby mi to někdo napověděl, tak bych to možná přeříkal jako po nápovědě, ale takhle já si to fakt nevzpomenu.
0: Uděláme to jednoduše, já se otočím do zákulisí, kde mě právě teď sledují, ano, je tady mladá slečna Alevka, máte tak 5 minut na to najít na internetu bvízky. Vy to víte? Pozor, vy to umíte z paměti? Pojďte sem za náma, to se... To není připraveno. To je slečna Elevka, která se přišla podívat jenom na... No vy jste zase slalo samou nebe. Tak do něj, ten mě nebude mít rád.
3: Ich liebe dich, du bist so schön.
0: Ano.
3: Je to tak.
0: A bvízky taky umíte?
3: Sie sind so schön, je to tak?
0: No, ano.
3: Ich liebe sie, sie sind so schön.
2: Ich liebe sie, sie sind so schön.
0: Honzo, velmi děkujeme a už teď zadávám na 90. Daniely Kolářové, budou bvízky. Máte na to 10 let.
2: No, jestli tady ještě budu do té doby.
0: Jan Vlasák, další host dnešního toboganu. A já přicházím ke dveřím. A teď se tam objeví muž, který vás možná překvapí, proč že je tu. Hned to vysvětlí, dámy a pánové, pan Jiří Stivín. Krásný dobrý den, vítejte, mistře. Samozřejmě s flétnou. Hned přidávám mikrofon, zde je. No a na vás je teď vysvětlení, proč si vás Daniela přála, co vy dva máte společného.
4: Ale no tak my se známe strašně dlouho a já znám hlavně jejího manžela, který ještě už jako z dětství, už jako, když už jsme byli kluci, tak jsme se znali. Takže já jsem Daniele teda přišel poblahopřát a hlavně jsem přinesl svoje 2 desky. Jedna je, to je Vivaldiho Zobcová flétna a druhý to je moje taková, tak dá se říct, kultovní deska Zvěrokruh. Takže ano, rádo se stalo. A teďka bych ti zahrál takovou oslavnou skladbu trošičku, kterou jsem napsal, teda nenapsal, budu improvizovat. Ale hraju tam taky na saxofon, takže to mám předehraný, jako jo, ten saxofon, protože to všechno se nedá stihnout najednou, jako. A takže vzhůru dolů a já vám teda zahraju poctu Daniele, jestli můžu.
0: Dámy a pánové, v přímém přenosu Českého rozhlasu se dějí věci, které jsou úžasné právě teď. Jiří Stivín.

0: Jiří Stivín a v premiéře oslavná píseň na Danielu Kolářovou. Milí posluchači, škoda, že nejste v divadle Mana, protože mně připadá, že se mi to zdá, jo. Když se podíváte na jeviště, tady vedle sebe sedí, a vezmu to po pořadě, Carmen Majerová, Petr Kostka, Lenka Termerová, Daniela Kolářová, Libuška Švormová, Honza Vlasák, Jiří Stivín. To je splněný moderátorský sen. Danielo, vzpomínáme tady na nejrůznější filmy, které samozřejmě bylo by jich mnoho, ale vzpomene si herečka na ten úplně první, ten díky kterému ji objevili režiséři, diváci, který byl úplně první?
1: No, ve třetím ročníku na divadelní fakultě to byla Soukromá vichřice.
0: Soukromá vichřice? Mm-hmm. To znamená, že jestli dobře počítám, příští rok to bude 60 let od natáčení. To je neskutečný.
1: To je neskutečný.
0: Kdo to tenkrát režíroval?
1: Pan Hynek Bočan.
0: To je náhoda.
1: Ano.
0: To je náhoda. To se dějou věci. Přicházím ke dveřím, dámy a pánové, pan Hynek Bočan. Pane režisére, je nám velkou ctí. Vítejte, ne, uklonil se, odchází, jen pojďte dál. Vítejte, Hynku. Režisérská legenda. Hynek Bočan. S velkou úklonou nejen před Danielou Kolářovou. Pane režisére, vzpomenete na to, když se vrátíme o těch 60 let zpátky, Danielu Kolářovou nikdo nezná a mladinký Hynek Bočan ji objeví. Jak to tenkrát bylo? Vybavíte si to?
2: To jsem nebyl na světě ještě.
0: Jak to bylo?
2: Ne, já se musím omluvit. Mě trošku jako došly slova. Já jsem chtěl nejdřív pogratulovat Daně a děkuju, že jsi mě taky pozvala. Aspoň si myslím, že to tak bylo.
0: No jistě.
2: Ale on, když hraje ten Jirka, tak já se vždycky dojmu. A těžko se mi mluví, no, tak ale už budu hodnej.
3: Zaprvé děkuju za to, že to dojmulo teda to, co hraju, ale na druhé straně já mám, chci říct, že máme strašně velkou výhodu, my všichni, co tady jsme. Velkou výhodu, víte jakou? Že neumřem předčasně. To je přeci geniální.
2: Já myslím, že kdyby jsme se sečetli, tak to je normální rozpočet už.
0: Ale já to do příště si dám tu práci a sečtu náš věk. Ano, Mařenka Putterová s Haštalem nám to významně kazí svým věkem. I ta moje blížící se padesátka je trapná, ale bylo by to úžasný. Pane režisér, jak vzpomenete, co nám prozradíte vy o Daniele Kolářové? Cokoliv.
2: Já jsem přijel jedním vozem s Danou a oba jsme se jako domluvili, že paměť je krátká. A já jsem vlastně marně tápal v mysli, jak jsem na ní přišel. A muselo to být, ty jsi byla tehdy ve třetím ročníku.
1: Ano.
2: A určitě si hrála v nějakém takovém tom
1: představení
2: čtvrtého ročníku, jak vy jste tam ještě jako. A no, co vám budu vyprávět? Ona byla tak nádherná, že celkem, já jsem s ní nedělal žádný herecký zkoušky, to byla naprostá troufalost, žádnej casting, nic, prostě jsem věděl, že Dana Kolářová je bohunka do Soukromí vichřice a byl to tvůj první film.
1: Ano, první.
2: Takže já myslím, že já si ani nepamatuju, že bych jí udílel nějaký režijní pokyny ve smyslu, asi jsem ti vykal nebo tykal?
1: Asi vykal tehdy.
2: Vykal, viď? Takže bych říkal, uberte, nejste na divadle, nebo ne, žádný takový voloviny. A protože ona, no, já to nerad to před ní říkám, ale ona skutečně velmi talentovaná. Velmi. A snad jediná taková moje podpora režijní byla v tom smyslu, že přece jenom ten film se točí na přeskáčku a tak je třeba jako připomenout, hele, předtím už si hrála tohleto, tak teďko pojďme, uděláme to takhle. Ale ta spolupráce byla bezkonfliktní, aspoň já si to tak pamatuju. Prostě přišla na plac profesionální herečka, skvěle zahrála tu roli. No co mám víc, jako... To, prostě... No zase, abychom nepřechválili, že?
0: Zaslouží si to a bylo toho víc muž Zlodlína. Pytláci, v roce 2003 ještě vlastně pokračování Nemocnice na kraji města, tam jste se taky setkali. Já teda musím říct, a je to vlastně zajímavé, že Danielo, my máme to společné, že vy jste Chebanda, já jsem se narodil v Sokolově a oba nás objevil pan režisér Hynek Bočan. On mě taky obsadil do mého prvního filmu. Tam se naše kariéry začínají rozcházet. Byl to jediný režisér, který mě kdy někam obsadil. Se... Moje kariéra skončila. Toho talentu
2: musím,
0: tam...
2: Počkej. Já musím říct, že ne každý obsazení se povede, že jo?
0: Já jsem čekal, že mi to teď začnete vyvracet. Jak... Ano, já myslím, že je na čase... Petře, čemu se tak směješ? Já nevím, co jako je to...
4: Já taky ne.
1: To je mezi námi.
0: Ne mezi námi, říká, co říkal, Karmenka mu to přeložila a zasmála se. Je to tak, proto zůstávám u toho moderování, pan režisér měl pravdu, ale nerad přinaším smutné zprávy, ale jednu tu teď mám pro vás u rozhlasových přijímačů. Blíží se poledne, čili my se teď odpojíme od vás, kteří jste na příjmu Českého rozhlasu Dvojka, Českého rozhlasu Pohoda a pokračovat budeme tu následující hodinku, já tomu říkám MTB, měli jste tu bejt. Dámy a pánové, oslava Daniely Kolářové tady v divadle Mana pokračuje. Loučíme se s vámi na příjmu Českého rozhlasu a loučí se pan Hynek Bočan, Jiří Stivín, Jan Vlasák, dorazila Libuše Švormová, Carmen Majerová a Petr Kostka, Lenka Termerová. No... Je nám vás líto vás u rádia pač popolední, my si tady budeme vyprávět sprostý vtipy a budeme si povídat o politice. Dneska tady totiž své narozeniny slaví Daniela Kolářová. A před námi je tady závěrečná píseň, rozloučení. Já jsem se jenom chtěl zeptat, Honzo, ještě vás. Vidíte dobře na dálku?
5: Na dálku?
0: No.
5: No, vidím snad dobře na dálku.
0: Vidíte mě?
5: Vidím vás.
0: Výborně. To jsem chtěl vědět, ano. Protože na závěr, ano. Nebyl bych to já mrcha, mám ano. Vzadu úžasný tým Toboganu, který briskně připravil, že bychom si dali na závěr, že vy buďte připraveni s písní, takovou kratinkou sobotní chvilku poezie.
5: Ano.
0: Nemusíme čekat až do těch devadesátin. Dámy a pánové, sobotní chvilka poezie. Z divadla Mana recituje Jan Vlasák.
6: Tam za vesničkou na stráni blízka se k blízce naklání. Přikloň se ke mně, má milá, jako ta blízka spanila.
0: Pianu mávám na Haštala, Habku a Mařenku Putnerovou a já poprosím o závěrečnou píseň našeho přímého přenosu a pro vás tady v divadle Mejdan začíná.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Na řadě je záznam speciálního gala večera, na kterém jsme po covidové přestávce vyhlašovali hned 2 vítěze, a to za rok 2019 a 2020. Dnes nabízíme záznam první části. Ve 24. ročníku ankety získal nejvíc hlasů Jiří Suchý. Večerem v Královéhradeckém Aldisu provázeli Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.

0: pánové, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer do plného kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Zdravíme vás tady v sále.
1: Je to neuvěřitelné, ale je tu čtvrt století rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. 25. ročník. My jsme o to radši a o to víc jsme se těšili, že ten minulý rok jsme se nemohli kvůli covidu sejít. A tak věřím, že ten letošní večer si patřičně užijeme.
0: Ano, my máme takovou dvouletku díky tomu. Takže my máme v podstatě dvě šarmantní osobnosti. Jednu už znáte, zatím ji nezmiňuji, a jednu ještě nikdo nezná. Dokonce ani ona šarmantní osobnost neví, že je úplně ta nejšarmantnější. Ale myslím, že se mnou budete souhlasit, že to, co je za námi pro posluchače, to je celý velký orchestr, je šarmantní každým coulem, to je Vlado Valovič a rozhlasový Big Band Gustava Broma.
1: Pokud tu s námi nejste poprvé, tak určitě si pamatujete, že vždy končíme náš gala večer písničkou Život je jen náhoda. Tradice se mají ctít, ale my jsme si přece jen řekli, že dnes touto písničkou začneme, abychom vám večer zpříjemnili.
0: A když jsme rozhlasová anketa, tak prosím, do vašeho potlesku přichází rozhlasová dramaturgině, rozhlasová moderátorka a já to teď řeknu, i rozhlasová zpěvačka Jana Chládková. Děkujeme za potlesk.
2: Dobrý večer.

0: Jana Chlápková.
1: Děkujeme.
2: Děkuju moc.
0: Když se to sejde, když to někdo dobře napíše, někdo to dobře zaranžuje, zahraje a zaspívá, tak to je prostě šarmantní každým coulem, jak už jsme říkali. No, víte, my jsme si říkali, že právě dnešní večer by mohl být tak trochu o náhodách a dnešních hostů se na ty náhody budeme rádi ptát, bude to velmi zajímavé, ale přesto si myslím, že bychom se, Ladě, měli vrátit trochu na zem a držet se faktu. Takže pojďme zopakovat, jak se tedy hlasuje a tak.
1: No, hlasuje se už 25 let.
3: Stejně
1: klasickou poštou, SMS-kami, na internetu můžeme hlasovat a také e-maily. Je to dvoukolové hlasování, takže v prvním kole vy, naši posluchači, posíláte tipy na šarmantní osobnosti a v druhém kole my sečteme všechny hlasy a vytvoříme takzvanou desítku nejšarmantnějších. No a z těch nejšarmantnějších potom vybíráme toho úplně nejšarmantnější.
0: Takže se hlasuje dvakrát a protože to jednou nebylo díky covidu, tak se vlastně hlasovalo čtyřikrát.
1: Tentokrát právě kvůli covidu přišly 10 000 hlasů, protože jsme nehlasovali pouze 3 měsíce, jak to bývalo zvykem, ale hlasovalo se celý rok. Stále jsme čekali, kdy ten hezký večer přijde a dlouho nepřicházel.
0: Proto ten, který vyhrál šarmantní osobnost roku za rok 2019, dostal opravdu rekordní počet hlasů. Zvítězil na 90% oproti jiným. Dámy a pánové, přivítejme prosím do potlesku šarmantní osobnost roku, která je sice úřadující, ale ještě ji nikdo neocenil. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý.

0: pan Jiří Suchý, šarmantní osobnost roku. Tady stojí celý Aldis, potlesk ve stoje, Jiří Suchý dokonce tančil.
1: To tady ještě nebylo.
0: To tady opravdu ještě nebylo. Takhle nějak jsme si představovali, pane Suchý, konec dnešního večera. Ale my jsme na začátku.
1: A já musím říct, že pan Suchý vtančil do Aldisu za krásné melodie Babety, takže dobrý večer, pane Suchý.
2: Dobrý večer. No to nedalo netančit,
0: že? Vy jste oslavil kulaté narozeniny. Všichni se vás už na všechno ptali.
2: Tak.
0: Na všechno jste už odpovídal, i na to, na co jste nechtěl. Vy máte všechny ceny, které si lze představit doma. Na co se vás máme ptát?
2: No to já nevím, to je váš problém.
0: To je pravda.
1: Já si myslím, že něco vymyslíme. My o vás také víme, že jste sběratel všeho možného. Prý paní Jitka Molavcová mi to pověděla, říkala, pan Suchý má doma skoro úplně všechno. A tak jsme si řekli, že snad vám uděláme radost tím, že vám teď na pódium pozveme toho, koho máte rád, kdo zvítězil v roce 2018 a stal se šarmantní osobností roku, a to je chirurg profesor Pavel Pavko.
0: Dámy a pánové, šarmantní osobnost za rok 2018, v podstatě úřadující profesor Pavel Pavko.
1: Dobrý večer.
0: Pojďte k nám. Dobrý večer, pane profesore. Ano, pan profesor si s panem principálem podali ruku. Jestli pak víte, kolikrát vy v životě jste si už mohli takhle podat ruku? Asi.
2: No tak občas v divadle, on je to náš štamgast.
0: No my víme.
2: Pan profesor chodí do semaforu, poněvadž je slušný člověk a tam chodí takový. A tak tam si občas tu ruku podáme, že jo? Ale nedělal jsem si čárky, takže číslo vám říct nemůžu, kolikrát.
1: No my víme, že nechyběl na žádné vaší premiéře, anebo když se křtilo, takže jsme velice rádi, že dnes je to tedy nikoli Praha, ale Hradec Králové, kde to souznění duší dnes doufám večer bude.
3: Já jsem panu Suchému nikdy jako mladý ruku nepodával, protože jsem tak vysoko nikdy nedosáhl. Ale byl jsem poprvé na semaforu, když hrál ještě v Alfě, teda tam vzadu, a to bylo v roce
2: 63,
3: no. No tak to bude už v řádku let, ale to jsem byl student, končil jsem studium medicíny a od té doby si pana Suchého velmi vážím, a to neříkám, protože se to tady patří, ale přemýšlel jsem o tom, komu bych měl předat toto ocenění, a opravdu vzpomínám ještě na pana profesora Zahradníka, to byl předseda České akademie věd, už mezi námi není, ale já nenacházím osobu, ke které bych zlížel s takovou důvěrou a obdivem jako k panu Suchému. Díval jsem se na internetu, než jsem sem šel, máte tam celkem 17 různých zaměstnání. Mimořádné. A chtěl bych vám říct, že pana Suchého si pamatuju jako pacienta, který u nás na klinice před lety ležel, a obdivuju jeho pracovitost. Kdykoliv jsem do jeho pokoje přišel, tak pokud neležel po operaci, tak seděl a psal. Je to velmi vzácné. A ta pracovitost, ta je mimořádná. Víte, pane Suchý, každý podnik, každé divadlo, každou nemocnici, kliniku dělá skupina lidí. Někdo jí dělá, to divadlo, a někdo tam chodí, protože tam dostává plat. A vy děláte ten semafor už od těch 60. let, a to je obdivuhodné. Obdivuhodné.
0: Profesor Pavel Pavko, úřadující osobnost, šarmantní, za rok 2018, sklonil poklonu Jiřímu Suchému. Já bych teď poprosil, kdyby k nám na pódium přišel Jan Menger, ředitel regionálního vysílání Českého rozhlasu, a Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice. Teď dojde k tomu, na co jsme vlastně několik let čekali. Já odeberu panu profesorovi mikrofon, aby mohl předat šarmantní osobnost, tedy to ocenění Zlaté slunce, Jiřímu Suchému. V tuto chvíli se Jiří Suchý stává právoplatnou šarmantní osobností pro naše posluchače, schovává se za Zlaté slunce.
4: Pane Suchý, velice vám gratuluji. jak k ceně, tak k narozeninám ještě a všechno nejlepší a hlavně zdraví.
2: Děkuju.
1: A tahle kytice je od floristů. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové si dala hodně záležet a jsou to nádherné žluté růže. Jsou tam i další květiny. Je to pro vás, pane profesore. A pan ředitel Jiří Kánský předává broušené sklo a sklenice, které vám doufám také udělají radost. Jsou to na vínečko, takže doufám, že bude chutnat.
2: Děkuju.
5: To zlaté slunce vám moc sluší.
0: Tak tady je taková tradice, naši posluchači to vědí, že vždycky šarmantní osobnost, respektive to jméno, se vyspívá. My ho neříkáme, ale vyspívají ho támhleti urostlí mladíci. To je královéhradecká vokální skupina, mohli to tak říci Gentleman Singers. Ale vy už víte, že jste vyhrál. Tak tentokrát to nebude vyspívaná šarmantní osobnost, tedy vaše jméno, ale bude to gratulace jenom pro vás. Poslouchejte.

0: dnes v noci.
1: Věřím, že dnes budou se zdát.
2: A mě veselý sen se pod tom jablon to vzdává celý svět spát. Vidím to jako dnes, na okně seděla kočka a venku štěkal ves. La la la la la la la la la la.
3: Gentlemen Singers!
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
5: Složeno speciálně pro vás, pane Suchý.
6: To jsem pochopil. A děkuju.
5: Tak, gentlemani zaspívali, ale já si říkám, že přece jenom ještě někdo, pane Suchý, tady chybí. Kdo by tu určitě dnes s námi rád byl, ale nemohl přijet. A tak teď bych poprosila o to, jestli byste se takhle otočil tamhle na tu televizní obrazovku. Jakou gratulaci si pro vás připravila tahle dáma?
7: Gratuluji, blahopřeji a vzhledem k tomu, že vedle tebe stojím na jevišti už 52. sezónu, dovoluji si přednést chvalospěv, který napsali před mnoha lety tvoji učitelé. Sláva mu, on je pašák, piškumpreja, krucejda, žumpajda, ahujaja, zdar, zdar, zdar.
5: Jitka Molavcová, děkujeme.
3: Jiří Suchý zamával Jitce Molavcové, která tuto zdravici natočila, protože věděla, že se nebude moci zúčastnit dnešního přímého přenosu. Vy jste prý, pane Suchý, někde říkal, já jsem si to tady poznamenal, že si stanovíte konec vaší divadelní kariéry, až nerozeznáte Molavcovou od Kopty. Poznal jste, že to byla Jitka?
6: Ano, to jsem poznal.
3: No tak to ještě v pořádku.
6: První chvíli jsem si nebyl jist, říkal jsem si, je to Kopta, není Kopta, a pak jsem říkal, že je jasná Molavcová, a taky, že jo.
3: Diváci potvrzují, byla to Jitka. No, víte, setkání spřízněných duší, to by měl být takový podtitul toho následujícího povídání. A my jsme rádi, že mezi nás teď můžeme přivítat buď už oceněné šarmantní osobnosti, anebo nominované pány do šarmantní osobnosti za rok 2020. Dámy a pánové, prosím, aby mezi nás přišel houslista Pavel Šporcl.
5: Šarmantní osobnost roku 2014, tedy 19. šarmantní osobnost, se kterým jsme tady také prožili krásný večer. Pavle, vítejte, dobrý den. A nepřichází jenom on, jsou tu i další, tentokrát už nominovaní za rok 2020. Dovolte, abychom mezi nás pozvali astronoma, astrofyzika Jiřího Grygara.
3: Doktor Jiří Grygar, v Královéhradeckém Aldisu. Prosím, vemte místo vedle pana profesora Pavka. Teď přichází další zajímavý člověk, vlastně nejmladší nominovaná šarmantní osobnost.
5: Ano, muž, který v internetovém hlasování hodně šlapal na paty vítězi internetového hlasování, toho dnes vyhlásíme, vy už ho také možná znáte, a tím je moderátor a redaktor České televize, velký popularizátor vědy, Daniel Stach. Dobrý večer, Dané.
3: Dobrý večer, Dané.
5: Dobrý večer.
3: No a poslední, všimněte si zatím sami pánové, poslední nominovaná šarmantní osobnost. Já řeknu, že už je to takový inventář trošku naší ankety, ale bude to určitě i dnes zajímavé povídání, dámy a pánové.
5: Přichází herec Jan Přeučil.
3: Jako nevítejte.
5: Elegantním krokem. Dobrý večer, pane profesore.
3: Teď podtrhneme tu pánskou společnost. Přichází také šarmantní, vám dobře známý, dámy a pánové, Dan Bárta.
8: Dobrý večer.

0: Děkujeme pěkně.
1: Jan Bárta. Big band, rozhlasový Big band, samozřejmě. Píseň pro šarmantní osobnost pana Jiřího Suchého. Pane Suchý, co tomu říkáte? Vy textař a slyšíte Pramínek Vlasů v angličtině.
2: No, tak začínám být světovej, no. Já bych chtěl říct jednu věc. Pan Bárta, jak to bývá u slušných lidí, mě poslal tuto nahrávku, jestli souhlasím s tím, že by jí mohl jaksi uplatňovat. Já jsem mu napsal, že ano, ale pak jsem si uvědomil zpětně po několika dnech, teď já jsem mu napsal ano, ale já jsem mu ji nepochválil. A tak jsem mu napsal, že se mně to opravdu líbilo, a sice z toho důvodu, že písnička starosvětská, kterou jsem složil v roce 1956, v polovině minulého století, jo? A že žije v nový úpravě, dokonce v anglické verzi. No co víc si takovýhle skladatýlek, jako jsem já, může přát. Děkuji, pane Bárto.
3: My jsme si řekli, že dnešní večer bychom chtěli věnovat také povídání o náhodách, když už jsme začínali krásnou písničkou Život je náhoda. Věříte na náhody, pane Suchý?
2: Já nemůžu na náhody nevěřit, protože mám náhodama prošpikovaný celý život. Já se nestačím pouze divit. Takže náhody ano, beru a vždycky si říkám, i když je nejhůř, tak už si říkám, tak ona se nějaká náhoda dostaví. A ona se dostaví.
1: No mimochodem, to je vlastně náhoda, že vy jste Jiří, že?
2: Ano. Maminka, když byla malá dívka, tak chodila do biografu a tam se zhlédla v nějakém herci americkém, to byl ještě němej film, a který se jmenoval Savo. A jí se to hrozně líbilo a říkala si, když budu mít chlapce, musí se jmenovat Savo. No a když jsem se narodil, tak ona zůstávala ještě v porodnici, poněvadž měla nějaký komplikace a poslala mého tatínka, aby mě dal pokřtít. Tatínek cestou do chrámu to jméno zapomněl. A tak jsem Jiří.
1: To bylo v Plzni, že? Život je náhoda. Jiří Sávo Suchý.
3: My jsme si říkali, že jsme velice rádi, že přijal pozvání také Pavel Šporcel, šarmantní osobnost roku 2014. A když už tedy pan Suchý, šarmantní osobnost roku 2019, Pavle, tak otázka na vás, jestli pak se u vás doma také zpívají písničky Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra. A vím, že jsme chtěli připravit hezký dárek pro pana Suchého, že zaspívá celá vaše rodina. Bohužel Bára dnes hraje, tak na to nedošlo. Nicméně zpívá se u vás právě, zpívají se tyhle písničky?
4: Zpívají. A velmi se poslouchají, kdykoliv vyjedeme na cestě někam autem, okamžitě pouštíme semafor, takže ano, ano, máme velkou radost, že se s panem Suchým známe, celá rodina i s paní Molavcovou v semaforu, dokonce připravujeme společný náš tedy rodinný program, takže my jsme tak říkajíc, teď už budeme ještě více propojeni, než jenom tím, že se hezky na sebe usmíváme a dobře se známe. S panem Suchým už se známe poměrně dlouho a máme se moc rádi.
3: Takže když to nedopadlo dnes, dopadne to v semaforu. Pan Suchý nedávno říkal, choďte do semaforu, takže já to teď ještě zopakuji. Určitě choďte do semaforu, zažijete tam nádherné věci a hlavně tam uvidíte pana Suchého, který dnes přijel sem do Hradce Králové. No a pane Suchý, teď tedy poprosíme Pavla, jestli by byl tak laskav a on si pro vás také připravil takový malý hudební dárek, takže Pavel bere své modré housle a poprosíme ho tedy o to, aby nám zahrál.
1: Dámy a pánové, šarmantní osobnost roku a Pavel Šporcl.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Švarcu.
1: Bravo. Děkujeme.
2: Bravo.
1: Děkujeme. My tady připomínáme čtvrtstoletí naší rozhlasové ankety a tak jsme s Mirkem dnes tak trochu vzpomínali a vraceli se zpátky na ty ročníky minulé a říkali jsme si, který byl ten nejlepší. Byly báječné všechny, ty s Markem Ebenem, stejně jako s Karlem Gottem, který přijel také a zaspíval. A tenkrát u Karla Gotta, Mirku, jsme si říkali, že byla velmi zajímavá a hezká beseda. A tak, když dovolíte, nám totiž posluchači během posledních dvou měsíců stále posílali dotazy na naše milé hosty, na pana Suchého, na pana profesora Pavka, na pana Grigara, Daniela Stacha a také pana Přeučila i na další nominované. A tak jsme si řekli, pokud vám to nebude vadit, tak my bychom některé ty posluchačské dotazy teď tady s vámi rádi rozebrali a zeptali se za ty naše posluchače, kteří vám vlastně posílají každý rok hlasy a nesmírně vás mají rádi.
0: Tak pánové, my budeme rádi, když budete odpovídat úplně všichni, a ten první dotaz se nabízí, abyste odpověděli úplně všichni. Pánové, kdybyste si mohli vybrat jinou profesi, která by to byla a která určitě ne, ale z těch profesí, které jsou tady zastoupeny na pódium, tak já začnu u pana Suchého. Kdybyste nebyl divadelník a těch 17 profesí, co máte, jak říkal pan profesor Pavko, čím byste chtěl být? Chtěl byste být lékař?
3: To je těžký, poněvadž každá ta profese mě láká. Já jsem takovej multiprofesista, že jo? Já dělám, co se dá. A já bych chtěl být vším. Hvězdičky třeba, nebo 9 let jsem se učil na housle, ale nezahrál bych to, co vy. No, pan... Tady pan profesor Pavko už eticky, to jeho poslání životní, že zachraňuje životy. No, to bych chtěl dělat. Bejt hercem opravdovým, ne takovým, jako že dělám tajtrlíka v Tingle-Tanglu. Ale já jsem taky herec, ale takový, že já umím hrát pouze sebe. A kdyby mě dali roli, tak jsem v koncích. Ale pan Přeučil třeba, to je herec. Já bych bral všecko.
0: Pane profesore, vy se tak usmíváte. Troufl byste si vylézt na jeviště Semaforu?
4: Já bych chtěl být hercem, protože si myslím, že medicína a umění, dramatické umění, spolu souvisí. A člověk, který vidí přicházet lidi na svět, odcházet lidi ze světa, ten zažívá s těmi pacienty ty nejdramatičtější chvíle a učí se, jak je zahrát, protože jsme do jisté míry taky herci. Neprožíváme s každým pacientem jeho neštěstí a stejně tak tu jeho radost. Umíme ji do jisté míry podat, já vím, že to není dobře takhle říct, ale tak to je. Kdyby jsme prožívali s každým pacientem jeho osud, tak se zblázníme za 2, za 3 roky po promoci. Já bych chtěl být hercem.
3: Kdybyste si chtěl něco zahrát, tak v Semaforu vám dáme možnost. Jo, takové, třeba angažmá na půl úvazek jenom, abyste...
0: No. Pan Suchý právě lanaří pana profesora Pavka. Pavel Pavko se potutelně usmívá.
1: Pane doktore Grigare, čím vy byste chtěl být, když se tady podíváte na pány kolem?
5: Já jsem vlastně v podstatě chtěl být učitelem, jenomže měl jsem špatné kádrové předpoklady a tak se mě ta astronomie stala osudem. Ale nakonec si myslím, že to bylo dobře, protože když to tak vezmu zpátky, tak jsem například přednášel asi na všech českých a slovenských univerzitách.
1: Děkujem. Vedle sedí Daniel Stach, takže i otázka pro vás, Danieli, moderátor, redaktor České televize.
6: Já bych si chtěl od každého něco ukousnout. Od pana Suchého bych si chtěl ukousnout tu schopnost vládnout slovem. To skládání slov za sebe, takže dávají úplně nový svět. Od pana profesora Pavka bych si chtěl vzít tu lidskost. I tu schopnost tu lidskost posouvat dál. Od pana Přeučila bych si chtěl vzít ten hlas. Protože ten je fenomenální. Mimo jiné i to, jak umí brilantně nosit klobouky. Co vím jistě, nemohl bych být hercem, protože já se nejsem schopný naučit nazpaměť text. Od Pavla Šporcla, který mě teď tady úplně dostal, bych si chtěl vzít ty rychlé prsty. Tam jsme se dostávali na hranice možností vědy, protože zatím jsme nepřišli na nic, co je rychlejší než rychlost světla, ale tady možná věci budou mít práci. A vemte si, kdybych tohle všechno měl a navrch bych uměl to, co umí pan doktor Grygar. Otvírat okna vesmíru do kořán. Jak bych tohle všechno dokázal předat lidem? To by byla prostě paráda.
0: Daniel Stach.
1: Všechno může ještě přijít.
0: Pavle, čím byste chtěl být? Třeba právě z těch profesí, které tady teď sedí na Královéhradeckém jevišti.
2: To je samozřejmě poměrně na jednu stranu jednoduchá, na to jsou komplikovaná otázka. Vzhledem k tomu, že já se v té kultuře pohybuji od dětství, můj tatínek byl herec 50. v Českém divadle, můj tchán konec konců, Jiří Kodet, byl herec, moje manželka je herečka, tak a já občas mohu říct, že i na pódiu, i když hraju na housle, tak svým způsobem jsem herec. Takže tuto profesi si myslím, že mám svým způsobem za sebou. Vy jste báječný a víte toho spoustu o vědě, já o vědě nevím vůbec nic. Nechtěl bych se v žádném případě dotýkat skalpelem lidského těla a ještě do něj hlouběji a hlouběji se dostávat. Co obdivuju od malička, ale taky tomu vůbec nerozumím, je vesmír. Mě opravdu velmi láká. A kdykoliv teď píšu třeba i biletin mým fanouškům a je něco nového, jakože ve světě vesmíru, takže já bych si možná koupil ten malý dalekohled a chtěl bych být tady panem Grygarem.
0: Hvězdářem prostě.
2: Hvězdářem,
0: ano, ano, tak. Ano. Pavel Šporcl, děkujeme.
1: Pan Jan Přeučil se zamyslel, takže...
4: Já pochopitelně miluji svoji hereckou profesi, nerad bych ji měnil, ale kdybych se měl dostat do situace, že bych měl zvolit nějakou profesi, tak s mojí milovanou Evičkou milujeme a velice rádi chodíme na koncerty. A obdivuji každého dirigenta, který fantastickým způsobem zvládne jakoukoliv skladbu a ten tým těch muzikantů ohromným způsobem ovládá a vyzařuje z toho krása hudby, krása života, krása optimismu, nádherné melodie. A to je krásná profese, kterou možná bych chtěl někdy dělat. Být dobrým dirigentem.
0: Říká Jan Přeučil a sleduje Vlado Valoviče. Možná, Vlado, že bys si to tady Jan Přeučil zkusil? Ne, u následující skladby, že by to oddirigoval? Šlo by to. No tak pojďte si to zkusit.
4: Ano.
0: Dámy a pánové, šarmantní Jitka Zelenková. Diriguje Jan Přeučil.

Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach.

na nábřeží řeky Temže, leckdo život dokonal. Mortan nebyl, víme jenže, Mekin Mesa.

0: kdo dokáže, že je Mickey zabiják. Mickey je zabiják.
1: Jitka Zelenková v živém vysílání Českého rozhlasu a Jan Přeučil poprvé v životě v roli dirigenta rozhlasového big bandu Gustava Broma. Jitko, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Že se ti zpívalo tak nějak lépe dneska?
2: Lépe? Mně se zpívá krásně téměř vždycky, ale dneska je to mimořádný, protože když vidím legendu úžasnou a shodou okolností a Mickeyho Messera, to není specifický pro dnešek. Já to zpívám, protože to mám ráda a když pan Jiří Suchý zamykal svoji šatnu, tak jsem běžela a držela jsem takhle svoje CDčko Intimity v ruce a běžela jsem za ním, protože já jsem nahrála ještě jednu jeho věc a sice Teach Me Tonight. Vím už, co to znamená, což je dvojitá podsta Jiřímu a Evě Pilarové.
1: Tak za to zatleskáme, ano. Máme tady další posluchačský dotaz, Ladi.
3: Tak, tentokrát je to od paní Bohumily z Ústí nad Orlicí, která se ptá, představte si, že byste dostali nabídku stát se tváří nějakého libovolného produktu v televizní reklamě. Jaký produkt by to byl a proč? Prosím, nejde o značku, ale o produkt. Chtěl byste být produktem v televizní reklamě, pane Suchý?
4: Já se přiznám, já jsem byl jeden z úplně prvních, ne-li první, došel do reklamy. A byla to reklama na prací prášek. A mnoho lidí z mých bývalých fandů se mě zřeklo. Já jsem zjistil, že jako dělat reklamu je něco podřadného. Přitom já jsem začínal svou kariéru a mnoho let jsem byl jako reklamní grafik. A pro mě reklama byla prostě způsob obživy docela seriózní a tak. Teď mnoho lidí se mě zřeklo a koukali se na mě. Já jsem si připadal jako účetník přistiženej při samohaně. Jo? Helejte, on dělal reklamu. A tak. Potom už to dělal kdekdo, že? Ale já jsem byl první a strašně jsem si to odnes. Takže já jakožto reklamní pracovník od svého útlého mládí, od 17 let jsem dělal reklamu, tak já jsem v tom neviděl nic špatného a šel jsem do toho a jak říkám, odnes jsem, akorát jeden člověk se mě v novinách zastal a říkal, hejte, když vezmete váhy a na jednu misku hodíte, co ten člověk, který jako já, všecko udělal a potom na druhou, že udělal takovou jednu malou půlminutovou reklamu a vy ho odsoudíte za tu reklamu, to byla pravda, no, a takže to byl jediný člověk možná v republice, který se mě zastal.
1: On ten prášek možná nepral.
4: No, je to možný. No. Tak kdybych měl dneska dělat reklamu, já bych bral i ten prací prášek.
3: Děkujeme.
1: Říká Jiří Suchý. Lado Valovič je připraven. Připraven je rozhlasový big band a doufám, že to mám teď správně. Měl by být připraven i Dan Bárta. Dane, vítej.
5: Dobrý den, on je připraven. Následující píseň se jmenuje Human a je z autorské dílny rockové skupiny Killers.
6: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

Taková byla atmosféra v kongresovém centru Aldis Hradec Králové, kde se konalo vyhlášení výsledků 24. a 25. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Sestřih první hodiny gala večera pro vás připravili Tomáš Dražek a Tomáš Kačner. Záznam druhé části, který moderovali Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura, nabídneme opět za týden v tomto čase.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? Naše hobby.

0: co není?
1: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
0: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
1: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout. A ideálně přímé sluníčko.
0: Kdo opiluje borůvku?
1: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
0: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
1: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilí a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas pak tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebáce, ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytváří až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, taky dejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě to jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko, a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebude mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, minulý týden uplynulo přesně 50 let od mé svatby. S mým manželem jsem až do jeho smrti žila šťastně společných 38 let. Moc jsem na něj teď vzpomínala a vzpomínám. Sešla jsem se i proto se spolužečkami z Vysoké, které ho dobře znali. I oni si se mnou ověřovali, co si pamatují. Měli jsme ke vzpomínkám naservírované moc dobré jídlo. Mušle zapečené ve velké lastuře s bešamelem, krevety s citrónem, dort Pavlova s borůvkami a salát z čerstvého špenátu. Koukali jsme na Petřín, vzdychali jsme nad uplynulými lety a vyprávěli jsme si zážitky z léta, z našich zahrádek, z naší dovolené a svěřovali jsme se s pubertou našich vnoučat. Moc hezké odpoledne to bylo. A rozhodli jsme se, že si ho musíme co nejdřív zopakovat. Dnes budeme mluvit v omeletkách o výročí. Omeletky právě začínají a jistě nemusím nikomu z vás připomínat, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

nemá cenu hádat se s mým mužem. Moc jsme se nehádali. Jen můj muž byl velmi často naštvaný. A někdy jeho naštvanost vrcholila. Vrcholila v létě. Můj muž totiž odešel se synem do obchodu a tam si koupili stan. A pak jsme jeli k přítelkyni na chalupu a můj manžel s mým synem stan vytáhli a stavěli ho. Přitom vyprávěli, jak perfektně stan vybírali, jak odborné znalosti při koupi měli a jak dokonalý stan výhodně ukořistili. Pak stan postavili a on byl křivý. Manžel měnil stanové tyče jako blázen, ale stan byl prostě křivý. Stan měl křivé tyčky. Stan byl zmetek. Můj muž po mně s podezřením blízkl očima. Já jsem měla bezvýhradně poctivou kamennou tvář. Žádný výraz. Můj muž, aby se sklidnil, začal mít auto. A měl ho dlouho. Auto se blízkalo. Muž byl téměř klidný. No a pak jsme se rozhodli, že se pojedeme vykoupat a můj muž si mohl vybrat mezi dvěma polními cestami. Vybral si tu levou. Jeli jsme asi 5 minut, když jsme s drncnutím vjeli do hlubokého bahna. Bahno bylo na nárazníku, na kolech, na blatníkách, i na předním skle jsme ho měli. Muž znehybněl. Pak mu divoce zaplály oči. Ven! Zařval na mě a otevřel mi dveře. Já už tě mám pokrk. Jedno období mého manželství bylo dost krušné. Můj muž měl pocit, že se bez svazku se mnou dusí a odcházel hledat sám sebe. Pomáhala mu v hledání taková mladá sportovkyně. Vždycky, když se muž z hledání sama sebe přišel najíst a vykoupat, no tak jsme to řešili. Když jsem ho chtěla probodnout, tak tam byla moje přítelkyně Jana. A protože tam byla taky Zuzana a Milan, tak se jim podařilo mi nůž vytrhnout. A pak po mně manžel hodil láhev, litrovku vína. A jindy jsem po něm mrštila křišťálovou vázu. A on jednou vyhodil televizi z okna. Měli jsme ji ještě na nesplacenou nebo manželskou půjčku. No a pak jsem jednou v noci volala Janě a brečela jsem do telefonu. Jano, prosím tě, přijď, přijeď. No a Jana přijela i s manželem a měli velký srolovaný koberec. A hned, jak vešli do předsíně, tak řekli, kde ho máš? Mí přátelé byli totiž naprosto přesvědčeni, že jsem svého manžela zavraždila a byli rozhodnuti okamžitě mrtvolu zabalit do peršanu a vyhodit někde na skládce.

Milí posluchači Dvojky, tématem dnešních omeletek jsou výročí. Před písničkou jsme hovořili o dlouholetých manželství a to mne vedlo k této úvaze. Myslím, že tolerantní může člověk být tehdy, když je se svým partnerem přes 20 let. Když si je jist, že partner sice šílí po útlém pasu své asistentky, ale za svůj gauč a vaši svíčkovou by ji nevyměnil. A vůbec nejlepší způsob tolerance je, když jste tak velkorysí proto, že máte své vlastní, mimomanželské, intimní zájmy. Svatební smlouvy se uzavíraly v historii, uzavíraly se v Americe a už se občas uzavírají i u nás. Pravda je, že jsem tuhle četla jednu dost kuriózní smlouvu, ve které bylo zakotveno, že manželé brali se, když jí bylo 40 a jemu 50. Budou mít buď děti, anebo zvíře a nikdy neobojí. No a pak se stalo, že volili děti a narodili se jim dvě dcery. A když chodili do školky, tak maminka, manželka, organizovala dražbu, na které se mezi vším ostatním dražilo i štěně z útulku. A manželka úplně propadla zoufalství a vrhla se na manžela a volala: to štěně chce mě, ono mi věří, beze mě umře. No a pak všichni sledovali manžela a ten cítil povinnost štěně pro manželku vydražit a všichni schválně přihazovali sumy a on nakonec zvířátko dostal za 75 tisíc. A ze štěňátka vyrostla obluda, utáhla by pluh a venčido chodí výhradně právě jen manžel, protože jedině on tu bestii utáhne. A venčí zvíře tajně, protože se stydí a pořád má na tváři takový ten nevěřící výraz. Jak se tohle právě mně mohlo stát? Vždyť já jsem to měl písemně. Pro mou maminku byli úspěšní ti lidé, kteří jsou večer s celou rodinou doma a mají všichni uklizeno. A za vrchol úspěšnosti považovala má matka dlouhá manželství s několika dětmi, kde oba rodiče mají vysokou školu a přesto jim na zahradě rostou švestky, jahody, hrušky, maliny. No a to mi připomnělo další kamarádku. Ta se zase s mužem často hádala o to, že ona je bohatší a vydělává víc než on. A hádky vyvolával manžel. A on své opravdu bohatší manželce vyčítal, že si ho koupila. Ale on, že se koupit nenechá a jí, povrchní a lpící na majetku, nechá. A když si jednou vztekle házel věci do kufru a řval, tak já si vezmu těch svých pět švestek a táhnu. Tak manželka zařvala: švestky si vem, ale kufry zůstanou tady. Ty jsou totiž taky moje.

0: Milí posluchači dvojky, dnes v omeletkách probíráme výročí. Bernard Littman a Marjorie Fittermanová se seznámili v domově pro seniory ve Filadelfii. Bydleli dokonce na stejném patře. Poprvé se dali pořádně do řeči na maškarním večírku. Začali spolu chodit a jejich vztah trval 9 let. Dne 19. května 2024 se konečně vzali přímo v zařízení, kde se poznali. Marjorie bylo 102 let a Bernardovi 100. Jejich společný věk v okamžiku svatby činil 202 let a 271 dní a Guinness je uznal jako nejstarší novomanželský pár podle součtu věku. A zajímavý detail. Jejich první rande připadlo na stejný den, kdy se Bernardovi narodila pravnučka. Guinness evidoval například nejhlouběji uzavřenou svatbu pod vodou. Hiroyuki Yoshida a Sandra Smithová se v Tajsku roku 2013 vzali v hloubce asi 130 metrů pod hladinou. Nejvyšší manželský pár v historii měl dohromady přibližně 4,77 metru. Anna Heining-Svenová měřila asi 241 cm a její manžel Martin van Buren Bates zhruba 236 cm. Guinness evidoval i nejmenší manželský pár, brazilské manžele, kteří dohromady měřili jen přibližně 181 cm. A Japonci Masatsugu a Ryoko Yoshidovi vytvořili rekord jako nejstarší manželský pár, který společně absolvoval maraton. A dohromady jim bylo tehdy přes 170 let. Bílá svatební roba není z globálního hlediska univerzální. V čínských a některých dalších asijských tradicích je naopak svatební barvou červená, spojovaná se štěstím a prosperitou. V Británii existuje krásná oficiální tradice. Britský panovník může posílat blahopřání párům k významným výročím svatby. Tradičně jde především o 60-letá výročí, 65-letá, 70-letá, no a další mimořádné jubilejní roky. A my si teď zopakujeme, jaká se vlastně slaví výročí svatby. Po prvním roce jde o papírovou svatbu, po 5 letech o dřevěnou. Po 10 letech o cínovou svatbu, po 20 letech o porcelánovou svatbu, po 25 letech o stříbrnou, po 30 letech o perlovou, po 40 letech o rubínovou a po 50 letech po zlatou. No a po 60 letech mluvíme o diamantové svatbě. V angličtině skutečně existuje výraz pro výročí rozvodu. Divorce versary. Někteří lidé ho slaví jako nový začátek. Večeří, večírkem, cestou nebo prostě připomenutím data, kdy byl rozvod definitivní. A taky se už běžně slaví třeba friendiversary, což je výročí přátelství. Lidé si připomínají den, kdy se poznali s nejlepším kamarádem. Sociální sítě tomu ještě pomohly, protože sami nabízejí staré fotografie a vzpomínky. A taky je pravda, že někteří lidé po transplantacích orgánů někdy slaví datum transplantace jako své druhé narozeniny.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, od výročí, která probíráme v omeletkách, teď trochu odbočíme a já vám přečtu svou povídku, která se jmenuje Nebuď sama sebou. A kdo je tohle? Koukala sestřenice Marta na polaroidovou fotografii. Tady ten mladík vedle Patricie, to je ten její snoubenec? Ne, to je babička. Jo, právě takhle se odehrál dialog mezi mnou a mou sestřenicí asi 14 dní po Vánocích. Můj manžel totiž dostal pod stromeček polaroid. Syn mu ho sehnal, nechal opravit a objednal mu i speciální polaroidové papíry. Řekl manželovi, že teď frčí retro dárky a že polaroid je děsně in, protože ho používají i designéři při organizaci těch nejvelkolepějších modních přehlídek. Můj syn ještě manžela poučil, že naprosto out je věnovat někomu pod stromeček počítač anebo peníze. A já byla chvíli šťastná, že jsem synovi stihla dát počítač i peníze ještě před Vánocemi. Má sestřenice si na polaroidové fotce spletla mou 90-letou maminku s 30-letým mladíkem proto, že polaroid dokáže vyprodukovat pouze fotky v odstínu letní louky. A tenhle kvádr je izolace na podlahu? Ptala se dál sestřenice. Ne, to je dárek od manžela, přiznala jsem. Je to matrace z pamětí. Fuj, matrace z pamětí? Takovýho špiona by teda v posteli mít nechtěla. Zasmála se sestřenice. Nebojím se, nebude si mít co pamatovat, odtušila jsem. Mám tu panenku, zavolal z kuchyně manžel. On má nějakou mladou milenku panenku a přiznal ti to? Sestřenice vyvelela oči. Manžel přišel s tácem čerstvě ugrilovaného vepřového masa. Dostal jsem pod stromeček elektrický grill, ozřejmil sestřenici. A já dostal deku, řekl syn. A já taky dostala deku, řekla dcera. A taky jsem dostala poukaz, abych si mohla koupit fakt super kvalitní kastroly. Super kvalitní kastroly? Sestřenice vyvalila oči. Jak to vypadá? No vypadá to docela normálně, ale jedna pánev stojí 20 tisíc, pyšně oznámila dcera. A pak babička vytáhla kakaový likér, co jí nadělil Ježíšek. A tchýně se vytasila s vaječňákem taky od Ježíška. A já nasypala do misky drobečky, co zbyly z vanilkových rohlíčků. A jak jsem je tak roztržitě uzobávala, řekla jsem si, že díky sestřenici vidím tyhle poslední Vánoce z úplně jiného úhlu. Došlo mi totiž najednou, že moje děti vůbec nebyly nadšeny svými praktickými dary. Že s manželem jsme si dali tak neosobní předměty, že je jasné, že máme k sobě po tolika společných letech stejně daleko jako dva cizí lidi. A došlo mi taky, že je v době materiálního nadbytku strašně těžké udělat někomu opravdovou radost. Na polaroidově zeleném fotu jsem úplně jinýma očima viděla svou matku. Všimla jsem si jejich starých očí a úst, které si sice chtějí usmát, ale dělá jim to moc velké potíže. Tchýně měla na fotce zelená, pokleslá 80-letá ramena a dcera se tvářila odevzdaně a trpělivě, jak se snažila vyjít vstříc svým stařičkým příbuzným. Mně. Stejně odevzdaný obličej měl i můj chlapec. Byla v něm ale i tolerance a schovývavost a trpělivost tak velká, že se blížila lásce. Díky zelenému polaroidovému foťáku jsem si poprvé snad po 20 letech uvědomila, že můj syn má stejně kulaté oči, jako měl co by miminko. A pak jsem na zelené fotce uviděla sebe. Načuřenou, věčně nespokojenou bábu, která ostřížíma očima přísně sleduje každičký detail. A udělalo se mi úplně blbě. A proto dnes, navzdory všem trendům a všem psychologickým výzvám, buď sama sebou, musím sformulovat své nejdůležitější předsevzetí do nového roku takto. Nebudu sama sebou. Budu někým mnohem veselejším, méně kritickým, víc bezstarostným a hodnějším.
A vám, moje milé dámy, které ještě nemáte syny, kteří by vám dávali trendy, retro dárky, radím. Nehledejte sami sebe, ale nedopusťte, aby tu hezkou, milou, veselou holku, kterou se v sobě zdusili s přibývajícími lety, šel váš muž hledat někam jinam.

0: Nebuď sama sebou se jmenovala povídka, kterou jsem vám zde na dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. A teď je na řadě příběh posluchačky paní Vlasty Štádlerové. Svůj text nazvala Výlet do Norimberka. Byla 90. léta po sametové revoluci a já jsem se rozhodla, že využiju nově nabité svobody a udělám si výlet vlakem k západním sousedům do Norimberka. Přišla jsem na hlavní nádraží v Praze s tím, že si koupím jízdenku a pojedu konečně. Před mnou byla fronta na jízdenky asi 20 osob. Do Vídně, do Mnichova, do Paříže. Nádhera. Po chvíli jsem si všimla, že prodávající chce vidět u kupujících také pas. No a to mě namíchlo. Zvlášť protože já, ačkoliv pas vlastním, neměla jsem ho u sebe. Ale hned jsem si uvědomila, že je to hloupost. Každý, kdo chce někam jet, musí vědět, že má pas a mít ho sebou do ciziny. No ale při koupi jízdenky? To jsou zastaralé socialistické metody. Takže jsem čekala ve frontě. Mé rozhořčení s každým požadavkem o pas stoupalo a trochu jsem se těšila, že to prodávajícímu vysvětlím a možná i vytmavím. Dočkala jsem se. Přišla na mě řada a já říkám silným hlasem jednu jízdenku do Norimberku. Prodávající jízdenku vytiskl, vzal peníze a jízdenku mi podává. Já, jak jsem byla výborně připravena na přednášku o zaostalosti vydávání jízdenek, jsem celá zaskočená drsně vyhrkla. A pas nechcete? Prodávající se mile usmál a klidně odpověděl. Ne, tu chceme jen od mladých kvůli slevě.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
0: Milí posluchači, doufám, že vás příběh, který jste právě vyslechli a který napsala paní Vlasta Štádlerová, inspiroval a že mi taky popíšete, kam jste se chystali, kde jste byli, co se vám tam stalo, co jste viděli a co jste slyšeli. A pište prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka. Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00.

Milí posluchači Dvojky, v Omeletkách jsme dnes hodně prostoru věnovali výročí. A výročí se často oslaví dobrým jídlem. A proto ode mě dnes uslyšíte hned dva recepty. A první recept bude trochu netradiční. Připravíme si spolu společně slaný švestkový koláč s kozím sýrem a ořechy. Tohle už je trochu netradiční kombinace, ale na výroční stůl by mohla být perfektní. Budeme potřebovat listové těsto, 5 až 6 švestek, 150 gramů kozího sýra, hrst vlašských ořechů, 2 lžíce medu, tymián, sůl a pepř, trochu olivového oleje a případně rukolu na servírování. Listové těsto rozložíme na plech a lehce propícháme vidličkou. Kozí sýr rozdrobíme po těstě. Švestky nakrájíme na měsíčky a rozložíme na vrch. Přidáme nasekané vlaské ořechy, tymián, pepř a špetku soli a zakápneme trochu olivového oleje a medu. Pečeme asi 25 minut na 190 stupňů, dokud těsto nezezlátne. A při servírování můžeme přidat čerstvou rukolu a ještě trochu kapek medu. No a teď nás v rámci všech výročí čeká rozcuchaná nevěsta. A ta je vysloveně k nakousnutí. Na rozcuchanou nevěstu potřebujeme 800 gramů brambor vařených ve slupce, 750 gramů jablek, 150 gramů polohrubé mouky, 150 gramů másla, 100 gramů pískového cukru, 4 vejce, 100 ml mléka, 1 lžičku skořice a sůl. Oloupeme brambory i jablka, brambory nastruháme na hrubo, jablka na plátky. Pekáč vymažeme částí másla a zahřejeme troubu na 200 stupňů. Do pekáče rozložíme vrstvu brambor a rovnoměrně je posypeme polovinou mouky smíchanou se solí. Na pomoučenou vrstvu brambor urovnáme plátky jablek, posypeme je skořicí a cukrem. Na jablka přijde ještě vrstva pomoučený brambor. Povrch směsi v pekáči zakapeme rozpuštěným zbytkem másla, no a šoupneme pekáč do trouby. Pečeme půl hodiny. Vejce rošleháme v mléce a zalijeme jimi rozpečenou nevěstu. A dopečeme. Povrch má být načervenalý, jako bývaly růžolící nevěsty. A je to nesmírně dobré.

0: Omeletky Haliny Pavlovské
1: na Dvojce.
2: Milí posluchači Dvojky, v omeletkách jsme dnes hodně prostoru věnovali výročí. Herec Alan Alda ze seriálu Mesh, kde jsme ho mohli třeba vidět, se oženil s Arlene v roce 1957. A když se ho ptali na recept na dlouhé manželství, jeho žena prý odpovídala, že tajemstvím je krátká paměť. A Alda zase říkal, že základem je nezapomenout ani během hádky, že toho člověka milujete. Meryl Streepová a sochař Don Gummer bývali příkladem dlouhého hollywoodského manželství. Vzali se roku 1978, ale v roce 2023 vyšlo najevo, že už víc než 6 let žijí odděleně. Dnes vůbec není in říkat, můj manžel je jiný, lepší. Daleko prozíravější je říkat větu, můj muž si dělá, co chce, protože mně je to jedno. Henry Jungman pravil, tajemství šťastného manželství zůstává tajemstvím. Albert Einstein řekl, hlavní příčinou rozvodu je manželství. Sokrates řekl, ideální manželství má dva předpoklady. Muž musí být hluchý, žena slepá. Jan Very řekl, manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví. No a já říkám, výročí buď slavte, anebo se na něj vykašlete. Nicméně si myslím, že platí. Ať je nám Bůh ví kolik let, nikdy není pozdě na úlet. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: 26. září nás čekají počátky.
3: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
4: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
2: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Již brzy na ČT1 a v iVysílání.
7: Šest hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
7: Na změnu zdravotní pojišťovny pro rok 2027 mají lidé čas do konce září. Národní bezpečnostní úřad prověřuje, jestli má bývalému šéfovi ředitelství speciálních sil zůstat bezpečnostní prověrka. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů. Vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
8: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
7: U jedné pojišťovny musí klient zůstat vždy alespoň rok, teprve potom jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady toho každoročně využije zhruba 60 tisíc lidí. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Samotné šetření neznamená, že Hofírek o prověrku přijde. Pokud by o tom ale úřad rozhodl, nemohl by dál sloužit v armádě. Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500 a víc než 5000 lidí je pohřešovaných na nepálské i tibetské straně.
9: Právě zničené silnice a mosty jsou největší brzdou rychlejšího doručení humanitární pomoci do zasažených oblastí. Úřadům, armádě a humanitárním organizacím se za uplynulé 4 týdny podařilo zajistit lidem ubytování v nouzových centrech, většinou ve stanech. A primárně se zaměřují na plynulé dodávky jídla, pitné vody, léků a teplého oblečení. Pokračuje pátrání po nezvěstných, ale země má jen 2 specializovaná centra, která provádějí detailní analýzu DNA a mohou s velkou přesností určit, komu nalezené ostatky patří. Z Kátmandu, David Jakš, Český rozhlas.
7: Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavice nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Národní mužstvo se pokusí potvrdit úspěšnou bilanci doma, kde od září 2020 už 19 utkání po sobě nenašlo přemožitele. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin 45 minut.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
7: Bude jasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy, teploty 18 až 22 na severu a severovýchodě maximálně 19, v 1000 metrech na horách 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
7: Na nehodu pozor na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Třebíze na kilometru 30,5. Nákladní auto sjelo do příkopu, na místě je policie, je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost před Vyškovem, před sjezdem na Olomouc na kilometru 229 pojedete kolem odstaveného auta a na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova čekejte překážku za Nýřan na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Přeji vám šťastnou cestu a teď už začíná sobotní Dobré ráno s Ivou Bendovou.
10: Ano, dobré ráno. Spali jste dobře? Přiznám se, já moc ne, protože vždycky, když sobotní Dobré ráno vysílám, tak se podvědomně bojím, abych nezaspala, tak se dost často budím. Ale to nevadí. Ranní káva, bez které nikdy nezačínám vysílat, mě probudí a tak jsem připravená si to na dvojce s vámi ty následující 2 hodiny užít. Doufám, že i vy. Tak hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Historický palmový skleník se vrací do areálu zámecké zahrady ve Valči na Karlovarsku na své původní místo. Do konce září ho restaurátoři sestaví a za sklení by se měl dočkat na jaře příštího roku. Podrobnosti nabídneme v sobotním Dobrém ránu následující 20-minutovce.
1: Iva Bendová a sobotní Dobré ráno na dvojce.

0: počasí.
1: Před námi je prodloužený víkend a vypadá to podle meteorologů, že bude krásné počasí. Teď to je potvrdí, alespoň doufám, meteorolog František Šopko. Dobré ráno, vítám vás.
2: Dobré ráno.
1: Bude tomu skutečně tak? Čeká nás hezké babí léto?
2: Bude tomu skutečně tak, jak dneska, tak i ty další dny, minimálně do pondělí, ale ono to potrvá ještě minimálně do poloviny příštího týdne, kdy bude převládat slunečné počasí bez srážek, ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy a teploty ráno budou poměrně studená, noční teploty budou převážně od 10 do 6 stupňů Celsia při uklidnění větru až 4 stupně a ojediněle přízemní mrazíky. A nejvyšší denní teploty očekáváme dnes a zítra od 18 do 22 stupňů. Dnes ještě ten severovýchod území o něco chladnější. Severovýchod a sever území 16 až 19 stupňů. A na pondělí čekáme teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
1: No tak to jsou opravdu krásné vyhlídky, které nás čekají. Já děkuji za předpověď a popřeji samozřejmě krásné ráno i do Českého hydrometeorologického ústavu. To byl na dvojce František Šopko. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkujeme.
3: Pokým krásně

0: Na zámek Valeč na Karlovarsku se po víc než 3 letech vrací palmový skleník. Historickou konstrukci včetně kupole opravili restaurátoři v Litomyšli. Součástí areálu byla od konce 19. století. Původní zhruba 15-tunovou konstrukci zachovali restaurátoři asi z 80%, no a zbytek museli nahradit replikami.
1: Kluci, další fáze bude, že posadíme tu sedlovou předmontovanou konstrukci střechy nahoru, takže připravte šrouby a předvrtejte otvory.
2: 14,5 vrtákem, je to tak? Dáváme 14 šrouby, že jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Dobrý.
3: Jiří Kmošek, restaurátor. Vy tady teď dáváte dohromady palmový skleník v areálu zámku Valeč. Jak moc složité to restaurování bylo? Protože vy jste si v podstatě ten skleník v rozebraném stavu odvezli k vám do firmy.
4: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů. A teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
3: Kolik těch částí je původních?
4: U té nosné části skleníku se jedná asi o 80% materie, která se zachovává a 20% se nahrazuje. A v další etapě, která by měla následovat, dojde vlastně k výrobě nových výplňových ocelových prvků pro zasklívání a tam předpokládáme, že těch novotvarů bude výrazně více.
3: Když se na tu konstrukci podíváme, kolik může tak vážit?
4: Já to odhaduju vlastně, že kompletně ta nosná konstrukce skleníku by mohla vážit kolem 15 tun.
5: Vyrábíme nový konstrukční prvek, protože původní se nezachoval.
3: Říká Martin Pavel z firmy, která tady v areálu zámku Valeč tak montuje zpátky konstrukci skleníku.
5: A trošičku nám nesedí díry, tak musíme ještě převrtávat.
3: Kastelán zámku Valeč Miloš Bělohlávek. Konstrukce palmového skleníku se postupně vrací na místo. Je to hodně důležitý prvek pro areál zahrady.
6: Palmový skleník je nesmírně významný prvek, protože společně se zámeckým kostelem a zámkem tvořil jednu z dominant Valečského údolí a byl právě konstruován v 19. století tak, aby každý, kdo do Valeče přijíždí, ho viděl.
3: Kdo vlastně ten skleník nechal postavit?
6: Skleník nechal postavit hrabě Vincent Tun Valcasína, tehdejší majitel Valče, a zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni v paláci a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník, který musel už tenkrát být nákladný, nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
3: Jak dlouho tady ten skleník tady stojí?
6: Ten skleník tady byl postaven v roce 1894. Bylo to v září, to znamená, že teď je to přesně 132 let od doby, kdy ho stavili poprvé.
3: Vrátí se tam palmy, vrátí se tam zpátky to, co tam kdysi dávno bylo.
6: Palmy se rozhodně vrátí. My bychom opravdu chtěli, aby ten skleník byl skleníkem, protože je to jeho historický účel, to znamená to, co tam bylo původně za hraběte Vincenta. Orchideje, palmy, kaktusy, okrasné rostliny.
3: Jak je ten palmový skleník vysoký?
6: Palmový skleník ve Valči má celkovou výšku něco kolem 15 metrů. Opravdu je to velmi dominantní záležitost.
3: Za stavbu palmového skleníku zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.

0: oblíbený vítr na dvojce.
1: Všichni hledají nějaké kořeny, ale ty jsou v každé písničce, v každém nářečí, v díle řezbářů a sklářů, říká herec a hudebník Vladimír Javorský. Co si broukal, když jako gimplák chodíval přes les ze Zábřeha až do Hrabůvky? Čím ho tak zasáhl Petr Novák? A jaké čertoviny provádí svým spoluhráčům z kapely, když si užívá opojnou svobodu koncertních vystoupení?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Dobré ráno, je 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Superdávka se od října změní. Mění se třeba definice zranitelných osob. Nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byly jen rodiče dětí do 7 let. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Zájem škol o program Erasmus Plus roste. Nezapojují se do něj přitom jen vysokoškoláci. Letos je jeho součástí 900 školek, základních i středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce o zhruba 70 víc než loni. Předloni do ciziny vyjelo 7 000 žáků. Stejné množství odcestovalo letos jen za prvních 9 měsíců. Lidé mají na případnou změnu zdravotní pojišťovny čas už jen do konce měsíce. K nové pojišťovně se můžou přihlásit online nebo osobně na pobočce. Klienty se pak stanou od 1. ledna. Lidé přecházejí třeba kvůli různým benefitům u jednotlivých společností. Vždy by si měli ověřit, jestli mají jejich lékaři s novou pojišťovnou smlouvu. Školním jídelnám zbývá rok na to, aby si nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba víc bezmasých jídel. Státní zdravotní ústav doporučuje, aby na nové jídelníčky přešly co nejdřív. Budou mít čas odhalit nedostatky a napravit je. Na Královéhradecku si dnes můžou zájemci prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi plotišti nad Labem a Sadovou. Ředitelství silnic a dálnic tam pořádá den otevřené dálnice. 2-kilometrový úsek nového asfaltu si můžou zájemci projít pěšky nebo projet na kole, koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Celý víc než 6-kilometrový úsek plánují silničáři otevřít pro řidiče v polovině prosince.
0: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty 18 až 22 na severu maximálně 19, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za nájezdem od Koberovic. Na 82. kilometru stojí na kraji nákladní auto a na místo jede policie. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova havarovalo nákladní auto u Třebíze na kilometru 30,5 sjelo do příkopu. Zpomaluje se tam v obou směrech, zatím bez kolon. A na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova máme hlášenou překážku za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného auta. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Ivě Bendové.
4: Ano, pokračuje sobotní dobré ráno s datem 26. září. No a před námi třeba Anaka, anebo také Pavel Novák. Pokud se právě teď probouzíte, pak vám přeji dobré ráno s dvojkou.
0: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Oblíbená herečka Daniela Kolářová v pondělí oslavila 80. narozeniny. V nedělním rozhlasovém dokumentu se před mikrofonem pokusí znovu prožít vlastní minulost a zpětně ji reflektovat. Dokument Jakuba Horáčka postupně odkryje životní příběh známé herečky a taky způsob, jakým se z minulosti rodí naše postoje a hodnoty.
1: Divadlo SK Neumanna, to bylo docela fajn. To jsem tam ke mně chovali moc hezky. Tam bylo strašně pěkný, když jsem tam přišla, tak jsem se dostala do šatny, kde se dělala Jana Štěpánková. A ta byla moc fajn, protože mi řekla, hele, s tímhle můžeš mluvit o počasí jenom, ale jinak nic. Jo, tenhle je dobrý, tahle je fajn, tenhle bacha a tak. Takže mě v tom prostředí se snažila orientovat, abych neměla nějaký malér nebo prostě nějakou zbytečnost. A pak si taky vybavuju, byla tam docela hezká atmosféra v tom divadle, protože tam byl umělecký šéf Jan Strejček, který občas taky režíroval. Myslím, že slušně, dělali jsme docela zajímavé věci do toho 70. Já jsem si užívala to angažmá u Neumannů, SK Neumannů, dnes pod Palmovkou. No a pak jsem dostala vlastně pozvánku na hostování na Vinohrady Gorkého Měšťácích a po premiéře jsem dostala nabídku na stálé angažmá na Vinohrady. No tak jsem se octla na Vinohradech a doklaplo mi, že hledali partnerku k Jaromíru Hanzlíkovi, protože on byl Benjamínek, že jo? Takže takhle se to stalo.
0: Portrét herečky Daniely Kolářové nazvaný Na co nelze zapomenout vysíláme v premiéře zítra po 14. hodině. No a pozvu vás i na dnešní hru Lži, intriky, násilí a to nejenom v ringu. Mitch Kelly je profesionální boxer, který musí bojovat nejenom se soupeři, ale také sám se sebou a s lidmi kolem něj. Jak obstojí v ringu a jak v životě? Poslechněte si dramatizaci povídky amerického novináře a spisovatele ringa Lardnera, mistr veltrové váhy, v hlavní roli Pavel Rýmský a v jedné z menších rolí, ale výrazných, také Rudolf Hrušinský.
2: Moc krásně jste to dneska tomu Dempseyovi nandal. Myslel jsem, že z něj snad vymlátíte duši.
3: To by se taky stalo, kdybych se nedržel zpátky. Vymlátil bych je všechny.
4: Máte úder jako dělo.
3: No, ránu dát umím, to se musí nechat. Zaregistroval jste svaly na mých ramenou? No,
4: ty se přehlídnout nedáj. Koukni se na ty ramena, povídám tomu, co seděl vedle mě. Žádnej div, že má páru, povídám.
3: Stačí, abych mu jednu ubalil a chlapeček jde do Hajan. Vymlátil bych je všechny.
4: Halo, Vili.
5: Ano?
4: Dej nám ještě jednu rundu.
5: Tady je to.
4: Tak, na ten levej hák.
3: No dobrý. Koukám, Hershey, že se v boxu vyznáš.
4: No, chodím jak můžu. Teda nejvíc na galerku, aby mi to tak nepocuchalo rozpočet. Pár poučných mačů jsem už viděl. A myslím, že poznám, v kom dřímá talent. Dám krk na to, že ty to, Midži, někam dotáhneš.
3: Kdybych o tom nebyl přesvědčený, tak mezi ty provazy víckrát nevlezu.
0: Tak to byla ukázka z rozhlasové dramatizace Mistr veltrové váhy. Celý příběh z prostředí profesionálního boxu si poslechněte na Dvojce dnes po 13. hodině. Teď už ale zpátky do sobotního dobrého rána je 6.44 a tohleto je Michael Sambello a Maniac.

0: 8 hodin, ne, 6 hodin a 52 minut, to jsem má trošku napřed. Posloucháte sobotní Dobré ráno. Pracovníci ochrany fauny Hrachov vypustili do volné přírody u Votic na Benešovsku 2 orly mořské. Do stanice přišly jako mláďata začátkem června, když spadly s celým hnízdem ze stromu. Teď na svoji cestu za svobodou dostali i vysílačky a bude tak možné sledovat, kde se pohybují.
1: Tak se pojďte podívat.
2: Pavel Křížek, vedoucí ochrany fauny Hrachov, tady dává pokyn k tomu, aby se v odchytové voliéře chytil první z orlů mořských, aby mohl dostat vysílačku. Tak pane Křížku, teďko my tady vidíme, jak orly krásně létají v té obrovské rozletové hale.
3: Tak proto jsou tady, aby získali kondici, svalovinu pořádnou a můžou jít konečně ven.
2: Přichází váš kolega s obrovským
3: keserem a budeme chytat.
1: Luboši, finále, takhle dobrý, ne? Takhle může být.
2: Poslední kontrola vysílačky, jestli je správně připevněná, tak aby orlovi nebránila v letu.
4: Dušan Rak, já jsem z firmy, která vyrábí ty vysílače. To má ten benefit, že vlastně když ten pták by někde měl nějaký problém nefatální, to znamená jako, že prostě se lehce zraní nebo vyhublej někde skončí, tak ta vysílačka dokáže jako dát o tom dopředu indikaci, že se nikam nepohybuje, že je teda furt živej, tak ho můžu vlastně sebrat a zase jí ho prostě ještě zachránit znova.
5: Tak to můžu?
1: Tak hodně štěstí.
2: První z orlů se už tedy vznesl k nebesům a sledoval to i Stanislav Vyhnal, odborný lesní hospodář Plané nad Lužnicí, který přijel na místo nálezu jednoho z mláďat a dohledal pak i mládě druhé. Jak vám teď je?
6: No každopádně z toho mám radost, protože ono to i jsem byl moc rád, že se nakonec našli sponzoři, kteří prostě věnovali ty vysílačky. No a že prostě ty plánský orlíci budou mít svobodu a jsem moc rád, že to takhle dopadlo.
2: A během našeho povídání dostal vysílačku i druhý z orlů a i on se už teď v plné síle vydal na cestu za svobodou. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
0: Proto se vydává do světa.
2: To je dobře, že jedeš do Indie. Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
0: Ale najde nakonec to, co hledá?
3: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
2: Já...
0: Láska je dobrý matroš.
1: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Policisté varují před hustějším provozem. O prodlouženém víkendu přibude více kontrol. Ode dneška nejezdí v Praze metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodovem. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty dnes až 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Provoz bude celý prodloužený víkend. Na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie protovaruje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. Zhruba o 3 více než v předchozím roce. Na lince C pražského metra začala výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
4: V Polsku vznikne nová americká vojenská základna, měla by být až pro 5 000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko nyní připravuje návrh, co může americké straně nabídnout, zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
6: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Papež Lev XIV. Pokračuje ve své čtyřdenní návštěvě Francie. Dnes plánuje mimo jiné navštívit středisko Maison Bakita, které pomáhá migrantům. Odpoledne pak bude sloužit mši na náměstí Concord. Podle organizátorů si tam papeže přijde vyslechnout až 600 tisíc lidí. Večer Lva 14. čeká modlitba na mariánském poutním místě v Lourdech na jihu země. Papež včera v Paříži varoval před ztrátou lidskosti v době rozvoje umělé inteligence. V Elize V Elizejském paláci také kritizoval možnost asistované sebevraždy. Tu letos Francie uzákonila. Čeští fotbalisté do 21 let přišli o reálnou šanci na přímý postup na evropský šampionát. V kvalifikaci totiž remizovali na trávníku outsiderů z Azerbajdžánu 1-1 a na vedoucí Portugalce ztrácejí v tabulce 4 body. Už ve středu si ale svěřenci kouče Bílka můžou zajistit místo v baráži, potřebují k tomu ale doma zdolat Bulharsko.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, teploty 18 až 22, na severu a severovýchodě 16 až 19, v 1000 metrech na horách bude kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třebíze. Na kilometru 30,5 nákladní auto sjelo do příkopu, na místě je policie, projíždí se pomaleji. V Klatovech zasahují záchranáři na silnici 22 ve směru do Strakonic. V Puškinově ulici osobní auto narazilo do Ostrůvku a je to nehoda se zraněním. A v Praze pozor v ulici 5. května ve směru z Prahy ve sjezdu na Chodov a Spořilov osobní auto narazilo do svodidel. Přeji vám šťastnou cestu. Pokračuje sobotní dobré ráno s Ivou Bendovou.
7: Je 7 hodin a 4 minuty a před námi kapela Slza a její píseň Fotky. No a já můžu už teď prozradit, že budeme zvát nejenom na omeletky, které vám naservírujeme tento víkend, ale zároveň také na jednu velmi zajímavou galerii a hlavně výstavu, která se v ní koná. No to ráno, no co vám budu povídat, je to náročné.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Takhle zpíval písničku Akně je si moja v dvojce upijána slovenský zpěvák Peter Cmorík a zcela zaslouženě se za to, jak si sklidil potlesk, který jste slyšeli. No a i tento víkend pro vás Halina Pavlovská nasmažila popolední omeletky. Dnes bude tématem řeč. K používání jazyka neodmyslitelně patří i různá komunikační nedorozumění. Zajímavou historku s jedním špatně pochopeným slovem si teď poslechněte v následující ukázce.

0: Mistr světa v matení pojmů je má roztržitá dcera. Nedávno mi vyprávěla o jedné své kamarádce, která studuje obchodní akademii. Představ si, oni tam mají takový zvláštní předměty, třeba nějaký boží znalosti. No to musí být zajímavý. Mně to připadalo taky zajímavé, ale hodně nepravděpodobné. A tak jsem se té kamarádky při nejbližší příležitosti zeptala. A bylo to zboží znalství.
1: Musím říct, že já mám podobnou kamarádku, která si také často plete slova. Naštěstí za těch asi 45 let, co se známe, už jí rozumím. Možná to máte podobně, každopádně omeletky Haliny Pavlovské si nenechte ujít dnes a zítra na Dvojce po 12. hodině.
2: Iva Bendová a sobotní Dobré ráno na Dvojce.

0: čtvrtstoletí rozhovorů, stovky známých osobností a příběhy, které by se možná daly vyprávět nejenom slovy, ale také obrazem. No a právě z toho vychází nová výstava Galerie La Femme, která se tentokrát inspirovala hosty pořadu Na plovárně Marka Ebena. Každý z oslovených výtvarníků si vybral jednu osobnost a její příběh, tvorbu a nebo třeba atmosféru rozhovoru potom převedl do vlastního díla. Výstava nazvaná 34. domácí úkol Na plovárně začala 22. září. No a my si o ní budeme teď povídat s galeristkou Monikou Lipinovou. Dobré ráno, vítám vás.
1: Dobré ráno.
0: Moniko, jak vlastně vznikl nápad propojit Galerii La Femme právě s pořadem Na plovárně a nechat výtvarníky inspirovat jeho hosty?
1: No tak to vzniklo velice přirozeně. V podstatě my děláme tenhle ten projekt domácích úkolů už od roku 2003, kdy vlastně vyhlásíme nějaké téma, které spojuje všechny ty umělce oslovené a ti vytváří na to téma nějaký buď obraz nebo grafiku, sochu. A vlastně v minulosti se tohoto projektu, který byl do této doby 34, tak se zúčastnili i prostě umělci, kteří už dneska třeba nejsou mezi námi, jako Adolf Born nebo Oldřich Kulhánek, nebo letos zesnulý Boris Jirků, a těch obrazů vlastně vznikly tisíce do této chvíle. A Marek Eben, ten zase bydlí kousíček od galerie, vlastně hnedka za rohem, na Starém městě. A také od roku 2003 známe, ale ten nám zase zahajoval výstavy různých jako autorů a pan majitel galerie, vlastně můj otec, pan Lipina, tak ten s ním mimo to každý rok dělá v Karlových Varech takovou jako charitativní aukci, která se jmenuje Charity Golf Party, na který se vždycky zúčastní taky spoustu umělců od nás galerie a taková se ta spolupráce už je taky dlouholetá. Mm-hmm. No a abych se teda dostala k plovárně, tak vlastně loni se pan Eben, on se tam vždycky tak jako zastaví u nás, a tak jsme si povídali a říkal, že letos vlastně bude už tisící díl plovárny, že je to skutečně už tak dlouho, co tento pořad vlastně v České televizi běží, a tak otce vlastně napadlo, že by se to mohlo takto propojit zase do tematické výstavy a tím vzdát hold vlastně těm všem hostům, kteří na té plovárně byli, nebo všem ne samozřejmě, protože tisíc obrazů tam není, ale každý umělec se zkrátka může vybrat nějakého hosta. Takže někdo si vybral opravdu ty konkrétní lidi, ty konkrétní osobnosti, konkrétní příběhy, které za nimi stojí. Někdo zase vzdal hold samotnému pořadu a osobnosti Marka Ebena.
0: Můžu poprosit, jestli zmíníte alespoň některé umělce, kteří se zapojili, a zároveň i jména hostů, které stvárnili?
1: Tak můžu jmenovat například Michala Richsteina, který si vybral osobnost Michala Pavlíčka, což je jeho přítel, a vlastně na obraze je stvárnil vlastně v podstatě celý pražský výběr. Nebo Zdeněk Janda, ten si vybral osobnosti bratrů Formanů a konkrétně jejich dílo, divadelní hru, nebo divadelní takové jako představení Dead Town, kde vlastně on spojuje ty prvky toho surrealistického divadla a ten obraz je plný symbolů, protože sám Janda dává vždycky do těch obrazů spoustu jako symbolů a ten surrealismus je mu velmi blízký. Nebo například Igor Piačka, což je slovenský autor, tak si zvolil právě osobnost Borise Jirků, který, jak jsem říkala, tak letos umřel a ten byl z naší galerii velmi spjatý. Takže vznikl takový krásný dvojportrét, kde ho vlastně vidí on jako Igor Piačka a kde je i použit jeho vlastní autoportrét od Borise Jirků.
0: No a víc toho bohužel nestihneme, tak ano. Kdo chce vidět další díla, tak rozhodně by měl vyrazit na 34. domácí úkol Na plovárně, což je název výstavy, která aktuálně probíhá v galerii La Femme. A my jsme si o ní povídali s galeristkou Monikou Lipinovou. Díky za to a budu se těšit zase někdy na dvojce naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie protovaruje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Výpočet superdávky se od října změní. Částka na bydlení se bude nově odvíjet od toho, ve kterém okrese příjemce dávky bydlí. Doteď úřady posuzovaly podle velikosti města, to ale podle platformy pro sociální bydlení neodpovídalo realitě. Například v 10-tisícovém městě u Prahy jsou totiž nájmy vyšší než ve stejně velkém městě na Vysočině. V areálu Přístav na Rohanském ostrově v Praze se dnes uskuteční piknik nejen pro lidi bez domova. Podle organizátorů má akce setřít rozdíly mezi lidmi z různých sociálních skupin, které se jinak spíš přehlíží. Program začíná v 10 dopoledne a končí v 18 hodin. Lidé mohou na piknik donést jídlo, které nevyužijí. V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si dovolit prudce rostoucí cenu nájmu. Španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za společenskou tragédii. V New Yorku bude mít dnes světovou premiéru nově objevená hra Václava Havla Varování formou scénického čtení. Ji představí spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Mary Abraham. Dosud neznámý rukopis prvního českého prezidenta dokončil režisér Jiří Havelka. Českou premiéru stvární v říjnu herci Ivan Trojan a Martin Myšička. Hru Varování přečtou v jízdárně Pražského hradu při festivalu Havel Alive.
3: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 22 na severu a severovýchodě maximálně 19, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
3: Doprava.
2: Na nehodu pozor na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Třebíze na kilometru 30,5 nákladní auto sjelo do příkopu. Na místě je policie, je to s opatrností průjezdné. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 76. kilometru je zúžení do jednoho pruhu kvůli opravě vozovky. A na silnici 34 z Kamenice nad Lipou do Jarošova nad Nežárkou dejte pozor na novou včelnicí. Máme tam hlášené divoké prase na vozovce. Přeji vám šťastnou cestu. Pokračuje Iva Bendová.
4: Tak říká 3 minuty po půl osmé ve studiu dvojky se rozvodila už moje druhá ranní káva. Jestli to máte podobně, tak doufám, že vám pomůže k probuzení. Stejně tak jako naše vysílání sobotní Dobré ráno pokračuje. No a my vás pozveme na jednu akci, která bude znít Českým rozhlasem zítra. Je spojená s Cimrmany. No a zároveň také budeme volat ranní dvojce a zeptáme se, co má dneska za lubem. Teď už s přáním příjemného rána posílám Suzy Quattro.
3: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás...

0: Už jste určitě slyšeli, že divadlo Járy Cimrmana letos slaví 60. To už je výročí, které si zaslouží pořádnou oslavu. A ta bude v neděli v Příchovicích u Tanvaldu, kde se sejdou členové souboru, cimrmanologové i fanoušci tohoto legendárního českého humoru. Český rozhlas Radiožurnál odtud navíc odvysílá 4-hodinový živý program a právě tam se také dozvíme, která postava z cimrmanovských her je u posluchačů nejoblíbenější. Oslavami nás bude provázet mimo jiné rozhlasový kolega a cimrmanolog Tomáš Maleček, kterého vítám. Ahoj Tome.
1: Dobré ráno.
0: Já jsem říkala mimo jiné, tak s kým se chopíš toho mikrofonu moderátorského?
1: No, bude to tradičně už s Vladimírem Krocem, který se cimrmanům v rozhlase věnuje od doby, kdy já jsem ještě nebyl na světě. A budeme tím celým dnem provázet od 10. hodiny dopoledne až do 20. do večera. Ten program bude skutečně pestrý, jestli můžu třeba už o něm teďka mluvit.
0: Určitě.
1: Začínáme v 10, nebo takhle, začínáme vlastně ještě dřív. Začínáme už za 10 minut 9, zítra ráno v Tanvaldu, takže nikoli v Příchovicích, ale dole, kde odstartujeme takzvanou spanilou jízdu, což je cyklojízda na historických kolech, krojovaní jezdci, místní občané se sjedou a potom budou asi většinu času tlačit ta kola nahoru do těch Příchovic, protože to je obrovské převýšení a my je tam budeme vítat. A to bude už někdy po té 10., kdy odstartujeme vysílání od tam a tam už začíná ten pestrý program, ve kterém budeme křtít novou knížku, ve kterém budeme pak po 11. besedovat se všemi herci divadla Járy Cimrmana a jak už se naznačovalo, budeme i vyhlašovat nejoblíbenější postavu a budeme taky zároveň slavit 90. Meloni Čepelky, jednoho ze zakládajících členů divadla, který je měl ve středu.
0: No, nemáte toho málo, čemu se budete věnovat. Chápu naprosto, že vlastně tu 4-hodinovku jak v éteru, tak potom celý den přímo na místě. Ty si ale zmiňoval právě tu nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Je mi asi jasné, že ty už ty výsledky znáš a neprozradíš, ani nenaznačíš, ale překvapilo tě, které postavy se, řekněme, dostaly do čela, nebo máš svého jasného favorita?
1: Já myslím, že skoro všem může být jasné, kdo vyhraje. Tam asi to překvapení nebude, ale nebudu naznačovat. Je to ale ta nejpopulárnější postava, asi z nejpopulárnější hry divadla Járy Cimrmana. Ta postava vedla od samého začátku hlasování a nezměnilo se to, ale překvapilo mě, že se třeba do té první pětice dostala postava pomocného učitele Václava Poustky, což je postava, kterou stvárňuje Zdeněk Svěrák ve hře Dobytí severního pólu. A vlastně mě překvapilo, že z té první pětice se dostaly hned tři figury z Dobytí severního pólu. Což na to, že divadlo Járy Cimrmana má 15 her, tak jsem věděl, že tato hra je oblíbená mezi diváky, ale že natolik to bych netušil.
0: Na co ty osobně se během toho dne těšíš nejvíc?
1: Já se těším na besedu s takzvanými cimrmaniaky, to máme po 16. hodině, což jsem vlastně býval i já, než jsem se k tomu souboru tak nějak jako víc dostal, i řekněme možná profesionálněji, ale to jsou lidé, kteří divadlo Járy Cimrmana buď zbožňují natolik, že navštěvují téměř všechna jeho představení, i to je možné, anebo jsou to lidé, kteří třeba pojmenovávají po Cimrmanovi určitá místa, muzea, rozhledny, památníky, a pečují nějak o ten odkaz Cimrmanův jako postavy. Takže ti se tam sjedou a budeme s nimi besedovat. A těším se třeba i na další besedu se Zdeňkem Svěrákem, Miloněm Čepelkou a Petrem Brucknerem, se třemi nejstaršími zakládajícími členy divadla, se kterými budeme až skoro v závěru mluvit o těch všech členech divadla, kteří už tady nejsou. Nazvali jsme to divadlo Járy Cimrmana v českém nebi. A to je uvědomění, že velká část souboru už odešla na ten druhý břeh a že velká část her je hratelná v uvozovkách už v tom obsazení někde prostě tam nahoře. No.
0: No, dobré zase je, že víme, že divadlo Jary Cimrmana bude pokračovat i dál, protože je mi jasné, že no. Jak už jsi říkal, přestože odešli na druhý břeh, tak nepochybuji o tom, že tam se divadlo hraje také. Pojď ještě na závěr zopakovat, kdy budeme moci tedy slyšet v éteru vaše vysílání přímo tedy z Příchovic.
1: Tak poprvé nás uslyšíte v 8 hodin a 50 minut, to bude jen asi na 5 minut na Radiožurnálu, pak ale to vysílání 4-hodinové živé mezi 10. a 14. Z Příchovic živě z venkovního amfiteátru areálu u Čápa. A zároveň řeknu, že můžete přijet, nemusíte jen poslouchat, ale můžete přijet na celý den, má být krásně a to vstupné je zdarma, takže tam není žádné vstupné a můžete se třeba vyfotit se všemi členy divadla Jary Cimrmana, nebo si je nechat podepsat, čeká nás i autogramiáda.
0: Říká rozhlasový kolega a také cimrmanolog Tomáš Maleček, který bude zítra s Vláďou Krocem tím, kdo bude provázet celým dnem právě v Příchovicích u Tanvaldu. Tome, díky, popřeji, ať se to všechno vydaří, ať si to užijete, měj se moc hezky a naslyšenou.
1: Těšíme se, díky, naslyšenou.

0: Ranní dvojka zase vyráží za vámi, tentokrát se s celým týmem můžete potkat v Počátkách. Takže místo ranního studia čeká Dalibora Gondíka, Reginu Květoňovou a Jakuba Kaloče, Stan dvojky, pódium a hlavně spousta posluchačů, se kterými se běžně potkávají jen prostřednictvím rádia. Jaká je nálada v týmu takhle po ránu, to nám prozradí vždycky běžící, ne Forrest Gump, ale Dalibor Gondík osobně. Dobré ráno, zdravím tě.
1: Dobré ráno, ano, dobré ráno. I dnes jsem vyběhl, ale trošku mě překvapilo to, že jsou tady 4 stupně. Já mám jenom takový ty kraťásky. Je to takový trochu ostřejší ráno.
0: A ono už je to na kulicha a na rukavice, viď?
1: Je, no všichni, co tady staví stánky, protože to je svatováclavská slavnost a celé náměstí bude plné samých radostí, tak mají na sobě zimní bundy a čepice a teď se tady na mě paní dívala, jestli se mi něco jako nepřihodilo. Protože jsem to fakt trošičku nečekal, ale to je jedno. Při tom běhu se člověk zahřeje, protože tady svítí krásně sluníčko a právě teď ohřívá portál hotelu U modré hvězdy, před kterým právě paní Sládková vypila ten půl litr, tedy Magda Vašáriová, kterou dnes budeme mít také ve vysílání,
0: ano.
1: Mimochodem.
0: A bude dlouhovlasá nebo už ostříhaná?
1: Myslím se, že bude už ostříhaná, ale těším se na její vzpomínky na to natáčení, protože ano, jak si řekla, jsme v Počátkách, je to nádherné místo tady na Vysočině, kde se kromě všech těch věcí, o kterých tady hovořím, točily postřižiny, potom se tady točili návštěvníci a potom tady také díky takové chybě, protože jim upad vejfu během natáčení, tak tady Jan Svěrák natočil kus jízdy toho legendárního filmu. Potom už jsem včera trénoval tady vedle ve studiu Miloše Dodo Doležala, což je studio Hacienda, které tady má 30 let.
0: Ano.
1: Tak jsme tam s nějakou heavy metalovou kapelou trošku trénovali a on přijde taky, protože je vlastně místní. Je to opravdu moc fajn, jako moc se teda těšíme, vypadá to teda parádně tady.
0: Dalibore, vás vlastně čeká dvojí práce, ta jedna v éteru dvojky a potom ta druhá na pódiu, tak prozraď, kdy se to bude kde konat a co vlastně posluchače a návštěvníky v Počátkách čeká?
1: Tady to náměstí je relativně, jako to je trojúhelníkové a je takové jako malé, by se dalo říct, je tady překrásná kašna uprostřed, takové centrum dění, kolem toho jsou samé stánky. No a my jsme to postavili vlastně na kraje obrovského kostela, který tady je. Na jednom kraji je velké pódium, kde vystoupí třeba místní kapela Brutální Jahoda. po ní budeme na jeviště my. A samozřejmě mezi 14. a 15. máme připraveno to naplněné vysílání. Bude tady paní Sadílková z místního muzea, které jsme včera procházeli snad 2,5 hodiny. Myslím, že to za to opravdu bude stát. No a na tom jevišti klasika. Je to program Ranní dvojky, je to zároveň prezentace Českého rozhlasu Dvojka celá, máme dárky. No a přijedou sem prý manžele Doudlebovi a to já se už trošku bojím, se přiznám, protože vesměs teda mají takový jako pro mě nečekaný úspěch, ale to, co se na tom jevišti děje, je možná dobře, že není v éteru, ale jsou to velmi populární dvě postavičky a jsem překvapen, že vždycky si k nám najdou cestičku. Mm-hmm.
0: No, samozřejmě, že vzhledem k tomu, že máme teprve za 10 minut 8. hodinu, tak případně mají naše posluchači čas do Počátek dojet osobně, pokud tady by to chtěli vidět a slyšet naživo. Ale mě zajímá ještě jedna věc. Vy tam prý budete mít i kavárnu dvojky. Kdo bude vařit tu kávu?
1: No, Regina Květoňová.
0: Skutečně?
1: My to máme takhle rozdělený, kavárnička se už staví, na 10. už bude všechno nahřáto. Regina Květoňová vaří kávu a já to roznáším, já jsem vrchní. Mm-hmm. Jakub Kaloč, ten drží ten fukar, aby tam bylo teplo, takže máme to úplně krásně rozdělený. Myslím, že to je jako takové moc hezké fialové městečko. A když si vzpomenu na ta města, protože to je 12. zastavení, teď máme měsíc volno a pak už nás čekají jenom slavnosti medu ve Špindlerově mlýně, tak když to zhodnotím těch 12 míst a někdo by se mě zeptal, které bylo nejlepší, tak bych řekl všechna ta místa, jo, protože každý ten naše zastavení má nějaký svůj příběh. Stojíme minulý týden jsme byli v Kroměříži, kde je obrovské, že jo, velké náměstí, které se navíc jmenuje Velké náměstí. Předtím Frýdek Místek, tam jsme vařili zase lidem, že jo, dělali jsme tam gondíku v gyros, no prostě dělali se jako různé věci a je to fakt jako moc fajn, ale tady na tu malebnost těch počátků a mimochodem oceňuji, že jsi říkala z Počátek a ne Počátků.
0: Tak já Počátky
1: protože
0: znám.
1: Na to jsou, na to jsou místní tady velmi citliví, jo, že jo, takže já jsem teď záměrně řekl z počátek, prosím, a tak dále, protože ten seriál jim v tomto neudělal dobrou reklamu, co se týče toho názvosloví, ale je to tady historicky. Viděli jsme tady zakládající knihy a tam jsou opravdu, se všechno řeší v počátkách.
0: Říká kolega Dalibor Gondík, kterého dnes společně s Reginou Květoňovou a Jakubem Kaločem potkáte právě v počátkách. Říkám to dobře. A když nebudete mít čas dojet právě tam, tak si je rozhodně nenechte ujít v Éteru dvojky mezi 14. a 15. Dalibore, díky za to, že jsi udělal trošku pauzu v tom ranním běhu. Pozdravuj jak Reginu, tak Jakuba. Budu se těšit ve vysílání dvojky právě dnes počátkem 14. Měj se moc hezky a naslyšenou.
1: Jo, děkuju moc, jenom bych potřeboval, by mi někdo Voden dal ten přimrzlý mikrofon, protože...
0: Doufám, že si nenastydl.
1: Tak jo, papa, díky.
0: Naslyšenou. No a já se s vámi, milí posluchači, loučím, protože před námi Miley Cyrus a potom ještě jedna písnička a pak už samozřejmě tradičně Meteor, tak se mějte moc hezky, užijte si prodloužený víkend a nezapomeňte u toho poslouchat dvojku.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
2: Já jsem 3 měsíce žil jenom kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude také výpočet podpory na bydlení. Čeští vědci se plánují zapojit do vesmírné mise k měsíci Enceladu. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitele s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé také budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
4: Opozice svolává na příští týden hlasování o nedůvěře vládě. Vládu Andreje Babiše z hnutí ANO kritizuje například kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne a trvat bude nejspíš minimálně do středy. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
6: Robí to těž Francouzi, LCP, máme s nimi velkou spolupráci. V podstatě řešení nebude ani jedno z toho, co je. Najdeme si podmínky, jaké tam budou a spolu vymyslíme nové řešení.
7: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
6: Předcházející mise potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučinění.
7: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Po zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáři Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajobu titulu v kajak krosu. Na startu závěrečného závodu šampionátu budou také Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. Mezi ženami Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ta v pátek na kanoji získala bronz. Kanoista Lukáš Kratochvíl byl při debutu na mistrovství Evropy stříbrný. Tradiční svatováclavské posvícení dnes můžou zažít návštěvníci Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova. Lidé budou lisovat jablka, krouhat zelí, vařit povidla a připravovat další tradiční pokrmy jako při dřívějších oslavách úrody. Návštěvníci uvidí i lidové kroje, mlácení obilí, ruční výrobu provazů a další ukázky řemesel. Program potrvá od 9 ráno do 17 hodin.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 22, na severu a severovýchodě 16 až 19, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Na D1 z Prahy směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Mikulov. Na 194. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 196. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. V Praze v Cínovecké směrem do centra opatrně za sjezdem na Březině Ves. Srazilo se tam osobní auto s nákladním a tvoří se kratší kolona. A v Praze opatrně v ulici 5. května ve směru z centra u sjezdu na Chodov a Spořilov osobní auto narazilo do svodidela. Zpomaluje se tam v zatáčce. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už začíná Meteor.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Pro všechny milovníky přírody a vědy právě začíná
9: rozhlasový Meteor.
8: Klidný a příjemný poslech přejí autor Petr Sobotka
9: a Kateřina Březinová.
8: Pomůžete vědcům fotografovat slimáky?
9: Plave láva na hladině moře?
8: Plavba kolem světa.
9: Může hmyz žít pod hladinou?
8: Dokážou savčí buňky využít fotosyntézu?
9: Jak ryba slyší?

0: Počínaje dneškem bude Meteor opět pomáhat vědcům.
1: Což už jsme v minulosti udělali mnohokrát. Naposledy, teď v září, jsme vás vyzývali ke sledování čápů černých, čímž pomáháte zjistit jejich počet.
0: Čápy ale z naší přírody pomalu mizí a odlétají do teplých krajin.
1: Přichází říjen a listopad, kdy je největší šance spatřit dospělé jedince úplně jiného živočicha.
0: Tenhle neplave, nelétá, ani neběhá.
1: Není to savec ani hmyz.
0: A má jen jednu nohu.
1: Jde o plže. Nový přírůstek do naší krajiny. Dagmar Říhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy by ráda věděla, kde všude u nás už je.
0: A tak se obrací na posluchače Meteoru, aby pomohli.
1: Pojďme si ho představit.
2: Jmenuje se slimáčkovec černohlavý a je to nahý plš, čili je to příbuzný hlemižďů nebo páskovek, ale nemá schránku. Ze schránky mu zbyla jenom malinká ta šupinka, kterou má pod štítem. To jméno slimáčkovec černohlavý říká, že je podobný slimáčkům, což jsou nazí plži, kteří se u nás běžně vyskytují a posluchači je možná znají ze svých zahrad, kde můžou okusovat zeleninu. A černohlavý proto, protože má velmi výrazně tmavě zbarvenou hlavu a tykadla. Je docela velký, dorůstá délky 7,5 až 8 cm, ale je hodně štíhlý a když leze, a leze proklatě rychle, tak se umí natáhnout ještě o něco trošku víc a zároveň vypadá, že je malinko uší.
0: A kde je jeho původní domov?
2: Dolezl k nám z poměrně velké dálky. Pochází ze severovýchodního Turecka, severního Iránu, Kavkazu a z Krymského poloostrova. Zhruba v 90. letech se z téhleté oblasti dal směrem na západ a začal se šířit. A postupně se rozšířil do oblastí Ruska a Běloruska a potom přes další státy východní Evropy až do střední a v současné době se šíří také do severní Evropy. K nám se dostal v roce 2024, respektive první dvě lokality, a to v Praze a v Hradci Králové, byly nalezeny v roce 2024 a minulý rok, v roce 2025, k ním přibyly

0: bíhala potichoučku a vůbec o ní nevěděli, ale mají ho tam. V současné době se vyskytuje taky v Dánsku a v Německu.
1: Obdivuhodné. 8 cm, jedna noha.
2: A žádný domeček na zádech pro ochranu.
0: Pani Slimáčkovec nemá schránku, ale má uší jemnější tělíčko a v ocasní části na hřbetě má takzvaný kýl, to je taková jakoby jemná hrana. To jeho tělíčko není rovné, je mírně zvrásněné a za hlavou má takovou oblast, která vypadá, jako kdyby se na ní velmi silně otiskl palec a zůstaly tam otisky papilárních linií. Té oblasti se říká štít a právě pod tím štítem je ta destička, zbytek schránky, protože tenhle ten plš má předky, kteří schránku měli, ale on už ji ztratil. Takže je to nahý plš bez schránky.
1: A to se mu osvědčilo, zbavit se domečku?
0: Osvědčilo, protože když máte schránku, která je z uhličitanu vápenatého, tak můžete žít jenom na místech, kde uhličitan vápenatý je. Když jste nahý plš, který schránku nemá, tak můžete obývat i místa, která uhličitanem vápenatým příliš neobývají. To je jedna věc. A druhá věc, jakmile na zádech nemáte budku, tak se můžete protáhnout i docela malou štěrbinou, což je velmi výhodné, když jste noční lupič zeleniny a chcete někam prolézt nějakou úzkou štěrbinu. Stejně tak se můžete schovávat v nějakých úzkých štěrbinách, což právě slimáčkovec s oblibou dělá.
1: Lovec zeleniny. Máme se bát?
2: Bude problémem nebo zpestřením přírody?
0: V tuhle chvíli nemůžeme říct, že by to byl problém. Naší přírodu pravděpodobně už zpestřil, protože místa, na kterých ho lidé nalezli, tak jsou tak daleko od sebe, že je celkem jasné, že se vyskytuje i na dalších místech, jenom ho tam ještě nikdo nenašel, takže zpestření naší přírody rozhodně proběhlo. Jestli sebou přinese něco negativního, to se teprve uvidí. Velké množství zemědělských škůdců jsou právě plži, protože okusují zeleninu, klíční rostliny nebo nějaké další pěstované rostliny. Mohou poškozovat rostliny, které lidé pěstují pro radost, okrasné rostliny. Je velmi pravděpodobné, že slimáčkovec se takovýmhle polnohospodářským škůdcem stane, protože v některých částech areálu, který osídlil právě v Rusku a nebo v Bělorusku, už ho za škůdce považují. V Lotyšsku na něj mají vyhlášenou taky pátrací akci, právě protože by mohl škodit. Druhá věc, která může být problematická u takovýchhle přistěhovalců, je, že si sebou můžou přinést nějaké choroby nebo nějaké patogeny ze své původní vlasti. Tohle se pravděpodobně bude týkat i toho slimáčkovce, protože u nás je velmi nově, takže zatím na to nebyly žádné parazitologické studie, ale je možné, že s ním přijdou parazitická háďátka a lístice, které žijí uvnitř toho plže a které ten plš jako mezi hostitel přináší.
2: Transparent s nápisem Vítej tedy asi připravovat nebudeme.
1: A co vás osobně na něm zajímá?
0: Mě na tomhletom živočichovi zajímá to, že je to další přistěhovalec do naší fauny, protože on to není první měkýš, který k nám takhle dorazil. Naopak je to jeden z mnoha, kteří k nám v posledních letech dorazili a pravděpodobně ještě dorazí. Asi nejznámějším příkladem takového přistěhovalce z Mediteránu, z oblasti okolo Středozemního moře, je hlemýždík kropenatý, který k nám dorazil v roce 2006 a nyní se velmi výrazně, velmi intenzivně šíří. On se teda šíří po celé Evropě, ale v Česku je to docela výrazné. V Praze ho můžete potkat na velké množství míst. A na slimáčkovci mě zajímá, a obecně vědce zajímá, jakým způsobem se šíří, jak rychle se šíří a jaké typy biotopu u nás obývá. Právě proto, že to může být ta potenciální zemědělská hrozba.
1: Musíme se tedy snažit ho v přírodě zahlédnout. Je to těžký nebo lehký úkol?
0: On je poměrně výrazně barevný, takže se dá dobře poznat a dá se ho dobře všimnout. Kromě té tmavé hlavy, která mu dala jméno, slimáčkovec černohlavý, má hodně světlé tělíčko. Ta kontrastní barva, černá hlava s černými tykadly a světlý zbytek tělíčka vede k tomu, že si ho lidé běžně všimnou. A to je taky jedna z věcí, která se dá využít. Posluchači pravděpodobně někdy slyšeli o projektech takzvané občanské vědy, kdy vědci požádají o spolupráci širokou veřejnost a široká veřejnost pomáhá hledat nějakou věc, všímat si nějakého fenoménu. A to je přesně i náš případ.
2: A proto si o tomhle slimáčkovi povídáme.
1: Jak mohou posluchači Meteoru pomoci s výzkumem tohoto živočicha?
0: Budeme moc rádi, když se jakýkoliv posluchač Meteoru a kdokoliv další zapojí do mapovacího projektu. A je to velmi jednoduché. Meteor pomáhal před několika lety sbírat hlemíždě do velkého projektu, kde posluchači museli ty hlemíždě nazbírat, zabalit a odeslat poštou nebo dovést. Tady není potřeba na toho slimáčkovce sahat, někam ho strkat do krabičky nebo ho někam posílat, ale stačí úplně jednoduchá věc, stačí ho vyfotografovat a zaměřit místo, kde ho dotyčný našel.
2: Takže najít, vyfotit, zjistit si polohu a poslat.
1: Ale kam a jak?
0: Asi taková nejjednodušší a uživatelsky nejpřátelštější možnost je použít určovací online aplikaci, která se jmenuje iNaturalist, někdo tomu říká iNaturalist, a je to celosvětová aplikace, velké množství lidí používá na určování

0: různých přírodnin, ať už jsou to živočichové nebo rostliny. A ta aplikace funguje tak, že najdete ho nějakého živočicha nebo rostlinu, v našem případě toho potenciálního slimáčkovce, vyfotíte si ho svým chytrým telefonem, nahrajete ho do aplikace a pokud to máte dovolené, tak ta aplikace si k němu rovnou stáhne souřadnice. Kdokoliv, kdo se o slimáčkovce a jeho výskyt zajímá, si potom může data z téhleté aplikace stáhnout. Ta aplikace je úžasná v tom, že ona funguje jednak, že sama umí určovat na bázi umělé inteligence, ale zároveň vám potvrzení toho určení musí zkontrolovat a odklepnout nějaký další uživatel té aplikace, což ve velké množství případů jsou přímo lidé, kteří daný organismus studují.
1: Jakže se to jmenuje?
2: iNaturalist. Je to jednoduchá aplikace do mobilního telefonu.
1: Takže stačí nainstalovat, vydat se hledat slimáčkovce černohlavého, vyfotit a vložit do aplikace.
2: Hurá na to!

0: Co hledáte v té mapě?
1: Tady někde, vedle Madagaskaru, by měl být...
0: Nějaký ostrov? V porovnání s Madagaskarem působí jiné ostrovy jako trpaslíci.
1: Přesně tak. A tady je ostrov Reunion. Rozlohou je 5x větší než Praha.
0: Jestli se nepletu, jde o sopečný ostrov pod správou Francie.
1: Ano, obydlen je od 17. století, ale jeho starší historie je ještě zajímavější. Vznikl před 5 miliony let v místě, kde kdysi probíhaly obrovské lávové výlevy, které možná uštědřily poslední ránu dinosaurům.
0: A jak je na tom ostrov dnes? Je klidný nebo divoký?
1: To nám přichází říct profesor Lukáš Krmíček z Geologického ústavu Akademie věd.
2: V jeho jihovýchodní části se nachází Piton de la Fournaise, jedna z nejaktivnějších sopek světa. Na rozdíl od Vezuvu nebo Etny nejde o sopku známou mohutnými erupcemi nebo mohutnými explozemi. Většina jejich erupcí probíhá poměrně klidně. Magma v podstatě vystupuje na povrch především v podobě dobře tekoucí čedičové lávy, která vytváří rozsáhlé lávové proudy. A právě taková erupce na ostrově Reunion začala letos v únoru.
0: Jedna z nejaktivnějších sopek světa jistě budí pozornost nejen mezi obyvateli, ale i mezi vědci.
1: To platí i pro Lukáše Krmíčka, kterého letošní erupce hodně zaujala.
2: Já jsem měl možnost sledovat její průběh přímo v terénu. Dostat se do bezprostřední blízkosti aktivního kráteru přitom nebylo vůbec jednoduché. Nejprve bylo potřeba vystoupat na vrchol Piton de la Fournaise do nadmořské výšky 2632 metrů a poté se stoupit po strmém východním svahu této sopky do oblasti zasažené čerstvou vulkanickou aktivitou. Cesta vedla přes chladnoucí lávová pole, vznikla během prvních dnů erupce, hluboké trhliny i místa, kde se pod povrchem skrývaly staré lávové tunely. Na přibližně 200 metrů od nově vznikajícího erupčního kužele jsme společně s 3 francouzskými kolegy vybudovali provizorní tábor. Ten jsme v podstatě situovali do místa starého lávového tunelu. A odsud jsme měli možnost v podstatě nepřetržitě dokumentovat průběh erupce jak ve dne, tak i v noci a zároveň, a to je důležité, odebírat vzorky čerstvé lávy.
0: Zní to dost nebezpečně.
1: Jaké to je nocovat na sopce?
2: Musím říci, že nocování v blízkosti aktivní erupce není moc pozitivní zkušenost, protože země se pod vámi v pravidelných intervalech lehce chvěje, ve vzduchu je pořád cítit oxid siřičitý a posetnění člověk sleduje desítky metrů vysoké lávové fontány, které osvětlují okolní krajinu, ale občas ta země se třeba i nepříjemně začne zahřívat pod vámi. A samotná erupce začala být ještě zajímavější v tu chvíli, kdy se láva dostala až k pobřeží tohoto ostrova. Velkou roli přitom hrály zejména tedy lávové tunely. To jsou v podstatě takové přirozené kanály uvnitř lávových proudů. Na jejich povrchu se postupně vytváří pevná kůra nebo krusta, zatímco pod ní může žhavá tekutina dál proudit bez kontaktu s okolním prostředím, takže se v podstatě nerychle ochlazuje a může urazit poměrně dlouhé vzdálenosti. Právě díky těmto lávovým tunelům ta láva doputovala až k pobřeží vzdálenému více než 10 kilometrů od místa erupce. Bez tohoto přirozeného transportního systému by se většina lávy zastavila mnohem dříve a do oceánu by se vůbec nedostala.
0: Láva a voda. Velký souboj živlů. Ale vody je víc, takže nakonec vyhraje.
1: Co ale vyhrát nemůže, jsou lidské stavby. Například jediná silnice, která spojuje severní a jižní část ostrova podél východního pobřeží.
2: Dne 13. března dorazily lávové proudy k hlavní pobřežní komunikaci. Jde o důležitou dopravní tepnu na ostrově, která spojuje jednotlivé obce na jihovýchodě ostrova. A během několika hodin ta komunikace byla zalita tou čedičovou lávou a ta doprava samozřejmě musela být přerušena. Tím ale ten příběh erupce neskončil. O několik dní později láva dotekla až k pobřeží Indického oceánu. Žhavá tavenina o teplotě přes 1000 stupňů Celsia začala postupně vstupovat do mořské vody a nad pobřežím se vytvářela ohromná oblaka páry a z okraje nově vznikajícího pobřeží se do oceánu přilévaly další a další lávové proudy. A během několika týdnů vznikla na pobřeží nová lávová plošina nebo pláž rozloze několika hektarů. Tam, kde dříve končila pevnina, se najednou nacházela nová část ostrova, zasahující více do Indického oceánu. A sopka tak během jediné erupce rozšířila ostrov Reunion.
0: Poněkud mi to připomíná pohádku Hrnečku vař. Až na to, že sopečnou hmotou se prokousat nedá.
1: A tohle rozrůstání sopečného ostrova je běžné?
2: Podobnými procesy vznikla většina oceánských vulkanických ostrovů. Obvykle ale pozorujeme jen jejich konečný výsledek. Tentokrát tedy jsme mohli sledovat celý proces téměř v přímém přenosu. A kontakt lávy s mořskou vodou navíc vytvořil velice specifické typy láv. Dokonce některé fragmenty toho čediče byly natolik porézní, že po určitou dobu plavaly na hladině moře, než se potopily. No a já jsem právě jeden z těchto poměrně unikátních vzorků lávy donesl ukázat. Já se ho pokusím výjmout. A ten vzorek, který byl schopen plavat na té hladině, je křehký, na povrchu má namodralé černou barvu, je silně sklovitý, má na svém povrchu bazaltové sklo, které se jmenuje tachylit, a zároveň tedy ten vzorek má celou řadu drobných pórů, přesto ale ten vzorek není vůbec tak lehký, jak by člověk očekával, jo, na nějaký materiál, který byl schopen plavat na vodě. Když se podíváme dovnitř toho vzorku, nebo když se podíváme na tu jeho texturu, tak vidíme, že jsou tam i nějaké větší bubliny, nápadně větší bubliny, a ty právě byly schopné po nějakou dobu udržovat tu lávu na hladině oceánu. No a to nás právě teďka poměrně dost zajímá. S mými kolegy právě budeme tyto vzorky podrobněji studovat pomocí počítačového tomografu, a to nám umožní nahlídnout dovnitř, do struktury té horniny, aniž bychom ji museli nějak poškodit.
0: Můžu si sáhnout?
1: Já taky.
0: Zvláštní.
1: Láva, která se udrží na hladině.
0: To jste si pro ně prostě sáhnul do vody?
2: Ten vzorek jsem neodebral já, to odebrali francouzští kolegové ze člunu, a dokonce mám teď i odebrané vzorky, dorazili mi lodí z Reunionu, který odebírali i potápěči, protože ta láva, jak tekla po tom pobřeží, tak se dokázala dostat i pod ten oceán nebo pod tu mořskou vodu a vytvořila takzvané polštářové lávy, což je další typ láv, které mohou vznikat při těchto erupcích.
1: Polštářová láva opravdu vypadá jako polštář nebo bochník, zaoblený balvan na dně moře.
0: Natečení lávy do moře je jistě katastrofa pro tamní život.
1: Krátkodobá.
2: Studují to i biologové mořští, je to v podstatě něco jako útes, je to další prostředí, kde to mohou kolonizovat rychle nějaký organismy. Určitě to není něco negativního pro tu místní přírodu.
0: I pod hladinou tedy platí, že sopečná krajina je velmi úrodná.
1: Určitě ano. Silnice se opraví a to nově vzniklé pobřeží se časem zazelená.

0: Může být jeden člověk zároveň národním hrdinou a obyčejným zločincem?
1: To asi záleží na tom, koho se zeptáme.
0: Pravda. Pro jedny může být obdivovaným dobrodruhem a schopným velitelem, pro druhé lupičem, vrahem a postrachem moří.
1: Že ho dnes známe hlavně jako úspěšného mořeplavce, o tom rozhodlo hlavně to, pod jakou vlajkou se plavil.
2: Stalo se tento den, 26. září. Narozen v chudé anglické rodině, od 13 let sloužil na moři. V 19 zdědil kabotážní loď, tedy určenou pro plavbu při pobřeží, kterou mu odkázal jeho bezdětný zaměstnavatel. A on s ní potom začal převážet otroky z Konga do Ameriky. Na tom zbohatl a mohl si koupit dvě menší zámořské lodi. V Karibiku pak přepadal španělské galeony i karavely se zlatem a stříbrem, čímž nashromáždil značné jmění. Poté, co mu posádky zdecimovala epidemie, vrátil se v létě 1573 do Anglie. Za přivezenou kořist tam utržil 50 tisíc liber. Toho roku veřejnost poprvé uslyšela jméno Francis Drake. Královna Alžběta ho formálně vyplísnila, protože škodil jejímu spojenci Španělsku, a potom ho povýšila do šlechtického stavu. Moci páni jim však pohrdali. Jednak byl neurozený, jednak v něm spatřovali vraha a lupiče. A tak se v půli prosince 1577 vydal znovu na moře s tichou podporou královny, která doufala v další příliv do prázdné státní pokladny. Tentokrát už velel pěti lodím. Po bitce s Patagonci pak vplul se třemi loďmi do Magalienčova průlivu. Jedna průtah nevydržela, druhá se ztratila a vrátila domů. Se třetí pak loupil na západní straně Jižní Ameriky. Nakonec ho španělské lodi zahnali na sever až k dnešnímu San Francisku a zablokovali mu zpáteční cestu na jih. Proto se v létě 1579 vydal s jedinou lodí na západ do hlubin Pacifiku. Do lodního deníku toho zapsal málo, ale zřejmě se cestou do dnešní Indonésie zastavil na Havaji. Potom se kolem Číny a Indie dokázal vyhnout portugalským lodím ovládajícím Indický oceán a kolem Afriky dorazil 26. září 1580 se s bílými 59 muži do Plymouthu. 58 let po Magalienčovi. Proti své vůli tak jako druhý obeplul zeměkouli. Královnin poloviční podíl na jeho zisku překonal zbytek příjmů koruny za celý rok. Drake byl jmenován admirálem a významně přispěl k porážce obrovské španělské flotily Armada. Stal se miláčkem Anglie. Jeho bohatství se blížilo jmění samotné královny. Ta ho proto raději poslala zpátky do Střední Ameriky. Tam opět přepadal a loupil, ale tentokrát už byli Španělé lépe připraveni a jeho posádka naopak méně loajální. Po několika neúspěších onemocněl úplavicí a koncem ledna 1596 v 56 letech na své lodi zemřel. Těsně před smrtí se nechal obléct do své nejlepší zbroje, aby neodešel jako Lazar, nýbrž jako válečník. Pohřben byl do moře v olověné rakvi. Korzár a mořeplavec Francis Drake dokončil historicky druhé obeplutí země na den přesně před 446 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Říkali jsme, že Francis Drake obeplul Zemi jako druhý po Magalliančovi, ale je v tom jeden háček.
0: Fernão de Magalhães totiž svoji cestu kolem světa nedokončil. Roku 1521 zahynul na Filipínách a jeho výpravu dovedl zpátky do Španělska Juan Sebastián Elcano.
1: Drake se tak stal prvním velitelem výpravy, který obeplutí země osobně přežil od začátku až do konce.
0: A také prvním Angličanem, který zemi obeplul. Z pěti lodí, s nimiž vyrazil, se s ním vrátila jediná, slavná zlatá laň.
1: A ve vodě ještě zůstaneme, že?
0: Ano, vydáme se do ní za hmyzem spolu s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
1: Čistě podle početnosti hmyz nás jednoznačně válcuje. Existuje možná až 20 milionů druhů.
0: Jak jsme se osobně přes léto přesvědčili, hmyz je všude. Ovšem s jednou pozoruhodnou výjimkou.
2: Kde ho nenajdeme, to jsou oceány. To je zvláštní. Oceány zaujímají většinu našeho povrchu. Samotný Pacifik zaujímá větší plochu než všechny kontinenty dohromady. A přesto v těch oceánech jsou bruslařky. Říká se, že jich je 5 druhů, možná jsou tam nějaké neobjevené, ale vypadá to, že bychom ty druhy spočítali na prstech rukou. A tyhle ty bruslařky mají k dispozici, protože jsou omezeny na teplé vody, tak mají k dispozici půlku Pacifiku, půlku Indického oceánu a půlku Atlantiku. A tam pobíhá po té vodní hladině, to jsou příbuzné těch našich vodoměrek a našich bruslařek, které se pohybují po těch hladinách těch našich sladkovodních toků a nádrží, tak tam pobíhá 5-10 druhů hmyzu.
1: To je nejnepatrnější zlomek toho, co žije na pevninách a ostrovech.
0: Nabízí se otázka proč. Proč je v mořích tak málo hmyzu?
2: Vědci proto měli skvělé vysvětlení. Když jste v oceánu, kde je ta voda průzračná, tak když zůstanete v tom vodním sloupci blízko hladiny, tak tam dlouho nepřežijete jako hmyz, protože je tam spousta predátorů, ryby a vy jste vidět velmi dobře v té vodě a něco vás sežere. Takže vy musíte na den se potopit do hloubky, kde je tma, kde vás nikdo nevidí. A když potřebujete k hladině, tak jedině v noci musíte zase vystoupat. Ta hloubka, kde je tma, tak to jsou stovky metrů. A vědci říkali, hmyz se nedokáže přizpůsobit tak vysokým tlakům, jaké panují v tom pásmu té věčné temnoty. Takže bylo to vysvětlené, všichni to akceptovali. Kdo to neakceptoval, tak je moucha koretra z Afriky, protože její larvy žijí ve vodách jezera Malawi. A vědci teďka zjistili, že se potápějí do hloubky 200 metrů.
0: Jezero Malawi se nachází ve zlomové propadlině a dosahuje hloubky až 700 metrů. Je to obří jezero, delší než celé Česko.
1: Určitě kolem něj žije spousta druhů hmyzu, ale i, a to je překvapení, v hloubce pod hladinou.
2: To je přesně ta hloubka, kterou by hmyz neměl vydržet a ty mouchy, ty jejich larvy to vydrží, jsou takové průsvitné, jsou dlouhé asi 2 cm. Říká se jim tam sklenění červy, protože jsou průhledné a larvy těch koreter tak se potápějí zajímavým způsobem. To se ví už delší dobu, oni mají v těle takové vzdušné vaky. Ty vzdušné vaky jsou přeměněné vzdušnice, čili trubice, kterými si hmyz přivádí do tkání vzduch s kyslíkem a odvádí si oxid uhličitý. Tak to je přeměněné na tyhle ty podélné, banánovitě tvarované vzdušné vaky. A ty vaky mají zajímavě uspořádanou stěnu. Oni jsou z proužku chitinu, to je lehký, ale pevný materiál. Z chitinu má hmyz celou vnější kostru. A pak je tam ještě proužek rezilínu. Rezilín je bílkovina, která je naopak velmi pružná. Takže rezilín najdete třeba v kloubech blechy, v těch končetinách, kterými ona skáče. Ona ten rezilín využívá jako pružinu, natáhne to a pak jí to katapultuje k tomu skoku. Nebo vášky. Vášky mají rezilínem připevněná křídla, když s nimi třepou, tak aby se jim ten kloub tam neopotřebovala a křídla jim neulítla.
0: Opět přírodou dobře technicky vyřešeno. Ale nefungovalo by to bez další zajímavé vlastnosti rezilínu.
2: Pokud se dostane do kyselého prostředí, chemicky kyselého prostředí, tak se smršťuje. Když se dostane do zásaditého alkalického prostředí, tak se roztahuje. A ta koretra, ta larva, umí měnit tu chemickou reakci v okolí těchto vzdušných vaků. To znamená, když ona tam navodí kyselé prostředí, tak se ten rezilín smrští a ty vaky se zmenší. tím se zmenší i tělo, rozměry toho těla a teď přijde ke slovu Archimedův zákon, který říká, že těleso je nadlehčováno takovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. To znamená, když se ty vaky smrsknou a tělo se smrskne, tak ta larva vytlačí méně vody, je méně nadnášená a může klesat ke dnu. Ve chvíli, kdy tam nasadí zásaditou reakci na vodí, tak se ten rezilín roztáhne, roztáhnou se vaky, rozšíří to tělo, stoupne vztlak a ta larva může stoupat k hladině. A teď se ukázalo, že fígl, kterým tahle ta larva, ti sklenění červy, zajišťují si tu odolnost vůči těm vysokým tlakům, tak to je právě ten vzdušný vak. Že ten vzdušný vak se tak zpevní, že nedovolí rozdrcení toho organismu. Je to jakási vnitřní výstuha, která tu larvu zachrání.
1: Larva má tlačítko, kterým ovládá kyselost.
0: A tím pádem hloubku ponoru, na kterou je vystužena.
1: Takže mohou utéct do tmy a predátoři je nevidí.
2: Zajímavé je, že ty larvy tam neprchají ani tak do tmy, ale v těch hlubinách toho jezera Malawi, tam v té vodě není kyslík. To znamená, tam ryba nemůže být, protože by prostě nemohla dýchat žábrami. Takže ta larva to vydrží, zřejmě i díky zásobě vzduchu v těch vzdušných vacích a je tam v bezpečí. Vyplouvá jenom v noci, vyplouvá na povrch a tam teda se živí planktonem a pak zase na den se ponoří do té bezkyslíkaté vody a je tam v klidu, je tam v pohodě. Takže jsme vyřešili záhadu těch larev té Choetris jezera Malawi, ale jak už to u správných objevů bývá, tak nepřinášejí jenom odpovědi na otázky, ale nové otázky. A nová otázka zní, proč tedy hmyz neobsadil oceány, když je vidět na té larvě mouchy z jezera Malawi, že těm vysokým tlakům dokáže odolat?
1: Odpověď neznáme.
0: Možná je to tím, že už je prostor obsazen mnohem více a lépe přizpůsobenými organismy.

0: Už je to 12 let. V září roku 2014 jsme vysílali první citát ze sbírky Jiřího Grigara.
1: Já si tehdy říkala, jak dlouho nám to vydrží. On je Jiří Grigar neměl spočítané, jen si pečlivě po celá desetiletí zapisoval zajímavé citáty, které našel v odborné literatuře.
0: V tom je jeho sbírka unikátní. Žádné hledání v encyklopediích nebo na internetu, ale tam, kde vědci zveřejňují objevy.
1: Teď vstupujeme s citáty do 13. roku. A to s jednou velkou změnou.
0: Jiří Grigar předal kvůli dlouhodobé hlasové indispozici své žezlo dál. Ale ne příliš daleko.
1: Jsem napjatá, kdo přijde.
0: Jeho jméno si zapamatujete snadno. Přijde totiž Grigar.
1: No počkejte, ale vždyť tu právě vysvětlujeme.
0: Lukáš Grigar. Syn, který se sice profesně vědě nevěnuje, ale s popularizací má své zkušenosti. Česká astronomická společnost ho dokonce ocenila cenou Litera Astronomica za rok 2018 za velmi zdařilý překlad rozsáhlé tetralogie Stephena a Lucy Hawkingových Jirkova dobrodružství.
1: Poprvé vítáme Lukáše Grigara ve studiu Meteoru. A hned mám otázku. Překvapuje vás, že je sbírka vašeho otce tak rozsáhlá?
2: Mě to asi nepřekvapuje, protože ať už z hlediska toho, že mám pocit sám, že pořád kolem sebe narážím na věci, které jsou zajímavé a hodné zapsání, ne vždycky to teda může být nějaký citát, ale v případě mého táty si hlavně vybavuji ta léta, kdy on si mě bral v podstatě na hlídání na Ondřejovskou hvězdárnu, kde seděl v té astronomické knihovně. Zatímco já teda sice číst už jsem uměl, ale že by mě úplně bavilo číst některé ty vědecké materiály, tam to ještě ne. A tak jsem tam tak různě to prolézal a zkoumal všechny možné jiné věci, ale on tam kontinuálně datloval buď přímo do toho psacího stroje, nebo si něco zapisoval v ruce od rána do večera. Jasně, že to byly hlavně nějaké objevy v rámci žně objevů, ale zároveň myslím, že často právě pořád narážel na něco nového, co stálo za to si zaznamenat ještě bokem. Takže to, že ta sbírka je nakonec takhle obdivuhodně, skoro nekonečná, mě vlastně nijak nepřekvapuje.
0: Jiří Grigar si těch výpisků udělal hodně, na roky vysílání.
1: A jaký máte vy osobně vztah k citátům jako takovým?
2: Mám svoje oblíbené citáty, které mě inspirují a čas od času si na ně vzpomenu. Zároveň jsem se stal takovým citátovým skeptikem v průběhu života, protože jsem v průběhu života zjistil, že spousta citátů, slavných často, tak buď to ten dotyčný vůbec neřekl, nebo to řekl nějaký jiný dotyčný, někdy to řekla nějaká dotyčná, a že mě začalo zajímat pídit se po těch jejich skutečných původech, pak občas bývá něco ztraceno v překladu, takže je to taková ještě hra na druhou, že ten citát sám o sobě člověka může k něčemu inspirovat, ale mě pak inspiroval k tomu, abych se podíval blíž nebo hlouběji, kdo to vlastně řekl a proč.
1: A citáty, které si váš táta zapisoval, dostali se k vám v průběhu života?
2: No ty jsem narážel třeba i v průběhu pohybu po našem panelákovém bytě, protože on některé ty nejvypečenější měl ve formě nějakých vytištěných papírků nebo i právě ručně zaznamenaných zápisů. Tak jako ne, že bychom to měli rozestrkané třeba po kuchyni, to zase jako ne, ale hlavně u něj pod deskou, možná byla skleněna jeho pracovního stolu, tak tam to bylo poseto různými takovými podobnými úryvky. A řadu z nich skutečně si do dneška pamatuju právě proto, že jsem se s nimi potkával, kdykoliv jsem se teda vplížil k němu do pracovny, nebo někdy vplížil, někdy o mé přítomnosti věděl. Ale vždycky jsem bral, že když už to tam je vsunuté pod to sklo toho pracovního stolu, takže už to fakt něco znamená a že by nad tím člověk se měl zamyslet, i když já jsem to tehdy v tom útlejším věku třeba úplně nepobíral.
1: Jo. K některým myšlenkám musí člověk dozrát.
0: Schválně, pamatujete si aspoň jeden z citátů, které měl na pracovním stole?
2: Pamatuju si jeho ve skutečnosti citát, který tam měl vložený a který, pokud bude ta příležitost, tak bych ho tady rád i přečetl.
1: Proč ne? Začneme slovy, jejichž autorem je Jiří Grigar.
2: Obdivujeme ty, kdo mistrně ovládli hru v šach. Neměli bychom ale ještě více obdivovat ty, kdo jí dali pravidla?
1: Moudrá slova.
0: Lukáš Grigar nám další citát ze sbírky svého otce představí zase za týden.
1: A teď nás čeká nový objev, kterému se ani nechce věřit. Vědci přinutili buňky nás, savců, provádět fotosyntézu, jako to umějí rostliny.
0: proč by se o takovou podivnost měl vůbec někdo pokoušet, nám vysvětlí doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
3: Je to kvůli nemoci, která působí na očích, je to syndrom suchého oka. To je poměrně častá věc a vysychá rohovka. Není to jenom kvůli vodě, ale právě je to rozhozený balanc mezi těmi oxidanty a antioxidanty, které když se spotřebují, tak potom ta rohovka vysychá. Jsou na to kapičky, je na to i nějaký lék, který docela úspěšně funguje. No a ti autoři si řekli, že by bylo dobře do toho oka nějaké ty antioxidanty rovnou dodávat a tu rovnováhu v tom oku, v té rohovce vrátit zpátky a šli na to velkou oklikou.
1: Co udělali?
3: Oni vzali z běžného špenátu jeho chloroplasty. Chloroplasty to jsou organely, které rostliny v sobě mají a v nich probíhá fotosyntéza. A je to taková složitá organela, která má vnější membránu a vevnitř té mitochondrie jsou takové listy membránové, kde právě ta fotosyntéza probíhá tím způsobem, že to zachytané světlo mění elektrický potenciál na membránách, takže je potřeba, aby tam bylo hodně těch membrán. A to, co ti autoři udělali, je, že z těch chloroplastů vzali právě jenom tyhle ty telakoidní membrány a ty by sami o sobě se neudržely, tak je obalili už normálně nějakou membránu. Ta výsledná věc po tom obalení měla okolo 400 nanometrů. Čímž vyrobili takový, člověk by řekl, artificiální organely, tedy kousky, které uvnitř v sobě měly nějakou činnost.
1: Zní to všechno hrozně složitě.
0: Zjednodušeně řečeno, vědci vzali ze špenátu drobné části buněk, které umějí zachytit světlo a přeměnit jeho energii na chemickou. Podobné pokusy už kdysi proběhly.
3: Experiment, kdy jsme z rostlin vzali chloroplasty a vložili je do nějakých savčích buněk na misce pěstovaných, ten už se udělal. Problém je, že ta organela, to je továrna, která je sama o sobě a ona už tam potom rovnou vyrábí to ATP. A to v tomhle případě ti autoři nechtěli. Takže tam dali jenom část té fotosyntézy, vlastně to zachytávání těch fotonů a oddělili to od té syntetické fáze. Takže ty nanočásticové organelky vyrábí právě jenom ty antioxidanty a ty už si buňka přebere a buď to z nich vyrábí ATP, ta savčí buňka tím savčím způsobem, normálně tak, jak to dělá, a nebo tam je to NADPH, které právě je ten antioxidant.
0: NADPH je malá molekula, která v buňce přenáší energii a elektrony tam, kde jsou potřeba. Můžeme si ji představit jako nabitou baterii buňky.
1: V rostlinách se tahle baterie nabíjí energií ze světla při fotosyntéze. V experimentu se špenátem pak vznikala baterie i uvnitř buněk myšího oka.
0: A buňky ji využily hlavně k obnovování antioxidantů, a tedy zmírnění syndromu suchého oka.
3: Tenhle ten lék dokonce má dvojí účinek, a sice uvnitř toho oka, uvnitř té rohovky, on dokáže zpátky navrátit tu balanci těch oxidantů, antioxidantů, a když je to vně, tak to vlastně chrání protektivně a nepouští je tam. A je to výzkum ve velmi časných fázích, ale ukázalo se, že když tyhle ty částice vložili nebo nakapali myším s tímhletím syndromem, tak ten účinkoval mnohem lépe než ten současný, ten nejlepší lék. Takže je to mimořádně slibná věc, není to ještě daleko, aby to bylo jako léčbu pro pacienty. Nicméně autoři říkají, že to by bylo výborné, levné a to, protože ono by stačilo, já nevím, z půl kila špenátu by dokázali vyléčit a teď jako nějaký úplně neuvěřitelný 50 pacientů měsíc. Takže to byla vlastně nádherná věc. Opět jsme u toho, že když to umí udělat příroda, tak lepší než vymýšlet naší vlastní chemickou intervenci, lepší použít to, co příroda dobře umí. Mimořádně elegantní metoda a hlavně také známka toho, že přeci jenom, i když rostliny se nám zdají hodně biologicky vzdálené, prostě rostou jinak, žijí jinak, tak přeci jenom ty mechanismy toho života jsou natolik podobné, že i takováhle součást jde použít z jednoho organismu ve druhém a vlastně funguje, dá se napojit na ty savčí buňky. Takže není to přímo tak, že by savčí buňky fotosyntetizovaly a že bychom nemuseli kvůli tomu jíst, takže bychom byli zelení, ale tu důležitou část, kterou neumíme, kterou savčí buňky nedělají, umějí jenom rostliny, tak dokážeme takhle alespoň dočasně na krátkou dobu využít pro léčbu.
1: Myším už můžeme odpálení očí ulevit. A nám, lidem?
0: Jako v řadě jiných nadějných postupů platí. Mohou pomoci i lidem, ale nemusí. To se ukáže.

0: Říká se mlčí jako ryba. Ryby skutečně považujeme za velmi tichá zvířata.
1: Tichá možná pro nás, ale to ještě neznamená, že je pod hladinou skutečně ticho.
0: Možná jsme jenom špatní posluchači. Dnes se ponoříme do světa, kde se místo slov ozývají vibrace, tóny, klepání i zvuky, které lidské ucho často vůbec nezachytí.
1: Otevíráme další kapitolu knihy Co ryba ví, britského etologa a biologa Jonathana Balcomba, kterou vydalo nakladatelství Kazda. Čte Igor Bareš.
2: Jak ryba slyší? Ryby nestály jen u zrodu barevného vidění, ale zřejmě jako první přišly i se sluchem. Navzdory běžným domněnkám, že ryby jsou němé, disponují mnohem větším množstvím způsobů, jak zvuk vydávat, než jakákoliv jiná skupina obratlovců. A ani jedna z těchto metod se netýká té, které dávají všichni ostatní obratlovci přednost. Vibrace vzduchu v membránách. Ryby dokáží rozvibrovat svůj plynový měchýř, který jim slouží i jako zesilovač zvuku rychlým stažením hlasových svalů. Mohou skřípat zuby svých čelistí, další řadou zubů podél výstelky svého hrdla, třít kostmi či skřelemi o sebe a dokonce i vypouštět bublinky z konečníku. Zvuky některých ryb jsou natolik pozoruhodné, že jsme je podle nich pojmenovali. Chrochtalovití, bubeníkovití či trumpetníkovití. Naše uši jsou přizpůsobeny zpracování zvuků ve vzduchu a ne ve vodě. A proto jsme až donedávna byli hluší vůči většině zvuků, které ryby vydávají. Až v minulém století se díky pokroku technologie podvodní detekce zvuku začal seznam akustických ryb zvětšovat. Většina ryb slyší zvuk v rozmezí od 50 do 3000 herců. To znamená, že se nachází v rozmezí schopností lidského ucha. Ale důkladné studie zdokumentovaly citlivost na ultrazvuk na hranici sluchu netopírů až 180 000 herců u placky chutné a menhadena mexického. Zřejmě jde o přizpůsobení k odposlechu ultrazvuku vydávaného delfíny, kteří se těmito rybami živí. Na druhém konci sluchového spektra najdeme ryby, které reagují i na infrazvuk o hodnotě 1 Hz. Jde o tresky, okouny či platýze. K čemu jim je to dobré? Pohybující se voda naráží na útesy, pláže, ostrovy, pobřežní šelfy a další ponořené bariéry. Všechny tyto síly společně vytvářejí infrazvuk. Biologové z univerzity v Oslu se domnívají, že ryby tuto zvukovou informaci využívají k orientaci při migraci. Ačkoliv je sluch rybám užitečný při migraci a vyhýbání se predátorům, většina vydávaných zvuků má funkci společenskou. Vezměme si například piraně. Když biologové umístili do nádrže s odchycenými piraňami obecnými hydrofony, podařilo se jim nahrát několik různých zvuků. Tři z nich se objevovaly tak často, že prostě museli zastávat nějakou funkci. První, opakované mručení či štěkot, ostatním zřejmě signalizuje problém. Další, hluboký, tupý zvuk, obvykle vydává největší ryba v hejnu během agresivního chování a v boji. Tyto dva zvuky jsou vydávány rychle se stahujícím svalem umístěným vedle plynového měchýře. Tento sval se stahuje 100 až 200krát za vteřinu. Třetí zvuk se objevuje, když piraňa skřípe zuby, nebo jimi při nahánění jiné ryby rychle cvakne. Evu Chaseovou, výzkumnici z Harvardské univerzity, zajímalo, zda se ryby dokáží naučit rozlišovat složité zvuky, jako je třeba hudba. Provedla experiment se 3 kapry koji ze Zverimexu. V jejich nádržích vytvořila důmyslný aparát složený z reproduktoru, reakčního tlačítka na dně, které ryby mohly zmáčknout svými těly, světla, které rybě dávalo najevo, že její reakce byla zaznamenána, a dávkovače nedaleko hladiny, který po správné reakci vydával granule, pokud k němu ryba připlavala. Cvičení spočívalo v tom, že pokud ryba zareagovala na určitý hudební žánr, získala odměnu. Pokud zareagovala na jiný žánr z reproduktoru, nedostala nic. Chaseová zjistila, že kapři koji jsou nejen schopní rozeznat bluesovou nahrávku od klasické hudby, ale že dokáží tyto rozdíly i zobecnit. Pokud je jim předložen nový autor či skladatel daného žánru. Jedna z ryb měla obzvláště dobrý hudební sluch a dokázala melodie rozlišit, i pokud z nich byly odstraněny tóniny, tedy pokud všechny noty byly zcela shodné, až na svou výšku a časování.
1: Svou představu o rybách bychom měli od základů změnit.
0: A vědci objevují další a další zvuky.
1: Takže jednou možná vznikne něco jako slovník rybí řeči?
0: Kdo ví? A ještě jedna zajímavost. Zvuk se ve vodě šíří asi 4x až 5x rychleji než ve vzduchu. To znamená, že akustické informace mohou pod hladinou putovat velmi daleko.
1: Známé volání velryb je toho pěkným příkladem.
0: Příště si povíme, jak ryba čichá.
1: Za týden se oba moc těšíme.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona. O zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Kvůli srážce vlaku s člověkem je zastavený provoz na koridoru u České Třebové. Zájem základních a středních škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Provoz vlaků na koridoru mezi Prahou a Brnem je u České Třebové zastavený. Mezi stanicemi Rájec, Jestřebí a Blansko totiž srazil vlak člověka. Na svém webu o tom informují České dráhy. V úseku je zastavená náhradní autobusová doprava, některé dálkové vlaky jedou po odklonné trase. Omezení by mělo trvat asi do 9 hodin. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí víc než 830. Letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
4: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
2: Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko, Francie. Na zahraniční výjezdy, krátkodobé, dlouhodobé nebo skupinové, můžou vyrazit i učitelé. Policisté pátrají po 34-letém vězni Patriku Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a podle policie není nebezpečný. Hledaný je 176 cm vysoký střední postavy, má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bradkou. Z pracoviště odešel ve vězenském oblečení šedé barvy. Informace o něm volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Čeští fotbalisté večer odehrají první utkání pod vedením španělského kouče Santiho Denii. Na úvod nového ročníku Ligy národů nastoupí v elitní skupině v pražském Edenu proti favorizovaným Chorvatům. Zápas začne ve 20 hodin 45 minut. Představením Akt v tanvaldském kině Jas začnou oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Ty pak pokračují v neděli celodenním programem v areálu Učápa v Příchovicích u Tanvaldu.
5: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
6: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
7: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic bude Radiožurnál živě vysílat mezi 10. a 14. hodinou. V živém vysílání stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z herdivadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 22 na severu a severovýchodě 16 až 19, v tisíci metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Na D5 se z Prahy směrem do Plzně opatrně spozorněte za sjezdem na Zdice. Na 32. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na konec omezení na 34. kilometru. Projíždí se pouze levým pruhem, zdržení je do 10 minut. A na D1 se z Prahy směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Mikulov. Na 194. kilometru se dojíždí do kolony, pomaleji se jede pak na 196. Tam v omezení mají silničáři zabraný pravý pruh. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a na další pořad nás teď pozve Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemné sobotní dopoledne z Dvojky. Už za chvíli nás navštíví herec Vladimír Javorský. Pozvala ho do svého pořadu Jitka Novotná. Poslouchejte už za pár okamžiků. Krátce po 10. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Po 11. Tobogan s podtitulem Podsta pro nedvědy. A po 12. hodině Halina Pavlovská. Tak já doufám, že v téhle společnosti rádi se trváte s Dvojkou i nadále.
1: Brný vítr na Dvojce.
8: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Když jsem se připravovala na dnešní setkání v rozhlasovém studiu, opravdu přepečlivě jsem zvažovala a promýšlela slova, která by měla zaznít. Vím, že mého hosta netěší opakování informací, rozmělňování již vyřčeného. Tak uvidíme, snad si nakonec pěkně popovídáme. Tím hostem je herec, hudebník a vůbec všestranně muzický člověk Vladimír Javorský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vladimíre, jaký typ slova, ať už vyřčeného nebo psaného, vás vyloženě potěší?
1: Mě většinou těší to, proč byla ta která slova vyslovena. To je to, co mě zajímá na těch slovech. A pak ta slova můžou mít jakoukoliv podobu. To znamená, že někdo může říct nějaké slovo a vyhledáte za tím slovem vlastně, z čeho vyrostlo. Proto mě vždycky baví básničky, protože tam se s tím pracuje mnohem víc a tam mám pocit, že to je takové odhalenější a ty lidovce mají jakoby hlubší ponor.
0: A jak působivě na vás promlouvají texty lidových písniček?
1: To je právě ta krása naprosté krystalické čistoty, upřímnosti, nevím, jak to nazvat, takového přímého směru, kdy tráva je tráva, ale vlastně i podobenství a kamen je taky kámen, ale zase je to tisíc dalších věcí.
0: Já se na ně ptám záměrně, protože ten váš ostych před rozhovory dost respektuji. A opravdu jsem hodně zvažovala, jestli vás do další takové situace uvádět, ale rozhodlo nádherné hudební album Ještě je, které jste si před časem daroval ke svým 60. No a tam jsem definitivně zahořela přáním vás potkat. Jste tady autorem všech písní a textů, produkce a aranží se ujal multiinstrumentalista Marian Friedl. Musel jste v sobě vydolovat velkou odvahu a kuráž, než jste mu ty svoje písničky předložil, nebo to bylo úplně jinak?
1: S Marianem to bylo docela jasné, protože se mi neuvěřitelně líbilo to, co dělal s Martinem Krajíčkem a Jitkou Šoranskou, kde jsme se vlastně potkávali a kde jsem je slýchal jak naživo, tak potom CDček v Náměšti nad Oslavou na folkových prázdninách, což je fantastický hudební festival. Takže Marian pro mě byla jasná volba, protože se mi neuvěřitelně líbí jako muzikant a co dokáže s písničkama udělat a byl jsem moc rád, že na to kýval.
0: No mě spíš zajímalo to, jestli vy

0: tak to může třeba růst, no.
1: Je hodně velký rozdíl mezi vaším pocitem na jevišti, když tam stojíte jako herec a jako hudebník?
0: Jako hudebník se cítím, musím říct, nějak svobodnější. Možná je to tím, že na ten nástroj nemusím hrát, že se soustředím opravdu jenom na ten zpěv a mám za sebou skvělou kapelu. Vlastně cokoliv se stane, tak vždycky nějak dopadne. A můžu si vymýšlet fakt ptákoviny a odletět si někam, kde mě to zrovna zavane a kluci mě nějak buď přivedou zpátky na zem, anebo následujou. Na tom divadle přece jenom je to striktnější, tam těch hranic je mnohem víc. Tam je tam především text autora, že jo. A tady opravdu, jaký to mi tam zazní, tak takový si tam pustím, no.
1: Mohl byste nám přiblížit nějakou takovou muzikantskou ptákovinu, jak říkáte? Co jste si na kolegy vymyslel?
0: No tak dělali jsme třeba to, že měl jsem nějaký text a pak se mi k němu vyloupla taková muzika, ale nikdy jsem to s kapelou nehrál. Tak jsem to jednou zaspíval na koncertě a kapela, po druhé si říkal Míša, tak já to zahraju jako s tebou, bicista. No, vznikaly vlastně naprosto improvizované tvary, každý koncert nějaký jiný.
1: Jam session, ne?
0: Takový sessiony, no. A to je to, co mě baví, ta svoboda toho okamžiku, tého vzniku.
1: Kdy jste napsal svoji první písničku?
0: To mi bylo třeba, já nevím, 12, 13, 14. Vím, že se tam střídalo E a D. A vím, že to bylo něco o proklínání. Proklínám vše, co kolem sebe mám. No, bylo to taková hustá píseň.
1: Těžké období jste měl?
0: Ne, to nebylo těžké období, to bylo takový jako... Já jsem vlastně zrozený v nějakém tom big beatu a to byl takový tvrdší big beat, no. A hodně jsem zjistil, že jsem byl ovlivněný Petrem Novákem a tím jeho druhým skvělým albem V jménu lásky z roku 64, později možná. Ale to bylo album, které mě fakt zasáhlo a tak možná pod vlivem toho jsem byl takový rozervaný.
1: Měl jste i touhu se s tímto idolem potkat osobně?
0: Vůbec jsem si to nepřipouštěl, že? Neměl jsem žádnou touhu, ale stalo se mi to. Jednou na pumpě, když jsme se vraceli z natáčení, tak jsem potkal právě Petra Nováka, který jel taky od někud z koncertu a tak jsem se mu toho stolečku s kávou na stojáka někde u Devíti křížů, myslím, vyznal a to bylo všechno. No.
1: To vaše album si vysloužilo i nominaci na cenu Anděl. Mnozí na něm vyzdvihují pokoru a skromnost. Nicméně já si říkám, že tam musí být i velké odhodlání a odvaha, bez kterých se ta kreativní práce neobejde. Co dalšího tam je?
0: Já mám pocit, že to vzniklo vůbec, protože jsem si nikdy nemyslel, ani jsem nikdy nechtěl být nějaký jako písničkář, nebo že bych byl něčeho takového schopen. Navíc to jsou fakt takové popěvky většinou, ty moje věci, že to není něco dlouhého. A nemyslel jsem si, že by z toho fakt mohly vzniknout nějaké písničky. A děkuju za to, že to vzniklo jak covidu, tak Jardovi Trabandovi, protože za covidu vlastně jsem si ty svoje výkřiky, které jsem si naspíval někam do telefonu, tak jsem to pustil Jardovi a říkal jsem si, má s tím smysl něco dělat. On říkal, jo, to je dobrý, tak něco s tím udělej. Tak jsme u něho natočili takové demáče, které jsem potom poslal Marianovi a Marian z toho udělal písničky.
1: Já nás teď přenesu z pódií k vám domů. Mě by zajímalo, jestli písničky, melodie, pobrukování a zpívání provázely i dětská léta vašeho syna, protože jste třeba byl a snažil se být tím rodičem, který zahrnuje dítě nějakou mírou popěvku a snaží se tak tomu přidat tu lásku k muzice, byť nepojmenovaně, ale podvědomně.
0: Protože to k člověku patří, ať už by to měl vymyšlené nebo nevymyšlené, tak prostě to ve vás je, takže když jsem se Šimonem chodil někam, že jo, nebo jsem ho nosil na nějaké ty procházky, tady v tom závěsu, jak se nosí ty miminka na té hrudi, v tom šátku, tak jsem mu zpíval, no. Večer jsem si vymyšlel nějaké písničky. Jedna byla, naštěstí jsem ji zapomněl o mašinkách, ale tu si pamatoval hrozně dlouho, protože on měl rád mašinky vždycky. Pak byla nějaká o ptáčcích, to si pamatuju dodnes. No. Vzniklo spousta takových písniček jednocestných, takových pro jedno použití. Zpíval jsem mu, no, ale myslím si,

0: že jako některý rodič, když je zpěvný, tak zpívá, některý rodič zase třeba brouká nebo vypráví pohádky a tak já jsem spíš zpíval nějaký nesmysly.
1: Ta písnička o ptáčcích mohla by zaznít?
0: Jo, to byla taková, to si pamatuju, to bylo hajaju, hajaju, všetci ptačci zpívají, hajaju, hajaju, všetci ptačci zpívají. Zpívá malý rehek, slupl červa ani nehek, hajaju, hajaju, všetci ptačci zpívají. A byla tam vlaštovka, že ji vykosla oca služovka a byl tam malý vrabec, ten nespal vůbec. No prostě, co vám přišlo na jazyk, tak se zaspívalo, no a Šimon spal.
1: Zpíváte si někdy, když jdete po ulici?
0: Já hlavně jsem zjistil, že jsem se asi nejvíc prospíval, když jsem chodil na gymplu přes les ze Zábřeha až do Hrabůvky, tak jsem chodil kus přes les a to jsem zpíval furt. Každý den, těch 15-20 minut, jsem si zpíval, broukal, cokoliv. A teď už si tolikal, jo, broukám si teďko. Když jdu prostě někde a přijde to na mě, tak si zabroukám něco.
1: Když uvážíme, že ovládáte angličtinu, němčinu, ruštinu, polštinu a francouzštinu, u kterého z těchto jazyků vám vaše přirozená muzikálnost nejvíc pomohla?
0: Protože jsem vlastně nějakou dobu pobýval ve Francii, tak jsem nějaký písničky skládali ve Francii, ale to jsem ještě neměl telefon, že? A neměl jsem ani žádný záznamník a tak ty písničky padaly tak na tu pařížskou dlažbu. A tak tam někde leží a dobře tak, no. Takže ve francouzštině se mi docela pěkně zpíval. Anglicky bych vůbec asi nedokázal nic ani složit, ani zpívat, protože ten jazyk umím ze všech nejmíň. Polsky mě to moc nenutilo, mi ta čeština nějak stačí.
1: A kde se vám hezky komponuje? Máte nějaké oblíbené prostředí, kde víte, že to přijde snáze než obvykle?
0: Komponuje. Ne, já vůbec takový slovo se mnou asi vůbec nepasuje. Fakt nekomponu.
1: Tak jak tomu říkáme?
0: Prostě ty písničky někdy přijdou, většinou to opravdu vzniká, když jdu z metra.
1: Já jsem si vás představovala v té vaší oblíbené čajovně, že tam by se to mohlo hezky rodit.
0: No, ani ne, tam si většinou čtu a tam moc nebásním. nebásním, tam mě moc popěvky nenapadají. Ale když jdu po představení z metra domů, tak těch pár minut, kdy člověk vlastně má ten den pro sebe, že jo, kdy už se nesoustředí na to, že bude mít večer představení, nebo že musí ještě tamhle něco koupit nebo někam zaběhnout, tak těch posledních 7 minut toho dne prostě buď přijdou, nebo ne, tak to je.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Povídání s Vladimírem Javorským otevřela jeho hudební kapitola a také jeho nádherná písnička. Jak se zrodila tahle Tatíčkovi?
3: No to si vůbec nepamatuju. Možná se ani nezrodila na té noční cestě, ale ta se zrodila tak nějak jako z nějakého ticha.
2: Jaký byl váš tatíček?
3: Tatíček byl drobnej, byl to scout, byl z dvojčat, ten jeho bratříček umřel vlastně malinký. Byl to pracant a byl skvělý, normální chlapík.
2: Mm-hmm. Co maminka, co byste nám o ní prozradil?
3: Maminka, to máme teďko hnedle přes cestu, naštěstí z Ostravy. Jsme ji přesídlili sem do Prahy, protože už je jí drahně let, tak vlastně jsme si blíž. Poté mám asi to svoje cestáctví, to vlastně hodně se toho nacestovala. A taky vyštudovala spoustu škol při zaměstnání, tak to zase byla úplně jiná jakoby energie. Tak proto mám tu poslední písničku na tom albu, to ještě je. A tak to mamička.
2: Hovořili jsme hodně o muzice. Měl jste v dětství nějaký vytoužený hudební nástroj?
3: Já jsem zoufale chtěl hrát na bicí.
2: Na bicí?
3: Na bicí, opravdu. Já jsem od dětství mlátil na hrnce a na pokličky, prostě tlumil to všelijakýma těma nadspanýma polštářema, ale protože v mé době koupit bicí soupravu tenkrát za 5 000 korun bylo naprosto nemyslitelné, tak jsem nikdy na bicí nehrál.
2: A dneska byste si to mohl splnit?
3: To bych možná mohl, ale já jsem vlastně po té, co jsem ve svých 15 letech chtěl začít se věnovat studiu hře na kytaru. A přišel jsem do lidové školy a absolvoval jsem první půlrok a šel jsem na přehrávky a tam jsem hrál takové ty volné struny a první takovou skladbičku z Jirmala. No a tak jsem se teda uklonil, že jo, s chybama jsem to nějak zahrál. A po mně přišel asi 8letý kluk, hrál Bacha fantasticky, tak jsem pochopil, že tady už to nějak nedoženu, že už prostě to nebude ono. A taky mě chytlo divadlo a jiné věci než kytara. A vlastně jsem tu muziku úplně zapomněl na strašně dlouhou dobu.
2: Ale byla pro vás podstatná, vím, že jste hodně zpíval v úžasném dětském pěveckém sboru.
3: To jo, to jsem vděčný svému kamarádovi Dušanovi Vrtělovi, jeho sestře Šárce. Protože jsme byli spolužáci s Dušanem, tak on mě vlastně přivedl k pingpongu, on mě přivedl do toho rozhlasového sboru a pro mě to bylo úžasné, že jo. Mě to nedělalo zase až takovou radost, jak by si člověk myslel. Prostě jsem zpíval, bylo tam skvělá parta, dělali jsme lotroviny, bylo tam spousta děvčat, jezdilo se na zájezdy do NDR, do Maďarska. A bylo to i o poslouchání, o tom, že člověk musel slyšet ty hlasy kolem. Napínavé, bylo to krásné, protože jsme zpívali moc pěkné věci. A mimochodem Halekačky, že upravené pana Bernatíka, nebo nějaké středověké věci. Bylo to krásné.
2: A taky jste zpívali s Maruškou Rotrovou.
3: Jo, jo, přesně tak.
2: To vám teda závidím, to se musím přiznat, protože je to moje milovaná zpěvačka. Kterou z jejich písniček tak na první dobrou máte hodně rád?
3: Asi jde déšť, no. Jo, to je takový pěkný.
2: Přiblížili jste se jí trošku?
3: Ne vůbec, tak my jsme byli 8-10 letí jakoby caparti a ona zpívala krásné písně a my jsme tak jako za ní dělali la la la a pobíhali po studiu po nějakých kostkách, protože tak se tenkrát vlastně dělali takové klipy, že jo, nebo tak tenkrát vypadala muzika, no.
2: Svébytnou muzikou je i ostravština. Uchováváte si nějaké regionální termíny nebo průpovídky, rčení?
3: Mě mrzí, že když už jsem si byl vědom, nebo tušil jsem tu hodnotu toho nářečí, toho mlažského ze Staré Běle, tak jsem si nahrával tehně svoji babičku, protože ta mluvila nádherně mlažsky a já tu kazetu někde zašantročil a nemám ji a to je mi velmi líto, ale to lažské nářečí, ten nátisk, ten slezsko-lažský, ostravský, tak to je velká cennost. V těch nářečích jsou uchovány právě ty ledovce, kterých se můžeme vlastně dopátrat. Všichni hledají nějaké kořeny, no ale ty kořeny jsou opravdu v každé lidové písničce, v každém nářečí, v každé tradici řezbářů a sklářů, prostě tam jsou kořeny.
2: Kde dál se snažíte dobrat vy těch svých kořenů, protože je evidentní, že si na ně potřebujete sáhnout?
3: Já vlastně po nich nepátrám. Oni se vždycky objeví s něčím. Objeví se s lidovou písničkou a když posloucháte tu písničku a posloucháte ten text a ta slovíčka, tak vlastně najednou se vám to rozkrývá samo. A já to tam spíš nějak vnímám a jsem rád vždycky, když to zaslechnu a něco to ve mně starodávného rozezní nebo nějakou strunku, kterou tam prostě mám, protože jsem se tam narodil, tak to ve mně rozezní a jsem za to rád.
2: Jste jako rodák z Ostravy vysazený nebo možná lehce alergický na některá ta kliše, která se s obyvateli toho města a toho regionu spojují?
3: Ale vůbec ne, jako to tak patří a myslím si, že i Ostraváci si z toho dokážou dělat srandu sami ze sebe a to si myslím o tom, že to je zdravé, že to není žádný šovinistický jako názor. Ne, já to mám rád, prostě každý ten region má něco neopakovatelného, stejně jako ta každá kytička na tom poli je tam důležitá, no na té louce, jako kdyby tam byla jenom slunečnice na louce, nebo kdyby tam byl jenom jetel, no tak co je to za louku, no tak je to hezký, ale je to krásný v té pestrosti, v té svobodě.
2: A myslíte, že Ostrava povětšinou, ne samozřejmě úplně všeobecně, ale povětšinou opravdu formuje nějakou unikátní náturu nebo postoje k životu?
3: No, chtělo by se říct, že jsem o tom přesvědčen. No. Ostrava a ten region, jakoby ostravský, slezský, lašský, valašský, rodí opravdu svébytné kumštíře a muzikanty teda zvlášť.
2: Na které jste hodně hrdý?
3: Na všechny kluky z kapely. Teďko jsme dělali třeba 85. narozeniny strýka Drahuna v Trojanovicích. To je učitel, neuvěřitelně vitální pán, který se choval svojsky po celý svůj život a uchoval spoustu písní v sobě. Takže na takové strýky Drahuny to nemusí být velcí kumštíři, kteří jsou známi jakoby po celém českém kotlíku, českomoravském, slovenském.
2: Vlastně jsem zatím nezvedla tu otázku, jak jste se potkal s divadlem. Vy jste říkal, že jste mu v 15 propadl?
3: To bylo později, vlastně. Asi někde během toho gimplu to tak ve mně vykrystalizovalo, protože v 15 víte starou bačkoru, co byste tak mohli dělat a musíte se nějak rozhodovat, tak jsem šel na gimpl, abych to nějak odložil, že jsem netušil, co bych tak mohl dělat. A díky tomu prostředí na tom gymnáziu, díky tomu, že jsme tam měli takovou osvícenou paní profesorku, která měla nádherný hudební kabinet, kde umožnila mít vlastně každé třídě téměř kapelu, protože tam byly k půjčení všechny elektrické kytary, baskytary, bicí, ty bicí, které vlastně nikdo nemohl moc mít doma. Elektrické varhany Vermona z NDR. Takže najednou jsme měli ve třídě kapelu a najednou vlastně jsem zjistil, že mě baví tančit a najednou jsem viděl Bolka Polívku v televizi v nějaké pantomimě a tak se mi to začalo spínat. Najednou mě pozval, nebo ta paní Bartošková se jmenovala, mě poslala na takový konkurs do divadla na Žiněnkách, takového amatérského divadla. No a tam jsem nějak uspěl. A najednou se mi to začalo líbit, říkal jsem si, no co kdybych já to zkusil vlastně dělat ty autorské věci, tak má ten Bolek, že jo, a tak jsem si udělal na akademích nějaké první pantomimy, snažil jsem se dostat na Jamu pak už, aby mě mohla trénovat tak toho Bolka Polívku paní Ryšanková. Paní Ryšanková, když jsem se teda na podruhé dostal na Jamu, protože na poprvé mě nepřijali, tak bohužel odešla ze školy, byla tam Zojka Mikotová, takže tu pantomimu jsem dělat mohl. A najednou jsem začal točit a od těch autorských pohybových věcí mě to zaválo k filmu a do divadla Na provázku, kde vlastně každá role naštěstí byla svým způsobem autorská, protože si ji musel ten člověk udělat.
2: Tam se ještě určitě podíváme, ale jak říkáte, ty stezky nemáte úplně promyšlené. Vaše stezky svého času, aspoň v úvahách, vedly i k práci zlatníka, což u člověka vašeho nastavení, založení u člověka, se kterým si spojujeme takovou skromnost, pokoru. Mě to docela překvapilo. Jak vás to napadlo, že byste mohl být zlatníkem?
3: No, já jsem chtěl být zlatníkem, protože zaprvé se mi líbily ty blíštivé kamínky polodrahokamy a drahokamy. Ony to byly často sklíčka, že jo, protože nikdo nemohl mít úplně asi drahokam v nějakém prstínku. A protože mi maminka dávala opravit všelijaký ty řetízky zlatý, tak jsem si myslel, že když dokážu opravit zlatý řetízek, že prostě budu zlatník, no. Tak to mě vedlo k tomu, že bych byl zlatník. A má záliba ke kamenům. Pak vlastně jsem říkal, tak když se ti líbí ty kamínky, tak bys možná mohl dělat tu Báňskou a jezdit po světě a hledat ty polodrahokamy a drahokamy. A tak jsem myslel, že budu geolog. Takže vlastně já jsem šel na ten gympl trošku s tím, že pak asi teda půjdu na tu Báňskou, kterou jsme měli v Ostravě, že jo, a pak budu jezdit někde po Ulan-Bátaru a za Uralem a budu hledat nějaké malachity a já nevím, co všechno jsem si navymýšlel.
2: A kamínky se vás drží dodnes?
3: Kamínky se mě vlastně svým způsobem drží dodnes, no, ještě vždycky si rád někam zajdu, kde nějaký jsou a s nějakýma se pomazlím.
2: Tak nám prozraďte aspoň jeden příběh, protože za vašimi kamínky určitě bude spousta různých zajímavých momentů.
3: Asi můj takový nejskvělejší nález byl ještě na gymplu. To jsme našli takový kamínek, vlastně jsou to venušiny vlasy, našli jsme takový vrostlý, myslím, že rutil do křemene. No to jsem byl hrdý, protože to bylo docela čiré, ten křemen křišťál. Tak to byl takový největší můj kamenný jako nález. A vozil jsem si kamínky z cest, pak už to byly balvany. Nějaký kamínky mám z Řecka. Vždycky nějaký kamínek mi zůstane v ruksaku, ale není toho moc, jako myslím, že tak úplně zamří, že nepatří.
2: A věříte, že kameny dokážou podpořit a umocnit duševní pohodu?
3: To asi záleží taky jakoby na vás, no. Tak buď je ten kamínek s váma a vy jste s ním jako nějak živí a nějak se potřebujete, to je jako ve vztahu, no. To si někoho berete do života. A nebo ne? Pak už jsou tam vlastně kameny, ze kterých akorát musíte třeba umývat prach, tak to už nemá asi moc velký smysl. No.
2: Který z vašich kamenů pro vás má velký smysl?
3: Mám takové 3-4 na nočním stolku. To je to, co se mě vlastně asi drží od těch zlatnických představ mého dětství.
4: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herec a hudebník Vladimír Javorský. My už jsme zmínili, že na JAMU jste měl výborné pedagogy, na pantomimu taky jste byl na letním kurzu u Ladislava Fialky. Při natáčení Největšího spěrotu, kde jste hrál slavného Mima de Biroa, jste spolupracoval se Ctiborem Turbou. Za co jste vděčný pohybu? Co dává pohyb vašemu životu, uměleckému i osobnímu?
1: Víte, ono se mi to těžko nějak odděluje. Tak jako ty slovíčka vlastně vedou někam hloubš k těm kořenům, tak ten pohyb vlastně je taky cesta k nějakému kořenu. Je to možná trošku abstraktní, ale je to pořád ta svoboda. Je to objevování vlastně nekonečných možností té existence v tom těle a v tom vědomí toho, co všechno můžete. A když se rozlídnete po tom, jak svět tančí, tak je to krása, čirá nádhera. Zrovna tak, jako ta slova vás k tomu dokážou dovést, tak ten pohyb taky vás k tomu dokáže dovést. A když potkáte lidi, kteří opravdu tím pohybem vládnou a zabývají se jim, tak vás to zase vede k něčemu, co je vlastně takovou věčnou otázkou a co vás přitahuje.
0: Kolik pozornosti věnujete pohybové stránce při přípravě činoherní role?
1: To mě vždycky zajímalo moc, vždycky mi to bylo spíš jako přirozené vycházet z toho, že nejen slovem ten člověk formuje tu postavu, ale i tělem, to, jak se pohybuje na tom jevišti. A je mi to prostě vlastní nějakou cestou, nevím, jakou možná, tak jak se člověk narodil, tak je mi to vlastní takhle na tom uvažovat. Někdo zase mnohem víc vládne jakoby tím zvukem toho hlasu, tou melodií hlasu a to všechno a mě ještě k tomu patří ta melodie toho těla, ten pohyb toho těla, tvar. Proto mám rád vlastně taneční představení a jsem vděčný za to, že můžu spolupracovat na tanečních představeních, že jsem mohl spolupracovat na tanečních představeních během svého života s lidmi, jako byl Minta Naka nebo jako Jelenka Wagnerová, nebo ti další, i nakonec Petr Scherhofer, který vlastně dělal celé jedno představení jako taneční.
0: To jsme opět v divadle Na provázku.
1: Ano, ano.
0: Kde jste začínal zaskakovat už při škole, tam jste potkal řadu skvělých kolegů. Kteří z režisérů, se kterými jste spolupracoval, a že ta plejáda teda byla opravdu dechberoucí, nejenom Peter Scherhofer, ale Eva Thalská, Ivo Krobot, Ladislav Smoček, vás dokázal přivést třeba až k netušenému výkonu a k netušenému vnitřnímu prožitku?
1: Juj. Každý po svém, ale třeba s Evou Thalskou to bylo takové vzácné, protože ona byla velmi abstraktní, ona třeba řekla, zahraj to modře, a tak člověk vlastně se musel dobírat něčeho, ale vlastně, protože modrá je pro každého trošku jiná, že jo, i pro tu Evu byla jiná než pro mě.
0: Dnes máte modrou košili.
1: No, dneska mám, jo, shodou okolností. Takže to byla třeba Eva Thalská. Ale já jsem měl obrovské štěstí, že každý svým způsobem někam člověka posouval.
0: A krásné úkoly vám přicházely i ve filmu Snímek Krajina s nábytkem. Na vás upozornil, řekla bych, hodně výrazně a ve velkém. Tam jste byl rozevlátým konzervatoristou, který při letní pošťácké brigádě radostně flirtuje s dívkami. Znal jste, Vladimíre, tuto polohu i ze svého vlastního mládí?
1: Uf, Stříbrný vítr. Co myslíte?
0: Nevím.
1: Ale jo, jako je to naprosto přirozené a krásné. Zase je to objevování, no. Ne, já jsem zase úplně takový divoch, myslím, nebyl, ale já jsem květnové dítě, jakožto patrona měsíce května mám Venuši, tak vztah ku krásnu je mi nějak vrozen.
0: Když se vrátím k tomu filmu, ono rozhodnutí, jestli přijme otcovskou roli, bylo samozřejmě pro mladíka přelomovým okamžikem a vstupenkou do světa dospělých. Vystupoval byste i vy ve vlastním životě, a teď už nenarážím na ta děvčata, ale vůbec na ty události, jak přicházely, nějaký výrazný předěl, přechod mezi mládím a dospělostí?
1: Ani ne. Mezi mládím a dospělostí, no. Když se vám narodí dítě, to tak je nějaký samozřejmě předěl v životě lidském, když vlastně najednou tam máte potomka A s partnerem si začínáte být mužem a ženou, nebo spíš otcem a matkou? No, asi jo, tak to je tak jediný předěl, který jsem zaznamenal a teď... Teď myslím, že začínám zaznamenávat další předěl, který se ještě zdráhám pojmenovat.
0: A to je ten, že musíte se odpoutat od rodičovství?
1: To ani ne. To mě můj syn naučil velmi záhy, díky své povaze a díky tomu, jaký je zase on. Tak to jsem svým způsobem se musel naučit hodně rychle, kolem jeho 12-13 let, kdy si to prostě uchopil ten život jakoby celé. Ale ne, to je to, o čem mluvím, je něco dalšího, na co přicházím teďko s přibývajícími léty.
0: Tak naznačte.
1: Až to bude, tak vám to řeknu. Minimálně se to dovíme z mých písniček, možná, že už to tam někde je.
0: Dobře, vykročme směrem ku Praze. Vybavíte si ten okamžik, kdy za vámi přišel pan režisér Menzel a pozval vás do činoherního klubu?
1: Ten okamžik nikdy nezapomenu, protože to jsme byli v táboře, líčili mě na největšího spěrotu a najednou v tom maskarském zrcadle za sebou jsem viděl pana Menzla a on říká, jestli si můžeme chviličku popovídat, tak jenom jsme chvilenku povídali a on mi právě nabídl to angažmá v tom činoheráku, což pro mě to byl zázrak, že jo, to byla fakt jako meka. Ani jsem si vůbec nemohl představit, že bych tam někdy mohl hrát, protože ti hráči, co tam byli, mi přišli naprosto nedostižní a to nezapomenu samozřejmě.
0: Kdo vám tam byl v počátcích oporou?
1: Měl jsem tam Ondru Vetchého, že jo? Byl tam pan Čepek, se kterým jsem točil Krajinu s nábytkem, takže jsem se s ním malinko znal, ale ta společnost byla tak neuvěřitelně vlídná a otevřená, jako pan Abraham, pan Zahajský. Všichni mě přijali moc krásně.
0: Je něco, co byste bez 6 let v činoherním klubu o životě u divadla nevěděl? Nebo co byste jako herec neuměl?
1: No, určitě. Já mám pocit, že vlastně všude, kde se mihneme, ať chceme nebo ne, a uvědomujeme si to nebo neuvědomujeme, tak to v nás zanechá stopu. A byl jsem 7 let na provázku, že jo, těch, já nevím, kolik let jste to spočítala v tom činoherním klubu, a to jsou nesmazatelné stopy. Naštěstí jsem se mohl teďko do činoherního klubu vrátit na pozvání pana Smočka do jeho poslední hry Hermína a tak si to zase zažívám, ta neuvěřitelná bezprostřednost a blízkost toho diváka, ta nutnost autentičnosti a přítomnosti jakoby na tom divadle na 30 cm, tak to je činoherák, no.
0: V Národním divadle tohle asi úplně není.
1: V Národním divadle je to zase jiný v tom, že ten divák tak blízko není. To je úplně jiná energie, kterou musíte vydávat, ale zase je to asi nějak přirozené, protože je to větší prostor a ta energie je prostě úplně jiná. V něčem musí být jakoby větší a ten pohyb může být větší. Ta intenzita je prostě jiná.
0: A i v tom jste se dokázal snadno najít?
1: Nemyslím, že úplně snadno. To, než si člověk na to zvykne, pořád dostává připomínky a ty dostávám dodnes, jakože mě často není slyšet, minimálně vidět už mě asi je trošku, ale je to krásné, jako pro mě je to krásné si užívat těch dvou prostor. A zase je pěkné se vrátit z toho Národního do činoherního klubu, protože myslím, že i ta zkušenost Národního v tom činoherním klubu musí být nějak znát a snad k něčemu je.
0: Ono snadno najít, jsem řekla záměrně, trošku provokativně, protože jsem si představovala, že to opravdu muselo být dost těžké přejít z těch menších scén na naši první a velikou, už pro ten váš projev, který je takový jemný a tichý. Byla nějaká role, která pro vás představovala značný protiúkol vzhledem k tomu přirozenému nastavení a naladění, protože jste v ní prostě musel být halasný a důrazný, zvučný nebo třeba drsný?
1: To jsem asi musel být zvučný a drsný nebo halasný ve většině těch představení na Národním divadle, které opravdu vyžaduje nějakou intenzitu. Ale pro mě je to výzva, se kterou se každé jedno představení potýkám.
0: Co vás na herectví zajímá nejvíc?
1: No ta sounáležitost sdělení. Sounáležitost s divákem v tom sdělení, jehož jste posel od toho autora a potažmo inscenačního týmu. test režiséra, dramaturga, scénografa přes vás a tam to musí fungovat. No, když to nefunguje s divákem, ta sounáležitost, ten večer, tak to vlastně k ničemu není, tak je to prázdný večer.
0: Není někdy frustrující, že jste součástí takového obrovského soukolí, opravdu velkého týmu, kde stačí, když jedna ta část trošku poleví, vypadne a celé vyznění jde, nechci říct do háje, ale zkrátka není tak účinné, jak by mohlo být?
1: Frustrující to je, stát se to může, jako všechno na světě se může stát a musíte dělat jenom maximum pro to, aby se to nedělo, aby k tomu nemohlo dojít. A přesto k tomu dochází, ale myslím si, že snad minimálně.
0: A nebo si odskakovat za tou muzikou, kde jste víc sám za sebe, že?
1: To ne, to bych vlastně utíkal před něčím. Jako muzika pro mě není útěk. To je prostě taková další platformička, nebo já nevím. Je to pořád o jednom, vlastně pořád chcete něco jenom jakoby sdílet, něco přenést, v něčem být společně. To, jak já koukám na ty slovíčka těch jiných autorů a ty mě dovádějí právě někam hloubš, tak jenom nabízím ta svoje slovíčka, něco k tomu, že ti lidi si můžou sáhnout třeba někam, když jim to přijde, takže je to může dovízt někam. To je všechno. Ale všude je to stejný, i to povídání tady. Jakákoliv televize, film, vždycky se snažím. To je pro mě prvotní.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai

0: Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Stříbrný vítr.
2: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
3: S Vladimírem Javorským se rozhodně musíme vypravit do Japonska. Minuli jsme Francii, o té jste hovořil mnohokrát, ale slavný tanečník Min Tanaka, který do Prahy přijížděl už před rokem 89, tehdy ovšem jako turista a v metropoli několikrát tančil v oáze alternativní kultury v klubu na Chmelnici. To byl hodně významný člověk vašeho života. Jak jste ho potkal?
4: Já jsem ho potkal, myslím, poprvé v divadle Na provázku, a na nějakém jeho představení dřív a fascinoval mě tím, co dělal. Jsem nic takového nikdy neviděl. Pro mě to bylo neuvěřitelné v tom, že za každým jeho pohybem bylo vidět nějakou vědomou kompozici toho těla. Já to těžko dokážu popsat. A nějaká neuvěřitelná tajemná síla nebo takový příběh starodávný se rodil z každého pohybu, který byl neuvěřitelně pomalý. Ale ta pomalost nebyla účelová, to tak muselo být. A s Minem Tanakou jsem se potom potkal, když už jsem byl v Praze. Najednou mi zavolal Ondřej Hrab z Archy, že Min Tanaka schání náhradu do představení Grim Grim a abych přišel na nějaké zkoušky. Tak jsem přišel na zkoušky, tam seděl Min Tanaka v Arše. Já na něho koukal jak na zjevení, protože to pro mě také byla taková ikona nebo člověk, ke kterému jsem zlížel, co se týče řemesla toho, co dělá. A on mi řekl, tak jo, tak máš 10 minut a přijdi pospátku jeviště. A já 10 minut přecházel pospátku jeviště, Archy, a byl to zážitek obrovský. No a ten Min mě prostě angažoval na ten záskok. Grim Grim 1 jsme absolvovali. Ta práce s ním byla neuvěřitelná, protože ty jeho představení vlastně potom Grim Grim 2 a Grim Grim 3, který jsem se potom už účastnil jako člen toho týmu, se kterým pracoval, tak byly výtvarně krásné, pohybově. No, mně se ta jeho práce velmi líbila. A potom nás pozval při práci na Grim Grim 2 ten další rok do Japonska, aby to představení dodělal tam v tom kraji v Hakušu, někde za Tokiem, kde si myslel, že to nabude ještě dalších kvalit. Tam jsme měsíc na tom představení pracovali s tím, že ráno se vstávalo na pole. Pro něho je totiž práce na poli jakoby tréninkem a vlastně už tancem. Což mi došlo potom, když jsme tam zkoušeli třeba koně. Tak já měl rád koně ještě s mým kolegou. No a ten Min to poznal, že jsem něco prostě pocítila, že toho koníčka tam někde v sobě jsem zaznamenal. A on to dokázal poznat, tyhle ty věci. I když jsem předtím běhal s kamarádem po louce a dělali jsme koně na 1000 možných způsobů, tak najednou tenhle ten drobný detail on poznal a byl spokojený. No. Pro mě to byl neuvěřitelný, nebo je, protože on je neuvěřitelný štramák, dodnes hraje ve spoustě japonských filmů a je to prostě hvězda japonského jak divadla nebo tance, tak i filmu dnes už.
3: Jaké to bylo se po měsíci v takto odlišných galaxiích v Japonsku vrátit do Evropy?
4: To musím říct, že to vůbec nebylo snadné. Já jsem tady opravdu minimálně 14 dnů, 3 týdny měl pocit, že jsem v akváriu. Já se vůbec nemohl dostat zpátky do tohohle toho světa. A bylo to hrozně těžké, opravdu. Nešlo mi to. Pak se to nějak samozřejmě časem obrousilo a Někde to tam člověk v sobě má, ten měsíc intenzivní, a potom ještě dalších, myslím, 14 dnů nebo 3 týdny, když jsem tam byl s jedním jeho žákem a dělali jsme už potom samostatné představení s Yasunarim Tamayem, jsme dělali Don Quixote z Hakušu, takové taneční představení. Tak tyhle zkušenosti s Minem a s Yasunarim se mi vrací a jsou někde uložený.
3: Co vám v tom našem světě dává hodně zabrat?
4: To snad ani nebudeme rozebírat. Taková nestoudnost, nesoudnost, to, že si člověk nevidí na špičku nosu, tak to mi dává zabrat.
3: Mně se teď jako docela kontrastní poloha k tomu japonskému meditativnímu rozpoložení vybavil příběh životního ztroskotance z filmu Poupata Zdeňka Jiráského, postava, kterou zmínit chci, protože vám vynesla Českého lva. To je muž, který propadne herním automatům. S jakými pocity jste přijímal tuto roli?
4: To byla výzva. Já nějaký ztroskotance, vyděděnce jsem si zahrát párkrát mohl. A tohle byla výzva krásná, protože ten film mi přišel tak pěkně sevřený a s názorem. A já myslím, že to byl Zdeňka Jiráského nějaký jeden z prvních filmů. A já moc rád dělám s lidmi, kteří dělají poprvé, protože mají neuvěřitelný tah na branku, ještě nejsou ovlivněni. Chtějí udělat to, co chtějí oni opravdu, a nejsou tak ovlivněni pak už tou jakoby v jistém smyslu machou toho 10., 13. filmu. Proto s nima moc rád dělám a je to většinou takové, nechci říct na koleně, ale syrové, a to mám rád z té Ostravy asi jak se.
3: Co byste přál českému filmu? Co vám v něm v současnosti chybí?
4: Já vlastně nevím, mně se líbí takový projekty, které kromě toho, že předpokládám, že ten scénář je prostě dobrý, tak mají i odvahu jít s tou formou někam dál. A nebo ještě tak, aby vlastně ti tvůrci to, co zamýšlí, mohli realizovat bez toho, že by byli omezeni nějakými algoritmy návštěvnosti. Aby i producent měl odvahu, což mají producenti, a za to jsem vděčený českým producentům některým, kteří mají opravdu odvahu investovat čas, peníze a spoustu práce do projektu, které nejsou tak snadné a které nezaručují ten výsledek velké návštěvnosti.
3: Vladimíre, když jsem si přečetla vaši větu, teď budu citovat, mě baví něco objevovat, trávit pěkně čas, tak jsem si říkala, že je to skvělý návod nejenom na kvalitní profesní život, ale na skvělý a dobrý život vůbec. No a my rodiče míváme tendenci tyhle své poznatky a postřehy tak nějak více či méně naléhavě zprostředkovat svým potomkům. Podařilo se vám tohle předat svému synovi? Hezky trávit čas?
4: Opravdu, to nevím. Jak víte, můj syn se vymezil vůči jakýmkoliv pokusům cokoliv mu předat velmi časně, jako z mé strany mu něco předat. A jak ho tak sleduju, tak něco v sobě následuje, co ho někam pudí, táhne, a to je nejdůležitější. Že dokud v sobě máte nějakou vůli, co vás někam posouvá, co vás někam ponouká, něco zkusit, a to je nejdůležitější, ať už je to jakýkoliv směr, tak to musíte prostě zkusit. No.
3: Říká Vladimír Javorský, u něhož bych ráda citovala ještě jednu větu. Opravdu mám radši, když na mě někdo přijde do divadla, než když se mnou dělá rozhovor. Přesto se ale osměluji tvrdit, že nám tady spolu nebylo špatně, vidíte.
4: Ne, nebylo, děkuju vám moc za to.
3: Mějte se hezky, děkuju za tyhle chvíle, nashledanou.
4: Děkuju, mějte se krásně, nashledanou.

Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Jitky Novotné Stříbrný vítr. Jejím hostem byl herec Vladimír Javorský a na pořadu spolupracovala i tentokrát Lenka Čurdová. A ještě připomínám, přátelé, že po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Národní bezpečnostní úřad prověřuje, jestli má bývalému šéfovi ředitelství speciálních sil zůstat bezpečnostní prověrka. Brněnská T-Arena se o víkendu poprvé představuje veřejnosti. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka, zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci ošetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Samotné šetření neznamená, že Hofírek o prověrku přijde. Pokud by o tom ale úřad rozhodl, nemohl by dál sloužit v armádě. Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se dnes a zítra ještě před úplným dokončením představuje veřejnosti. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, se podívají přímo do haly. Kapacita prohlídek je už ale vyčerpaná. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér prohlédnou prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách. Šéf představenstva té areny a brněnský radní z ODS Petr Kratochvil upozorňuje, že v hale stále pracují dělníci.
2: Dokončovacích prací je samozřejmě množství. Pořád je to stavba, má to nějaké bezpečnostní opatření, tak jsme se to rozhodli touto formou. Návštěvníkům neukážeme celou halu, bude to skutečně jako krátká výsvěč, ale odnesu si z toho nějaký zážitek, třeba i nějaké fotky, nějaký selfie a tak dále a dostanu se dovnitř před tím vlastním slavnostním otevřením.
0: V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují i na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají navíc problémy s vodou.
3: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro třikrát víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: V thajské metropoli Bangkoku je kvůli záplavám vyhlášený stav ohrožení. Skoro 48 hodin trvající silné deště zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahala lidem až po stehna. Informuje o tom agentura AFP. Guvernér města vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Úřady připravili k distribuci 1 000 000 pytlů s pískem a otevřeli dočasná evakuační centra ve školách. Září je v Bangkoku vrcholem období dešťů. Letošní srážky jsou ale nadprůměrné. Od čtvrtka ve velkoměstě spadlo skoro 300 mm srážek. V Praze je pátý ročník festivalu Prague Art Week. Do neděle nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Zdarma si tak budou moci návštěvníci prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo Kunsthalle. Festival propojí současné umění s uměním historickým a nabídne ukázky ze soukromých sbírek i umění ve veřejném prostoru.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 22 na severu a severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 50. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 52. a půl kilometr. Tam zasahují u nehody před omezením zdržení je asi 15 minut. D1 ještě jednou z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 186. kilometr. Tam pracují silničáři v pravém pruhu a zdržení je asi 20 minut. A na silnici 21 mezi Planou a Chebem opatrně za starou vodou zasahují tam u nehody a tvoří se kratší fronta z obou stran. Přeji vám šťastnou cestu. A na Dvojce už má teď slovo Ondřej Soukup.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Haló, Soukup? Haló?
4: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
6: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. Já vám musím říct něco na začátek. Tak, děkuju vám všem, že mě posloucháte. A teď jsem se dozvěděl, že mě poslouchá moje kamarádka Iva. A ten způsob je velmi záhadný, protože ona dělá pool dancing. Já nevím, jestli víte, co to je, ale to je prostě trčí tyčka někde a dotyčná osoba na ní vyleze a pověsí se na ní hlavou dolů nebo za nohy jenom nebo za ruce. A představte si, ona na ní visí hlavou dolů a takhle vydrží poslouchat celý pořad. Mi to teda připadá dost perverzně, ale myslím si, že Český rozhlas Dvojka může být pyšný, že má posluchačku visící hlavou dolů na tyčce. Gratuluju rozhlase. No a teďka to bude Holding Out for a Hero a Bonnie Tyler. Víte, vznik téhle písně vůbec nebyl přímočarý. Všechno to začalo filmem z roku 1984 Footloose. Tehdy scénárista a textař Dean Pitchford dostal za úkol vytvořit hudební koncepci filmu Footloose. Ten film vypráví o mladíkovi, který přijde do konzervativního amerického městečka, kde jsou tanec a rocková hudba zakázány a začne proti tomuto zákazu bojovat. A Pitchford napsal nejen scénář, ale podílel se také na textech písní pro soundtrack z tohoto filmu. No a ten soundtrack neměl být jen sbírkou náhodných populárních skladeb nebo zajímavých skladeb. Prostě jednotlivé písně měly komentovat situace a emoce postav, podobně jako to dělají kolikrát čísla v muzikálu. A Holding Out for a Hero, čili čekání na hrdinu, byla určena především pro scénu, v níž Ariel, hlavní ženská postava, sleduje závod traktorů a doufá, že se Ren, to byla asi hrdina, ukáže jako odvážný muž, který se dokáže postavit jejímu násilnickému příteli Chuckovi. A při sestavování písní pro tenhle ten film spolupracoval Dean Pitchford se 7 různými spoluautory a 8 různými umělci, protože on chtěl dosáhnout velké stylové rozmanitosti. A na téhle písni spolupracoval s naprosto nepředvídatelným Jimem Steinmanem, který napsal většinu hitů Meat Loafa, abyste věděli, o koho se jedná. A v rozhovoru pro Sound Facts vykládá, jak tahle píseň vznikla. Říká: rozhodli jsme se, že seženeme Bonnie Tyler, která v té době ještě nebyla nějak zvlášť známá. Zamilovali jsme si Bonnie, protože zpívala It's a Hard Age a píseň Total Eclipse of the Heart, která byla v Austrálii hitem, když jsem ji slyšel, ale ve Spojených státech se zatím neprosadila. A když jsme se ji pokusili najít, tak nikdo v Columbia Records nevěděl, kdo s ní podepsal smlouvu a vůbec kde se nachází. A nakonec jsme vypátrali jejího zástupce z oddělení A plus R v Nashvilleu, protože ve Spojených státech měla smlouvu jako country zpěvačka a právě tam It's a Hard Age se poprvé prosadila. Abychom se dostali k Bonnie Tyler a přiměli, aby pro nás něco naspívala, chystal jsem se spolupracovat s Jimem Steinmanem, který pro ní už psal. A Jimovu torbu jsem znal z dob, kdy spolupracoval s Meat Loafem. Tak jsem se posadil a poslechl si spoustu skladeb Jima Steinmana. A vymyslel jsem text. Kam se poděli všichni ty dobří muži? A kde jsou všichni bohové? Kde je ten poulično moudrý Herkules, který by bojoval proti rostoucím překážkám? Napsal jsem text s cílem zaujmout Steinmana a vyšlo to dokonale. Podíval se na text a okamžitě věděl, co s ním, protože to bylo

Steinman si pořezal prsty, šílenec. No, tak vidíte, jak je hudba občas nebezpečná, dá se v ní i krvácet. Tak tady je Holding Out for a Hero, Čekáň na hrdinu. Skladba, která přežila svůj původní filmový kontext a stala se jednou z poprokových hymen 80. let. Skladba psaná krví skladatele Jima Steinmana a zpívaná nedávno zesnulou a nezapomenutelnou Bonnie Tyler.

Holding Out for a Hero a Bonnie Tyler. Teď to bude Mrs. Robinson a Simon a Garfunkel. To je další píseň, která vznikla pro film. Ten film byl z roku 1967 a jmenoval se Absolvent. A Annie Bancroft v něm stvárnila roli paní Robinsonové, ženy středního věku, která svádí o mnoho let mladšího Dustina Hoffmana. A Paul Simon začal tuhle píseň psát pod názvem Mrs. Roosevelt a měl připravený pouze verš Na vaše zdraví, paní Rooseveltová. Simon si prostě velmi vážil Eleanor Rooseveltové, manželky zesnulého prezidenta USA Franklina Roosevelta, která byla aktivistkou za práva žen, za práva černochů a o které se říkalo, že vždy pomáhala všem, kromě sebe samé. Art Garfunkel slyšel, jak Simon pracuje na písni Mrs. Roosevelt a zmínil se o tom režisérovi filmu Absolvent Nicholsovi, který si uvědomil, že název má stejný počet slabik jako Mrs. Robinson. A Nichols, zoufale hledající vhodnou píseň, požádal Simona, aby změnil název téhle písně na Mrs. Robinson a doplnil zbytek textu. Simon se to rozhodl zkusit a tak vznikla opravdu nádherná písnička s tímhle textem. Tak na vás, paní Robinsonová, Ježíš vás miluje víc, než se kdy dozvíte. Bůh vám, prosím, žehnej, paní Robinsonová.

Robinsonová. Nebe má místo pro ty, kteří se modlí. Hej, hej, hej. Rádi bychom se o vás dozvěděli z vašich spisů trochu víc. Rádi bychom vám pomohli naučit se, jak si pomoci. Podívejte se kolem sebe, vidíte samé soucitné věci. Projděte těmi zeměmi, dokud se nebudete cítit jako doma. Ukryjte se do skrýše, kam nikdo nechodí. Schovejte to do spíže se svými dortíky. Je to malé tajemství, záležitost jen paní Robinsonové. Nejvíc ze všeho to musíte skrývat před dětmi. V neděli odpoledne sedíte na pohovce, chystáte se na diskuzi kandidátů, smějete se tomu, křičíte, když si musíte vybrat. Ať se na to podíváte z jakékoliv strany, stejně prohrajete. No a tak dál a tak dál. A v poslední sloce se zpívá. Kam jsi odešel, Joe DiMaggio? Náš národ na tebe obrací své osamělé oči. Co na to říkáte, paní Robinsonová? Otřesený Joe to zabalil a odešel. Hej, hej, hej. No, já něco musím říct k poslední větě textu. Kam si zmizel Joe DiMaggio? DiMaggio byl hvězdný baseballista týmu New York Yankees. Mimochodem, on byl taky krátce ženatý s Marilyn Monroe. A Simon ho použil jako symbol hrdinů minulosti. A DiMaggio byl dost naštvaný, když to slyšel, protože nikam neodešel, prostě byl stále živej. I když z baseballu odešel v roce 1951, ale pak si uvědomil, že díky úspěchu téhle písně se stal novou ikonou pro generaci baby boomers. A Paul Simon, který byl a snad stále je velkým fanouškem Yankees, řekl v rozhovoru pro časopis Song Talk z roku 90. Ta věta o Joe DiMaggiovi vznikla hned na začátku a ani nevím, proč ani odkud se vzala. Zdá se to fakt podivný, jako by do téhle písně nepatřila a pak, nevím, ale prostě přišlo nám to zajímavé, tak jsme ji tam prostě nechali. A stala se z ní jedna z nejznámějších frází, jaké jsem kdy napsal. A přitom Paul Simon byl mnohem větším fanouškem hráče Yankees Mickeyho Mantla než Joe DiMaggio. A v pořadu The Dick Cavett Show se Mantle přímo Simona zeptal, proč v písni teda nespívá jeho jméno místo DiMaggio. A Simon odpověděl, jde o slabiky, drahý Miku. Jde o to, kolik je tam dob. Takže, sorry, tvoje jméno má blbej počet slabik a tak máš smůlu. No, i tak to v životě občas chodí.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Teď to bude píseň Purple Rain a Prince. Žádnej Prince nějaký, já nevím odkud, ale zpěvák Prince. Takže poté, co Prince v roce 82 vydal své album 1999, tak absolvoval turné po mnoha městech, ve kterých také vystupoval Bob Seger. To byl detroitský zpěvák, pianista, kytarista a skladatel. A Prince byl ohromen tím, jak se publikum stotožňovalo se Segrovými písněmi jako Night Moves nebo Main Street. To byly pomalé skladby, které vyprávěly příběhy, s nimiž se lidé opravdu mohli naprosto stotožnit. A tak se Prince rozhodl napsat píseň v tomto stylu a výsledkem byla skladba Purple Rain. Ovšem, když píseň napsal, tak měl obavy, že by Purple Rain se nějak mohla příliš podobat hitové baladě skupiny Journey Faithfully. Skladatel písně, klávesista skupiny Journey, Jonathan Cain, na to s lehkou ironií vzpomíná, že mu tehdy zavolala Purple Legend, čili fialová legenda, a říkala: chci ti něco přehrát, chci, aby si to poslechl. Akordové přechody jsou podobné jako v tvé skladbě Faithfully a nechci, abys mě žaloval. Hele, musíš mi to slíbit. No, vyděrač, že jo. A on ho nežaloval, fakt zůstalo to tam. To album bylo vlastně soundtrackem k prvnímu filmu, který Prince natočil. Píseň Purple Rain byla ústředním bodem filmu a zásadním prvkem pro jeho děj. O co ve filmu jde? Členky Princovy kapely Wendy Melvoin a Liza Coleman napíší píseň, kterou Prince ignoruje, což samozřejmě vyvolá jejich zuřivost. A Wendy mu spílá, že pokaždé, když ti dáme písničku, říká, že ji použiješ, ale nikdy to neuděláš, jsi paranoidní jako obvykle. Ovšem na konci filmu se Princova skupina ocitá v ostrém soupeření s jinou kapelou, to byla kapela The Time, která předvede strhující vystoupení, na které musí Prince nějakým způsobem navázat nebo reagovat. A když Prince vystoupí na pódium, představí píseň Purple Rain jako skladbu od Wendy a Lizy a poté s ní strhne publikum. Taková pohádka prostě, to byl děj filmu. No, ve skutečnosti Wendy a Liza byly členky Princovy kapely až do roku 87, kdy potom odešli, aby nahrávali a koncertovali spolu. Ale tuhle píseň složil opravdu výhradně Prince. Teda až na to, že trochu pajcnul Journey, že jo. Ale to je mimo. Purple Rain je vlastně milostná píseň, ve které Prince zpívá o oddanosti dívce, ale slouží také jako katarze uvolňující nahromaděné frustrace, které se prý v průběhu filmu hromadily. A Purple Rain, neboli fialový déšť, je místem, kde lze být svobodný. Prince přiznal, že úspěch filmu a jeho hudby byl ohromující. V jistém smyslu mě Purple Rain děsil, poznamenal později v nějakém časopise. Je to moje břemeno, budu sám na sebe žárlit a jeho úspěch mi bude viset na krku, dokud budu dělat hudbu. To je dobrý, co, žárlit sám na sebe, že jsem udělal něco dobrýho a už se mi nic lepšího nepodaří. Já to znám. No. O scénáři k tomuhle filmu řekl později Prince Larry Kingovi: opravdu jsem chtěl zaznamenat život, který jsem tehdy žil, a to prostředí, kde byla spousta velkých talentů, ale taky spousta rivalit. Chtěl jsem tedy zachytit tu atmosféru mého života. Ovšem dopadlo to tak, že mnoho diváků se cítilo filmem pohoršeno kvůli jeho zjevnému sexismu. Prince v roce 85 obhajoval film i sebe před MTV. Purple Rain jsem nenapsal já, napsal ho někdo jiný. Jsou keci. A byl to příběh, fiktivní příběh, tak by měl mít vnímán. Násilí a sex je něco, co se děje v každodenním životě, ale my jsme vyprávěli jen příběh. Přál bych si, aby to tak bylo vnímáno, protože si nemyslím, že by cokoliv z toho, co jsme udělali, bylo zbytečné. Někde jsme to možná malinko přehnali, ale to bylo jenom kvůli humoru. A pokud tomu tak bylo, pak se teda omlouvám, ale nebyl to záměr. Ovšem vzhledem k tomu, že později Larry Kingovi řekl: no, víte, já jsem opravdu chtěl zaznamenat život, který jsem tehdy žil, a celé to prostředí a atmosféru, čili předtím s tou uměleckou licencí normálně kecal. Prostě byl on natočený, jak žil. A já jsem ten film kdysi ještě za socialismu v nějaký strašný kopii na videu viděl. A pamatuju si z něj jenom, že tam byla skvělá hudba a všude z něj trčel sex. Myslím, že jsem princovi tehdy záviděl.

To byl Prince a jeho purpurový déšť Maneskin. To je italský big beat. Prostě tři italský kluci a jedna italsko-dánská holka, baskytaristka. Jsou to takový, musím říct, hodně velcí čiperové, kteří vlezli do všech možných soutěží. V roce 17 byli druzí v italském X-faktoru. A pak v roce 21 vyhráli Eurovision Song Contest, což jim teda pomohlo v podstatě k celosvětové kariéře. A pak ještě vyhráli Sanremo a už jim snad chybí jen Itálie hledá talent a možná Česko hledá talent a Bratislavská lira a Děčínská kotva, jo. Já teda musím za sebe říct, že tihle věční prolejzači soutěžema mě nejsou dvakrát sympatičtí, ale na druhou stranu je fakt, že jim to hodně pomohlo. Ale stejně je mám za snaživý hujery. No a oni v roce 2017, když šli do italského faktoru, si vybrali píseň Begin, což znamená prosím nebo žebrám. A je to cover verze skladby, která je stará víc než 50 let. Napsal ji Bob Gaudio, člen skupiny Four Seasons, a první nahrávku vydali Frankie Valli a The Four Seasons v roce 1967. Původní verze té písně zní jako směs tehdejšího soulu, popu, rhythm and blues, ale už v ní je základ, který nakonec přežil všechny pozdější úpravy. A to je takovej naléhavej sestupný motiv, dramatický begging, begging you a příběh muže, který přišel o partnerku a nyní prosí, aby se vrátila. Pro současnou podobu téhle písně od Maneskin byla zásadní verze norského duha Maidken z roku 2007. Maidken prostě skladbu převedli do moderního tanečního hip-hopu, zvýraznili rytmus a ještě si tam přidali rapovou pasáž. A to Maneskin udělali docela chytře. Oni totiž nevycházeli z originálu nebo pouze z originálu The Four Seasons, ale opravdu hodně se poučili z aranžmá Maidken a převzali jeho moderní strukturu, včetně té rapové části. Dál od nich převzali elektronický groove, použili živou baskytaru, nakonec tam mají tu holku dánsko-italskou na baskytaru, živý bicí a zkreslenou kytaru. Prostě tu skladbu zrychlili a docela ušpinili. A zpěvák Damiano David, nebo David, jí zpívá chraplavě, naléhavě a vlastně úplně hystericky. Oni pak rytmicky ještě sevřeli sloky, aby refrén mohl působit jako úplný výbuch. A musím říct, že celá nahrávka má vlastně atmosféru klubového koncertu. A já myslím teda, že na ní je strašně důležitý, možná nejdůležitější Damianův výkon. Ten text není vůbec komplikovaný, on je udělaný z obyčejné prosby a vytváří směs sexuálního napětí, zoufalství, agrese a sebedůvěry a nevím čeho ještě. Ale Damian zpívá, jako by zároveň prosil a vyhrožoval. A tady vidíte, jaké paradoxy se v tomhletom oboru dějí. Maneskin tuhle skladbu nenapsali, její aranžma okopírovali a pozdější verze, hle, zázrak. Jsme světové hvězdy. Takže Maneskin a skladba Prosím.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Já jsem si doma tak skládal, když jsem měl čas nebo nějaký nápad. Vzal jsem vždycky text Mariana Zimy, depresivní samozřejmě, a on byl pro mě hodně inspirativní. Takhle postupně jsem najednou napsal 3 písně a vlastně začal vznikat projekt, o kterém jsem tehdy ještě nevěděl, že to bude projekt. Jen jsem tomu, co vznikalo, říkal písně, které nikoho nezajímají. A to proto, že jsem si opravdu skládal, jak jsem chtěl, bez jakýchkoliv ambicí. Měl jsem asi od Zimy 20 textů, jak jsem říkal, opravdu depresivních, ale mě to strašně vyhovovalo. První píseň, Když hoří knihy, co se děje se slovy, jsem napsal v květnu roku 24. Teda ne, že bych si to pamatoval, ale počítač mi to prozradil. A pak trvalo asi půl roku, než ji Michal Kocáb naspíval. A pak mi postupně naspívali píseň, ta první byla Všichni jsme herci, Lucka Šrolová. Potom Richard Tesařík naspíval píseň Doba je divná. A tak jsem si říkal, že bych vlastně měl pokračovat. Začal jsem znovu pročítat Marianovi texty a narazil jsem na text s názvem Jen pište. Hned mě zaujal začátek, protože ten byl. Jen pište, foťte, skládejte, položte černou na bílou, vždycky se najde lhář, co řekne, že to tak nebylo, a tak dál, a tak dál. Nevím, jak mě to napadlo, ale já jsem totiž kdysi napsal scénickou hudbu pro inscenaci Král umírá od Joneska a tam byla jedna taková scénická docela krátká hudba. Ale ona obsahovala zajímavý sled akordů a celá byla v takovém barokizujícím duchu. A tak jsem z ní vzal základní myšlenku a úplně jsem ji předělal. A vyšla mi z celé věci záhadná, nepísňová forma. Celý to je vlastně na pokraji crossoverové hudby. V aranži jsem začal kombinovat syntetické zvuky s orchestrálními nástroji. Dával jsem tam smyčce, dechy, dřeva a pak takový temný percussion. A vznikla opravdu strašná temnota. A teď jsem si začal klást otázku, pro koho pro Boha tohle vůbec je a kdo to naspívá a nadeklamuje. Protože říkal jsem si, musí to být herec nebo někdo, kdo umí zpívat, ale kdo má i mluvené slovo v krvi. Opravdu, já jsem se tím docela trápil, pořád se měnil jména, říkal jsem si, tenhle by mohl, tenhle. Ale já tuhle tu hudbu mám strašně rád, teda možná, že jsem jediný, ale s tím už se udělám. A po několika měsících jsem skončil na jediném jménu. Dan Landa. Víte, Landa je můj dávný kamarád, máme se rádi, ale věděl jsem o něm, že zpívá jen svoje věci, vše ostatní odmítá. Jenže pro mě to byl jediný interpret, který byl pro tenhle ten záhadný útvar použitelný. A tak jsem mu napsal, že mu něco pošlu a kdyby ho to zajímalo, tak ať zavolá zpět. A Dan zavolal. Tak jsem za ním zajel k němu do studia a po x cigaretách a kafích jsme začali nahrávat. A mě šel normálně mraz po těle. On tu celou věc podal tak sugestivně, prostě já si neumím představit, že to lze udělat líp. Nahrávku jsem si odnesl k sobě do studia a začal jí mixovat. A trvalo mi asi čtvrt roku, pořád jsem měnil korekce, barvy, kompresory, hlasitosti, reverby, delaye. Prostě jako magor jsem si s tímhle tím dítětem hrál. A fakt to trvalo čtvrt roku, než jsem najednou sám na sebe zařval, kreténe, dost, ty to zničíš. Pak jsem vypsal finální mix a vy jste první, opravdu první, kdo ho uslyší. Asi se vám to moc líbit nebude, ale ono se to vlastně nemá líbit. Vždyť nakonec celý ten projekt se jmenuje Písně, které nechce nikdo slyšet.

Nevěřte v sílu paměti. Dějiny kradou žoldnéři. Lidé si neumí vzpomenout, co měli včera k večeři. Příběhy strojců pyramid leží na spodu řeky Nil. Žijeme z pravdy a dle pravdy, kterou nám někdo zachránil. Paměť je fatamorgána, otisk turínského plátna. Leží do zvláštního šanonu, řekli prý mudrci Sionu.

příběhy strojců pyramid leží na spodu řeky Nil. Žijeme z pravdy a dle pravdy, kterou nám někdo zachránil.

Tak to byl optimistický Dan Landa a píseň Jen pište. Paul Stanley z New Yorkské kapely Kiss napsal skladbu Detroit Rock City jako poctu hudební scéně tohodle města, ale když si jejich producent Bob Ezrin poslechl demo téhle skladby, řekl, že to takhle být nemůže a pomohl mu tu skladbu přepracovat. Vykašlali se na texty ve stylu večírků, které byly pro Kiss v té době typické, a vytvořili píseň o mladém fanouškovi, který zahyne při autonehodě na cestě na koncert Kiss. Hlasitý strhující rytmus hudby, který naprosto kontrastuje s vážností textu, tak sám Stanley k tomu řekl. Na předchozím turné opravdu někoho srazilo auto a ten člověk zemřel před arénou. Pamatuji si, jak mi přišlo divné a vlastně absurdní, že lidé mohou být na cestě na něco, co je večírek a oslava života, a přitom zemřít. A to se tehdy stalo základem textu. Detroit Rock City je první skladbou na albu Destroyer, takže tahle úvodní scéna byla první věcí, kterou fanoušci uslyšeli, když si album domů přinesli a položili jehlu na desku. Ta píseň začíná krátkou scénkou, proto jsem říkal, že úvodní scéna, ve které slyšíme rozhlasovou zprávu o mladíkovi, který zahynul při čelní srážce s nákladním automobilem v Detroitu. A pak slyšíme zvuk motoru, jak se auto rozjíždí, přičemž z rádia zní píseň skupiny Kiss Rock and Roll All Night. A teprve potom píseň Detroit Rock City naplno začne a vypráví příběh tohohle mladíka, který bezohledně spěchá na koncert. A na konci uslyšíme náraz a nám dojde, že ta zpráva byla o něm. Na téhle skladbě a vůbec na celé desce má velkou zásluhu jejich producent Bob Ezrin, který kromě jiného vymyslel slavnou basovou linku do téhle písně a také kytarové solo. Zaspíval ho kapele tak, jak chtěl, aby ho zahráli, což by mnoho ješitných kytaristů a ještě ješitnějších baskytaristů rozčílilo. Ale Ezrin měl mnohem více zkušeností a byl zběhlý v hudební teorii, takže kapela sklopila uši a souhlasila, že mu na albu Destroyer při jejich první společné spolupráci nechá volnou ruku, a udělali fakt dobře. Protože pod Ezrinovým vedením bylo album mnohem propracovanější a přístupnější než jejich předchozí počiny a také se prodávalo mnohem lépe než předchozí alba. Prostě Kissy vybudovali reputaci díky svým živým vystoupením, ale album Destroyer je vyneslo opravdu mezi špičku i jako studiovou kapelu. Pontiac, Michigan youth was reported dead at the scene of a head-on collision on Grand Avenue this morning. The youth was reported to driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being withheld by local police. County legislators today are expected to rally to the aid of striking longshoremen in hopes of ending the 9-month deadlock.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: No, a já se s váma rozloučím písničkou Život je pes, kterou naspíval Pavel Sedláček. Víte, já mám takový pocit, že tahle píseň je dnes trochu neprávem zapomenutá a přitom patří opravdu mezi skvělé věci, které dvojice Suchý Šlitr na začátku 60. let vytvořila. Je z roku 63, vlastně z vrcholného období divadla Semafor, kdy Suchý se Šlitrem ze sebe doslova chrlili jednu originální skladbu za druhou. Ta písnička má fakt velmi rafinovaný text o dospívání. Prostě mladýmu klukovi začíná růst fous a přichází ta hrůza, že se musí holit a že život je pes. Ale možný je, že zatím vším je konec dětství, přichází dospělost a konec bezstarostného období. A vůbec, už celá ta píseň začíná slovy, to jsou tak krásný obraty, poslouchejte. On totiž Suchý byl, je a bude naprostej genius. A tohle je první sloka. Vzduch je modrým nikotínem nasycen, nový ubrus starým vínem polit, mladý muž si tyká s měsícem a tak dál a tak dál. Uslyšíte. Hudebně je ta píseň o Šlitra napsaná velice rafinovaně a zajímavě. Je to taková směsice malinko big beatu, nebo docela dost big beatu, šansonu i trochu jazzu v ní je. A Pavel Sedláček, který píseň zpívá tak, i když teda musím říct, že on byl velkým průkopníkem rock'n'rollu, tak prostě on neměl klasický rockovej drsnej hlas. Ale nikdy to nevadilo. A mně připadá, že naopak v téhle písni je to k jejímu prospěchu. No a já se s váma těmito ranými šedesátkami loučím. Mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: Jdeš ty kutvo! Mrcho je
3: to! Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
4: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
0: Na co nelze zapomenout?
4: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
6: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Voda na severu Prahy se zlepšuje k pití, ale stále není. V Božím daru dnes končí největší festival turistiky v Evropě Eurorando 2026. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Kvalita vody v obcích na severním okraji Prahy se pomalu zlepšuje, řekl to ve vysílání Českého rozhlasu technický ředitel středu českých vodáren Bohdan Soukup. Zhruba 15 000 lidí ale dál zůstává bez pitné vody. Důvodem je nadlimitní koncentrace olova, kterou odhalili ve vodojemu Odolena voda. Včerejší testy sice ukázaly ústup škodlivin, obyvatelé ale smějí používat vodu jen na sprchování nebo praní. K pití a vaření zatím vhodná není. Vodárny kvůli znečištění podaly trestní oznámení a případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. V Krušných horách dnes končí největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek pěších tras prošlo až 2000 lidí. V Božím daru je i náš reportér Václav Malý.
8: Tady na louce u Božídarské celnice organizátoři dokončují poslední přípravy slavnostního zakončení festivalu. Na ceremoniál se zaregistrovalo přes 2000 lidí, organizátoři ale počítají až s dvojnásobnou účastí. Scházejí se sem také první turistické kluby. Po odhalení památníku odtud vyrazí průvod po turistické cestě asi do 3 kilometry vzdáleného Oberwiesenthalu, kde pořadatelé festival oficiálně ukončí. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
7: Návštěvníci Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi budou moci využít speciální autobusy. Jezdit budou v pondělí mezi nádražím a centrem města. Lidé z okolí se do Staré Boleslavy nejrychleji dostanou vlakem, případně autobusovými linkami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která dopravu v Praze a středních Čechách organizuje.
9: Přímo k místu konání oslav bude moci člověk využít jak autobusovou linku 375 od stanice metra Českomoravská, tak autobusovou linku 367 od stanice metra Černý most. Linka 375 jezdí každou půl hodinu, linka z Černého mostu jezdí jednou za hodinu.
7: Po výbuchu a následném zřícení budovy v centru řeckých Aten zemřela jedna žena a dalších 5 lidí je pohřešovaných. Informoval o tom představitel řeckých hasičů. Záchranáři pátrali po starším páru, který v domě bydlel, a 4 ubytovaných turistech. Dnes ráno našli tělo mladé ženy. 3 lidé jsou po páteční explozi zranění a poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Po zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáři Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajobu titulu v kajak krosu. Na startu závěrečného závodu šampionátu budou také Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta a mezi ženami Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ta v pátek na kanoji získala bronz. Kanoista Lukáš Kratochvíl byl při debutu na mistrovství Evropy stříbrný.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
7: Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 18 až 22 stupňů na severu a severovýchodě 16 až 19, v tisíci metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
4: Doprava.
7: Na D1 z Prahy směrem do Brna se zpomaluje za sjezdem na Pražský okruh. Kolona pokračuje nesouvisle až na Šmejkalku. Na 24. kilometr zdržení je asi půl hodiny. D1 ještě jednou z Brna směrem do Prahy opatrně před sjezdem na Vlašim. Na 48. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až k omezení na 52. kilometr. Tam zasahují u nehody třech osobních aut záchranáři a projíždí se pouze připojovacím pruhem. Zdržení je asi 30 minut. A v opačném směru, tedy do Prahy, pozor za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se srazila dvě osobní auta a tvoří se kolona. Přeji vám šťastnou cestu na dvojce. Teď začíná tobogán.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo jste naladili Český rozhlas Dvojka. Vám všem, kteří posloucháte v přímém přenosu Český rozhlas Pohoda. Začíná tak jako každou sobotu 37. rokem tobogán. Dámy a pánové, já věřím, že jste u rozhlasových přijímačů, že už jste si doma rozdělali malé táboráčky, připravili jste si buštíčky, protože dneska si zaspíváme. Dámy a pánové, dneska tady budeme slavit 80. muže, kterého, troufnu si říct, máme všichni rádi, protože ať chceme nebo nechceme, ovlivnil naše životy. Jeho písničky můžeme milovat, jeho písničky můžeme nesnášet, ale známe je všichni. Známe je všichni a věřím, že nám všem udělají radost. Dámy a pánové, předevčírem oslavil své 80. narozeniny Honza Nedvěd. Přejeme všechno nejlepší. Honzo, ten dnešní tobogán patří jenom a jenom vám. A jak jsem říkal, všichni se rozespívají, protože když uslyší třeba tohle, tak budou hned vědět, o co jde. Dámy a pánové, tady ve studiu číslo 1 Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Tobogán začíná. Dobré dopoledne.

0: Dámy a pánové, příbuzní Hanka Nedvědová, Honza Oršulík, Daniel Oršulík, Jirka Oršulík a Honza Nedvěd mladší. Honzo, krásné dobré dopoledne. Já jdu za vámi s tímto mluvícím mikrofonem, protože...
1: Říkal jste mladší, 54 ano. Let, no to už...
0: Hele, ale my kolem ty 50 už jako tam už je každý to, rok dobré. Já už
1: to víme, máme těch 10 let plnohodnotného
0: života. Když jsem zjistil, že jste opět starší, hned to člověku dodá energie, dožil, ale prozraďte. Otázka, kterou teď určitě má na jazyku leckdo tady psal, leckdo u rozhlasových přijímačů, kde je tatínek, jak se má tatínek, jak slavil, ať máme informaci přímo od zdroje.
1: No, především ono od těch 50 let už ty narozeniny příliš nechce slavit, ale teď se stala výjimečná situace, kdy nás skutečně pozval a před těma dvouma dněma jsme seděli u něho na zahradě, respektive u tety na zahradě a říkal, přijdu na 20 minut a strávili jsme tam 3,5 hodinky. Aha. A mluvili jsme o všem, o tom, jak mu je, dokonce zapomněl na to, že je nemocnej. Byl tak veselý, řechtal se, dal si chlebíčky, škvarky a vyprávěl. A hlavně se ptal, protože tam seděl i syn Františka, takže jsme mluvili především o hudbě a o tom, že má takový tendence a

0: Jistě, ale pozor, ten dnešní tobogan je zvláštní v tom, že to nebude o nás bez nás. Tatínek v tuhle chvíli je na příjmu dvojky a poslouchá nás?
1: Určitě poslouchá.
0: Takže Honzo, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a za mojí generaci, za nás, co jsme na vás vyrostli, co ty písničky známe, zpíváme si je. U nás na táboře, kam jsme jezdili, Tulácký ráno byla hymna našeho tábora. Takže to, že je teď napřímo Honza Nedvěd, je pro nás velká čest a my přejeme hodně zdraví a Studio 1 vám takhle tleská za všechny posluchače Českého rozhlasu. Děkujeme taky. Moc. No a nebudeme na to sami. Přichází další hosté opravdové legendy Zdena a Jiří Tichotovi. Krásné dobré dopoledne, protože Honza Nedvěd je samozřejmě spojen nejenom s Brontosaury, ale i se Spirituál Quintetem. Krásné dobré dopoledne, mistře. Vítejte, pojďte sem k nám na jeviště. A nebo víte co? Když jste dorazili, co si dát jednu písničku i s váma, co?
2: No já jsem pro.
0: Kterou?
2: Tož kterou? Já nevím, kterou.
0: Kterou?
3: Na kameni kámen.
0: Na kameni kámen, výborně. Ne, to je, dneska se tady bude spí...
2: 20 let, takže...
0: Já to zpívám už 50 let, tak to je... Dámy a pánové, v přímém přenosu příbuzní a teď i za doprovodu Zdeny Tichotové a jsem rád, že dorazil Jiří Tichota. Mistře, posaďte se.
4: Já si je poslechnu.
0: Táborák Plápolá.

0: Honza Nedvěd, příbuzní a společně s nimi Zdena Tichotová. Dámy a pánové, milí posluchači, tobogan pro Honzu Nedvěda, který oslavil osmdesátiny a je právě teď u svého rozhlasového přijímače. Pojďte se za námi posadit, pojďte za náma. Honzo, taky můžete, no odložte nástroj aspoň na malou chvilku. Já jsem šťastný, že dorazili Zdena a Jiří Tichotovi. Jsou tady s námi Honza Nedvěd mladší. Ano, a možná bychom měli představit, Honzo, ještě jednoho zvířecího hosta dnešního tobogánu, protože to je, a klidně ho puste, já myslím, že klidně, Haničko, ano, ne, vypadá to, že chce jít sem k nám. Ona... Je z nás nejkrásnější tahle
1: nevím přesně, dáma. Na jaké mikrofon mám mluvit, tak se vezmu oba. Zdenina, tady máš i ty, Jirko. To je sarlovský vlk, který prostě je velmi závislý na svých páničcích a těžko se mu vysvětluje, že jsme tady v Českém rozhlase, takže s náma tráví spoustu času i na všech koncích.

0: koncertech, který hrajeme, a že jich je kolem 150 ročně. Takže si na nás zvykla a ráda se kouká na lidi, ráda se fotí, čili pokud máte tu možnost, drží, jak.
1: To je hezký, tak to máme. To
0: 100 korun za fotku samozřejmě.
1: To je... No samozřejmě, vyfotím se i s ní a to bude ještě dražší. Honzo, měl jste šanci teď vidět a vidíte to na svých koncertech neustále. Je tady sál plný našich diváků, posluchačů a všichni zpívají. Něco, co vytvořil tatínek, vlastně Strejda, pořád žije a znají to posluchači, ale napříč generacemi, když se podíváte, jaký je tohle pocit?
0: Pro tátu je skvěle, ale pro mě je to velmi těžká pozice, protože sedět vedle velikánu, jaký je Jirka Tichota, Zdenka Tichotová. Takhle malinký jsem byl, když jsem slyšel první tóny Mojžíšu a růží a válka růží a těch nádherných věcí. A ani ve snu mě nikdy nenapadlo, že to takhle jedno nebudu sedět vedle Jirky. A dokonce mi dá i napít, takže prostě... Prostě já jsem šťastný za to, co tady je, a nejenom táta, ale i ty Spiritual Quintet a spoustu dalších vytvořili věci, kterých už je dneska velmi pomálo. Těm dnešní generaci jakoby chyběl obsah v těch textech. A to bylo, určitě můžu mluvit i za Jirku, i za Zdenku, tak jako velmi určující, tak strašně důležitý, možná daleko důležitější než ta hudba. I táta ve svých pořadech měl recitály, kde přednášel své básničky. Hodně mluvil o politice, ale takže především ty texty byly důležitý, no, nebo jsou stále. A proto možná jsou tak nadčasový, na kameni kámen, až tu nezůstane stát na kameni kámen, i to do té dnešní doby patří možná víc než tenkrát. Hej na včel, tak nějak umírá nám láska.
1: Když jsem mluvil o tom tuláckém ránu, já jako dítě jsem miloval a vždycky jsem se těšil, až dospějeme k textu a přesky chřestí o skalnatou mez. Mně se to strašně líbí a přesky chřestí o skalnatou mez. Zdeničko, v tuhle tu chvíli narozeninový tobogan pro Honzu Nedvěda. Honza u rozhlasového přijímače, máte šanci mu cokoliv vzkázat.
2: Tak já ti přeju všechno nejlepší, Honzo. Doufám, že ty mě taky, protože my máme narozeniny ve stejný den, takže...
3: Ježiši.
1: Ještě, že máme připravený dárek, ale...
3: Zdenička nedodala, že ona je trochu starší teda. No.
0: Proto se o tom nemluvilo.
2: Takže mu přeju všechno nejlepší a ještě vlastně v souvislosti s tím, že máme ve stejný den narozeniny, my jsme jednou s kvintetem bourali, jeli jsme s Honzou v autě taky a přijel to tam vyšetřovat nějaký tehdy příslušník VB, ne policista, a tak chtěl ty nacionále, tak Honza říkal, já jsem 24.9. A já jsem říkal, já taky. A on říkal, já taky. Tak je to takový, ale to teda, jestli mám mluvit ještě k tomu Honzovi, tak promiň, Honzo, já jsem trošku odvedla řeč, ale samozřejmě, že ti přeju všechno nej, aby jsi byl zdravý a aby jsi se s těma lidma potkával.
1: Děkuju moc za tohle přání. No Jiří, stejná otázka nebo stejná výzva i na vás. Honza právě teď u rozhlasového přijímače a rozhlas má tu moc, že pokud slaví někdo, kdo tu s námi nemůže zrovna teď být, můžem mu rozhlásit cokoliv.
3: Děkuju za tu možnost. Honzo, pokud posloucháš, taky tě zdravím. My si trošku píšeme občas. Ty dopisy nejsou jednoduchý. Honza nemá jednoduché otázky. On se velmi a velmi opravdově zajímá o muziku. Já jsem to študoval a učil, tak má po ruce přítele, který se trošku v tom jak si vyzná. A musím říct, že lepšího žáka, než je Honza Nedvěd, jsem asi neměl.
0: To je krásný.
3: Protože on nestaví na teorii, on nepotřebuje se učit teorii, nechce psát symfonie a ani vícehlasí sbory a tak dále. On chce psát muziku pro lidi. Muziku, kterou každý na první poslech je schopný vnímat, poslouchat a zapojit se do ní. Na tomu vždycky hrozně záleželo. Ale musím říct, že přitom má dar, který často nemají ani lidi, kteří se chtějí profesionálně hudbě věnovat. On totiž něco slyší a okamžitě se v tom orientuje. Já jsem už to vyprávěl mockrát, připomenu dneska. Honza ke mně jednou přišel, když jsem poslouchal Monteverdiho, takovou skladbu, která je postavena na stále se opakujících čtyřech notách v basu. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Takhle prostě pořád kráčí ten bas a nad tím se začne vznášet melodie. A ta se stále komplikuje, pak se přidá další hlas a ten bas pořád udržuje ten krásný pohyb, který je základem celé té muziky. Aniž jsem na to upozornil, po půl minutě poslechu, nebo možná ještě po kratší době, Honza říká, tam se pořád opakuje bas, to je krásný. Asi za 4 dny přišla Zdenička z Brontosauru a řekla, Honza nám přines krásnou písničku. A já jsem říkal, jakou? A ona říká, no jmenuje se to Hejna včel. A já jsem říkal, tak to jsem zvědav. A pak, když jsem ji slyšel, tam, pam, pam, pam. On to uměl tohleto použít, ale ne, že by něco napodoboval nebo kopíroval. Udělal z toho krásnou, milostnou písničku. Mimochodem, ten originální madrigal se taky jmenuje Amor, lásk. Takže to dodávám k tomu, že Honza je prostě, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Honza je velice a velice nadaný muzikant. A to, že s takovým úsilím stojí o to, aby všechno, co vymyslí, bylo pro lidi, před tím já se klaním.
0: Krásně řečeno.
1: Vyznání Honzovi Nedvědovi. No ale my pro vás máme dneska v Toboganu překvapení, vlastně 2 překvapení. To první překvapení, byla by škoda, aby Honza Nedvěd nezazněl v tom našem vysílání a díky Honzovi mladšímu se podařilo natočit takový vzkaz. Já se na to moc těším, protože vy jste to přinesl.
0: Ano.
1: Dali jsme to do režie a můžeme pouštět?
0: Já bych to pustil, já se na to těším moc.
1: Dámy a pánové, Honza Nedvěd.
4: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a pořadu Tobogán a hlavně pana Cibulku. Kdybyste viděli, jak já si vás vážím, kvůli té vaší slušnosti a schopnostem a výřečnosti, to mám rád. A potom by se mi pan Cibulka chtěl zeptat, co bych si přál k narozeninám, že ano, děkuju. Asi zdraví hodně. Ještě se potkat s lidma ze Spiritual Quintetu, Jirkou Tichotou, Zdenou Tichotovou, Oldou Ortinský a dalšími, protože oni mě formovali život. Oni ovlivnili hudbu, kterou jsem dělal. A zvlášť jsem měl rád Jirku Tichotu, protože to byl člověk v tom největším slova smyslu. A chci je pozdravit. Ahoj, Jirko. Ahoj, Zdenko. A potom mám splněné už jedno přání už delší dobu. Protože mám radost z toho, že můj syn Honza, syn Františka Vojta, syn Františka František, důstojně pokračuje v tom, na čem jsme celý život s bráchou pracovali. Víte, mají před sebou hodně práce. Už jen proto, že není lehké být dětmi bratrů Nedvědů. Tak jim přeju hodně úspěchů a všeho, co člověk na pódiu potřebuje a děkuju jim. Těším se, že vám ještě zahraju. Co Honzo? S příbuznými? Tak naschledanou, zdraví Honza Nedvěd. Ahoj.
1: Děkujeme moc. Honza Nedvěd v přímém přenosu Toboganu a já musím říct teda, tak to je mi velkou ctí, Honzo, a moc děkuju za ta vaše nádherná slova. No co dodat písničku? Co dodat písničku? Já bych využil toho, že vás tady máme. Ano, Zdeňka se tak podívala do mých papírů, která to bude. Já to nevím. Ne, ano, nechci se vdát, to máte pravdu. Nechci se vdát, kompletní složení a k nástroji přichází v tuhle chvíli i Jiří Tichota, Zdena Tichotová a kompletní ansámbl i s naší nádhernou vlkodlačicí, která je tady společně s Nedvědovými. Dámy a pánové, milí posluchači, Tobogan pro Honzu Nedvěda a právě teď příbuzní posílení o Zdenu a Jiřího Tichotovi.
0: Všichni se ptají, co to je za pejska. Je to sarlovský vlčák, je to kříženec vlastně karpatskýho vlka a nějakého kojota s jezevčíkem, prostě s něčím. Zkrátka je to naše fialka, no.
1: Ona se a podívejte se, co mám na
0: viděl košili. Viděl jsem, a ona si to všimla taky všatně, koukala
1: na vás. To je kojot kříženej s jezevčíkem, ano, právě. Ano. To je speciální košile taková. Ano, Nedvědovská.
0: Tak,

0: Krásný. Milovníci Spiritual Quintetu zajásali. Příbuzní posílení o Zdenu a Jiřího Tichotovi. Zeptám se, v téhle sestavě je ještě nějaká píseň, abych vás netahal?
1: Je ta poslední, čili ještě máme teďka čas si sednout k vám.
0: No výborně, no. Tak pojďte, ano, já jsem chtěl vyběhnout za vámi. Pojďte sem za námi, sem na jeviště. Příbuzní Hanka Nedvědová, Honza Oršulík, Daniel Oršulík, Jirka Oršulík a já jsem rád, že dorazili Zdena Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd mladší. Honzo, a rovnou se zeptám vás na věc, která mě napadá, protože já jsem mluvil o nás jako zhruba tak stejně staří jsme, naše generace na tom vyrostla, milovali jsme to, zpívali jsme to, scháněli jsme desky gramofonový a byla to úžasná doba v tomhletom ohledu, ale jak jste to vnímal vy, když jste v tom jako kluk žil? Nenáviděl jste to, nebo jste to miloval, jako zašel jste na Nedvědy?
1: A u mě to bylo těžké jako od mládí, protože bohužel jsem byl jedno z těch obětí, kde mě mamička, táta a všichni nutili na piano. A já jsem tak nesnášel tu teorii, to piano mě bavilo a ta teorie, ta byla. A díky tomu jsem až do 18 jakoby let byl natructý muzice, to znamená, já jsem si učil potají tu kytaru, táta to nevěděl a myslel si, že, protože jsem jeden z mých dědečků byl, věnoval se autům, takže já jsem se vyučil automechanikem a táta předpokládal, že tím to skončilo a odcházím někam do servisu. No a já jsem v 17-18 letech mu předved Vabyho Daňka ročník 47, on mě koukal s otevřenou pusou. A v ten moment mě začal brát na ty svojšický festivaly, na ty porty. Pro mě Zdenka a Jirka byly takový ty tetičky a strejdové, který mi každý den odvážili mýho tatínka pryč. Vždycky to čekalo před barákem a táta zmizel. A takže takhle já jsem prožíval vlastně to dětství v rámci těch Nedvědů. Já jsem to příliš nevnímal. Nebo jakoby.
0: No dobře, ale jaká byla ta odezva od spolužáků, od kamarádů, jako co vám říkali? Asi poslouchali, troufnu si říct, vrstevníci něco jiného, jaký to je? Tatínek tam o tom mluvil, není jednoduchý být syn bratří Nedvědů, teda ne jako, že byste byl syn bratří Nedvědů, ale jednoho z Nedvědů.
1: Tenkrát to se neví. Jsme si všichni tak trošku podobní. Já bych ještě malinko navazal to 24. září, jak je to krásně propojený. Má Honza Oršulík narozeniny taky. Jak je to strašně jako silný, jo? Stejně jako táta, stejně jako
0: Zdeníka. No to je ten. Podívejte, osmdesátník a jen kvete. To je
1: ano, ročník 72. Takže už nevím, na co jste se přesně ptal.
0: No, jak to měl mladý Nedvěd? Jako, když jste byli někde u táboráku a chtěli po vás stánky logicky, tak jste je poslal někam, nebo jste je zaspíval? Jo, protože když v tom člověk je a slyší to dnes a denně, táta musel přece doma trénovat.
1: Ta jako doba byla jiná, to znamená v momentě, kdy táta na pódiu zaspíval básníka, což bylo proti zakázaným básníkům, tak já seděl v poslední řadě a dostal jsem 4 a 5.
0: To byla moje výhoda.
1: Takže já to měl o to samozřejmě těžší a to se promítlo do těho osobního života. Ono ne, že ne, takže to si dneska ten divák ani nedovede představit, co tenkrát bylo, ale já jsem spíš honil holky a na motorině. A pak jsem se šťastně oženil a dneska musím říct, že v tomhle ohledu jsem se nepotatil, že s mojí ženou jsme 28 let spolu. Já vím, že proti Jirkovi jsme žabaři a proti Zdeňuce, ale my to už spolu nějak, teda Hanka to se mnou už nějak vydrží. Táta v mým věku.
0: Ano.
1: Táta v mým věku, žena tý 3x. Možná 4x, teď to je přesně, má hlášených 5 dětí a určitě je šťastný, protože na to stáří se o něj všichni důstojně postaráme.
0: No, ale tak zase víte co, vy jste pro ten bulvár úplně nezajímavý, tatínek proto udělal, co mohl, ale co o vás psát, jako tak maximálně, že přijdete se psem, to je tak na stranu 14 nějaký malý článeček dolů, rozumíte tomu?
1: Těch příběhů je tolik, že jsou většinou velmi nepublikovatelný a zůstanou už navždy zavřený v soukromí. Já můžu říct jenom strašnou zajímavost, jak tady Jirka mluvil krásně o tom tátovi, o těch písničkách, tak já mám velký archiv tátových písniček, že on jich za svůj život napsal skoro 5000. 220 jich je mezi váma lidma, veřejnej, a 4700 čeká na objevení. Říkal, že jakových valčíčků, podvodů a stánku je tam X, jenom si to někdo může poslechnout, jestli máte zájem, nebo někdo z publika. Mám to v garáži, je to na takových těch páskách a ještě těch kazetách. Dovedete si představit, co to je za národní poklad? Oni už mi volali mimochodem i z Českého rozhlasu, že tady existuje nějaká organizace, která se stará o jak se tomu říká, regeneraci těle těch pásků. Že v momentě, kdy jsou 20 let nebo 30 let zavřený v garáži, tak není jednoduchý si je pustit, takže možná tímhle způsobem.
0: Ale to je svatokrádež, že to tam máte zavřený, vy? To je v Plísni, ano. To patří nám. To
1: Letinka si na to občas vyčůrá a...
0: To nevadí, my to zrekonstruujeme, počúraný pásky, na ty jsme největší odborníci úplně. Kolik že jich máte doma, který nikdo...
1: 4600, 700, tam už to nehraje zas až takovou roli.
0: A to vám není hamba? Podívejte se, tahne vám na 60.
1: Ne, no to se, máte velkou
0: pravdu. Co pak s tou garáží, jako teď to, pak to někdo vyhodí do popelnice, jako rozumíte?
1: Táta říká, že musíme ještě odehrát 3000 koncertů, aby jsme se takzvaně otrkali a pak... Pak přijde čas na to, aby jsme si to jako v rodině poslechli. Ne?
0: Ale já myslím, že to je ideální předestřu našim šéfům, takový pořad jako jednou měsíčně, jako znovu nově objevené písně. Honzi Nedvěda, to je hezký, ne?
1: Písně z garáže Jana Nedvěda.
0: Písně z garáže, ano. Koncesionář má nárok slyšet, co máte v garáži. Takovýhle poklady.
1: Je to trestná činnost, ano, to, co
0: to je
1: konám.
0: No vy to takhle jako hamtáte pro sebe, vy si to chodíte poslouchat, nebo ani si to...
1: Ne, je to tam opravdu schovaný, je to samozřejmě v suchu a ve tmě ještě navíc, to je pro ty pásky důležitý.
0: No jasně.
1: Takže teď ještě táta byl velmi zručný elektromechanik, on si z kotoučivýho magneťáku, kde byly takzvaně dvě stopy, tak udělal 8 stop. Mm-hmm. A na těch nahrávkách jsou třeba 2-3 kytary, 3-4 hlasy, nějaká ta perkuse a tak dále. Je to fakt strašně zajímavý, on tvrdí, že to je většinou všechno odpad, ale víme, jak je velmi sebekritický ke svým písničkám. A v momentě, kdyby jsme mu v autě, když jsme byli na koncert, nepochválili písničku Podvod, tak mezi náma není.
0: Fakt,
1: my jsme jezdili autem, táta pouštěl ty písničky a Vojta, včetně té kapely, jsme vždycky jakoby filtrovali, včetně určitě Spiritual Quintetu, filtrovali jsme, co by bylo publikovatelné a co něco je zajímavé pro ucho toho diváka, protože ten autor to nikdy neposoudí správně. No. A většinou je to přesně v obráceně, to, co se mu líbí, nefunguje a tak dále. Tak to byl jeden z nich, byl písnička Podvod, byla Sedmikráska a spoustu dalších.
0: Ale vy si musíte uvědomit, že to, co je odpad od Nedvěda, co by za to jiný interpret dal za Nedvědův odpad, rozumíte, tomu to nikdy nevytvořil.
1: Možná by bylo krásné o tom, co si mluvil předtím, že pár těch písniček bychom mohli nabídnout těm nejmladší generaci, aby zpívala o tom o ničem zkrátka, co má nějaký příběh, začátek, konec, obsah, poselství.
0: Jestli by to pochopili. Jakou si dáme další? Máte tam nějakou takovou?
1: Já si myslím, že bychom teďka si měli určitě vzpomenout na bráchu z táty, to znamená písnička o Strejdovi. Kouřil velmi hodně celý život, v 16 po druhý přestával, nepovedlo se to a s tou cigaretou v podstatě odešel. Já tvrdím a chci to říct celý kapele, že kdo chce v mý kapele do od 1. listopadu hrát, nesmí kouřit. No, odcházej. A tak bych si velmi rád vzpomněl na tuhle tu písničku. Složil jsem pro ně písničku o tom, že ten odchod byl velmi nečekaný. Něco, co když vám teta zavolá s brekem, máte pocit, že ani není pravda, že si někdo dělá legraci. Dojde vám to za měsíc, za dva. Do dneška mám jeho číslo uložený v mobilu. A tak jsem se rozjel do těch Luk pod Medníkem a při zpáteční cestě mě napadlo pár tónů a slov, který jsem do té písničky zapsal. Takže písnička o Strejdovi.
0: Děkujem. Písnička o Strejdovi tady u nás v přímém přenosu Českého rozhlasu. Vlkodlak kombinovaný s Kojotem se přesunul, jako by měl být hlavní part. A jsou tady příbuzní s Honzou Nedvědem a dnešní tobogan pro Honzu Nedvěda a vzpomínka na Františka Nedvěda.

0: příbuzní s Honzou Nedvědem v přímém přenosu Českého rozhlasu. Tobogan k narozeninám Honzy Nedvěda. Jsou tady společně s námi i Zdena a Jiří Tichotovi. A Jiří Tichota tak nenápadně zůstal sedět mezi kapelou. Beru mikrofon, mistře, a jdu za vámi. Můžu se sem posadit na chvilku k vám, jak se
1: máte? Samozřejmě, tady ano. Je pořadí písniček.
0: Vy máte jediný, no to vy jste naprosto starý příběh o Strejdovi, jasně. Stánky, to je nějaká novinka, to je hezký, ano. Jak se máte?
1: Děkuju pěkně, mám se skvěle. Vy chcete vědět, jak
0: no
1: to
0: jasně,
1: dělám.
0: No jasně, to taky.
1: Chodím na muziku.
0: Jo?
1: To je důležitý, ano.
0: Na jakou? Co doporučíte?
1: Já si v muzice nevybírám jinak, než co se mně líbí. Mm-hmm. Ale líbí se mně toho moc. Takže od středověku je muzika něčím, co provází lidi v jejich vždycky nějakým způsobem těžkým životě. Mm-hmm. A je to jistě vždycky a má být způsobem, jak si lidi udělají pro sebe dobře. Mm-hmm. A jde to v koncertních síních, jde to ve stanu, jde to v hospůdce, prostě muzika je univerzální, není nějaká lepší, nějaká horší, jsou různý a každá je na něco. Mm-hmm. Honza měl ten dar, že uměl psát muziku, která přináší potěšení spoustě lidí. Samozřejmě s tím, že jako každá muzika má i své odpůrce, jsou lidi, kteří prostě Honzu Nedvěda neposlouchají, protože se jim líbí zase jiná muzika. To není jejich vina a není to samozřejmě vina Honzova. Mm. Tak to na tom světě je a tak je to třeba s jídlem. Mm. Úplně stejně. Někomu chutná to, někomu to a ničí není vina, že mu chutná jitrnice.
0: Honzovi chutná, že... Ale to je o tom, že můžou být odpůrci, ale pak ty stánky u toho táboráku stejně bravurně odspívají. Ale víte, co mě zajímá? Co ta aktivní hudba? Spirituál Quintet, to už je... Myslím, ta aktivní hudba minulosti, nechybí vám to, nechybí vám publikum?
1: No, tak to je různý. Samozřejmě mě, nechci mluvit o sobě, ale jsem hodně starý prostě. Na jaře mě bude 90 let, takže na nějaké ježdění po republice už to opravdu moc nebylo. Ale já jsem si užil 84 let, jsem do 84 let jsem muziku provozoval, ne úplně od narození, ale těch 60 let jistě. A musím říct, že muzika má jednu výhodu od určité doby. Byl to čas života našich rodičů, kdy se najednou změnilo to, co v muzice platilo vždycky. Že muzika je prchavý zvuk, který mizí v nenávratnu a už se nikdy nevrátí. A to se změnilo. Písničky našich rodičů z první republiky už můžeme poslouchat, protože jsou nahrané na šelakových deskách a od té doby se to všecko moc a moc zdokonalilo. Takže muzika už nás provází. Nejsme závislí na tom, abychom museli jet do Itálie, poslouchat italskou lidovou muziku, stejně jako můžeme poslouchat písně Černochů na Sázavě a můžeme poslouchat koncertní hudbu někde na Táboře. Čili tohle to je velký dar a já myslím, že je velký štěstí, že se k tomu rodí lidi, kteří takovou muziku, která je pro značnou část populace důležitá, umějí napsat. Honza mezi ně nesporně patří, stejně jako mezi ně patří geniální jiní skladatelé, jak ať už populární hudby, ale samozřejmě i té koncertní. A já jsem to zavedl trošku do učena.
0: Děkuju za to. Jiří Tichota a krásná slova, která měla zaznít v tom dnešním toboganu. Ano, je hezké, když autoři tvoří, horší je, když pak někdo tvorbu si slí v garáži, že? Ale to je jiná věc. Jakou si dáme další písničku?
2: Která to... Jak jinak, než Spiritual Quintetu Starý příběh, ten jsem miloval teda od jak živa. Možná ještě předtím, než jsem se narodil.
0: Děkujeme velmi a pozor, potom přijde to překvapení. Překvapení pro vás, Honzo, u rozhlasového přijímače. Pro vás všechny tady v nabitém studiu S1 i pro vás u rozhlasových přijímačů. Dnešní tobogan je tu k 80. Honzi Nedvěda a opět v plné zbroji příbuzní posílení o Zdenku a Jiřího Tichotovi.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, příbuzní Honza Nedvěd, Zdena a Jiří Tichotovi. A radost pro vás, milovníky Spiritual Quintetu, určitě i pro Jirku Holoubka, který je 100% u rozhlasového přijímače, což jsou pokračovatelé Spiritual Quartet. A já jsem slíbil překvapení, nejen pro vašeho tatínka, ale pro vás, pro všechny, protože nás, milovníků, Honzy Nedvěda je opravdu hodně a je to i ta mladší generace, než je to ta naše. A Honzo, teď tedy promluvím k vám u rozhlasového přijímače, vy jste ovlivnil opravdu celé generace, ale i písničkářů, tvůrců, a vy to víte. Jedním z těch mladých chlapců, které jste ovlivnil, je Tomáš Klus. Tomáš Klus, kterého sklátila choroba, vidíte, není to o věku, ovšem díky moderní technice i on posílá vzkaz vašemu tatínkovi. Takže Tomáš Klus právě teď pro Honzu Nedvěda.
1: Honzo, tady Tomáš Klus a já bych vám chtěl za celou naši rodinu popřát všechno nejlepší, zdraví a štěstí. To je jasný. A za celou rodinu proto, protože představte si, že i moje nejmladší 9letá dcera ví, že nejlepší písnička na světě je Na kameni kámen, kterou my končíme každý rodinný mejdán a každý rodinný sedánek. A ještě bych vám chtěl popřát, abyste viděl a abyste cítil, jakou součástí jste duše, myslím, každý český rodiny, protože v každý české rodině se najde někdo, kdo se v pravý čas vždycky chytne kytary a zahraje právě vaše písničky. Mám vás strašně rád, strašně moc jste mě v životě ovlivnil a teď se mi chci úplně plakat z toho, jak vroucí jsou mé city k vám, protože nejenom vaše poetika, ale vaše odhodlání lidem vnášet do života skrze písně pojem o lásce a o naději a o tom, že je důležitý vyjít si vstříc, jak jeden druhému, tak sám sobě. A myslím si, že to je, jste se přičinil obrovským dílem o to, aby se nám tady na tom světě žilo líp a chci vám za to moc poděkovat a doufám, že se k vám dostane spousta dobré energie, kterou si zasloužíte přijmout zpátky. Takže se slavte v kuse, mám vás rád.
0: Tomáš Klus a jeho vzkaz pro vás, Honzo. Ano.
2: Málo kdo ví, a my jsme se s Tomášem nedávno viděli a potkali, dokonce na jednom podobném rádiu. A představte si, že tenhle ten Tomáš, já na to úplně zapomněl, když jsme začínali s příbuznýma v roce 93, my děláme takzvaný soutěže s divákem, lidi přijdou za náma na pospě, tak jeden z těch diváků byl Tomáš Malej Klus, zpíval Na kameni kámen první písničku a říká, no já jsem původně chtěl být elektrikářem, ale když jsem tady takhle na tom pódium, já to teda zkusím. A takhle to opravdu začalo, to je neuvěřitelný. Tak se mu to zalíbilo, ten pohled toho diváka, ty zář těch světel a tak dále.
0: A to se stane i Lesterýmu automechanikovi.
2: Ano.
0: To se stává. Honzo, blíží se poledne a moje otázka je na snadě, leckoho jsme teď určitě namlsali na to, že budete někde k vidění, ke slyšení, kam nás pozvete na příbuzné.
2: Já mám pocit, že teďka to ještě dooslavíme, včetně Jirky, Zdenky a spoustu dalších hostů, Vojta Nedvěd, 25.11. v Lucerně. Bohužel místa k sezení už jsou vyprodaný, jsou tam ke stání, ale já tvrdím, že ke stání znamená i k ležení. Že nemít někdo chuť, může si lehnout, může se pohybovat po celém tom velkém sálu ty Lucerny. 25.11. se budeme moc těšit. Moc.
0: Děkujem za pozvání a místa k ležení, to je výzva. Dámy a pánové, poslední překvapení dnešního tobogánu přichází naše toboganová Petra a přináší netradiční dort, který je ve velké krabici. Paní Dortová v první řadě, která nechce být jmenována, ale když se podíváte na ten dort a možná Petr ho ukážeme, aby ho všichni viděli, prosím vás, abych ho popsal u vás, u rozhlasových přijímačů. U toho dortu jsou stromečky, stan, je tam rozdělaný oheň a je tam i marcipánový, to je marcipánový tatínek s kytarou. Mám upozornit, že uprostřed tatínka je špejlička, až se bude jíst, ať si nevylomí zub.
2: Hned mu to zítra dáme. Hned
0: fakt
2: zítra.
0: Jo.
2: No, určitě.
0: Pošlete fotku.
2: Určitě
0: pošlete fotku. Dámy a pánové, tak tohle to je dortík pro Honzu Nedvěda od naší paní Dortové v první řadě. Skromná to dáma teď na mě ještě ukazuje, to nepřipomínám. Tak přijedete ještě s vejsluškou. Dámy a pánové, dnešní tobogan pro Honzu Nedvěda pomalu končí. Já připomínám, že 1. října v 9 hodin ráno začínáme prodávat vstupenky na tobogany na listopad a vy víte, že to bývá rychlovka v mnohých případech. Troufnu si říct, že tentokrát to bude opravdu hodně rychlé. No a velmi se těším za týden. To nás čeká přímý 2hodinový přenos z pražské křižovatky, kdy si připomeneme nedožité 90. Václava Havla. Dorazí Dagmar Havlová, bude tam Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Jiří Lábus, Aneta Langerová se svou kapelou, ta bude hrát a zpívat a možná můžu prozradit, že dorazí člověk, který původně dorazit neměl, protože žije v Londýně, ale podařilo se nám přebukovat letenky tak, že ten člověk dorazí už 2. a toho 3. s námi v pražské křižovatce bude. Když jsem se ráno díval, bylo tam 10 posledních vstupenek, jinak je pražská křižovatka úplně plná. Takže to nás čeká za týden, tobogan pro Václava Havla. No a na závěr, jakou si dáme na závěr? Stánk, ty neznám zrovna, no. Stánk,
2: tak to nějaká, se naučíte.
0: To je něco z garáže vytaženýho, no jo. No tak stánky, no ať slyšíme
2: novinka.
0: Nějakou novinku. Dámy a pánové, dnes v toboganu příbuzí Hanka Nedvědová, Honza Oršulík, Daniel Oršulík a Jirka Oršulík. Děkujeme velmi. Jsem šťastný, že tady společně s námi byl Honza Nedvěd mladší.
2: Děkujeme moc krát, nejdeme
0: jsem
2: mikrofon.
0: Rád, že dorazili Zdena a Jiří Tichotovi. Děkujeme. No a máváme na dálku. Honzo, hodně zdraví přejeme, moc si toho vážíme a pozor, příště tady u nás, ať žije Honza Nedvěd, všechno nejlepší.

0: Dámy a pánové, to byl Tobogan pro Honzu Nedvěda. Loučíme se z Pražské Vinohradské, ať žije Honza Nedvěd!
1: Běžní hodiny ohlásí poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Superdávku čekají od října změny. Polepší si samoživitelé s dětmi do 15 let. Kvalita vody v obcích na sever od Prahy se pomalu zlepšuje, k pití ale ještě vhodná není. Počasí bude slunečno, teploty až 22 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. A změny se dotknou taky podpory na bydlení.
2: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
3: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
2: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výše podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
4: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
2: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
0: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda. Testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly zlepšení.
5: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
0: Vodárny kvůli kontaminaci vody podaly trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Lidé mají na případnou změnu zdravotní pojišťovny čas už jen do konce měsíce. K nové pojišťovně se můžou přihlásit online nebo osobně na pobočce. Klienty se pak stanou k 1. ledna. Lidi přicházejí třeba kvůli různým benefitům jednotlivých společností. Vždy by si měli ověřit, jestli mají jejich lékaři s novou pojišťovnou smlouvu. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
6: Špagety s bazalkovým pestem.
7: Tam už je vaše kolegyně míchají.
6: Ano.
8: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
6: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
8: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
9: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
8: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Papež Lev 14. dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežovou návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
10: Před večerem vše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500 a víc než 5000 lidí je pohřešovaných na nepálské i tibetské straně.
11: Právě zničené silnice a mosty jsou největší brzdou rychlejšího doručení humanitární pomoci do zasažených oblastí. Úřadům, armádě a humanitárním organizacím se za uplynulé 4 týdny podařilo zajistit lidem ubytování v nouzových centrech, většinou ve stanech. A primárně se zaměřují na plynulé dodávky jídla, pitné vody, léků a teplého oblečení. Pokračuje pátrání po nezvěstných, ale země má jen 2 specializovaná centra, která provádějí detailní analýzu DNA a mohou s velkou přesností určit, komu nalezené ostatky patří. Z Kátmandu, David Jakš, Český rozhlas.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno, teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě do 19, na horách kolem 12, na Šumavě až 15. Taky zítra bude slunečno, na severovýchodě a východě místy oblačno. Zpočátku ojedinělé mlhy, pak se ale postupně vyjasní. Teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh. Na 14. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje na 24. a celé je to na půl hodiny. Na D5 se z Plzně ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Mýto. Na 35. kilometru se zastavuje. Fronta pak pokračuje na 41. Tam vyšetřují nehodu. Projíždí se jen jedním pruhem a zdržení je kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už omeletky Haleny Pavlovské.
13: Milí posluchači dvojky, tak jsme opět zajeli do kraje mého dětství, do Podkrkonoší. A tam jsem od kamarádky, taky z dětství, dostala plný košík hříbků a ještě větší koš čerstvě utržených rajčat všech tvarů i velikostí. Zásoby jsme doplnili vzrostlými klousky z naší zahrady. A právě všechny tyhle výdobytky přírody zpracovávám. Chystám dnes připravit smaženici k obědu. Bude právě z klousků a z několika menších hříbků. Přidám do ní taky nakrájenou ze zahrádky utrženou papriku a stroužek rozdrceného česneku. Ke smaženici si dáme čerstvý kváskový chleba, namazaný máslem a posypaný pažitkou. Aby se mi houby neskazily, připravím ještě kulajdu. Milujeme ji všichni, kromě syna, který ale zítra přijde na oběd. Tuhle se mi svěřil, že ještě nikdy neochutnal hřibové řízky. A tak jsem si dala stranou pár pěkných velkých hřibových hlav, že mu je zítra popoledni osmažím a nabídnu. Můj syn mluví výtečně anglicky. Jeho čeština disponuje velkou slovní zásobou. Ale syn je introvert. Většina řečí mu připadá zbytečná. Mluví jen k věci. A tak budeme mluvit i my v omeletkách. Dnešní téma je totiž, protože syn mě inspiroval, řeč. Omeletky právě začínají a vy jistě víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas 2.
12: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači dvojky, už jsem vám před písničkou prozradila, že dnes v omeletkách budeme probírat téma řeč. Proč? Protože mě k tomuto tématu inspiroval můj introvertní syn. Jazyk ale neslouží jen k dorozumění. Umožňuje nám také mluvit o lidech, kteří nejsou přítomní, předávat tajemství, vytvářet pověst, lhát, pomlouvat, něco nechtěně prozradit, někoho špatně pochopit, anebo se přeřeknout. Jeden jihomoravský lidový vypravěč říkal: ta byla tak klevetná, že v létě měla i jazyk opálený sluncem. Kdyby všechny pomluvy a fámy o mně byly pravdivé, tak už bych vážila 28 kilo, no anebo 240 kilo. Byla bych dvakrát mrtvá. Měla bych 6 dětí, dvojnici, zámek, 3 vily, matku ve starobinci, syna ve vězení, dceru u cirkusu a byla bych příbuzná Iva Matého, bývalého kancléře. Já si o sobě někdy spupně myslím, že základy jazyka pochytím poměrně rychle. Ve Španělsku jsem se poměrně rychle naučila, že když mi číšník nabízí infuzi, la infusion, nechce mi sdělit, že vypadám těsně nad hrobem, ale doporučuje mi bylinkový čaj. A taky jsem si tam myslela, že když si objednám pola, dostanu kuře. No tak jsem to udělala. A číšník potlačil záchvat smíchu a prozradil mi, že kuře je polo. A já jsem si právě objednala panské přirození. Mistr světa v matení pojmů je má roztržitá dcera. Nedávno mi vyprávěla o jedné své kamarádce, která studuje obchodní akademii. Představ si, oni tam mají takový zvláštní předměty, třeba nějaký boží znalosti. No to musí být zajímavý. Mně to připadalo taky zajímavé, ale hodně nepravděpodobné. A tak jsem se té kamarádky při nejbližší příležitosti zeptala. A bylo to z boží znalství.

Milí posluchači Dvojky, dnes v omeletkách probíráme řeč, jazyk. Neprobíráme jen, jak je náročné studium cizích jazyků. Vyprávíme si taky o tom, jak nebezpečné se občas vedou řeči. Třeba kamarádka byla nevěrná. Její kamarádka to svěřila anonymně jejímu muži. A ten tu kamarádku vypátral a pak si ji vzal za ženu. A to vše se odehrálo v jedné vydavatelské firmě. Zavolala mi má kamarádka Naďa. Mému příteli se hrozně líbí a proto na ní žárlim. Je to decentní a elegantní právnička. A zjistila, že na ní její kolegyně donáší šéfovi. Když mi to líčila, byla naprosto klidná a nad věcí. Víš, hodně mě to poškodilo, ale já to vyřeším jako dáma. Čekala jsem, že mi teď sdělí, že na kolegyni podá žalobu pro pomluvu. Sdělila mi jiný plán. Víš, já se seberu, půjdu a dám jí přes hubu. Doslechla jsem se tuhle, že mě ve společnosti drasticky skritizovala osoba, kterou jsem do té doby považovala za kamarádku. Celá lítostivá jsem to líčila další kamarádce. A ta mě utěšila. Hele, nic si z toho nedělej. Ta nemá vlastní názor. Ta jenom papouškuje, co říkají všichni. No. A tak je možná, že jsem výrazně ohrozila pověst Čechů v Japonsku. Tohle se mi stalo před lety. Měla jsem večer s kamarádkou sraz ve snack baru a bylo obsazeno, tak mě nouzově posadili na jediné volné místo naproti japonskému turistovi. A kamarádka nešla, já jsem si objednala kávu a Japonci přinesli večeři. A za mými zády nad barem v televizi zrovna začínaly banánové rybičky. Tak mě napadlo, že bych se mohla podívat. A usmála jsem se a posuňky jsem se snažila sousedovi naznačit, že bychom si mohli vyměnit místo. V očích se mu objevil nefalšovaný zmatek. Pak ale zdvořile japonsky pokývl. Řekla háj, ano, a přisunul mi nakousnutý řízek. Právě ta kamarádka nedávno přišla k nám domů a já jsem se jí zeptala na jednu společnou známou a ta kamarádka jen otráveně mávla rukou. Hele, ta má tak klidný život, že ani nemá smysl posílat to dál. No jo, lepší chtíče, vášně, pudy, než mít život plný nudy.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes se v omeletkách bavíme o řečech. Laškovně jsem tuhle na večírku zamrkala na jednoho známého. Včera jsem tě v taxíku viděla s takovou štíhlou sportovní blondýnou. Známý se na mě trochu divně podíval a řekl, to byl můj syn. Právě tomuto kamarádovi jsem jednou půjčila peníze. Většinou bývám v tomhle ohledu dost ležérní, ale tentokrát šlo o větší částku. A tak se mu to po čase, když dávno uplynul smluvený termín navrácení, připomenula. Holka zlatá, zasmál se radostně. Já ti musím říct, že ti to asi nevrátím. Prostě nemám. Co neděláš? No tohle bylo příliš ležérní i na mě. A uvědomila jsem si, že pochopitelně nemám na tu půjčku žádný papír. A v šoku nad tou drzostí jsem dětinsky kníkla. Ale ty jsi mi přece dal čestný slovo. Odbyl to rázně. Hele, to zas, Halino, nesmíš být takový romantik. Co pak jsme tři mušketíři? Moje metoda svěřování se, aspoň mezi kamarádkami, je prostá. To nejhorší na sebe preventivně a ochotně prásknu sama. Nedávno jsem zase nějaký příšerný zážitek líčila kamarádce a na závěr jsem to shrnula. Ale já nevím, ale mám pocit, že jsem čím dál tím víc blba. A vlídná kamarádka mě uklidnila. Ale ne, mně připadáš pořád stejná. Když jsem nedávno byla v rodném městě své maminky, těšilo mě vidět tolik známých tváří. A jednu jsem v obchodě poznala syna muže, který byl blízkým přítelem mých rodičů. Všiml si mého zkoumavého pohledu a proto jsem se představila jako dcera Zdeňky a Vasila. Zdenčina dcera zavolal, to byla taková krásná žena. A zavolal na manželku, Marto, pojď se podívat na Zdenčinu dceru. Pamatuješ si přece na Zdenu, taková kráska. No jak by ne, odvětila Marta, ta byla vždycky moc krásná. A ten muž básně o mé matce dál a pak řekl, hele a ty, čím dál tím víc vypadáš jako tvůj otec. Kamarádka absolvovala kurz pozitivního myšlení. Základní premisa. Budeš-li vysílat dobré vibrace, budou se ti vracet a svět bude růžová kytička. Pozitivně naladěná kamarádka vešla do květinářství. Široký úsměv a hned začala všechno chválit, jaké mají krásné čerstvé květiny, jak to tam hezky voní, jakou krásnou výzdobu mají a jak hezky vypadá slečna prodavačka, sama jako jedna z těch kytiček, ten jedině správný typ do květinářství. No a že potřebuje uvázat kytici pro sestru k narozeninám a že si vybrala tento obchod, protože slyšela jen samou chválu a absolutně jim věří, že jí vyrobí něco opravdu krásného. Prodavačka zmizela za plentou vzadu a kamarádka slyší, jak říká kolegyni. Máš tam zákaznici, chce uvázat kytku, ale dej si bacha, je to nějaký cvok.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, o řečech a jazycích si vyprávíme dnes v omeletkách. Měla jsem za sebou nedávno šílený pracovní týden, před sebou večírek pracovní. A jak jsem byla tak strašně unavená, nedařilo se mi najít nic rozumného na sebe. Vyházela jsem hystericky půlku šatníku a pak jsem konečně nějakou kráci objevila a jak jsem už byla ze všeho nejistá, šla jsem se ukázat dceři. Prosím tě, nevypadám jako blázen? A dcera mě uklidnila. Ne, dneska ne. V Evropské unii je 24 úředních jazyků, ale Evropa je samozřejmě jazykově mnohem pestřejší. Existují desítky regionálních a menšinových jazyků a vedle nich jazyky komunit, které do Evropy přišly migrací. Anglický gift znamená dárek, německý gift znamená jed. České čerství, fresh, polské čerství znamená naopak okoralý, nečerství. Polské sklep není sklep, ale obchod. A polský záchod je západ. A známé polské šukač znamená jednoduše hledat. Pro české ucho ovšem může znít poněkud jinak. A velmi pěkný skutečný příklad je americká komedie s názvem Airplane. Jedno slovo, Airplane. V Německu se film oficiálně jmenuje Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, tedy přibližně neuvěřitelná cesta v bláznivém letadle. Britský antropolog a evoluční psycholog Robert Dunbar se dlouhodobě zabývá tím, jak lidé vytvářejí a udržují vztahy. Proslavil se mimo jiné teorií takzvaného Dunbarova čísla, podle kterého jsme schopni udržovat stabilní sociální vztahy zhruba se 150 lidmi. Zajímalo ho také, proč tak velkou část našich rozhovorů zabírají ostatní lidé. U opic a dalších primátů pomáhá vztahy upevňovat vzájemná péče o srst. Dunbar přišel s teorií, že u lidí začal podobnou společenskou funkci plnit rozhovor. Díky řeči můžeme udržovat vztahy s více lidmi najednou a zároveň získávat informace o těch, kteří právě nejsou přítomní. Ve své známé studii zjistil, že velká část běžných rozhovorů se týká právě lidí, vztahů a toho, co kdo udělal. Nejde přitom nutně o zlomyslné pomlouvání. Takové informace nám pomáhají orientovat se ve společnosti, například zjistit, komu můžeme důvěřovat, kdo se zachoval dobře a kdo porušil pravidla.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, dnes si povídáme o řeči, o jazyku a logicky tedy i o pomluvách. Jeden z nejznámějších příkladů historické pomluvy se týká ruské carevny Kateřiny II. Veliké. Kateřina zemřela roku 1796 ve věku 67 let. Prodělala mrtvici, upadla do bezvědomí a následujícího dne zemřela. Přesto dodnes existuje neuvěřitelně rozšířená legenda, podle které zahynula při sexuálním styku s koněm. Nemá žádný historický základ. Kateřina ale byla už za svého života terčem sexuálních pomluv. Byla mocná žena, měla milence a její političtí protivníci její sexuální život využívali k její diskreditaci. Po její smrti se příběhy ještě stupňovaly a vznikla právě tahle groteskní legenda o koni. Je to mimořádně dobrý příklad toho, jak funguje pomluva. Skutečný životopis může být složitý, zatímco obscénní příběh je jednoduchý, zapamatovatelný, no a snadno se předává dál. Výsledek je pozoruhodný. Kateřina vládla Rusku 34 let, výrazně rozšířila jeho území, korespondovala s předními evropskými intelektuály a podporovala umění a vzdělávání. Přesto se víc než dvě století po její smrti stále musí historické texty zabývat vysvětlováním, že nezemřela pod koněm. Podobný osud potkal Marii Antoánetu. Když jí údajně oznámili, že lid nemá chleba, měla odpovědět, tak ať jí koláče. Ve francouzském originálu jde vlastně o briošky. Neexistuje ale důkaz, že by Marie Antoaneta tuto větu pronesla. Jean-Jacques Rousseau zaznamenal podobnou historku ve své knize Vyznání. Píše v ní o velké princezně, která na zprávu, že rolníci nemají chléb, odpověděla, že mají jíst briošky. Rousseau první část knihy napsal kolem roku 1765. Marii Antoanetě bylo tehdy 9 nebo 10 let, žila ve Vídni a do Francie se ještě ani neprovdala. Výrok se k ní přilepil později, protože dokonale odpovídal obrazu frivolní a od reality odtržené královny, který kolem ní vytvářeli její odpůrci. Marie Antoaneta byla vůbec objektem mimořádně agresivní propagandy. Kolovaly pornografické pamflety, které jí připisovaly nejrůznější milence, sexuální praktiky a vztahy. A tyto pomluvy byly součástí politického boje. A nejslavnější výrok jejího života je tedy s velkou pravděpodobností výrok, který nikdy nepronesla. Podobným způsobem vznikla představa malého Napoleona. Napoleon měřil přibližně 168 cm, což byla na francouzského muže jeho doby docela běžná výška. K mýtu přispělo několik okolností. Staré francouzské a britské délkové jednotky nebyly totožné, takže Napoleonova zaznamenaná výška mohla být při špatném převodu interpretována jako nižší. A mnohem důležitější ale byla britská propaganda. Britští karikaturisté zobrazovali Napoleona jako drobnou, zuřivou a směšně ambiciozní figurku. A byla to mimořádně úspěšná politická karikatura. Obraz přežil natolik dokonale, že později vznikl dokonce termín napoleonský komplex. Představa malého muže, který svou malou postavu kompenzuje agresivitou a touhou pomoci. Jenže ten základní předpoklad je chybný. Napoleon na svou dobu mimořádně malý prostě nebyl.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, o řeči, o jazyku a o všem, co s tímto tématem souvisí, si dnes povídáme v omeletkách. Do řeči patří například přeřeknutí. Sigmund Freud se výrazně zabýval přeřeknutím, přeslechnutím, přepsáním. Freudova myšlenka bývá populárně zjednodušována na tvrzení, že když se člověk přeřekne, prozradí vlastně, co si doopravdy myslí. Freud ve své knize uvádí případ předsedy schůze, který měl jednání zahájit, ale místo toho je prohlásil za ukončené. A Freud upozorňoval, že předseda očekával velmi nepříjemné jednání a byl by ve skutečnosti rád, kdyby už skončilo. Všichni víme, že Italové nemluví jen pusou, ale prakticky celým tělem. Italská gestikulace má stovky rozpoznatelných gest. Ve Středomoří a v části Latinské Ameriky je běžnější skákat si do řeči a nemusí to znamenat mlč, teď mluvím já. Překrývání řeči může naopak ukazovat, hele, já tě poslouchám, baví mě to a nutně k tomu musím hned něco dodat. Finové, to je opačná disciplína. Ticho ve Finsku není společenská nehoda. Pauza v rozhovoru nemusí být signálem, že někdo musí rychle začít mluvit o počasí. Prostě se chvíli mlčí. Japonci také umějí pracovat s tichem. Mlčení může vyjadřovat respekt, přemýšlení i nesouhlas. Evropan už třetí minutu panikaří, že rozhovor zemřel, ale Japonec stále normálně komunikuje. Francouzi mají silnou tradici debaty a argumentace. A nesouhlas nemusí znamenat hádku. Naopak může být známkou toho, že vás rozhovor zajímá. Když všichni se všem souhlasí, tak není pořádně o čem diskutovat. Britové dokážou nesouhlas zabalit tak elegantně, že cizinec to vůbec nepochopí a odchází spokojený. Američané bývají v komunikaci přímočařejší. Když něco chtějí, řeknou to jednoduše. V některých asijských kulturách se naopak víc spoléhá na situaci, vztah a náznak. Jeden čeká jasné ne a druhý má pocit, že už ho řekl 6krát. Indické typické pohupování hlavou dokáže Evropana dokonale rozhodit. Podle kontextu totiž může znamenat ano, rozumím, dobře nebo poslouchám, takže turista pak jen stojí a přemýšlí, takže přijede ten autobus nebo nepřijede. Bulharská gesta hlavou mohou být pro ostatní Evropany zrádná. Tradiční způsob naznačování souhlasu a nesouhlasu se zde liší od našeho automatického pokyvování a vrtění. Takže člověk může mít pocit, že se konečně domluvil, no a přitom právě dostal negativní odpověď.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes v omeletkách řešíme řeč. Hned v úvodu jsem se vám ale svěřila, že doma právě zpracovávám košík hub. A to je důvod, abych se s vámi podělila o recept mého otce. Je poměrně netradiční. Je na smaženici s černou řetkví. Na dědovou smaženici s černou řetkví potřebujeme 700 gramů oloupané černé řetkve, 7 gramů másla, 1 střední cibuli, 4 vejce, 2 deci vody, mletý černý pepř, sůl. V kastrolu necháme na másle zesklovatět nakrájenou cibulku. Nastrouháme na větší nudličky oloupanou řetkev a trochu ji osmahneme. Zalijeme vodou, 2 deci. Osolíme, opepříme a dusíme. A když je řetkev měkká a voda vydušená, rozklepneme do kastrolu vejce a mícháme, dokud se nesrazí. Potom dochutíme a podáváme s pečivem. V této smaženici nejsou žádné houby, ale chuť té černé řetkve z vejci trochu hříbky připomíná. Dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.
0: Jedna z pomluv říká, že herec Nicolas Cage je nesmrtelný upír. Rozdělo to objevení fotografie muže z 19. století, který mu byl nápadně podobný. Paul McCartney prý zemřel v roce 1966 a Beatles ho nahradili dvojníkem. Fanoušci hledali důkazy v textech písní i na obalu Abbey Road. Říká se, že Walt Disney je kryogenicky zmrazený pod Disneylandem. Ve skutečnosti byl po smrti zpopelněn. Proslýká se, že zpěvačka Beyoncé předstírala těhotenství a dítě jí odnosila náhradní matka. Velkou část teorie rozpoutal několikasekundový záběr jejich šatů při televizním rozhovoru. Pomlouvá se i Jennifer Aniston. Ta prý byla těhotná snad každý druhý měsíc. Bulvár dokázal udělat baby bump z volnějších šatů, fotografie po obědě nebo z ruky položené na břiše. A taky se roky říká, že Elvis Presley nezemřel. Desítky let se objevovala údajná pozorování Elvise po jeho smrti v roce 1977. Můj oblíbený aforista Murphy tvrdí, nedělej si starosti s tím, co si o tobě myslí druzí. Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš ty. Anglický satirik Butler řekl, pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Francouzské přísloví říká, když se ti nelíbí, jak ostatní lžou, zkus to sám. A já říkám, nebuď v křeči, uč se řeči. No a to je pro dnešek všechno. Řeka teče, řeč se vede, důležité je, abyste poslouchali omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
2: Já jsem 3 měsíce žil jenom kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Ode dneška nejezdí v Praze metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Počasí bude slunečno, teploty až 22 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos v programu Erasmus+ přes 900 dalších. Od mateřských po různé typy středních a učiliště, to je zhruba o 70 víc než loni. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo Francie.
2: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
3: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
4: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 000.
3: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Policisté odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubicka. Našli ho je a v pořádku. Pátrali po něm od dnešní noci. Lidem děkují za pomoc při pátrání. Na lince C pražského metra začala výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
0: Festival Dřevadny na Panské Sýpce ve Volyni představuje tradiční dřevospracující řemesla i moderní práci se dřevem. Až do 17 hodin si tam dnes návštěvníci můžou vyzkoušet třeba tesařství, košíkářství, bednářství nebo výrobu hraček a šindelů. A na místě je reportérka Kristýna Baršíny.
6: Prostranství před zrekonstruovanou Panskou Sýpkou ve Volyni zaplnily stánky různých řemeslníků. Návštěvníky zaujala třeba výroba sproutí. Pod ruce můžou koukat panu Vodičkovi, který tvoří košíky i krmítka. Vznikají tu třeba i postavičky do betléma, vyrábí je místní řezbář Jaroslav Frencl. Kromě toho je tady tvořivá dílna, kde si děti můžou vyrábět brože z dřevěných dých a připravené jsou i koncerty nebo divadla. Program bude pokračovat i zítra autobusovým výletem za dřevem v regionu. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 22 stupňů na severu a severovýchodě do 19, na horách kolem 12 a povane slabý, proměnlivý nebo mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se zastavuje fronta, pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Držení je asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé, a zvu vás k poslechu příběhu z prostředí profesionálního boxu. Začíná dramatizace povídky amerického novináře a spisovatele Ringa Lardnera. Jak obstojí boxer Mitch v ringu a jak v životě? A který prostor je nebezpečnější a zákeřnější? V hlavní roli se představí Pavel Rýmský a zajímavostí této rozhlasové inscenace je i skutečnost, že v ní vystupuje Rudolf Hrušínský v malé, ale výrazné úloze. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
9: Posloucháte stanici?
10: WCW.
11: Je to boj, vážení posluchači. V ringu to vře jako v kotli. Milton je teď v defenzívě, ale bedlivě se kryje a s jistotou odráží útoky Speakse. Ustupuje k provazům. Pozor, ne, nenechá se zatlačit do rohu.
9: Stanice WCW vysílá rozhlasovou hru Mistr welterové váhy.
11: Ano, stále uniká Speaksovi a ta sprška rán, kterou ho vyzývatel častuje, končí bezpečně na Miltonových rukavicích. Milton znovu couvá. Speaks teď cítí šanci. Je zběsile krátkými direkty, přestává se kryt a teď Milton kontroval.
9: Na motivy stejnojmenné povídky Ringa Lardnera napsal Miloš Petana.
11: Ano, jeho provačka bleskově zasáhla nekryté místo. Speak zavrávoral. Chytil se provazů. Oj, to byl Tyrek. Pověstný Miltonův pravý hák, strašná zbraň, která ho vynesla až na trůn šampiona. Speak zde k zemi.
9: Dramaturg Marie Říhová, hudba Petr Kodl.
11: Sudí ho počítá, ale nemá to moc cenu. Speaks o sobě vůbec neví. 8, 9, 10 a je to tady. John Milton zvedá ruce nad hlavu a zdraví tribuny. Mistr welterové váhy ani v tomto meči nenašel přemožitele. Králem ringu zůstává John Milton. Tady Central Sport Milwaukee, stát Wisconsin. Loučí se s vámi Bill Hollins.
9: Zvuk Jiří Furman, režie Ivan Holeček. Posloucháte stanici?
10: WCW.
12: Jen mu tleskejte, poserové. Jen mu mažte med kolem huby. Jednou vám to všem vytmavím. Kdo to je John Milton? Není lepší než Michael Kelly. Nemám pravdu, zmetku.
13: Máš, Midži, máš.
12: No, to bych prosil. Rece! Co to tam máš?
13: Nic.
12: Lháři, kriple prolhanej, ukaž.
13: Nic.
12: Tak pust to.
13: Nech mě.
12: Pust to a zavři chlebárnu. Dobrý papírek. Tak říkáš nic. No, když nic, tak nic. To znamená, že nic nechceš.
13: Nech mi to.
12: Takhle jednu do frňáku.
13: No tak Midži.
12: Kde jsi to ukrad?
13: Je moje. Dala mi jedna paní, když mě málem přejela autákem.
12: Je to hřích, že se jí to nepovedlo. Radši o jednoho mrzáka míň než víc. A ona mu za to vrazí do chtánu ještě $10. Zabavujou se.
13: Midži. Vrať mi je.
12: Cože?
13: To mi nepatří.
12: Nic jsem neslyšel. A radím ti. Zůstaň stát, kde stojíš.
13: Chci svý peníze.
12: Já vím, co chceš. Tak co, máš dost? A nebo chceš návdavkem ještě tohle? To tě naučí. To tě naučí.

0: Pro boha, Connie, co se stalo? Connie, vždyť ty krvácíš.
1: Mami.

0: Haló, doktor Ryan Kellyová. Pane doktore, přijeďte. Prosím vás, přijeďte honem. S naším koním se něco stalo. Leží bez dechu na podlaze, stýjí jeho špatný nohy, teče krev. Ne, já nevím, co se stalo. Přijedete. Ano. Ano, děkuju vám.
1: O co kráčí?
0: Michaele, moc dobře víš.
1: Nic nevím, teď jdu domů.
0: Nelže mi takhle, Michaele. Co jsi udělal bratrovi?
1: No nic, co bych mu měl jako udělat?
0: Doktor Ryan ho dával hodinu dohromady a povídal, že někdo musel Connyho surově zbít.
1: A co má bejt? Tak jsem ho zbil, no. Jako by to bylo poprvý.
0: Michaele!
1: Nech mě, mámo. S ženskýma se neperu.
0: Ty!
1: Zůstaň, kde stojíš.
0: Ty!
1: Nepřibližuj se!
0: Ty jeden...
1: Nic ti není, mámo? Máš štíkro, že jsem ji dobře neuplacíroval. A povídal jsem ti, abys mě nechala.
0: Bůh ti odpust, Michaele.
1: Hej, Hedy!
2: Midži! Jdeš si zatrénovat?

0: Tak jsem si řekl,
1: zajdeš za kámošem?
2: Jo.
1: A ten tě nenecháme štichu.
2: To mám být jako já, jo?
1: No ne. Co pak mi nejseš dost navázanej, co?
2: Hele, Luigi, já jsem teď zrovna švorcovej. Mám jenom 75 dolarů.
1: No to je bída, co? Tak je vykop.
2: Skočím pro ně do šatny.
1: Já skočím s tebou. Třeba tam máš někde zapomenutýho nějakýho stováka.

0: Nazdar, Hošani. Je tu volnej flek?
1: Jistě, prosím.
0: Dobrý. Haló, barmane.
2: Ano?
0: Cvrnkni mi tam jednu. Jo, prýma.
1: Tamhle na vás někdo volá.
0: Aha. To je nějaký nobl chlápek. Z toho by mohlo něco kápnout. O co kráčí?
3: Seškeli, že?
0: To jo.
3: Viděl jsem tě boxovat před zápasem s Dempsim. Nebylo to špatný. Tady máš vizitku. Zastav se u mě někdy. Najdeš mě v klubu Star.
0: Dobrý. To já zas přijdu, když jsem zvaný.
1: Vy jste byl v prvním kole, že jo?
0: Jo, byl.
1: Jmenuju se Hersch.
0: Dobrý. Hele, ten, co se mnou mluvil, je dobrý.
1: Doktor Hammond. To je u nás ve městě nejlepší manažer. Vypiplal už pár dobrých boxerů.
0: No dobrý.
1: Nechci být blezlej, ale rád bych vás pozval na skleničku.
0: Fajn. Ale nepřehánějte to.
1: Vili, ještě dvakrát to samý.
2: Hned to bude.
1: Vy se jmenujete Michael Kelly, že jo?
0: Jo, míč.
2: Tak tady je to dvakrát, Hershi.
0: Tak ať nám slouží.
1: Na zdraví. Moc krásně jste to dneska tomu Dempseyovi nandal. Myslel jsem, že z něj snad vymlátíte duši.
0: To by se taky stalo, kdybych se nedržel zpátky. Vymlátil bych je všechny.
1: Máte úder jako dělo.
0: No ránu dát umím, to se musí nechat. Zaregistroval jste svaly na mých ramenou? No,
1: ty se přehlídnout nedaj. Koukni se na ty ramena, povídám tomu, co seděl vedle mě. Žádnej div, že má páru, povídám.
0: Stačí, abych mu jednu ubalil a chlapeček jde do hajan. Vymlátil bych je všechny.
1: Halo, Vili.
2: Ano?
1: Dej nám ještě jednu rundu.
2: Tady je to.
1: Tak, na ten levej hák.
0: No dobrý. Koukám, Hershi, že se v boxu vyznáš.
1: No, chodím jak můžu. Teda nejvíc na galerku, aby mi to tak nepocukalo rozpočet. Pár poučných mačů jsem už viděl. A myslím, že poznám, v kom dřímá talent. Dám krk na to, že ty to midži někam dotáhneš.
0: Kdybych o tom nebyl přesvědčený, tak mezi ty provazy víckrát nevlezu. Tam u nás jsem z těch Hošanů udělal dost rychle spolek invalidů. Furt tam trénujou, honěj se a naparujou. Tak jsem tam jednou přišel a povídám, já vám ukážu, jakou má obyčejnej stěhovák ránu.
1: Jo.
0: Asi si mysleli, že to bude dobrá zábava, tak na to kejvli. Jejich frajle je pak doma ani nepoznali, jak se vraceli modrý. Tam jsem měl soupeře. Tak jsem teď tady, v Milwaukee. Spláchnem tam ještě jednu. Co?
1: Vili, tady ještě jednou. Ale Midži, já už musím brzdit. Mám v 8 rande.
0: A nenašlo by se tam taky něco pro mě?
1: To nevím, kde bych mohl něco sehnat.
0: No tak.
1: Moment, mám sestru. A jestli bude mít čas, je to v suchu. Taky stojí za podívání.

0: Dál.
1: Brejden. Tak jsem tady, jak jste mě pozval.
0: Počkej, počkej, ty jsi kdo?
1: Kelly. Mluvil jste se mnou po tom, co jsem v předkole vymet toho Dempseyho.
0: No, už jsem doma, to je ten levej hák, že jo? To víš, takových, kteří se chtějí dostat nahoru, je tady fůra.
1: Ano, ale ne tak dobrých.
0: Ty se nějak cítíš, mladý, trocha skromnosti by ti neuškodila. Ne, že by to bylo špatný, na to, že začínáš, to tedy zase je pravda. No, koukni. Můžu tě teď postavit proti Tracymu.
1: Kolik to hodí?
0: 200. Když vyhraješ.
1: Nebuďte surovej, to je přece tutovka, udělám z něj tatarský biftek. Kdyby šlo o mě, troufnu si klidně i na Miltona.
0: Neplatím boxery podle toho, jak se cejtějí. Nabízím ti toho Tracyho, buď to, anebo nic.
1: No tak dobrý, platí. Jo, a nějakou zálohu?
0: Tak na to rychle zapomeň.
1: No, teď jsem zas tak moc neřekl.

0: Takže s Hammondem jste si plácli?
1: Nic jiného mu nezbejvalo. Dobře věděl, že takovýho boxera v pácu ještě neměl. Předhodil mi nějakýho Tracyho na příští týden. Možná, že by se to mělo zapít.
0: No to jo, poněvadž důvod je tu hned dvojnásobný. Naše Emma, ségra, víš, je z tebe úplně pav. Jak jsme se posledně sešli, všiml jsem si, že na tobě může nechat oči. A doma od té doby mluví jedině o tobě. Miči se, miči tam. Ty ale umíš holku zjančit.
1: Vždyť ona taky má něco do sebe. Šťa bajzna to zas je. Tak se na ní napijem, co? Hej, Vili! Sedíme tady nějak na sucho.
2: Hned jsem u vás.
0: A hodná holka to je.
2: Tak tady je něco na spláchnutí.
0: Jak si potřeboval půjčit ty prachy, tak vybrala všechny svoje úspory. I od sousedů si vypůjčila, jen aby ti mohla vyhovět.
1: Ty hrší. Když už si o tom začal, potřeboval bych ještě nějaký ten dolar, mám teď velký vydání. Ale hned jak vyřídím toho Tracyho, bude zase všechno OK.
0: Midži, rád bych tě založil, vždyť víš. Jenomže nějaká ta padesátka ten tvůj problém nespraví.
1: No ale zase lepší padesátka než nic, že jo?
0: Teď mi napadá. Mohl by ti půjčit Gardner, atletický trenér ze Staru.
1: Gardner?
0: Boxery on občas založí. A tuhle se nechá slyšet, že jsi dobrý, fakt? Paci mu do voka, Gardner se vyzná.
1: No vida, tak to si objednám. Ještě jednu rundu. Vili, hej, barmane, dolej nám tu svou limonádu.
3: Neruším.
1: Máme tady s kámošem nějaký jednání.
3: Já jsem tady taky kvůli něčemu takovým. Vy jste Michael Kelly. Máte příští týden boxovat s Tracym, je to tak?
1: No to je. Jenže furt nevím, o co se vám jako jedná.
3: A je to taková delikátní záležitost. Rád bych to vyřídil jen tak, mezi čtyřma očima.
1: Tak jsi to slyšel, Hershey. Pán tě tady nechce. Co kdyby jsi zatím skočil brnknout tomu Gardnerovi?
0: No, to bych mohl. To bych mohl.
1: Tak ven s tím. Celý bobtnám zvědavosti.
3: Chtěl jsem se vás zeptat, jak se na ten mač cítíte.
1: Jak bych se měl cítit? Dobře. Co máte s tím cítěním?
3: No, jde mi o to, že moc potřebujeme vyhrát. Protože když bude mít Tracy tenhle zápas v kapse, budeme mít šanci ve Filadelfii.
1: Co nabízíte?
3: 500?
1: Za co mě máte? Za nějakýho podvodníka nebo co? Abych kvůli nějakým 500 schválně pat na hubu.
3: Tak 200 navrh.
1: Pane, vy mě chcete vyprovokovat. Vy chcete, abych vás tady srazil z této židle.
4: Pod 800 nejdu.
3: Platí 800. V kterým kole to provedem?
1: Počkat, vy jste nějak hr. Tak napře. Ne, aby si ten váš chlápek myslel, že mě bude moct otloukat jako píšťaličku, to teda prr. Snesu tak ránu do předloktí, to jsem ochotnej sebou i praštit. Ale vysvětlete tomu vašemu maníkovi, že kdyby ho napadlo do mě nějak moc tlouct, tak začnu vidět rudě a udělám z něj prejt, jasný?
3: Pořádku. Můžu pro vás ještě něco udělat?
1: Jo. Koukněte na tu mou sklenici.
3: Haló, barmane, tady ten pán nerad vidí ve svý sklenici na dno.
1: Vy se nepřidáte?
3: Kde pak? Já teď potřebuju mít čistou hlavu. A navíc tamhle už se vrací váš společník. Tady jsou prachy na tu rundu, dejte si ještě jednu na mě. Ty druhý prachy na vás čekají u mě, v kanceláři.
5: Poslyšte, Kelly, vy máte ještě tu drzost se tu ukazovat po tom, co jste předvedl s Tracym? Doufám, že jste četl noviny. Tady to je. Michael Kelly, mladý borec, který na sebe tak upozornil v jednom z minulých předzápasů, tentokrát v boji se zkušeným Tracym velmi brzy ztratil lesk. Boxoval pasivně, jako by předem smířený s tím, co přišlo v závěru druhého kola. Tracy ho lehký direkt ho poslal k zemi a tak dál a tak dál. Byla to fraška, Kelly. Nic vám sice nemůžu dokázat, ale myslím si o tom svoje.
1: S tím Tracym to byla vyložená smůla a chtěl
5: tak
1: se...
5: Tak moment, vy tomu říkáte smůla, já bych to nazval docela jinak. Ale nebudeme tu slovíčkařit. Zkrátka, u mě už nemáte šanci.
1: Helejte se, předhoďte mi, koho se vám zlíbe, já ho střískám a docela gratis, jen abyste si o mě spravil mínění.
5: Abyste mi dobře rozuměl, Kelly. V klubu Star jste jednou provždy skončil. Nechci vás ani pro ty nejlacinější předzápasy, jasný? A teď s Bohem, nemám na vás čas.
1: Nevím, jestli neděláte chybu.
5: Já vím, co dělám, Kelly. A vy koukněte vypadnout, než vás nechám vyvést.
1: Já ti ještě ukážu nádivo, s kým máš tu čest. Naklepnu to i tě nejlepším, když si vzpomenu.

0: Midži, a tady jsi. Hledáme tě po celém městě a jako by se po tobě slehla zem.
1: Že by se ti po mně tak stejskalo, Herší?
2: To se mi moc nezdá.
1: Tak co máš za lubem, když si na to, jak koukám, bereš i doprovod?
0: Vima Gardnera přece znáš.
3: To se ví, že se známe. Ačkoliv nevím, jestli má země Kelly takovou radost jako my, že ho zase vidíme. Co to, mladé, že jste tak naraz opustil starý loviště?
2: Ale otravujou mě ty blbý forky. Každému teď leží nějak moc na srdci ten mač s Tracym.
0: Jo, a taky prý máš leckde různý nedoplatky.
2: Jednomu náhodou vyšla rána a najednou si každej vzpomíná, že mu visím prachy.
3: Vy se tomu divíte, Kelly?
2: Divím, nedivím, do té doby bylo ticho po pěšině. Tady pro mě není ten pravej životní prostor. Vypadnu někam na východní pobřeží.
0: To asi nepůjde tak rychle, Midži.
2: A ty mi jako chceš určovat, co můžu a co ne. Kdyby jsme nebyli tady, vysvětlil bych ti názorně, co si o tom myslí.
3: Pomalu, Kelly, pomalu. Bejt váma moc si nevyskakuju. Odrovnal jsem už nějakou tu těžkou váhu, takže mi Welter strach zrovna nenahání. Tady Hersh a já bychom s vámi rádi srovnali účty dřív, než se spakujete.
2: Ale já...
3: Slečna Hershová by vám byla velmi vděčná, kdybyste se k ní taky čestně zachoval. Jestli vám to nevadí, tak já na to dohlídnu.

0: Teda seš dobrej, brácho, že si na ten zápas přijel až z takový dálky. Myč toho Badakro se vyřídí dost rychle.
1: Takže z toho moc velký peníze nekoukaj, co?
0: A pozor, to zas, jo? Hele, fanoušci jsou ochotní zaplatit za to, aby mohli vidět Mitchův zdrcující levý hák. Ale taky soupeře, který se hned nepoloží, který má výdrž a nechá do sebe bušit až do modra. A právě takovým Badcross je, rozumíš?
1: A myslíš, Tommy, že Welter je pro Kellyho ideální váha?
0: A jo, ví to stejně dobře jako já. Za posledních 6 měsíců přibíral jak krmený prase. Jestli budeš pořád takhle nabírat váhu, povídá mu, nebudeš mít za chvíli s kým boxovat. Zbírou na tebe jenom takový, jako je Willard. A on na to povídá, že by se před nějakým Willardem nepotentočkoval.
2: Musí mít na sebe vztek.
0: No jo, neviděl jsem dobrýho boxera, který by se kvůli váze nevztekal. A Mitch Kelly, dobrý boxer, je to teda pozor. Už se nemůžu dočkat, až ho budu moct postavit proti tomu černému postrachu.
1: Proti tomu Welterovýmu mistrovi.
0: Jo, proti Miltonovi. Lidi platějí za pořádný úder, rozumíš? A Mitch ho má. Lepší než ten černý šampion. A pak bude titul náš.
1: Počkej, a nemůžeš to s Miltonem nějak dojednat?
0: Proč? Kelly jde minutu od minuty nahoru. A Milton to lepší už má za sebou. Za chvilku bude padat rychlejc než kdysi starý Johnson. Mitch je do toho žavej už teď. Sotva ho držím zpátky.
2: Tak bych řekl, že tě ten chlapec poslechne na slovo po tom, co jsi pro něj udělal.
0: No, kdyby byl sám proti sobě, kdyby se vzpíral, ne?
1: Máš tím smlouvu?
0: Nemám a nepotřebuju ji. Vytáhnul jsem ho ze stoky a těžko se na mě vykašle, i když teď má prachy, protože dalšího díky mě čekaj, rozumíš? A řeknu ti, kde by ho byl konec, kdybych ho nevyslechnul, když za mnou poprvé přišel.
1: To bylo ve Filadelfii?
0: Jo, sedím takhle ve výčepu naproti Pleasant Club a čekám na McKenna, až spočítá a přinese prachy. Když ti tam najednou vpadne takovej chuligán, aby mu projdali frťana na úvěr. Žádný takový a koukej mazat, povídá mu barman. Šel tedy ke mně, jestli jsem přes box. Pak po mně chtěl prachy na toho frťana. Já mu povídám, aby si svět, že mu ho možná koupím.
2: Ty máš, Tommy, od kliku na to, koho pozvat a koho ne.
0: Kliku, kliku. Brácho, to není klika, to je čuch. Figuru měl jedna báseň a v tom jeho kukuči bylo něco tak zarputilýho, že jsem si říkal, na toho si přisaď.
1: Jo.
0: No tak dali jsme se do hovoru, že prej boxoval v nějakých předzápasech v Milwaukee. Jo, milej brachu, povídám mu. Sice nevím, jestli seš dobrý, nebo jestli stojíš za starou bačkoru, ale no, že mu dám prostě příležitost. Dali jsme si na to ruku a já ho vzal sebou do hotelu, aby se mohl vykoupat. A druhý den jsem mu koupil nějaký šaty. Víc jak 6 nedělů mě zadarmo jed a spal. Dalo mu to zabrat, než si trochu odvyk pít. No a pak si to rozdal se Smilly Sayerem.
1: Počkej, to byl ten zápas, ve kterém byl Sayer nokautovaný tak rychle,
0: jo,
1: že pak v novinách tvrdil, že Kelly musel být dopovaný.
0: Jo, houby dopovaný. Normálně nadržený na boxování.
1: No, to jsem opravdu zvědavej na toho tvýho zázraka. Odkud je?
0: Ale matka ho vyhodila z domu, když mu bylo 17, že prej k ničemu není. No víš, asi se s ním moc nemazlila. Peněz prej má jako šlupek, takže v tomhle směru oni Mitch nemusí mít strach. A, tamhle jde. Hej, Mitchi, tady jsme.
1: To je ten v tom modrém obleku s tou fialovou košilí a oranžovejma botama.
0: Jo, Mitch má na vkus dost osobitý názory, to je fakt. Jenom za oblečení vyhazuje takový prachy, že by z toho docela dobře vyšly 2 rodiny.
3: Kde vězíš? Scháním tě po všech čertech.
0: Posaď se, Mitchi.
3: Nemám čas. Jdu se podívat do přístavu, jak vykládají ryby.
0: Tohle je můj bratr, Dan Haley.
1: Nazdar, šampione.
3: Hele, jestli seš Tommyho brácha, tak to máš u mě dobrý.
1: No, tak to mě těší.
3: Jo, to jsem chtěl. Tommy, dej mi tak 200.
0: Ale včera si chtěl taky 200.
3: Klidně si to zapiš do toho svýho notýsku.
0: No, já jenže na ryby se můžeš dívat zadarmo.
1: Jenom na některý, Tommy. Jsou taky takový, co zaberou jen na pořádnou třpitku, nemám pravdu?
0: No.
3: Bez starosti.
0: No, nic. No, ale koukej se brzy vrátit. A pořádně se prospí. Nezapomeň, že na tebe zítra čeká Cross.
3: Toho smrkáče porazím i bez odpočinku. Prospí se pak za nás za oba.
4: Oh. bez toho svého Haleyho neuděláš ani ráno, vi? Taky bych mohla žárlit, víš?
3: Jen Chris. Zatím ho ještě potřebuju.
2: Hele, Grace.
4: No?
2: Dáme si skleničku, ne? No jedna nemůže škodit.
4: Moje řeč.
3: Hej, barmane.
5: Ano, pane.
3: My bychom tady s dámou neradi umřeli žízní. Nalej nám tam něco pro zahřátí.
5: Jistě, pane.
4: Tak, Brouku, ať to zítra tomu srabovi natřeš.
3: Tím si můžeš být jistá.
4: Hele, jen se s ním nepárej, vraž mu ji tam svou levačkou. A nežinýruj se, že mu tím pohoršíš vizáž, rozumíš? Stejně už hnusnější bejt nemůže.
3: No jo, dobrý.
4: Ale nedopust, aby mimo Broučinkovi pošramotil ten jeho hezký ksichtíček. Že mu to nedovolíš být, Broučku, co?
3: Žádný strachy.
4: Co bych za to dala, Brouku, abych u toho mohla bejt? Ale ty musíš mít to, Haleyho, radši než mě. Jinak bys mu nedovolil, aby mě stále držel stranou. Ale až si to rozdáš tím krosem a tím dalším, budeme si dělat, co budeme chtít. A toho Haleyho pošleme kam si. Jo, Broučinku, málem jsem ti zapomněla říct, že budu potřebovat nějaký čmrdliky. Pár stovek, dejme tomu, co? Broučinku, nenecháš mě ve štychu, vidět, že ne, mlčko.
3: Teď se nepřeháníš to náhodou. Stojíš mě tolik, že bych si za to mohl vydržovat nějakou princeznu.
4: No jo, Brouku, ale žádná princezna ti neposkytne tolik rozkoše, co já. To by si už mohl vědět. Ale když už jsme u toho, chci, aby byla co nejdřív ruka v rukávu, co? Abys to měl se mnou jistý, že mě nesklameš, Broučku. Že mě nesklameš, Broučku.
3: Nech to na mě. Tady máš dva stováky. A neutrácej víc, než je nutný.
6: Posloucháte stanici?
7: WCW.
8: A Cross inkasuje. A zase. A znova. Jsou to hotová jabka, vážení posluchači. Kerry krouží kolem svého soka a deptá ho prudkými údery. Crossova tvář je už k nepoznání rozbitá a skrvavená. Rozhodčí se ale stále nemá k tomu, aby zápas ukončil. Je to neuvěřitelné, ale Cross se stále ještě drží silou vůle na nohou a nechá do sebe bušit. A tribuny sílí, tohle se nevidí každý den. Pozor, teď to přišlo.
6: Chcete, aby vám každá žena podlehla? Používejte deodorant Direct.
7: Direct, Direct, Direct.
8: Ano, Kelly mu došla trpělivost a poslal Crosse k zemi svým drtivým levým hákem. Cross je počítán. Zaslouží obdiv za svou odolnost, ale tohle bylo i na něj příliš.
6: Ano. Dokonalé K.O. se nevyrovná Dormifenu. Chcete-li rychle usnout? Sáhněte po tabletách Dormifenu.
8: A publikum teď tleská vítězi. Michael Kelly pokračuje ve své triumfální sérii. Už teď se můžeme těšit na jeho souboj s dosavadním šampionem Johnem Miltonem, ke kterému docela určitě dřív či později dojde. Černý obhájce titulu proti bílému vyzývateli. Může to být zápas, jaký jsme ve veltrové váze ještě nezažili. Stanice WCW bude samozřejmě přitom. Loučí se s vámi Bill Hollins. Tady Boston, Hala Forum, tady stanice
7: WCW.
9: Představ si, mami, v novinách píšou o našem midžim. Přinesl mi to ukázat Hep Collins. A víš, ten, co přivedl midžiho do klubu. Já ti to přečtu, chceš?
10: Ani ne, Connie. Nemusím to slyšet.
9: Poslouchej, prosím tě, mami. Michael Kelly deklasoval před vyprodanou halou Forum v Bostonu v zápase veltrových vah Buda Crosse. Poražený sice udivil mimořádnou odolností, ale proti
10: pohyblivému a neustále útočícímu Kellymu neměl nejmenší šanci. Mladého vítěze je už dnes možno považovat za jednu z největších nadějí amerického boxu. Není to úžasný? Mami!
11: Connie, ty už si nevzpomínáš, co ti Michael provedl, než od nás odešel.
10: Ale mami, jednu z největších nadějí.
11: A že za celou tu dobu nedal o sobě ani jedinou řádkou vědět. Přestože se mu tolikrát psala. To ten Hep Collins je cizí, ale sem tam zajde, abys měl aspoň společnost.
10: Ale Mitch se jmenuje Kelly právě tak jako já. A mě si každej dovolí. Ale jeho se bojej. Měla bys být pyšná. Aspoň jeden syn to někam dotáhl. Víš, já jsem k ničemu.
11: Ty někoho čekáš?
12: Vy jste paní Kellyová.
11: To jsem. Co si přejete?
12: Jmenuji se Hersh a znám se s vaším Midgem.
11: S Michaelem? Tak pojďte dál, no jen pojďte.
12: Děkuju.
11: Máte pro nás nějaký vzkaz?
12: Počkejte, paní, to si nerozumíme. Já jsem Midge dobrý dva roky neviděl.
11: Tak co tedy chcete?
12: Jak bych vám to řekl? No, vídá se s vámi, ne?
11: Vážený pane, Michael se tu neukázal od té doby, co odešel z domu, a to už budou pomalu 3 roky.
12: Ale posílá vám peníze, že jo? Dalo mi to pořádnou práci, než jsem vás našel. Říkal jsem si, oni ti pomůžou, oni tě nenechají ve štychu. Já jsem totiž jeho švagr.
11: Mitch se oženil?
12: Jo, s mojí sestrou. Když bylo na cestě dítě, tak...
11: On má, Michael, i dítě?
12: To má, ten chudáček malinký svýho tátu ani nezahlíd. Mitch zvedl kotvy ještě dávno předtím, než se to narodilo. A Bůh ví, jestli ho ještě vůbec kdy uvidí. Poněvadž tu maličky na tom moc špatně se zdravím. A Emma, jako jeho matka, má moc hluboko do kapsy. Mockrát jsme mu psali, aby alespoň poslal pár dolarů, ale odpověď nepřišla nikdy žádná. Tak jsem si řekl, zajdeš za jeho matkou, na ní se Mitch určitě nevyflák.
11: Tak on má, Michael, dítě. To je ze mě vlastně babička. Takhle z ničeho nic. Sedněte si. Tak představ si, Connie, že je z tebe strejda. Michael se oženil a má dítě a tady pan...
12: Hersh.
11: Pan Hersh je jeho švagr. Ani jste nám ještě neřekli, jestli je to syn nebo holčička.
12: Je to Robert, syn?
11: Tak já mám vnuka. Roberta.
13: Na co je? Co po mě tak koukáte? To jste ještě nikdy neviděl vozejk?
12: Ty seš vážně, Connie?
11: Ano, to je Michaelův bratr. Co se vám nezdá?
12: Nic mi do toho není, ale já jen, že sedí na tom vozejku, to mě zmátlo.
11: Connie prodělal obrnu. Co pak se vám o tom Michael nikdy nezmínil?
12: No právě, že ne. Říkal, že jeho brácha se na něj prej pořád kasal a on, když ho pak občas uzemnil, bylo z toho doma hotový pozdvižení. To prej ho tak štvalo, že to doma už nemohl vydržet a tak radši zmizel.
13: Cože? Tohle vážně říkal?
12: A říkal. Přeci bych si to nevymyslel.
11: Connie ho málem přizabil. Kvůli 10 dolarům, který mu k tomu všemu ještě sebral, tak to je. Kdyby měl aspoň nějaký svědomí a teď, když musí mít peněz jako želez, aby bratrovi zaplatil nějaký léčení. Jsou přece všelijaký rehabilitace.
13: Mami! Nikdo se o to neprosí.
11: Kde já bych na to vzala? Vždyť je tenhle vozíček do dneška splácím.
12: Koukám, že taky nemáte zrovna na rozdávání. Jsem tady asi na špatný adrese. Když scháním pro jemu nějaký peníze, nemám pravdu.
11: Věřte mi, že bych vám ráda nějak vypomohla, aby malý Robert měl aspoň trochu lepší osud. Jenomže stačí, když se tady rozhlídnete, abyste viděl, že máme daleko do blahobytu. Ale napíšu to všechno Michaelovi. Když už se obrátil zády k nám, ať aspoň tomu maličky mu přilepší. Přece nemůže být docela bez srdce.
0: Midge, jseš tady?
3: Jo, jsem v koupelně. Co se děje?
0: No nic, dole v hotelový hale na tebe čeká houf tvých fanoušků a vyvlávají tvoje jméno. Měl bys tam možná seběhnout a poklábosit s nima.
3: To má dost času.
0: No jak myslíš, ale každá reklama je dobrá, zvlášť teď, když jsme zahájili kampaň na mistrovský zápas.
3: Nemám poštu?
0: Jo, nějaký dopisy jsem ti tady přinesl z recepce.
3: Ukáž? No, to jsem si mohl myslet. Prachy, prachy, prachy. Musej si myslet, že je sbírám na ulici. Vsadím se, že tohle bude to samý. No jo, naše paní matka nikdy nesklame. Jsou všecky stejný. Prachy, prachy, prachy. Jo, to jsem se chtěl optat. Ozval se Goldberg?
0: Co pak jsem ti to ještě neřekl? No jasně, že se ozval. Tak hele, 15 týdnů po 500, když vyhrajem nad Miltonem. No měl bys to jako solo výstup, dvakrát denně v Madison Theatre. Nějaký monolog o sobě, no a pak trochu boxu.
3: S kým?
0: No s kýmkoliv, kdo se ti odváží postavit. Je ti přece fuk, kdo to bude, ne?
3: Jasný, zmátím je všechny do kuličky.
0: No to je odpověď hodná šampiona. Jo, vidíš, ještě jsem si vzpomněl. Půjdu napřed a rozdám těm mládencům dole pár lístků. Bude se hodit, když ti před tím mačem trochu připraví v hledišti tu správnou atmosféru.
3: Tommy?
0: Co je?
3: Helice, 25% je fůra peněz.
0: Počkej, to jako myslíš moje procenta? No vždyť se taky starám, aby prachy chodily, ne?
3: No nevím, jak si to foršteluješ. Nevidím, že by se mi těch 25% rentovalo.
0: No, myslel jsem, že jsi s naší dohodou spokojený. Rád bych věděl, kde by se našel druhý, který by pro tebe udělal tolik, co já.
3: Ale jo, to máš pravdu. Udělal jsi pro mě ve Filadelfii moc. A taky ses na mě pěkně napakoval.
0: No tak nestěžuju si. Ale moc prachu nás teprve čeká. A nebejt mě, ani by si s ním nečichnul.
3: Myslím, že bych se obešel docela dobře. Kdo dal všem těm chlápkům poznat, co je to echtovní levej hák, ty nebo já?
0: Jo, ale nikdy by ses nedopracoval až k vyzývacímu zápasu s Miltonem, nebejt mýho vedení.
3: Takhle se nikam nedostanem. Jde mi o to, že se mi těch 25% nerentuje a kašlu na to, co bylo před rokem nebo dvěma.
0: Tak ty na to kašleš? Já bych řekl, že je to dost důležitý.
3: Já říkám, že ne a to stačí.
0: Koukej, Midži. Myslím, že jsem s tebou jednal vždycky férově, ale jestli máš na to jiný názor, jsem ochotnej si poslechnout, co je podle tebe fér. Tak k věci. Podepíšeme smlouvu. Kolik procent navrhuješ?
3: Nenavrhuju nic. Akorát tvrdím, že 25% je moc.
0: Co takhle, 20?
3: 20 je moc.
0: Co není moc?
3: Tak podívej, Hayley, radši ti to řeknu po lopatě. Cokoliv je moc.
0: Chceš říct, že mě nechceš za žádných podmínek?
3: Tak nějak to je.
0: Midži, děláš velkou chybu, chlapče. Nemůžeš jen tak házet přes palubu svý nejlepší přátelé. Ta mizerná ženská tě zrujnuje.
3: Drž hubu! Vypadni odsaď dřív, než tě budu muset odníst. Ždímal jsi mě už dost dlouho. Ještě slovo o nějaký ženský nebo o něčem jiným a ukážu ti, jak vypadá parádní levej hák. A teď vypadni! Haló, tady Kelly. Kdo je tam?
14: Ahoj, Brouku.
3: To seš ty, Grace?
14: No to se ví. Hele, tak co? Už tam byl Hayley?
3: Mám ho z krku.
14: Ó, ale hodný chlapeček. Hele, a teď bys mi těch 25% mohl dát.
3: Aha. Těm 75, který už máš?
14: Ale že ty se tam teďka redíš. Neškoreč se, Brouku, to ti nesluší.
3: Houby, se starám o to, jestli mi to sluší nebo ne.
14: Hele, počkej, až mě uvidíš v tom, co jsem si dneska koupila. Nevešlo se to ani do dvou taxíků?
3: Tak to je těch Haleyových 25%. A určitě ještě něco navíc.

0: Já nevěřím svým očím. Doktor Hammond. Že jo, že jste doktor Hammond?
1: Ano, Kelly, nepletete se.
0: To se rozumí, že se nepletu, nejsem blbej, že jo? To teda ale vážně zírám. Co vy tady ve velkém světě? Poslouchejte, nechcete mi taky nabídnout služby? Po tom, co jsem poslal Haleyho k vodě, se o můj osud strachuje nějak moc lidí z té vaší vykutálený branže.
1: Já se nestrachuju, Kelly, jsem tady náhodou. Už dávno jsem poznal, co ve vás je. A zavčas jsem taky od vás dal ruce pryč, jestli si vzpomínáte.
0: No jen pomalu, jen opatrně, doktorku. Ty doby, kdy jsem u vás škemral, už dávno minuly.
2: Brouku, pojď si s náma ještě skočit.
0: Mě to tancování dneska nějak nebere. Já ostanu radši tady u baru.
1: To je ta dáma, co vám teď dělá managing?
0: Vy jste nějak informovaný. Jednak co je vám do toho? A za druhý, aby bylo jasné. Už dávno mě došlo, že bude lepší, když se o mě postará někdo šikovnej. To radši obětuju ty pitomý procenta, než abych tím obtěžoval tu... Jak jste to prvé říkal? Dámu, taky mě to vyjde o dost lacinějc.
2: Je to žuža, Brouku. Ale co je s tebou, že dneska nejsi v kondici?
0: Ty teď mlč. Máte ještě něco na srdci, Hammonde?
1: Co se vás týče, Kelly, tak opravdu nic. S Bohem.
0: No, sláva. Dobrý. Hele. Tak s Bohem.
3: Midži, jak to se mnou mluvíš před cizejma? Já nejsem žádný tvůj poskok.
0: A co teda seš? Máš na mě hypotéku nebo co? Mluvíš, jako by jsme byli po svatbě.
3: Taky, že budeme. Třeba hned zítra.
0: Máš asi takovou šanci si mě vzít zítra, jako pozejtří nebo příští rok. A ta šance je veškerá žádná.
3: Co tím chceš říct?
0: Chci říct, že už jsem ženatý.
3: Ole! Ty lháři!
0: Nevěříš, vi?
3: No, to teda opravdu.
0: Co kdybys teda zajela tadyhle na tu adresu a seznámila se s mojí drahou polovičkou?
3: Ale s jakou polovičkou?
0: No jo, už je to tak. Jen tam zajdi a poptej se po paní Kellyový. A jestli ji tam nenajdeš, tak si tě vezmu třeba zítra před snídaní.
3: Takže celou tu dobu si mě podváděl!
0: O co ti, Hergot, jde? Měla svůj díl. Lepší než 50-50. A tak jsem si řekl, jestli to mám zapotřebí. A nemám. Tečka, finito!
3: Kam jdeš?
0: Tamhle za tou naninkou. Docela bych řekl, že na ní mám chuť.
3: Ne, nemůžeš se mě tak zbavit, to přece nemůžeš.
0: Ale můžu. Mám před vyzývacím zápasem a nemůžu se nechat jen tak rozptylovat. To říká Adams a má pravdu.
3: Ale Midži, přece...
0: Když budou nějaký scény, uklidím Midži... tě do špitálu
3: ne, Midži,
0: a tam
3: ne.
0: Už tě uklidím.
3: Ne.
0: Zítra ráno spakuješ svých 5 švestek a dostaneš ode mě $100. A pak už tě nechci Midži, vidět. A ať tě ani nenapadne se za mnou táhnout, nebo budu mít na svým kontě další K.O.

0: Tady prej někdo čeká na Midge Kellyho. Nejste to vy?
1: Jo, já. A ještě tamhle ten člověk.
0: A vy jste kdo?
1: Midge ho známej. Potřebuju s ním mluvit.
0: On vás čeká?
1: To nečeká, ale...
0: No, tak to asi nepůjde.
1: Ale já s ním vážně musím mluvit. Je to i v jeho zájmu.
0: O jeho zájmy se teď starám já, tak bych o tom musel něco vědět. O co se jedná?
1: Je to soukromá věc.
0: Midge se teď nesmí ničím rozptylovat. A navíc tady stejně není.
1: Počkám na něj.
0: No, jak chcete, ale moc si od toho neslibujte. Haló, vítám. Co vy máte s Kellym?
2: Jmenuji se Holins a jsem reportérem stanice WCW. Měl jsem na dnešek domluvenou schůzku.
0: Tak to je jiná, vy jste

0: No, tak tady nás nebude nikdo rušit, co říkáte. To víte, kolem midže se poslední dobou motá tolik existencí, že si jeden musí dávat pořádnýho bacha.
1: Vy radšte být kdo, jestli se můžu zeptat?
0: Adams. Volí Adams. Midgeho nový manažer.
1: A těší mě. Telefonovali jsme spolu, vidíte?
0: Jo, to odpovídá. Říkal jste, že chcete nějaké informace o Kellym, kterým abyste rád okořenil svou reportáž z vyzývacího zápasu s Milknem.
1: Rád bych věděl něco z jeho soukromí. Lidi to zajímá, to víte, Kelly je už dneska pan někdo.
0: Jo, to jo, jenomže jste tu moc brzo. Mitch se šel se svým trenérem proběhnout a ještě se nevrátili. Co byste ale řekl k tomu, kdybych vám o něm něco vyprávěl, než přijde? Bude to pro vás možná lepší, protože ten hoch je tak skromný, že o sobě vůbec nechce mluvit.
1: Já jsem pro, tak klidně spustte, budu si dělat poznámky.
0: No, tak napřed vám musím povědět, že je to ještě úplný chlapec, hotový děcko. Mně už prošlo rukama pěkných pár borečků, ale tenhle kluk se mým zkušenostem úplně vymyká. Například nemá páru o nějakých špatných návycích. Za to, čím teď je, může děkovat svýmu spořádanému životu. Máte to?
1: Ano, ano.
0: Jo. Skromnej, ušlápnutý, jako děvčátko školou povinný. Stále je jako myška, takže nevíte, že je někde poblíž.
1: A poslyšte, jak je to s jeho formou?
0: A dostat do formy, to je úplná hračka. Ve formě je vlastně furt. Akorát jedinou starost nám hoch dělá. Nemůžeme ho přimět, aby se opravdu opřel do těch hajdeláků, co s ním lezou do ringu. Bojí se, aby někomu neublížil. Máte to?
1: Mhm.
0: Jo. Tak tenhle zápas s Miltonem, na ten se těší jako malej, poněvadž o Miltonovi jde fáma, že nějakou tu nakládačku snese, tak si Mitch tentokrát trochu povolí uzdu. Ale ti hošani, který s ním byli posledně v ringu, vůbec nepoznali, co dovede. Držel se zpátky, aby někoho neodrovnal. Máte to?
1: Mám. Je ženatý?
0: Jak by ne. Stačí ho slyšet, když se celý rozplývá o svých dětech. Žena s rodinou jsou na letním bytě v Kanadě a Mitch je celý nadržený, aby za nima mohl jet. Myslí víc na ženu a na malý, než na všechny prachy světa. Máte to?
1: Ano. Kolik má dětí?
0: No, to nevím přesně. 4 nebo 5, samý kluci a všichni jako by tátovi z oka vypadli.
1: Co dělá jeho otec?
0: Otec mu umřel, když byl ještě malej, ale má fantastickou matku a menšího bráchu v Chicagu. Na ně myslí po každém zápase nejdřív na ně, potom na svou ženušku s malejma a po každém zápase posílá mámě 1000. Koupí novej dům. Hned, jak dostane zaplaceno za tenhle zápas.
1: A co jeho brácha? Dá se taky na box?
0: Ale jasně. A Mitch tvrdí, že bude přeborníkem ještě dřív než on sám. To je familie samých chlapů. Čestných, přímých jako lajna. Máte to?
1: Ano.
0: Jo. Takhle v Milwaukee přijde za Mitchem jeden kulišák. Jeho jméno vám neřeknu a chce po něm, aby schválně prohrál. Jo, Mitch mu dal takovej vejprask, že ten vykutalený fiškus tu noc domů nedolez, tak takovej je on. A koukejte, tamhle už jde, tak jste se dočkali. Mitchi, tady pan Hollins je ze stanice WCW, bude reportovat tvůj zápas s Miltonem a tak se zajímá o tvou rodinnou historii.
1: Buďte zdrav, Mitchi.
2: Dobrý, vy taky.
0: Lecos už jsem o tobě pověděl, ale asi ho budou zajímat ještě nějaký detaily.
2: No dobrý, tak se do toho pustíme.
0: Hele, Mitchi, tamhle na tebe čeká ještě jeden chlápek, nemám ho uklidit.
2: Ergot, to je Herš. To já si vyřídím sám. Počkáte chvíli, jo? Co chceš?
3: Tvoje žena umírá hlady. Tvoje dítě umírá hlady. Já umírám hlady. A ty se válíš v penězích.
2: Tak poslouchej. Nebejt tebe. Nikdy bych tvou sestru ani neviděl. A když v tobě není tolik chlapa, aby sis udržel nějaký flek, tak mi do toho houby je. Uděláš nejlíp, když se mi budeš zdaleka vyhejbat.
3: Naval nějaký peníz a já půjdu.
2: Jo, tak. Tak pojď se mnou vedle.
3: Midži. Taky tvoje matka ti nechá vzkazovat, že se jim s bráchou nevede zrovna nejlíp.
2: Drž už hubu. Tohle, že nechávám poslat tvý sestře.
3: Midži.
2: A tohle mý mámě. A
1: tohle máš od cesty.
0: Tak co, vyřízeno?
4: Jo, dobrý. Dostal svý a odporoučil se. Tak teď jsem vám k dispozici.
5: Posloucháte stanici? WCW.
6: A je po boji, vážení posluchači. Po uchvatném boji. Černý Milton leží bez hnutí na zemi a ani potom, co byl odpočítán, se nemá k tomu, aby vstal. Mitch Kelly zatím zdraví tribuny a ty mu odpovídají. Ano, nový mistr welterové váhy, bílý mladík Michael Kelly, je i novým idolem naší mládeže. Poznal jsem ho nedávno osobně a řeknu vám, je to opravdu borec, na kterého můžeme být pyšní. Může sloužit za vzor mezi provazy i mimo ring.
7: Connie, co je s tebou? Ty pláčeš?
8: Ne. Proč bych brečel? Vždyť můj bratr je mistrem Ameriky. Idolem naší mládeže. Tak proč bych brečel?
7: Connie, miláčku. Connie.

Poslouchali jste rozhlasovou hru Mistr Welterové váhy. Na motivy stejnojmenné povídky Ringa Lardnera v překladu Martina Hilského napsal Miloš Petana. Dramaturg Marie Říhová. Osoby a obsazení: Mitch Kelly, Pavel Rýmský, Kony, Jiří Prager, matka Naděžda Vicenová, Hersch Miroslav Nohýnek, Hemond zasloužilý umělec Vladimír Ráš, Tommy Haley Ladislav Mrkvička, Dan Haley František Husák, Grace Zuzana Bižovská, Adams zasloužilý umělec Rudolf Hrušínský, reportér Karel Malina a další. Asistentka režie Květoslava Straková. Spolupracovali Jaroslav Tomsa, Hana Brotánková, Pavel Petřík. Hudba Petr Kodl, dirigent Jiří Váchal. Záznam a střih Adriana Řádková. Zvuk Jiří Furman. Režie Ivan Holeček.

0: Tak tedy končí příběh Ringa Lardnera, který přeložil Martin Hilský, dramatizace Miloš Petana, hudba Petr Kodl, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Pavel Rýmský, Jiří Práger, Naděžda Vicenová, Vladimír Ráš, Zuzana Bičovská, Rudolf Hrušínský, Ladislav Mrkvička, František Husák, Miroslav Nohýnek, Karel Malina, Pavel Pípal, Miloš Vávra, Jiří Švarc, Vladimír Čech, Jaroslav Tomsa, Vladimír Čumpelí, Vladimír Fischer, Karel Hamr, Ivan Holeček a další. Technická spolupráce, zvuk Jiří Furman, záznam a střih Adriana Řádková, asistentka režie Květa Straková. Příběh natočil v roce 1987 režisér Ivan Holeček.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
3: Pravdu, je to bestiální čin.
2: Skoro jako rituál.
4: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
5: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
6: Vyšetřujeme vraždy.
2: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
7: Kriminální seriál.
2: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
7: Vraždy v kruhu. 5. října na ČT1 a v iVysílání.
8: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Superdávku čekají od října změny. V rakouských Alpách přibývá nehod, ústup ledovců mění i známé trasy. Počasí bude slunečno, teploty až 22 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat jednotlivých okresů. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
2: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
0: Kvalita vody v obcích na severním okraji Prahy se pomalu zlepšuje, řekl to technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Zhruba 15 tisíc lidí ale dál zůstává bez pitné vody. Důvodem je nadlimitní koncentrace olova, kterou odhalili ve vodojemu Odolena voda. Včerejší testy sice ukázaly ústup škodlivin, obyvatele ale smějí používat vodu jen na sprchování nebo praní. K pití a vaření zatím vhodná není. Vodárny kvůli znečištění podali trestní oznámení a případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700, to je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují i na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají navíc problémy s vodou.
3: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro třikrát víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Na Královéhradecku je den otevřené dálnice. Až do 16 hodin si lidé můžou prohlédnout rozestavěný úsek D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. Dvoukilometrový úsek nového asfaltu si můžou projít pěšky nebo projet na kolo, koloběžce, tedy na kole nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Pro řidiče se úsek otevře v polovině prosince.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno. Teploty 18 až 22 stupňů. Na severu a severovýchodě do 19, na horách kolem 12, na Šumavě až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Doprava.
0: Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně před sjezdem na Nymburk. Na 25. kilometru se srazila dvě osobní auta v omezení a zpomaluje se tam. Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na kilometru 183 začíná fronta, která pokračuje až na konec omezení na kilometr 187. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, my už se vydáváme na Václavské slavnosti v Počátkách, kam také přijela ranní dvojka. Slovo má tedy Dalibor Gondík, Regina Květoňová a Jakub Kaloč.
1: Přijela k vám ranní dvojka.
5: Ano, je to tak, přesně jak řekla Naďa Procházková, jsme v Počátkách a jsou tady svatováclavské slavnosti. Nádherné náměstí, které je doslova plné nejenom lidí, ale také stánků. Hraje tady kapela Brutální jahoda. Možná to slyšíte i ve vysílání. Je to trošku brutální, ale prostě proč ne? Je tady také Regina Květoňová.
6: Dobré ráno.
5: A Jakub Kaloč.
6: Dobré ráno.
5: A hlavně jste tady vy, naši posluchači. Jenom připomínám, protože je to velmi důležité, jsme prosím v počátkách. Tak, máme pro vás připraven program, snad plný, snad vás bude zajímat a bavit, protože v počátkách se toho nejenom v historii hodně dělo, ale pořád se toho tady hodně děje. A my začneme takovou, nebo ty chceš začít něčím jiným?
7: Ne, já nevím, čím chceš začít ty.
5: No, chtěl jsem začít tím, že se tady hlavně točily nejrůznější filmy a příběhy. A třeba se to někdy stalo dokonce, neříkám omylem, ale úplně náhodou. A to je například příklad filmu
7: Jízda. Tehdy se to seběhlo tak, že se štábu pokazilo auto. Upadl mu výfuk, takže se musel zde opravit. Toho se ujal místní automechanik Antonín Smejkal a přestože bylo v hrozném technickém stavu, ráno se pokračovalo s veselou posádkou dál na jih a stihlo se ještě natočit, kterák auto zastaví u kašny, kolem se prohánějí kluci na kolech, na schodech u hotelu Modrá hvězda postávají komparzisté a vedle nich se usmívá Aňa Geislerová. A ještě záběr na čápa, který stojí na komíně staré radnice. No a pak už se zase jelo a točilo dál, ale tak tu jízdu bychom si mohli připomenout, ne?
8: Ne.

0: Karla Buty. Písnička Mám jednu ruku dlouhou jsme pustili speciálně proto, že kromě jiných filmů a hlavně slavných postřižin se tady i na chviličku zastavili tvůrci filmu Jízda, jak jsme to říkali v tom úvodu. No a ta písnička byla vlastně takovým jednoznačným dokreslením tohoto filmu. Jak říkám, postřižiny tady budou, udělám si malou anonci, budou tady možná i návštěvníci, totiž málo kdo ví, že i návštěvníci zavítali kromě Pelhřimova do počátek. No a když už jsme tady u slova počátky, počátkách, počátek, tak mě napadá, protože my teď máme tady rozdělené pracoviště, já jsem u Brutální jahody a venku sedí Regina Květoňová s Helenou Sadílkovou z místního muzea, z krásného muzea mimochodem, že bychom tím rovnou začali.
1: Já jsem tvoje, ta jedna ruka dlouhá.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže já přidržím mikrofon právě u úst vedoucí Městského muzea počátkách Heleně Sadílkové. Paní šéfová, jak to, že v počátkách a ne v počátcích? Pojďme tomu dát nějaký řád a správné historické vysvětlení.
2: Počátky a v počátkách říkají jenom místní. Gramaticky správně je samozřejmě v počátcích, ale historicky ti, co jsou odtud a z okolí, vědí, že se jezdí do počátek a jsou pak v počátkách.
0: My jsme to viděli i při prohlídce muzea, protože tam jsou dobové listiny, které už jsou velmi staré a všude se bavíme o počátkách. Prostě tak to je hotovo a je to tedy tak, že když bych já náhodou tady na náměstí řekl, že jsem v počátcích, tak rovnou všichni ví, že jsem úplně mimo.
2: Že jste mimo.
0: Ano, ano.
2: A místní vás opraví, že jste v těch počátkách.
0: Ano, tady mě jedna paní neopravila, ona se rovnou urazila, což jsem pochopil, jo. Ale pojďme se ještě podívat do historie, jak se říká, první písemná zmínka nás zajímá.
2: Ano, historie počátek je opravdu dlouhá. První písemná zmínka je v listáři biskupa Tobiáše z Bechyně z konce 13. století, kdy zmiňuje plenění vojáků tady na Počátecku a uvalení kladby na ně.
0: To je asi ta úplně ta základní jako zmínka, to je ta veliká, ano, minulost.

0: chtěli vybudovat i kamenné hradby.
1: Já bych ještě jednou udělal reklamu na to muzeum, protože opravdu stojí za vidění a má otevřeno pořád, dokonce i v pondělí.
0: Ano, ano, dokonce i v pondělí, i o víkendu, i o svátcích.
1: A to je další privilegium. A ještě bychom se až si možná mohli pobavit o nějakých velkých počáteckých stavbách, nebo o té architektuře.
0: Poměrně těžké období pro počátky, stejně jako pro celou zemi, bylo v 17. století, kdy probíhala 30-letá válka. Tady na počátečku plenili také Švédové, pak počátky postihly dva ničivé požáry, ale zároveň už koncem 17. století, kdy se snažili počátečtí trošičku to město obnovit, tak vznikaly nejrůznější významné stavby. Byla to třeba na náměstí, původně to bylo sousoší Jana Nepomuckého od sochaře Františka Bauguta, kterého můžeme znát třeba i z Kutné hory, kde dělal nějaké sochy, nebo se podílel na stavbě Samsonovy kašny v Českých Budějovicích. A původně to bylo opravdu jenom sousoší a kašna, která v současné době obklopuje to sousoší, tak ta byla vybudována tam až později.
1: My jsme na náměstí spali a můžeme to potvrdit v domě z roku 1516 s velkou tedy historií. Byli jsme se podívat i v těch sklepích a je to opravdu zážitek.
0: Ano, určitě.
1: Já vám v této chvíli děkuji, ale Helena Sadílková tady s námi ještě bude. Pustíme si další písničku a tematicky skočíme někam úplně jinam, protože tady kousek jsou žirovnice.
2: Je ta žirovnice, ty to pletu. To. Je žirovnice.
1: Dobře, já se to naučím.
2: A odtamtud přijel vzácný hudební host, kterého, věřím, soudím, poznáte podle jeho slavné písničky.
1: Tak počkej, jak mám pustit rovnou soudím? Tak jo.
2: Jo, my to nehrajeme?

0: Ranní dvojka je na počátku podzimu v počátkách.
1: No, kde jinde? A už jsme avizovali a asi jste to pochopili podle skladby, která dozněla, že jsme včera v Žirovnici ve studiu Hacienda narazili na Miloše Doležela, který tam nebyl náhodou. Miloši, hezké odpoledne.
2: Taky vám všem hezký odpoledne.
1: Trošku jsme tam potrápili jeho nejenom zvukové a hudební vnímání a cítění, ale také trošku ty historické krásné dráty a to zařízení, které tam máš. Jak je Hacienda, to tvoje studio, vlastně tady dlouho?
2: Jak je tady dlouho? My jsme se rozhodli přesunout v roce 94 a to jsme ještě nevěděli, my jsme přijeli jenom na léto a pak jsme se rozhodli zůstat, protože se tady narodil můj táta, já jsem tady od malička jezdil k dědovi na prázdniny, takže jsem věděl, kde jsem. A nakonec to skončilo tak, že jsme tady zakotvili a v roce asi 95-96 jsme víceméně se přesunuli na to místo, kde jsme teď, takže je to takových těch 30 let soustavné práce na stejném místě. A asi musím říct taky, když už to uved, že jsme tam zažili spoustu legrace, skvěle si bubnoval, to mě velmi mile překvapilo. A za druhý si byl, jako byli jste oba bezvadný, takže jste nám udělali hezký odpoledne, takže díky za to.
1: To mám radost, ty jsi také vzpomněl na to, jenom připomenu, že ta písnička, kterou jsme slyšeli, se jmenovala Soudím. Co soudíš o zpěvu Reginy Květaňové, která před 22 lety tam naspívala vokály pro skupinu Insania?
2: To si asi jako vylepšil, protože ono to bylo skoro 30.
1: Jo, možná 30!
2: Ale naspívala to skvěle a já jsem jí tady před chvílí právě říkal, že mi to docvaklo celý, jako ke komu patřila v té době a s kým tam byla, takže přesně vím, Regina přijela, zpívala z Brna, zpívala s Polim a s Insani, ano, přesně tak.
1: Ano, ale pojďme...
3: No, ale můžu se ještě zeptat, no, protože já jsem nebyla jediná, která natáčela u tebe ve studiu, byli tam i jiní slavnější kolegové, kdo všechno u tebe v Haciendě nahrával?
2: Já si myslím, že když tam někdo našel cestu, tak tam šel asi kvůli tomu zvuku, my máme ty prostory velký a že se vždycky tak nějak o ty interprety postaráme, že jim i poradíme, jak to třeba naspívat a tak dále. Já tady nebudu jmenovat, kdo tam byl, byli tam skoro všichni, spousta lidí. Není to důležitý, spíš je důležitý to, že mám pocit, že jsme jako na té české scéně hudební nechali velkou stopu, takovou nenápadnou, protože většinou ty lidi, kteří jsou za tím pultem a nebo to studio, tak není tak vidět jako ty interpreti jako takový. Ale měli jsme tam i Karla Gotta, ten byl velmi zábavný, jako příjemný společník, takže...
1: Vzpomeneš ještě na tu dobu, na skladbu Soudím, na zemětřesení, na ty doby, kdy jsi měl ty nejrůznější projekty?
2: Tuhle otázku dostávám poslední dobou velmi často, protože jsem udělal jeden takový jako rozhovor na jeden server a tam se na to podrobně ptali, je tam asi hodinu a půl dlouhý rozhovor, tak to spousta lidí viděla, tak se různě ptají. To bylo to období, kdy jsem se považoval víc za hudebníka a strašně jsem jakoby v tom chtěl tvořit a fungovat. A souběžně s tím potom se mi stalo to, že jsem se začal věnovat té producentské práci, tomu nahrávání, začal jsem víc cestovat. A pak už se to jakoby rozmělňovalo a teď zase posledních 10 let jakoby hodně hrajeme, takže se to tak trošičku takovým obloukem vrátilo do těch začátků k těm všem jakoby projektům, který se jmenoval a nejsem úplně ve stavu, letos mi bylo 60, tak jako že bych jako pořád se mě někdo ptá, jestli bilancuju nebo jestli se ohlížím, tak zatím úplně nemám tenhle ten stav jako.
1: Ještě jedna taková věc, ty musíš mít ohromný srdce, protože když u tebe nahrávají Vanastovy věci nebo Kabát, nebo tak to člověk pochopíte, velká kapela, slavná kapela, ale když jsme tam včera byli, tak tam byly 4 tak, nebo 5 takových řízků z Liberce. Dostali jsme tam guláš. A to byl jaký kolíci, který říkali, my tady natáčíme 30 let, ale natáčeli to pro radost. Což teda, neříkám, že kapely nehrajou pro radost, vždycky to je pro radost.
2: Jestli já můžu k tomu něco říct, jo. Já věřím v určitý vyšší věci, jo, vyšší věci a já víceméně jsem měl to štěstí, že jsem vždycky dělal s lidmi, kteří měli na prvním místě tu hudbu a až potom ten biznis, jestli to můžu říct, jo, takže to je pro mě důležitý, že když ty lidi opravdu dělají dobrou hudbu a snaží se ji dělat dobře, tak jsou vítaný vždycky, kdykoliv.
4: Dobrý den, já jdu náhodou kolem. Moje jméno je Jakub Kaloč a já jsem váš velký fanoušek Miloši Doležale a já sebou nosím už od roku 1989 takovou singlovou desku kapely Vitacit. Na jedné straně je píseň Strach a na druhé Poutník životem. A já jsem vás nesehnal od té doby, tak jenom teď, když vás vidím, jestli byste byl tak hodný a podepsal mi.
2: No, odkud jste, pane?
4: Já jsem z Rychnova nad Kněžnou.
2: Tak to jste mě nemohl potkat, protože jsem tady celou tu dobu, že jo?
4: Jo, tak já jsem si říkal, že jsme asi míjíme.
2: Sehráli jsme krásnou scénku, je to technik, který samozřejmě, ale tu desku má, jo? Takže
4: já bych si nechal...
2: mají, ale musíš mít fix teda. Jako.
4: Mám, jo? Já bych si nechal...
2: Protože přijdou lidi dost často něco podepsat a zeptají se mě, jestli ten fix mám, nenosím fix.
4: Já jsem vybavený, nechal bych si podepsat i přebal, ale ten přebal je kapely Kern, že já jsem přebal kapely
5: to nějak nevyšlo.
4: Ztratil, no.
2: Ale zrovna včera jsme se a s Reginou teda a s Daliborem potkali se zpěvákem z Kernu. Takže je to taková jakoby milá náhoda.
4: Jakubovi,
2: mám tam něco napsat. Jakubovi.
1: Můžeš klidně povotvrdit, i on je na to zvyklý, jo.
2: I když jsem metalista, věřte, že pravopis umím. Takže.
4: Jo.
2: A 2026, tak.
4: Ano. A můžete z druhé strany, jestli byste napsal také nějaké svoje životní moto.
2: Vždy na plnej plyn.
4: Děkuju moc. A já děkuji, Dalibore, i vám, i paní Regině a můžu v klidu zemřít.
5: Já myslím, že můžete odejít do Rychnova nad Kněžnou, tak šťastnou cestu.
4: To je to samé.
2: Já děkuju za krásnou scénku a za přeměnutí. Ten single jsem teda shodou okolností neviděl taky těch 30 let, neměl jsem ho.
5: Naším dalším hostem zde v počátkách byl Miloš Doležal.
2: Těšilo mě.
5: No a když už se tady pouštíme i nejrůznější tematické písničky, tak mě napadla taková píseň, která se sem hodí, Here Comes the Sun od Beatles, nejenom protože vychází sluníčko, ale že začíná něco nového, je tady nový počátek.

0: Ranní dvojka dnes slaví svatého Václava v Počátkách.
1: Ano, a asi se ukazuje, že v Počátkách logicky podle významu toho slova musí vždy něco začít, něco, co třeba před lety bylo přerušeno. A my jsme před časem spolu komunikovali, je to pár let, velmi často, možná si to ještě pamatujete z úplně jiného rádia, s Hankou Švejnohovou.
2: Krásné odpoledne, no to teda
1: Anička
2: je
1: Švejnohová. To není možné.
2: To jsem se i na vysílání rychlejc připravovala a neměla jsem tak málo času.
1: Ano, ano. Hani, chceš si sednout?
2: Nebo, no tak řekni,
1: sedni si, no jasně, sedni si.
2: Podle toho, jak dlouho si budem povídat, ale tak dobře.
1: No takhle, my jsme se tady rozhodli, že vyhážeme všechny písničky, protože si musíme povídat až do tří.
2: No,
1: to je tady strašně moc hostů.
2: To je trošku problém.
1: To je pro rozhlase, to je problém. Hani, co tě sem zaválo?
2: No, je to strašně nečekaná historie. My jsme se s mužem, protože jezdíme bydlíkem, tak jsme se vypravovali dneska na výlet někam, ale abychom dojeli do Brna zítra a pozítří pak Moravany a tak dál. A já jsem to nepřipravila, já jsem měla za úkol vybrat destinaci a chtěli
1: Počkej,
2: jsme Vysočinu.
1: Počkej, ty mistryně přípravy.
2: Jo,
1: mistryně
2: ne,
1: přípravy.
2: Můj muž mě tisíckrát už překonal. Kdybyste viděli jeho itineráře na ty bydlíkové cesty, to je naprosto bezkonkurenční. A on najednou přišel a říká, hele, a dneska vysílá dvojka v Počátkách. Tam jsme ještě nebyli, my už jsme projezdili, my už takhle jezdím asi 8 let. Jo, tam jsme nebyli. Říkám, no tak jo, je tam Dalibor, je tam Regina, je tam Jakub, kterýho jsem nikdy neznala, toho teď poznám.
1: Jo, vy jste se vlastně, ty jsi vysílala v sobotu ráno, že?
2: No,
1: na dvojce.
2: Sobotu ráno, no. Nezatloukat aneb my dva.
1: Nezatloukat aneb my dva a čas. Ano, to je výborný pořad s naprosto fantastickými úvody. Takže jste někde okolo nechali.
2: No takže tady máme dole zaparkovanýho kousek bydlíka, no a jsme tady.
1: A jsme tady.
2: No, já jsem se trošku bála, že mě nepoznáš, už víš, tak jsem tak jako zpovzdálý. Že my jsme se dali, Bore, my jsme se neviděli 30 let. My jsme spolu jenom komunikovali a 30 let jsme se neviděli. To je šílený. Ale.
1: Je.
2: To je šílený.
1: Ale víš, co je, na rozdíl ode mě, ty vypadáš furt stejně, takže ne, jsem tě poznal.
2: Ne, já vás poslouchám. Je fakt, že někdy ráno jako na tom trošku ujíždím, protože trošku něčemu třeba nerozumím a říkám si, to už je věkem, jo, že se tohleto, já vím, co se nesmělo tehdy ještě za mých časů, kdy jsem byla na novice vysílat a teď je možné všechno, absolutně všechno.
1: Vždycky, když tam někdo říká, můžu to říct, říkám, řekněte, co chcete, to je všechno v pořádku.
2: A ještě, když je to v tvojí režii, totálně, tak to je dokonalý.
1: Nečeká návštěva. Hanička Švejnohová, miláček, moderátor.
2: Děkuju,
1: dvojky,
2: mějte se
1: nejenom
2: krásně, budem dál, ještě tady vydržíme nějakou.
3: Moc děkujeme.
2: Naschledanou.
1: A Hanka ví, co to znamená vyházet všechny písničky. Ne, to neuděláme samozřejmě, ale ještě tady máme totiž připraven opravdu bohatý program. Paní Helena Sadílková, jestli tady ještě s námi,
4: ano,
1: je. Helenko, jo, tady, pojďte k nám.
4: Paní vedoucí, pojďte si sednout. My totiž ještě musíme probrat Otokara Březinu.
1: A to je Reginy téma, protože když jsme tady byli na oblíce asi před 3/4 rokem, jestli tady budeme moc vysílat, tak Regina u domu, nebo respektive od toho muzea, nebo u té bysty, nebo co to tam přesně.
4: To tady je rodný dům.
1: U toho rodného domu omdlela. Já jsem nevěděl proč. A teď máte možnost se dozvědět ty důvody.
4: No, protože Otokar Březina, to je moje srdcová záležitost. Jeho básně jsem nasávala doslova a přemýšlela o nich někdy v 17, v 18 letech. Byť jsou to tedy básně velmi složité. A takže proto mě zajímá, jak tento náš přední, a myslím si, že skoro nejsložitější básník symbolismu Otokar Březina tady vyrůstal a co se mu tady dělo, že pak ta jeho tvorba byla takhle mimořádná.
5: Otokar Březina se narodil v rodině ševce a byl dítětem starších rodičů. Tatínkovi, když se rodiče brali, tak bylo už 50 let, mamince víc než 30 let a on přesto, že mohl mít celkem 6 sourozenců, tak nakonec postupně umřeli ti sourozenci a on vyrůstal jako jedináček. A byl poměrně slaboučký, hodně introvertní chlapec to byl, takže se hodně držel doma, byl to přemýšlivý chlapec, ale už v té době měl tady svoje kamarády a také, jak zjišťujeme z některých jeho vzpomínek, on měl takový specifický smysl pro humor, takovou jemnou ironii, což se tolik v těch básních jeho neprojevuje. Ono se zdá, že těch jeho básních se hodně odrazila událost, která ho poznamenala potom na celý život. V roce 1890 mu zemřeli během jednoho jediného týdne oba rodiče. a on vzhledem speciálně k té mamince měl hodně blízký vztah a tahle smrt obou rodičů ho natolik zasáhla, že třeba on se rozhodl už se do počátek nevracet, přestože si k ním celý život zachoval blízký vztah, udržoval korespondenční kontakt s počáteckými, ale tahle ta událost ho silně poznamenala a odráží se i v té jeho tvorbě.
1: Ano, nejste, respektive Regina není sama, koho poznamenal Otokar Březina, a my jsme natočili takový kratěučký mini rozhovor s jedním tvým kamarádem, kterého znáte všichni 100%, respektive jeho tvorbu.
4: Vlastně Otokar Březina ovlivnil celou, všechny členy skupiny Oceán. A Oceán se dostal do povědomí svou písní Ráchel, kterou napsal Petr Kučera, jeden z jeho zakládajících členů. Takže jsem se jí musela zeptat, jaký je tvůj vztah, Petře, k Otokaru Březinovi?
3: Tak já jsem v takovém důležitém období na něj narazil díky tomu, že jsme chodili na takovou neoficiální univerzitu v 83. roce a dál k odrážkům do Templovy 1, kde prostě na nás dýchla Praha a spol. Iva Vodrášková, manželka Mirka Vodrášky, známýho činovníka veřejného, nás seznámila s Březinou a my jsme tím byli okouzlení. My jsme byli vegetariáni, abstinenti a nekuřáci a zabývali jsme se takovýma různýma věcma mystickýma a ten Březina nás jako hodně oslovil a jsme ho hltali, no.
1: Jak se to projevilo třeba v textech?
3: Určitě jsme tím byli ovlivněni a prostě ta jeho atmosféra, Svítání na západě a Stavitelé chrámů a tyhle ty všechny jeho věci. Ta jeho poezie byla tak univerzálně mystická, protože jinak se to nedá říct, že prostě na nás v tom věku, kdy nám bylo 17-18 a jeli jsme v těchto těch věcech jako vegetariánství a abstinenství, tak to na nás jako zapůsobilo. No.
1: A mimochodem, co děláš teď?
3: Já hraju ve třech kapelách, samozřejmě Oceán, který se zabývá i novou tvorbou s novou zpěvačkou Jitkou Charvátovou. Pak hraju ještě v takovém undergroundovém seskupení Bratři Karamazovi. A pak hraju ještě v jednom seskupení hrajem Velvet Underground se symfonickým orchestrem nebo bez. Takže máme v plánu ještě nějakou tvorbu do budoucna novou udělat. Teď vydáváme momentálně živý koncert s Oceánem, který jsme nahráli. Takže docela přiměřeně věku, jako všechno fajn.
1: Tak to byl Petr Kučera, autor skladby Ráchel. A my teď pro vás máme tady, pro všechny místní, jednu důležitou otázku. Regina si veme do ruky půl litr, postaví se tamhle k hotelu u Modré hvězdy a já se vás zeptám, proč to udělá? Jedno slovo, postřižiny. Takže paní, takhle, paní Sládková, nebo...
4: Já to nezvládnu.
1: Jsme správní rada, my vás můžeme nechat vyhodit. Ta to měla větší. Tak jo, tak si připomeneme to, musíme a půjdeme společně k tomu hotelu, jo, a budeme držet Regině palce, jestli to celý dá. No tak jedeme, je to tady.

0: Stojíme před hotelem u Modré hvězdy, kolem nás jsou všude počátky. Regina Květoňová má připraven půl litr piva, přesně jako ve filmu Postřižiny. A kdo nejde kolem? Jana Podskalská, filmová publicistka. Janě, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ještě navíc ten krásný souběh těch příjmení. Zdeněk Podskalský tam hrál docela zásadní roli v tom filmu.
1: Je to tak.
0: Jaký máte k tomu filmu vztah? A nebo třeba i nějakou vzpomínku?
1: Já ho miluju. Je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů a viděla jsem ho asi 10krát, ale můžu ho dělat znova. A musím říct, že to je asi nejkrásnější a nejpoetičtější, jak to říct, oslava piva, rošťáren, krásných ženských hlasů, zlobivé manželky, jakou jsem kdy viděla. A pro mě tam jsou dvě ikonické teda scény, které můžu kdykoliv, a to je jednak to, jak ona si vychutnává s takým apetitem po ránu Mariška, samozřejmě ten řízek, a zapije ho vrchovatě pivem, a jednak jak leze na komín. Ale samozřejmě nejsou tam jenom tyhle ty vtipné záběry, jsou tam, je tam vlastně nádherná scéna poetická, kde ona vlastně se vrací od toho kadeřníka a teď jede tím městem na kole a za ní vlají ty vlasy, nejdřív vlají ty vlasy, posléze už nevlají. Takže ta střídání toho humoru a toho apetitu vlastně k životu i těch poetických scén je pro mě prostě nesmrtelné.
0: Je tam i ten krásný kontrast, když už jsem tady zmínil Zdeňka Podskalského, kdy nejdřív je to oslava žen, potom je to úplný opak, nebo je to naopak. Krásně tam se opravdu střídají atmosféry, střídají nálady. Scény jsme si řekli, co třeba herecké výkony, jo? Oldřich Wiesner, Rudolf Rušinský, Petr Čepek, to jsou jména, ale i ty figury.
1: Je to tak, to jsou vlastně elitní herci, kteří si tenhle film, myslím, velmi užili s panem režisérem Jiřím Menclem, bychom připomněli i režiséra, a on si skvěle uměl vybrat jednotlivé typy vlastně, které přesně pasovaly do postav, jak si myslím, že by si je i představoval Bohumil Hrabal, ale byl bez pochyby spokojen. A takže nejenom tak krásně vlastně jakoby půvabná, ale zároveň s takovou tou chutí k životu Mariška, kterou stvárnila s velkou radostí Magda Vašáriová, ale i právě Oldřich Wiesner, nebo třeba Rudolf Hrušinský, který tady hraje toho doktora, který s takovou radostí naslouchá, jestli má správný tep srdce, tak jsou to všechno figury, které vlastně ten film dělají tím tou správnou českou komedií, a neměli bychom zapomenout na Jaromíra Hanzlíka, samozřejmě jako skvělého Pepina.
0: No, tak to je. A ještě Rudolf Rušinský mladší, jak furt padá z těch šafí.
1: Je to tak, hrozné. Je to tak.
0: A potom je tam ještě jedna taková velmi důležitá věc, ta arogance na toho chudáka, toho správce, protože my jsme správní rada, my vás můžeme nechat vyhodit. A on se furt snaží, objíždí na svém motocyklu Laurin a Klement.
1: Je to tak, to jsou taky úžasné záběry. Já si myslím, že vlastně Jiří Menzel vytáhl z té knížky to podstatné, všechny ty krásné vzpomínky, ale že tam mě vlastně nejvíc asi do dneška baví sledovat ten opravdu apetit k životu, který v tom filmu je a který tam snad jako každá druhá postava ukazuje a dává nějakým svým osobitým způsobem najevo. Za mě tedy samozřejmě nejvíc Mariška, která je ta zlobivá manželka, která pak dostane taky vyplaceno na zadek, ale to myslím, že je jeden z těch podstatných rysů vlastně z toho filmu, který je nestárnoucí. No.
0: Tak stojíme před hotelem u Modré hvězdy, Regina má v ruce půl litr. Jeni, pojďte nám zahrát tu scénu.
1: Tak třeba to dám, kde je to pivo?
2: Tak já už mám žízeň, abych jako to ukončila. Děkuju moc, Jani.
0: Filmová publicistka Jana Podskalská, která šla náhodou kolem. Děkujem.
1: Já taky děkuju.

0: Přátelé, máme tady pro vás, pro místní a i pro vás u rozhlasových přijímačů, jedno velké překvapení.
1: Jsme před hotelem u Modré hvězdy a ptám se Magdy Vašáriové, jestli si vzpomíná na scénu, jak vypije naráz jedno velké pivo. Krásný dobrý den.
2: Dobrý deň vám prajem a preskočím zo slovenčiny na češtinu, dobre? Samozrejme, diváci postřižin mi nedovolí, abych zapomnela na tú scénu, protože je fascinuje a ja, ktorá som ten film videla celý asi jednou, takže ja sa proste musím spoléhať na to, co se lidem líbí a to mi pořád připomínají. Vzpomínám si, byl krásný den, musela jsem se zeptat, jak prostě dám to pivo do sebe, protože to nesmíte políkat, jo? Jinak to do sebe nevlejete, takhle, ale to všichni v Čechách, kteří vypijou naraz ten půl litr, tak to ví. A pak si vzpomínám, že jsem strašně se bála, že upadnu z toho kola, protože tam to není rovné náměstí, teda rovná cesta a měla jsem problém, abych to kolo, abych udržela, abych nespadla. Takže mě to velice těší, že si vzpomínáte, jak já tam vlaju na tom kole, ale ve skutečnosti jsem se prostě musela strašně snažit, abych z něho neupadla.
1: Naše kolegyně, filmová publicistka Jana Podskalská, vzpomínala také na to, jak jste nádherně snídala ten řízek.
2: No, teď se dívám na jeden takovej malej řízek, který mi zůstal zo včerejška a přemýšlím, jestli si ho teď dám. Tohle, jako samozřejmě, já nejsem máří svým způsobem, jo, až tak bláznivá nejsem, i když svým způsobem jsem, ale jestli něco, jsem absolutně souzním teda z máří, tak to je, že hrozně ráda jím a jím hrozně ráda maso. A myslím si, že proto mi pan Menzel navzdory všem protestům od Barandova přes mnohé lidi svěřil tu roli, protože mě jednou viděl jíst. A já prostě dobré maso miluji a dám si. Tak pak musím trochu cvičit, abych si udržela váhu, ale já miluji dobré jídlo. Takže a umím si ho udělat.

0: To byla oslava nádherného filmu Postřižiny, který se točil v Počátkách.
1: Wow!
0: Tady u vás, kde Ranní dvojka vysílá výjimečně odpoledne. My tady ale pro vás máme další věci, které se vážou k této vlastně části České republiky. Nejenom tedy po cestách počáteckých, co to tady našla Regino, ale měli bychom sem pozvat paní Cabadajovou, kterou Regina, možná jste to v pátek neslyšeli v ranním vysílání, říkala: v Počátkách, tam budeme my, bude tam paní Vašáriová a bude tam paní Cabadajová, která všechno ví.
1: A která je z Žirovnice.
0: Tak nám. Takže to je paní Cabadajová, která všechno ví. Můžeme jí zatleskat.
2: Dobré odpoledne.
0: Sedněte si u nás a já najdu mezi tím hudební nástroj.
1: Protože paní Cabadajová tady o zdejších vlastně okolí Počátek ví mnohé. Já vlastně nevím, čím začneme, paní Cabadajová.
3: No, já bych začala láskou k Českému rozhlasu, protože jenom díky Českému rozhlasu tady můžeme křísit citeru. A už jsme u toho našeho největšího tématu, který bychom tady měli rozvinout, protože v Českém rozhlase byl pořad s panem Janem Polprechtem a ten udržuje citerovou hudbu na Ostravsku. A já jsem se s ním spojila s tématem citery, kterou jsem našla na půdě, ale neuměli jsme ten nástroj ovládat. A on nás to naučil, zval nás na citerové semináře na Ostravě. V Ostravě si nás našel pan Neubauer z Vídně a začal nás zvát na citerové semináře do Kautzen. Je to jenom 30 kilometrů tady o tady vzdušnou čarou. A 19 ročníků citerových seminářů pořádalo Rakousko. A už 3 ročníky citerového semináře pořádá můj manžel. A on tady pořád není.
0: On teď momentálně asi ladí formu, ale já tady citeru mám. Dobrý den.
4: Fotky, dobrý den.
0: Naučí se na citerka. Naučí se na citerku i já?
4: Já myslím, že už to umíte, protože jsme to zkoušeli a bylo to dokonalý.
0: Já totiž za normálních okolností by tady byl pan Jakub Kaloč, protože já potřebuji držák na mikrofon a on to dělá úplně perfektně, ale tamhle úplnou náhodou stojí ředitel programu Českého rozhlasu dvojka Ondřej Nováček. Ondřej, můžu vás o něco poprosit? Já potřebuji držák na mikrofon a on to normálně dělá Jakub, ten držák. Jestli byste mi přidržel mikrofonu té citery. Ondřej Nováček.
1: Ředitel programu Českého rozhlasu.
0: Usmívavý chlapík, který nám pomůže se vším. Nebudu to držet ten mikrofon u té citery, abych mohl hrát.

0: Mockrát vám děkuju.
1: Velmi ctí.
2: Už jsem tady.
3: Co? Už jsem tady, můžu, mám držet?
0: Ne, už jsi přišel pozdě. Dej honorář, nebo no, radši nic.
4: A co jsi to hrál?
0: To jsem hrál improvizaci, ale jinak tady je taková zvláštní možnost, jak to vysvětlit. Pod těmi strunami je takový mustr, není to samozřejmě notová osnova, ale je to, vypadá to jako notičky a já se podle toho dokážu trefit přesně do té písničky. A to je pro děti.
4: Tohle je pro děti, ale objednávají si ty i domovy důchodců, protože starší lidé už nedokáží, už nemají tak jemnou motoriku a když dřív hráli na nějaký hudební nástroj, třeba housličky, nedokážou už ho ovládat, ale dokážou drnkat na tento nástroj a zase tu hudbu můžou provozovat. Takže v domovech důchodců se tento nástroj už objevuje.
0: My jsme dostali od ministerstva kultury grant na pana Kaloče a on na tu citeru už asi 18 let cvičí. Teď by zahrál pan Jakub a potom jeho učitelka, profesorka Květoňová. Tak zkusíme to teda.
3: Tak, doufám, že jsem se něco...
4: Kolmo do strun.
0: Kolmo do strun.
3: Hlavně vy tady do toho nástroje nehrabejte, ano?

0: jsem se trošku netrefil, ale...
1: Takhle, po 8 letech studia si myslím, že to není špatné. Pan Jakub Kaloč, děkujeme. No a teď tedy uslyšíte opravdu zahájení Pražského jara příští rok.
2: K tomu musím stoupnout.
1: Bude zahajovat tady Pražské jaro. Jinak členka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde hraje naprosto fantasticky na triangle, paní Regina Květoňová.
2: Schválně, jestli poznáte, jaká to je písnička.

0: To je zlatý posvícení.
1: Jo, krásně, výborně, za jedna, pane Gondíku.
0: Děkuju moc krát. My jsme tam dali mikrofon k tomu, ono to bylo slyšet v rozhlase, normálně. Prosím.
2: Na důchodce málo.
3: To nevadí, já zahraju ještě jednou.
0: Není to úplně nutný. Dobře, ale ještě je tady jedna věc, velmi důležitá.
1: Protože Žirovnice, nedaleká, je taky, jak by se to dalo říct?
4: Město Perleti.
1: Co si pod tím můžeme představit?
4: Já sama jsem dostala od svých rodičů, s manželem jsme dostali chaloupku, kde jsme vychovali dvě děti. A v té chalupě byla perleťářská dílna. A tu založil můj praděda, pracoval v ní můj děda. A našlo se v chalupě, ve sklepě i na půdě spousta perleťových jednotlivostí, spousta součástek. A dají se z toho do dneška dělat šperky. A můj děda byl i šperkař. A na tu perleť mám úplně úžasné vzpomínky. Sama se perletí zdobím, je to vidět tady na mým kabátu, na mým saku. A prostě tu perleť mám moc ráda.
0: Je to ta perleť, jenom paní Cabedová, promiňte, nechtěl jsem vám skočit do řeči, je to ta perleť, která se používá, myslím, používala spíš tedy na klávesi akordeonu?
4: Je to ono a právě můj děda firmě Hlaváček a Kebrle dodával perleťový komponenty k harmonikám.
0: A vypadá to nádherně i jako šperk.
1: Je to krása a ona není perleť jako perleť, protože tady ten náhrdelník, který jsem od vás dostala, ze kterým mnohokrát děkuju, vypadá jinak než ta brož, kterou máte na kabátu a ta jiná ještě, co jí máte na saku. To jsou různé druhy.
4: A když navštívíte Muzeum perleťářství v Žirovnici, tak se dozvíte, že jsou druhy makasar, tahita, iriska a všechno vám tam bude vysvětleno.
0: Mockrát vám děkujeme, potles pro paní Cabadajovou. Celé náměstí zde v počátkách. Děkujeme. Přátelé, čas utekl. Ještě bych rád připomněl, že se tady točili návštěvníci, jenom tedy interiéry hotelu U Modré hvězdy. Nejenom tedy. Potom bych chtěl ještě připomenout, ty jsi chtěla ještě připomenout tu stezku Otokara Březiny.
1: Tady někde potom, to jsem ztratila. Pak se tady ještě točil film, když děda miloval Ritu Haywardovou. Pak se tady točila Teorie touhy, to je poslední film, to bylo v rezortu svaté Kateřiny, ten je tady kousek, no a musíme se sem vrátit. A potom taky, že jsou tady prameny, které tady místním tečou rovnou z vodovodu jako doma.
0: Jak je tady vlastně ten rezort svaté Kateřiny, tak tady jsme to měli normálně z vodovodu ráno. Nám to tam teklo. Vidíte, hned jsme zdravější. Na první pohled si myslím, že to je okamžitě znát. My se musíme rozloučit.
1: Už?
0: No konec. Děkujeme vám moc krát, že jste byli s námi pro místní. Jenom připomínám, že se všichni přesuneme tam na to jeviště, kde hrála teďko hodinu a půl Brutální jahoda a bude na to navazovat brutální vystoupení pana Jakuba Kaloče. Na to se fakt těšte. A když už jsme tedy v počátkách, tak musíme skončit nějakou písničkou, která se týká nějakého nového začátku. Brand New Day a Sting. Já doufám, že vám to udělá radost. Mějte se krásně.
1: Moc vám děkujeme. Úžasný, skvělé počátky.
0: Děkujeme našim hostům.
1: Děkujeme
0: vám všem. Jste skvělí. Jako vždy, loučí se Raní Vojka. Budeme se těšit ráno, anebo někdy na dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Do konce září mají lidé možnost změnit zdravotní pojišťovnu na příští rok. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Díky včasnému nákupu na nich můžou lidé ušetřit až čtvrtinu. Počasí taky zítra bude slunečno a teploty až 23 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Žádost můžou lidé podat online nebo osobně na pobočce do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
0: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Jednoho z uprchlých vězňů, kteří svévolně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu. Vězni jsou z kuřimské věznice. Hlídka jedno z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí, popisuje mluvčí Petr Vala.
3: Svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice. Po druhém uprchlém vězni policisté nadále pátrají.
0: Druhý vězeň je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Informace o jeho pobytu mají lidé hlásit na linku 158. Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
4: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
0: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Představením Akt v tanvaldském kině Jas začnou oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Ty pak pokračují v neděli celodenním programem v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
5: Skleničky, skleněné.
6: Pak jsem se tedy rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
7: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu. Po 11. hodině z Příchovic bude Radiožurnál živě vysílat mezi 10. a 14. hodinou. V živém vysílání stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z herdivadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky. V semifinále porazili Itálii už po úvodních dvou hrách. Po výhře Kalininové nad Grantovou vyhrála taky Svitolinová nad Paoliniovou ve dvou setech.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Také zítra bude slunečno, na severovýchodě a východě místy oblačno, zpočátku ojedinělé mlhy, pak se ale postupně vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů.
1: Doprava.
0: na D1 z Prahy směrem do Ostravy, opatrně za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 190 se zastavuje, fronta pokračuje na kilometr 196. Tam se omezením projíždí jen jedním pruhem. Zdržení je teď kolem 20 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pak pokračuje až na 22. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Mýto na 41. kilometru odtahují osobní auto po nehodě. Blokuje levý pruh, ale kolem by se mělo projíždět plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Václav Žmolík a po Česku.
5: Dobré odpoledne, vážení a milí výletníci. Zdali pak taky chodíte na nejrůznější historické a architektonické vycházky po našich městech a obcích. Ty jsou v poslední době velmi oblíbené a také hojně navštěvované. A tak když jsem se dozvěděl, že spisovatel, muzikant a hlavně rozený průvodce Josef Pepson Snětivý vydává v těchto dnech společně s Otomarem Dvořákem druhou knihu o Karlu Hynku Máchovi, jmenuje se Májový soumrak, neváhal jsem a požádal ho, aby mě po místech z této nové knihy provedl. Pochopitelně, že jsem na našich vycházkách také natáčel. A tak vás už za chvíli zavedeme v Máchových stopách do Prahy, do Dox u Velkého rybníka, dnes Máchova jezera, do Dubé, do Týřovic a na hrad Týřov a nakonec i do Litoměřic, kde básník teprve ve věku 26 let zemřel. Už za pár dní 6. listopadu to bude 190 let. Tak přijměte, vážení, pozvánku k putování po stopách slavného autora Máje. Přeji pěkný poslech.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Na Dvojce v tomto okamžiku už začíná sobotní Počesku, které bude tentokrát věnované básníku Karlu Hynku Máchovi. Budeme totiž putovat podle nové knihy Josefa Pepsona Snitivého a Otomara Dvořáka, která se jmenuje Májový soumrak. Pepsone, já vás zdravím. Dobré odpoledne. Jsem rád, že jsme se zase potkali.
1: Já taky s vámi, že je to vždycky velmi příjemné a s Máchou doufejme pro posluchače bude také.
0: Povězte, o čem ta kniha je?
1: My navazujeme na už vydanou knihu Karel Hynek Mácha Úsvit spatřený. Původně jsme chtěli napsat o Máchovi a jeho cestách a jeho životě knihu jednu, jenomže v pouhých 26 letech ten Mácha toho zažil, procestoval a viděl tolik, že se nám to prostě do jedné knihy nevešlo. Udělali jsme knihu Úsvit spatřený mezi léty 1810 až 32 a samozřejmě jsme museli ten život jeho pozemský dotáhnout do konce v té knize Májový soumrak, takže 32 až 36.
0: No a ve kterém roce Máchova života jsme právě teď na tomto místě, kde jsme?
1: Jsme v Máchově roce 24., to znamená v letopočtu 1834, kdy Lori Šomková, všem jistě známé jméno, měla, jak později vzpomínala v jednom rozhovoru, sotva 17 let. Ona byla o něco mladší. No a kde jsme? Jsme před kavárnou u Suchých v Celetné ulici číslo 21, kde nad šálkem horké kávy se sešla po zkoušce herecká společnost Josefa Kajetána Tyla a tam se Mácha seznámil s Lori, respektive seznámili se samozřejmě na té zkoušce, ale tam jí poprvé oslovil tou známou větou: jen pijte, pano, to vás zahřeje. Oni pili totiž horkou čokoládu. Mm-hmm. Lori se velmi ostýchala, jednak byla poprvé ve společnosti tolika mužů, za druhé její čeština nebyla úplně na vysoké úrovni, ale Mácha ji jistě zaujal, protože to byl velmi pohledný, statný mladý muž, již i trochu proslulý, můžeme říci, zatímco Lori byla taková drobounká, hezoučká dívka, která zase naopak velmi zaujala Máchu.
0: Po Praze, jak slyšíte, se dá putovat také ve stopách našich národních buditelů. No a kam se vypravíme dál?
1: Vypravíme se do Truhlářské ulice.
0: Což není daleko, přejdeme Revoluční.
1: Ano, přejdeme Revoluční, ocitneme se před jistým obchodním centrem. Tam bývala Josefská kasárna, později přezvaná kasárnami Jiřího Spogivrat, kde právě Josef Kajetán Tyl pracoval jako furír, to znamená jako účetní, napsal tam také text naší pozdější hymny. A po levé straně ústí do náměstí Republiky Truhlářská ulice.
0: A proč nás zajímá v našem putování po stopách Karla Hynka Máchy právě Truhlářská ulice?
1: Musím říct, že to je jistým způsobem osudový okrsek Máchu, protože on jako dítě bydlel v Benediktské a potom zase v Petrské čtvrti, což jsou dva což jsou vlastně skoro dva konce té Truhlářské ulice. A v Truhlářské ulici jednak bydlel Josef Kajetán Tyl a jednak tam bydlela s rodiči Josefem a Marií Lori Šomková.
0: Bydleli v malé... Můžete mi ukázat, ve kterém domě to bylo? Stojí ten dům ještě?
1: Ten dům stojí, respektive stojí na té adrese Truhlářská 1099/31. Nicméně je jasné, že Lori by své bydliště nepoznala, protože máme před sebou takovou dost pompézní, novoklasicistní, ale vkusnou fasádu, zatímco ten původní domek byl samozřejmě mnohem skromnější. Tomu domu se říkalo Uboží tváře a sama Truhlářská ulice je turisty zcela opomíjená, ale vystupoval jsem několik velmi zajímavých domů v čele s tolerančním modlitebnou, kterou právě ten Mácha už mohl vidět.
0: My jsme ale opustili Karla Hynka a Lori. Kam pak chodili randit? Ví se to?
1: Karel Hynek Mácha měl rád to, co je dneska v Praze, ale co tehdy bylo za pražskými hradbami, zejména místa s výhledy. Takže chodili nejen na Petřín, ale hlavně na Ládví, tam on měl rád ty výhledy. Chodili také nad Novoměstský, my říkáme Olšanský hřbitov. A jinak samozřejmě byla-li nějaká veřejná akce větší, tak tam šli také, to spíše zajímalo Lori, tak víme,

0: Třeba, že byli na korunovaci Ferdinanda V. dobrotivého, později nazvaného, ale je pravda, že bohužel jejich procházky dost často končily hádkou, slzami, Hynek byl velmi emotivní, velmi náladový, Loris se asi také možná nenechala vždycky všechno líbit, takže i ten Hynek si dost často zaznamenal, že to neskončilo úplně dobře.
1: Velice zajímavé je putování po stopách Karla Hynka Máchy. Naším hlavním městem, tedy Prahou, ale my se vydáme s Josefem Pepsonem Snitivým podle jeho a Dvořákovy knihy Májový soumrak i za Prahu. Jaké je další místo, kam se vypravíme?
0: Můžeme se rovnou podívat do dějiště naší nejslavnější a dodnes nepřekonané básně. Máj.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Na našem putování po stopách Karla Hynka Máchy s Josefem Pepsonem Snětivým jsme nemohli nejet do DOX. Takže právě teď jsme na zdejším náměstí. No já myslím, že ze školy si každý pamatuje, že Máchův máj se odehrává právě kolem Máchova jezera.
1: No ono to je původně velký rybník, dokonce Hirschberger Grossteich, protože to osídlení bylo samozřejmě na mnoze německé. Ten název je poměrně novodobý a jak jistě posluchač ví, o žádné jezero ve skutečnosti se nejedná, ale to nijak neumenšuje půvab toho místa, ani to, že skutečně ten máj je sem zasazen.
0: Já se blízknu také znalostmi, velký rybník založený za Karla IV.
1: Ano, přesně tak, takže já vždycky říkám takové nadsázce, že bych to raději nazval třeba Karlovým jezerem, ale Máchovo jezero má svůj půvab, je užívané a držme to každopádně tak, jak to je. Ale ty doxy nebyly také náhoda ještě z jiného důvodu, protože Mácha měl, pokud vůbec jeho případě můžeme hovořit o skutečných přátelích, tak dejme tomu měl blízkého člověka, spolustudenta, který bohužel potom ta práva nedokončil, Eduarda Hindla. A Eduard Hindl pracoval na valštejnském panství jako vrchnostenský úředník, bydlel přímo v doxech na zámku.
0: Ano, protože ten patřil Valštejnům.
1: Ano, přesně tak. A byli to skutečně, dá se říct, téměř až přátelé, a byli to soupůdníci na různých poutích. Mácha byl v doxech a okolí dokonce 6krát za svůj život, tak ho ten kraj zaujal. Zaujalo samozřejmě i Bezděz, o tom jsme mimochodem mluvili minule, ale co ho velmi zaujalo, byla taková prostinká báseň Eduarda Hindla o lepce na Popravčím vrchu a zatoužil vědět víc. A Hindl ho odkázal na Johana Nepomuka Kampeho, což byl dokeský hostinský nebo vinárník, možná přesně řečeno, který měl na svahu nad Máchovým jezerem, tehdy velkým rybníkem, vinárnu s příjemným posazením. Kampe byl samozřejmě už podle mě na Němec, ale byl to člověk velmi milý, velmi podnikavý, mimochodem získal také povolení pro výletní plavby, takže byl takovým
0: už tenkrát
1: ano,
0: se
1: ano,
0: tady
1: jako první, jako
0: výletně
1: první.
0: Plavilo.
1: Ano, plavilo se výletně a Mácha to taky docela sugestivně popisuje v máji. Ale scházela se tam česká vlastenecká společnost a ten Kampe ho obeznámil s hrůzným zločinem, který se stal dokonce v širším příbuzenství jeho manželky. Stal se už před 60 lety a na to místo se podíváme později, ale to byl ten prazáklad toho máje. Samozřejmě Mácha jako autor měl právo různě fabulovat, takže třeba ten Popravčí vrch, který tak sugestivně popisuje v máji, ten u Máchova jezera vůbec není. Ten skutečný Popravčí vrch je v doxech u rybníka Čepel. Takže dá se říct, že velmi blízko od nás.
0: No, nicméně my jsme teď došli už na břeh Máchova jezera, tedy velkého rybníku. A když se tedy rozhlédneme, tak která místa se vztahují k Máchovu máji a která místa a co z toho, co vidíme my, tady mohl vidět Mácha?
1: Tak dá se říct, že ten celkový pohled samozřejmě byl víceméně stejný, jako máme dnes ty novostavby těch různých marín, nebo jak tomu dneska říkají, to tady samozřejmě vůbec nebylo.
0: Ano, ta pláž také, ne?
1: Ano, ano. Byla tady ale Jarmilina skála, samozřejmě nazvaná tak až později, jenomže si musíme uvědomit, že za Máchových dob ten velký rybník byl větší než dnes, on postupně byl upravován a zmenšována jeho plocha, byla jako odčerpávána ta voda, takže opravdu v té době, kdyby býval se ten příběh stal, tak ta skála opravdu vybíhala jako mis do toho jezera. K tomu se vztahuje jedna veliká zajímavost, protože v roce 1936, v roce z tého výročí Máchovy smrti, čeští vlastenci od sochaře Rotera objednali Máchovu sochu a umístili je právě na tu Jarmilinu skálu.
0: Aha, ovšem tam žádná socha Máchova není.
1: Ta tam není, protože o dva roky později se to tady stalo součástí Sudet a bohužel němečtí náckové mladí, jaksi rozzuřeni, jak oni tvrdili, českou drzostí na svém vlastním území, tak tu sochu zničili. Dlouho se tradovalo, je to v různých pramenech popsáno, že ji schodili do toho jezera, ale naštěstí to není pravda. Oni pouze rozbili tu sochu a ona byla ta hlava té Roterovy sochy, protože on to byl takový, nebo je, můžeme prozradit, takový menhir, jakoby téměř, a z něj vyrůstá jenom hlava Máchova. Velmi zajímavé Roterovo pojetí toho Máchy.
0: Tak, no a kde ji v současné době tedy můžeme vidět, když mluvíte v přítomném čase?
1: Díky starostovi Bělé pod Bezgezem, Otovi Lauermanovi, což byl navzdory německému jménu velký český vlastenec, tak on ji vykoupil, protože ta hlava byla uschována v doxech a nechali ji postavit Bělé, nedávno byla zrestaurována a najdeme ji na okraji Bělé pod Bezgezem, takové částky, které se říká Hůrka nebo Na Hůrce a ten Mácha, restaurovaný Mácha Roterův, opět hledí k Bezgezu, což mi připadá krásné.
0: Je to symbolické. S Josefem Pepsonem Snětivým putujeme podle knihy, kterou napsal společně s Otomarem Dvořákem, se svým stálým spoluautorem. Kniha se jmenuje Májový soumrak a my podle ní putujeme po stopách Karla Hynka Máchy. A za malou chvíli pro vás už budu mít soutěžní otázku. Kníž správnou odpověď najdete taky na stránkách téhle knihy, ale slyšeli jste ji také v dnešním vydání sobotního Po Česku.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: A je tu slíbená soutěž. Jak se za života Karla Hynka Máchy jmenovalo dnešní Máchovo jezero? Na vaše odpovědi se těším na e-mailu dvojka@rozhlas.cz a pro jednoho z vás tu mám jako odměnu knihu tipů na výlety z tohoto pořadu, kterou vydal Radioservis, jmenuje se Po Česku 3. Vyhrává správná odpověď, která dojde v pořadí jako pátá. A ještě prosím, abyste uvedli svou adresu, včetně PSČ, ať víme, kam odměnu poslat. Jak se za života Karla Hynka Máchy jmenovalo dnešní Máchovo jezero? Dvojka@rozhlas.cz. Minule jsem se vás po návštěvě muzea Čtyřlístku na zámku v Doxech zeptal, zda dokážete vyjmenovat všechny hrdiny tohoto komiksu. Že to jsou Myšpulín, Pindia, Bobík a Fifinka, to mi napsala i paní Znamenáčková ze Psár. Slíbenou odměnu jí posíláme a já moc gratuluji.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
3: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
4: Jdeš ty kutvo! Mrchu!
5: Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
1: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
6: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
2: Na co nelze zapomenout?
1: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.

0: Putování po stopách Karla Hynka Máchy nás s Josefem Pepsonem Snětivým zavedlo i do města Duba na Českolipsku. Respektive zavezl mě sem Josef Pepson Snětivý. Proč sem?
1: Je to velmi půvabné městečko, které kdysi bývalo asi slavnější než dnes, protože poučený posluchač možná vyloví z paměti různé historické postavy Zbigněk Berka z Dubé a podobně. Dneska je to takové městečko spící, ve kterém vždycky bylo nádherně. Je to takový zvláštní mix nostalgie zašlé slávy a přítomného půvabu a takovou nespochybnitelnou dominantou, kterou my odsud z náměstí vidíme, je krásný kostel Nalezení svatého kříže.
0: Ano, ten je nádherný a jezdí se kolem něj, když jedete skrze Dubou.
1: Přesně tak, a když se díváme a třeba neřídíme, tak vidíme i krásné skalní sklípky, které jsou někdy dokonce dvoupatrové. Je to specifikum tady toho pískovcového kraje, když to tak řeknu. Ale ten kostel viděl i Mácha, samozřejmě, protože on je z 18. století. Pravděpodobně je to podle projektu Anselma Luraga, není to úplně jisté. My jsme teď na náměstí, kde vidíme sloup Mariánský, krásný, od Litoměřického, což možná předznamenává naše další vyprávění sochaře Tollingera. Za zmínku stojí třeba také hotel Slávie, který se postupně obnovuje, kde se uzavíraly obchody ohledně chmelu, protože my jsme v bývalé chmelařské oblasti a to má dost značný význam také pro to naše máchovské putování, ale my se musíme vypravit na okraj jižní, kde nás čeká jednak jedna unikátní technická památka a to je bývalá sušárna a sýřírna chmele. Takových tady bylo dokonce 6 a tato je opravdu v našich podmínkách naprosto unikátní, protože má 2 kruhové pece, což u nás opravdu se nedělalo. Nevím, proč zrovna tady to tak je. Ale
0: navíc je nádherně a nově opravená.
1: Přesně tak. A vedle ní jako taková připomínka toho slavného, tehdy slavného dubského zeleňáku, což byl ten chmel, je malá tyčová chmelnice. No a pro mě, když jsem to
0: co ten máj?
1: Tak to bylo úplně symbolické a vlastně i trošku morbidní, protože chmelová tyč hraje bohužel teda zásadní roli v našem vyprávění. Stalo se totiž to v roce už ale 1774, to je potřeba říct, to znamená 60 let a něco před májem, že dubský končel Anton Schiffner, Němec samozřejmě, měl jediného syna Ignáce, což je docela taky zajímavé, protože Hynek byl původně Ignácek.
0: Ignác, ano.
1: A ten Ignác, a to teď vyprávím skutečnou věc, to není žádná legenda, se chtěl oženit s nějakou dívkou, jejíž původ byl zřejmě tedy nižší než původ tohoto váženého a bohatého měšťana. A ten otec se tomu tvrdě postavil. Jenže syn byl tak zamilován, že ho naprosto ovládla zhořivost, pomstychtivost a 7. května, zajímavé je, že ty mnohé ty věci máchovské se opravdu odehrávají v tom květnu, 7. května 1774 se vypravil právě sem, kde původně byla chmelnice, dneska tady už je takové jenom pole a ten otec, ten Anton, tady přiřezával ty chmelové tyčky, protože se chystala ta chmelová sezona. A ten syn se k němu nepozorovaně přiblížil a jednou tou tyčí, kterou vzal tam asi pravděpodobně z té připravené hromady, ho bohužel doslova brutálně umlátil, prostě ho zabil. Odvlekl to tělo a schodil dolů do dolu, kterému se říkalo Svinský, a vydal se zpátky do Mogel jako nic. No druhý den samozřejmě končelé svého kolegu hledali, ten se neobjevil. Někdo si asi vzpomněl, že ho viděli jít na tu chmelnici, našli tam skvrny od krve, potom na kraji rokle našli cár nějaké košile a spustili se dolů do té tehdy nepřístupné rokle a tam našli to ubité tělo. Zavolali syna a bylo jim podezřelé, že syn neví vůbec žádné známky smutku, přijal tu zprávu prostě s ledovým klidem, tak byl vyslýchán, zamotal se do svých výpovědí a nakonec se přiznal. No, a jistě chápete, jak skončil, byl vpleten dokola, popraven.
0: Ale máme tu máj. Ano,
1: ano a máme
0: je
1: tu
0: to
1: máj.
0: Příběh, který známe z máje.
1: Trošku samozřejmě pozměněné podobě, ale tohle Hynka velmi zaujalo. Jenom pro přesnost dodám, že ten skutečný Ignác Schiffner byl popraven v Mladé Boleslavi, protože tam se vykonávalo tehdy hrdelní právo.
0: Doslova první, poslední ví Josef Pepson Snětivý o Karlu Hynku Máchovi a o jeho cestách. Proto je taky naším průvodcem v dnešním sobotním Počesku po stopách slavného českého romantika.
2: Český rozhlas 2.

0: Podle knihy Májový soumrak s Josefem Pepsonem Snětivým směřujeme do finále. Jak všichni ze školy pamatujeme, Karel Hynek Mácha zemřel v roce 1836. Jaký byl ten rok pro Karla Hynka? Jak začal?
1: No, asi už trošku nevesele. Hynek se blížil do konce svých studií, která ale zvládal perfektně. Věděl, že se musí začít starat o sebe, ale nejen o sebe, protože jeho turbulentní vztah s Lori záhy má vydat plod, narodil se jim synáček a ta Hynkova situace opravdu veselá nebyla. Co se mu ovšem podařilo na jednu stranu, byl ten máj, protože byť kritika ho strhala, tak on dokázal oslovit tím čtenáře a mimochodem také i svým obchodním talentem. To se možná tolik neví, ale on byl velice schopný v organizování věcí. Takže na jednu stranu mu to přineslo jistý triumf, byť teda v té, řekněme, Nobel vlastenecké společnosti byl až na výjimky, za ten máj spíše ostouzen, ale ta jeho situace skutečně veselá nebyla a on, dá se říci, na ty své poutě i tak, jak si unikal z té situace. Aha. Víme to třeba v případě jeho jarní pouti na Okoř, která byla taková poměrně dost divoká, ale máme to velice dobře zdokumentováno od jeho přítele Antonína Štrobacha, pozdějšího pražského primátora, při známém výletě na Týřov. Karel Hynek Mácha samozřejmě hrady miloval, kreslil je do těch svých hradů spatřených a vždycky byl vůdcem té výpravy a tahle výprava měla zajímavé obsazení. Kromě Antonína Štrobacha a Františka Břekyslava Trojana, což byl vzdálený bratranec známějšího Alojze Pravoslava Trojana, tam byl ještě mladičký 18-letý František Ladislav Rieger, který k Máchovi velmi vzhlížel.
0: No a my jsme právě vystoupali a jsme docela zadýchaní na hrad Týřov.
1: No, myslím, že zadýchaní byli i oni. Víme, že potom ten výlet pokračoval ještě dál, Broumy, Velís a tak dále. Víme, že František Ladislav Rieger to dokonce onemocněl a to byl nejmladší. Mácha byl velmi zdatný chodec a chodickým na výlety nebylo jen tak. No, i my dva jsme, myslím, dost trénovaní lidé, ale dalo nám to zabrat. Mácha si ho také nakreslil, ten Týřov, zakreslil si i to sklepení, které tehdy bylo kompaktnější než dnes. Ale co je pro nás zajímavé, my vidíme obec Týřovice, která už jaksi svým názvem se k tomu Týřovu zcela vztahuje. Tam zamíříme, protože my víme z popisu toho výletu, že ti mladíci tam nocovali. A je to velmi zajímavé, protože oni se tam samozřejmě objevili neoznámení, to nebylo jako dneska, že si to člověk zjistí dopředu, prostě se někam šlo a pak se vidělo a našli hostinec u Staňků se tehdy jmenoval. Leželi na Seňku a to nebylo jenom tak, protože tam začali rozebírat všichni svoji budoucnost a Mácha se jim svěřil, že by chtěl odejít z Prahy, aby nemusel čelit posměškům za nemanželské dítě a vůbec, že se prostě v Praze necítí dobře. Údajně ho zrazovali, on se nedal a Trojan pravil, že v jejich příbuzenstvu je justiciár Filip Josef Duras, litoměřický, a že ten schání posilu do své advokátní kanceláře. A k tomu dodal Štrobach, že jeho teta Františka za Svobodna Štrobachová si vzala France Lorence, obuvníka litoměřických, a že by tím pádem věděl i o levném ubytování. Hynka to velmi zaujalo a na zpáteční cestě, když se teda vyspali v tom seníku, nebo možná i bez seníku, protože prý byla teplá noc, suchá, tak pokračovali podél Úporského potoka a dokonce došli potom do Broum a na Velís. A tam se pak Mácha odpojil a sa věren svým neuvěřitelným fyzickým výkonům, tak ještě šel přímo do těch Litoměřic. Je to opravdu neuvěřitelné, nevíme tedy, jestli tam došel ten samý den, jestli nepřespal, a podle mě to ani není možné. Nicméně, jak jsem říkal před chvilkou, Rieger to odnesl snad nějakou svalovou horečkou a to šli přímo do Prahy, takže to bylo opravdu náročné. No a to bylo vlastně prvopočátek té poslední Máchovy epizody, která si ale samozřejmě zaslouží samostatné vyprávění.
0: No a to vyprávění vám s Josefem Pepsonem Snětivým nabídneme v sobotním Počesku hned po další písničce. Tak zůstaňte s námi.
2: Počesku s Václavem Žmolíkem
3: na Dvojce.

0: Na závěr dnešního sobotního počesku jsme s Josefem Pepsonem Snětivým, se kterým putujeme po stopách Karla Hynka Máchy v Máchově ulici číslo 5, pochopitelně v Litoměřicích, a představíme si, že je rok 1836.
1: Ano, je konec září 1836 a Mácha přichází do Litoměřic, aby pracoval dnešními slovy jako koncipient, tedy se říkal amanuenzis, takový hezký název, v advokátní kanceláři Filipa Josefa Durase. Ubytování má díky dalšímu příteli Štrobachovi u France Lorence právě tady na Vikárce. On se tomu říkal Vikárka, tady hned nad námi je ten domský pahorek s katedrálou svatého Štěpána s biskupstvím. Pod námi zase vidíme kapli svatého Jana Křtitele, kolem které Mácha denně chodil do práce. No kam chodil? Do dlouhé ulice číslo 32. Je to u hradeb bývalých. Tam měl justiciár Důraz kancelář, bohužel ten dům už je taky celý přestavěný. Ale ta Vikárka má do dneška, když takhle popojdeme kousek a vidíme ten dvůr, tak ano, má nahoře ta tři okna a tam skutečně ten Mácha v tom patře bydlel. Ten Lorenz byl podnikavý člověk, kromě toho, že to byl obuvní lšvec, tak si zřídil tam vinárnu. Celý život si stěžoval na to, že mu nevynáší, tak nevíme, jestli to byly jenom nějaké plané stezky, nebo jestli opravdu nevynášela. Ale ještě pronajímal právě to první patro toho domu, které nevyužíval, a tam byl právě ten Mácha. Kuchyňku tedy, abych byl úplně přesný, měl v přízemí a nahoře měl ten pokoj. A velmi si to zamiloval, protože měl nádherný výhled na Hazenburg, jak mu říkal Hanžburek, Radobíl, Milešovku. Prostě viděl ten kraj hor, který tak miloval, který se mu posléze stal tedy nakonec i hrobem. Ale ta máchovská místa jsou samozřejmě i takzvaná druhotná, protože máme tu samozřejmě knihovnu Karla Hynka Máchy, divadlo městské, jedno z nejstarších v Čechách.
0: Máme tu pomník Karla Hynka Máchy naproti.
1: Ano, Blažkův pomník máme tady na parkáně nahoře, máme tady samozřejmě pamětní desku a tak dále, takže těch máchovských připomínek je tady spousta.
0: No tak pojďme k těm tragickým posledním dnům Máchova života. Co se tenkrát stalo?
1: Hořely stodoly na předměstí a bylo to v neděli 23. října 1836. Mácha tehdy si vyšel na vrch Radobíl, což je asi 3 kilometry od Litoměřic, a on uviděl ten požár, běžel a byť byl vlastně daleko od toho požáru, tak údajně tam byl jako jeden z prvních. A protože to byl člověk velmi statečný a současně člověk, který chtěl vždycky za každou cenu vynikat a udělat něco velkého, tak on ještě spolu s několika dalšími odvážlivci proběhli tou ohnivou clonou a vyskočil na jednu z těch stodol, která ještě nehořela. A nechal si podávat vědra s vodou. Ono to bylo opravdu komplikované, protože byť hořely stodoly a snad nebyl nikdo zabit nebo zraněn, tak tam byl veliký žár a koně nechtěli tam s tou stříkačkou jet, plašili se. A bohužel to byla právě ta prapříčina jeho smrti, protože oni nabírali tu vodu ze stoky, kam tekly městské splašky. A on, jak byl v tom obrovském žáru, tak se musel polévat a dokonce musel i pít, protože by to jinak nevydržel. No takže on do sebe dostal zárodky té choleríny, což opravdu je příčina jeho smrti. Ten zápal plic je spíše taková vznešenější fikce, abych tak řekl. A zpočátku prvních pár dnů se vlastně nedělo nic, ale na přelomu října a listopadu bohužel jeho zdraví už se začalo prudce zhoršovat. Ta horečka stále stoupala a někdy kolem 3. hodiny ráno 6. listopadu 1836 umírá.
0: Po stopách Karla Hynka Máchy jsme se vydali v dnešním sobotním počesku s Josefem Pepsonem Snětivým. Bylo to podle knihy, kterou napsal společně s Otomarem Dvořákem, knihy, která se jmenuje Májový soumrak, a tak jsme nemohli skončit jinak než takto tragicky. Ale výlety to byly velice zajímavé a poučné, tak já za ně děkuji.
1: Já děkuji za pozvání a budu se těšit příště.
0: Od mikrofonu se s vámi, vážení a milí posluchači, loučí i Václav Žmolík a naslyšenou se těším opět za týden z jiných úžasných míst naší země.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, kdy se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. V příštích Žárovkách se společně vypravíme do údolí Děhlovského potoka na Ostravsku a dozvíte se nejen, jaké to je dělat vědu rukama, ale také hledat odpovědi ukryté ve dřevě.
1: Žárovky
0: už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
6: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Rozšíří se taky okruh zranitelných domácností. V Tatrách platí podle slovenského serveru Aktuality.sk první stupeň lavinového nebezpečí. Počasí zítra bude slunečno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. A změny se dotknou taky podpory na bydlení.
7: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
8: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
7: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
9: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
7: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
6: Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat u Líbic na dálnici D35. Práce začnou v listopadu. Miliardová investice má odlehčit od tranzitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem Králové a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném kruhovém objezdu. Obchvat bude měřit 1 km 600 metrů a povede východně od obce. Podrobnosti upřesňuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
10: Součástí této stavby je také přeložka silnice první třídy číslo 16, která bude dlouhá přes 2 km. Bude tady 9 mostů, budou tady 4 protihlukové stěny přes 1500 metrů a taky mimoúrovňová křižovatka u Libice.
6: S dokončením obchvatu se počítá v roce 2029. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí. Informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Dosud neznámá hra Václava Havla nazvaná Parování zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení uvede Newyorské kulturní centrum. Jde o nedokončený rukopis s Havlovým alter egem Ferdinandem Vaňkem, který vznikl zřejmě v 70. letech a po desetiletích ho v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka objevil jeho vnuk David Dušek z Hnutí STAN, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Text dokončil dramatický dramatik a režisér Jiří Havelka a do angličtiny ho přeložil Havlův dlouholetý překladatel Paul Wilson. Hru přečtou spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Čeští fotbalisté nastoupí premiérově do zápasu pod vedením španělského trenéra Santiho Deni. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem. Zápas má výkop ve 20:45.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Zítra bude slunečno, na severovýchodě a východě místy oblačno, zpočátku ojedinělé mlhy, pak se ale postupně vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů.
1: Doprava.
6: Ta D52 z Pohořelic do Brna velmi opatrně na začátku dálnice. Na 26. kilometru je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Na D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na Mikulov na kilometru 195 vyšetřují nehodu nákladního auta s osobním. Kolona se táhne už od kilometru 192. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, co teď u nás na dvojce dál prozradí Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
11: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli se vypravíme do Mariánských lázní. Právě tam se natáčelo další pokračování Lenošky. Hosty moderátora Iva Šmoldase byli předseda Chopinovy společnosti, klavírní virtuos Ivan Klánský a umělecký ředitel festivalu Martin Kasík. Můžete být u toho, pokud i nadále zůstanete s námi. No a po 17. hodině příběhy z kalendáře připomenou George Gershwina. Zůstaňte s Dvojkou.

0: Přeji vám příjemné dopoledne. Nikoliv ovšem ze Sokolovny v Týně nad Vltavou, ba ani z rozhlasového studia na Pražských Vinohradech, nýbrž z Městského divadla v Mariánských Lázních. Ani tady se však od člověka zaplať pámbu nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenožce. Řečený rozhlasový kus nábytku stěhujeme do Mariánských Lázní vždy v půli srpna již po několik let. Ne však proto, abychom se tu ráchali ve zdejších léčivých vodách, nýbrž proto, abychom se vnořili do půvabů a hlubin hudby. Právě tu totiž probíhá tradiční hudební svátek k poctě jednoho z někdejších věhlasných lázeňských hostí, totiž 67. ročník Chopinova festivalu. Na jevišti tu se mnou proto spočívá mohutné koncertní křídlo a vzletně mává a kyne přicházejícím hostům, jimiž jsou samozřejmě muzikanti a ne ledajací. U mikrofonu vítám, oni budou přicházet, tak se připravte, předsedu Chopinovy společnosti, klavírního virtuóza, pana profesora Ivana Klánského. Račte se posadit, pane profesore, a klavírního virtuóza a uměleckého ředitele festivalu, pana Martina Kasíka. No, ti dva, jak známo, jsou tu domácí. No a k mikrofonu zvu i muže, který je zvyklý udávat tón. Jo, koncertního mistra České filharmonie, houslového virtuóza, cyklistu, tanečníka, ajťáka, producenta, pedagoga, dirigenta a jak jsem zjistil i herce, pana Jiřího Vodičku. Tak. Posaďte se, pánové, chopte se mikrofonů. Já teda se chytnu hnedle toho udávání tónu, jo. Já možná se mýlím, ale nabyl jsem dojmu, že jaksi jedním z úkolů koncertního mistra ve filharmonii je taky jako při tom ladění prostě udat ten tón, jo. Nebo to neděláte?
1: Ano, úloha koncertního mistra je samozřejmě po jeho příchodu si nechat dát Ačko, takzvaně, čili si naladit a celý orchestr srovnat tak, intonačně do latě.
2: Jo. No, ale když je klavírní koncert, tak kdo dává to Ačko na klavíru?
1: No. Koncertní mistr ťukne do klavíru.
2: Pokud ho najde.
1: Pokud ho najde, to je mimochodem, zažil jsem to ne jedenkrát, vždycky zažívám mírný stres, když vstávám a jdu k té klaviatuře a teď jako abych našel to správné Ačko ve správné oktávě. A zažil jsem i kolegu, který se netrefil. A zmáčknul jiný tón.
2: Tak je tam 88 kláves a je tam asi 8 Aček, takže je to a jedna k 11.
3: Naladil celý orchestr podle toho špatně udaného, anebo on se opravil?
1: On se naštěstí opravil, ale ten šum byl znát jak z publika, tak i z orchestru.
0: To je strašná představa, být údané je ještě k tomu špatně. Ale já, když jsem mluvil o tom udávání tónu, taky jsem měl na mysli prostě to udávání tónu v módním smyslu. Protože od koncertních umělců se očekává, že budou obaleni jaksi oblesně do velice jaksi těžkých hadříků, jo, jako je frak a podobné věci. No a všiml jsem si, že solisté většinou mají tendenci se tomu vyhnout, že jo, a pod záminkou nějakého módního výstřelku na sebe navlékat něco lehčího, jo. Všiml jsem si, že vy občas vyjdete na to pódium v čemsi, co vypadá jako kaftan. Jo? Je to takové volnější, jako Martin Kasík to taky nosil svého času.
2: On to podědil potom. No.
0: Jo.
2: Přestal a tak jsem mu to předal.
0: Jo, takhle. Já si myslel, že si to odložil, když se do toho už nevešel. No a to má tu výhodu, že pod tím člověk nemusí nic mít, nebo v čem je ten půvab?
1: To je zajímavá otázka. Ty podmínky nejsou vždycky úplně takové, že by ten sál byl klimatizovaný, že bychom měli příjemnou teplotu a samozřejmě vzhledem k tomu, že to je opravdu sportovní výkon často, tak to člověka nenechá úplně suchým. A ten frak je opravdu něco, co nepovažuji za úplně jako příjemný oděv vzhledem k tomu množství pohybu. A právě když máme možnost hrát solově, tak ta výhoda je, že jsme těmi pány a nemusíme být v unifikovaném oděvu a můžeme si zvolit volněji, co chceme, v čem se cítíme dobře. A mně se Martinův, já tomu říkám hacafrak, jo, protože je to delší, zároveň je to velmi lehoučké, takže se v tom dobře hraje. A další právě věc ještě pro nás housisty, jak zvedáme hodně pravou ruku nahoru dolů a potřebujeme mít volný pohyb v zádech a tak dále, tak vlastně potřebujeme mít něco, co nám nechá tu volnost. Jo? Že vlastně se cítíme oblečení, neoblečení tak trošku, což je vlastně jako strašně příjemný, když se to povede a navrhnout vůbec něco takového a ono nemáte moc možností. A tohle je takový skloubení elegance a zároveň právě i té technické pohodlnosti.
2: A ještě to má jednu důležitou vlastnost, zmuchlatelnost.
1: No. Ovšem, jediný rozdíl, protože my jsme jednu dobu se vlastně poměrně dost překrývali ještě, jo? Než Martin vyměnil svůj hacafrak za něco nového, což mě už teda taky čeká, protože už je to nějaký rok, co v tom hraju, tak ten rozdíl, když jsme se vždycky převlékali, tak byl ten, že Martin to měl, když už jste se ptal, co je pod tím, jo? Tak Martin to měl na holé tělo, ale já nosím tílko.
0: No jo, takhle, když sedíte v tom orchestru, že jo, tam je, jak si předepsán, ten frak, že jo, a ten má ty krovky a já vždycky, když to pozoruju, jak přichází orchestr, že jo, tak je třeba si tam sednout. Já vždycky pozoruju jako to úžasné gesto, jak se odhodějí ty krovky, jo, aby si je, jak si hráč nepřisedl. A to se nějak učí na konzervatoři tady tohle, nebo...
3: Já myslím, že to zatím tam v tom předmětu není, ale vím, že si leckdy mladí lidé, když začnou ve fraku hrát, že si na to sednou a že pak jim to vyčítají, no ty jsi seděl na krovkách, to není vůbec správný, no. Ale je pravda, že ten frak má různé jiné nevýhody, jednak k tomu musí být různé modní doplňky, jako je vesta a motýlek a to. Takže tam je riziko zapomnění, že člověk něco z toho nechá doma a pak to schání po číšnících nebo tak. A druhá věc je, že pak někdy ten motýlek spadne, někdy ta vesta spadne, takže já pak jako ještě po konci.

0: jako dej mu pán Bůh nebe, pan Radek Eliška, jestli bych to honem nezaskočil zahrát ten Chopinův koncert. Ale já jsem tenkrát opravdu představa, že budu hrát v cizím fraku a v cizích botech, tak to mě nedalo. Takže hrál ten dotyčný umělec, no bylo to dost tristní, no tak, ale asi před těma 50 lety to hrál dobře.
1: Ale zaskakovat je poměrně vděčná věc. Z jediného důvodu, že po vás nikdo nic nemůže chtít jako očekávat. Že? Když se rok připravujete na důležitý koncert a pak to zkazíte, tak si všichni jako klepou na čelo. Ale když této ráno vám někdo zavolá, že máte zaskočit a večer to zkazíte, tak co jste čekali? Že? Máte krásný alibi.
0: To se mi stalo třeba kdysi dávno v 70. letech v Polsku, ve Wroclawi jsem přijel, mají tam hráti právě F-moll Chopina. Tak jsem se na to těšil v Polsku si zahrát Chopina. A protože v hotelu řekli, že teda k jídlu nic, tenkrát opravdu v Polsku to bylo tak špatný, že tam k jídlu nic nebylo, takže mi dali akorát dvě skleničky vodky a pak jsem šel ještě schánět, jestli bych přece jenom někde aspoň kousek chleba nesehnal. A jak tak jdu večer po té ulici, tak tam byly ty kulatý plakáty, že jo, tak koukám, koncert fortepianový, Ivan Klanský, Čechoslovacia tenkrát ještě. A koukám, Beethoven, koncert C-moll číslo 3. Jo, prostě zřejmě na agentuře to nějak zvorali, nikdo mi nic neřekl, no tak samozřejmě noty jsem neměl nic, takže jsem celou noc si přehrával, vzpomínal, jak to je, no a dopoledne jsem už pak hrál generálku na toho Beethovena. No, takže krása. To byl záskok nechtěný a prostě vynucený. No.
2: No, vzpomínám si na jistého prezidenta, který tvrdil, že hladoví umělci podávají nejlepší výkony. No.
0: Ale jo, tak asi jsem tenkrát opravdu podal nejlepší výkon, protože jsem ten chleba tenkrát nesehnal.
2: Já ještě, když teda jsem začal taky tím oblečením, tak jsem zahlédl, že vy, pane Vodičko, na sebe navlékáte dokonce něco, co by se mohlo nazvat kostýmem, že jo. Viděl jsem takové obrázky z Vivaldiana a tam máte snad i masku nebo něco, ne? Je to tak?
3: To je, ano, tak je to, to je zase jiný hacafrak. Je to takový kabát, řekněme, který má vystihnout celou tu show, že jo, která je vůbec takovým kabátem, který to objímá v tom alternativním, hudebně alternativním slova smyslu.
2: No, vypadá to, jako půjčený z hollywoodského fundusu.
3: A je to, je to teda na míru šitý. Řekl bych, že to vypadá docela působivě, protože ono to má takový jako diamantový, jakože to vypadá, jo. Je to, jsou to skleněný, broušený, takový křišťálový kusy, který vypadá jako náboje. A já je mám v takovém páse navlíknutý do sebe, jeden za druhým a ono samozřejmě, jak ty světla na vás svítí, tak se to různě odráží a vypadá to dobře. Já jak jsem ještě...
2: To je potom pro umělce snadno zazářit, že jo?
3: Ano. Efekt zaručen. Ale jenom ještě, jak jsme se bavili o tom fraku, tak jsem si uvědomil vlastně jednu situaci, jsem si vzpomněl, která se mi v něm stala, kde naopak jsem byl vlastně za něj rád, protože ten frak, jak říkal pan profesor, tak má spousta doplňků a jedním z nich je třeba i pás, jo. A teď mě se stalo ve Filharmonii, že jsem seděl a při koncertě jsem cítil takový ten pocit, jak když vám rupne knoflík od kalhot. A teď jsem vlastně už nebyl schopen přemýšlet nad tím, jak jako to mám umělecky jako zvládnout, stvárnit a být tak nějak jako u toho. A vlastně celý ten zbytek koncertu jsem přemýšlel nad tím, co se stane, až se budu muset postavit a podat tomu dirigentovi ruku. A nezapomenu na ten pocit, když jsem velmi opatrně vstával a cítil jsem tu nevyhnutelnou gravitaci, že ten pás právě mě zachránil, protože si myslím, že by publikum spatřilo něco, co by se zapsalo jistě do historek naší kulturní scény.
0: Musím říct, že právě takové zážitky z koncertu pro posluchače, když se něco stane nehudebního, Protože když se stane něco hudebního, když je to hezký, je to fajn, když to není úplně hezký, tak se to brzy zapomene. Ale když třeba prostě spadne něco z člověka, kus oděvu, že jo, nebo byla historka krásná, hrálo významné české smyčcové kvarteto v Rudolfínu a když se klaněli, tak prostě lidi strašně křičeli, řvali bravo a všichni se naklánili k violistovi, což nebývá zvykem u kvarteta, ale prostě a pořád na ně, a on no pak zjistil, že měl otevřený poklopec a že mu bílá košile trčela ven a jako Rudolfínu to strašně bavilo a vím, že se o tom, to už je tak 30 let stará historka a dodnes se o tom mluví a ví.
1: Ještě je jedna velice slavná a hezká, kdy dirigent přichází na pódium a taky má rozepnuto tam, kde má být zapnuto, ale všimne si, jak už se připravuje a tohle, už skoro zdvíhá ruce a teď ten koncertní mistr si to všimne a ten říká, maestro, maestro, zip. Jo. A on říká, jožušmarja, a teď se obrátil k publiku a zapnul se.
2: No, to je přirozená reakce, no. Myslím, že nazral čas tedy k nějakému umění taky, tak co kdybychom si zahráli. Pánové, je to na vás, vy jste vlastně sehraná dvojice, že jo? Hrajete spolu celku často, hrajeme, i máte třetího.
1: Hrajeme velice často a pátrali jsme po všech skladbách pro housle a klavír Friedricha Chopina, abychom zjistili, že nenapsal z Holanic. Takže bohužel nemůžeme z tohoto soudku nic představit, ale zahrajeme romantickou hudbu Antonína Dvořáka a jeho první romantický kus.

0: Děkujeme mnohokrát. Já bych načal jiné téma, protože vy, pane Vodičko, jak jste býval to zázračné dítě. To já jsem se zázračným dítětem se nesetkal ještě. Jo? A jsou lidi toho typu jako já, kteří taky jsou prosti toho talentu a já si myslím, že to je proto, aby zbylo na vás. Jo? A takže si přičítám nějakou tu zásluhu. Vy jste se, jak jsem se dočetl, narodil v Havířově. To jaksi je místo pro nás, jaksi ctitele perverzní architektury jako náramné, jo? Ale pro ostatní bytosti asi není příliš inspirativní. A vy jste vyrůstal potom ve Vítkovicích, ne?
1: Ano, já jsem vyrůstal v úplně jiném inspirativním prostředí, a to v oblasti Vítkovic, Ostravy, protože já jsem se sice narodil v Havířově, ale už během půl roku mého života se rodiče přestěhovali do Ostravy, takže tam vlastně jsem byl až do svých 19 let, než jsem odešel do Prahy po vysoké škole.
0: A to tenkrát ještě Nová huť tam, nebo co to tam bylo, fungovala?
1: Tam fungovala z jedné strany Nová huť, z druhé strany Azylový dům a ze třetí strany tam bylo v obyvatelstvo, které, já nezapomenu na ty obrázky, když jsem cvičil jako dítě, že jsme měli okna na, tam je taková velká čtyřproudová silnice mezi Porubou právě a Havířovem, taková výpadovka, my jsme tam bydleli, to byl jako vlastně nádherný dům svého času, prvorepublikový, a ten měl takové okna, jakoby cimbuří, které vyčuhovalo ven do té silnice, já když jsem cvičil, tak jsem koukal z okna. A tu jsem viděl třeba dva táhnout ladu starou bez kol na vozíku. Tu jsem viděl třeba, když táhli koleje. Nebo jo, různé obrazy mám.
0: Já si to představu, tohle se dělo tak v 90. letech, že jo. A já teda, když si představím tady tyhle scenérie, jako co se dělo na té ulici, že jo, a vás v tom vyklenutém okně, že jo, jak tam s housličkama, tak ono v tomhle prostředí, jako chodit na housle, jo, což...
1: No, byl jsem za exota samozřejmě, že jo.
0: No a ještě navrch, jako vy jste holdoval tanci a latinským rytmům. Jo.
1: Já jsem mu neholdoval. Ono to vzniklo tak, že ve druhé třídě základní školy jsem seděl s jednou spolužačkou a ta tancovala, což mě nezajímalo a ani jsem to vlastně nevěděl. A jednoho dne přišla, že jestli bych nechtěl s ní tancovat a že její maminka posílá dopis pro moji mámu. A já jsem nechtěl, absolutně ne. A řekl jsem, že se omlouvám, že ten dopis vyhodím. No a samozřejmě jsem to zapomněl, že jo? Takže jsem ho dotáhl domů, když mě máma vzala tu aktovku, tak to tam našla, hele, co to tady máš? No a od té doby jsem tancoval 2 roky, no.
2: Ale nějak úspěšně, ne?
1: No, mě to vlastně jako potom, řekněme, chytlo, ono to bylo fajn a bylo to už naopak tak náročné, že já jsem vlastně ze školy chodil na trénink, pak jsem cvičil na housle, pak se učil do školy a takhle jsem v tomhle režimu jel jako 2 roky. Jo. A naopak ty nároky byly vlastně jak u houslí, tak i u toho tancování čím dál větší. A už vlastně to dospělo do momentu, kdy já jsem se musel rozhodnout, jestli hraní nebo to tancování. No, že už to nešlo.
3: Mě by zajímalo, když vy jste vlastně oba Ostraváci, já mám takový pocit, že nějak pokud se ten talent hudební tady po republice trousil ze zhora, takže nějak tam to vypadlo na tom Ostravsku to nějak hodně, jestli to bylo omylem nebo náhodou, možná, že to bylo právě jako kompenzace toho, co v té Ostravě bylo jinak. Protože říkám, já když jsem učil učím na vysoké škole v Praze, tak byly ročníky, kdy jsem třeba z 8 studentů měl 7 z Ostravy. Jo, prostě taky říkali, že jsem ostravský agent nasazený v Praze. A to, takže, ale je to opravdu, a i když člověk přijede teďka, já nevím, nedávno jsem byl zase v Ostravě na univerzitě, tak těch talentů je tam opravdu, jako řekněme, na počet studentů v průměru daleko víc než kdekoliv jinde. Nevím, máte vy na to nějaké vysvětlení, vy Ostraváci?
0: No to je asi tím, že tam je snadno sáhnout si do hlubin, že jo.
3: A tak.
0: A čerpat.
3: Vidíte, no. To by mě nenapadlo, no. Jo, takže
0: já
3: vlastně...
0: Já taky pozoruju, že tam je to úrodný kraj.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to chodí ze zhora a ne ze zdola.
0: No tak. Bůh ví, no. Odkud? Martine, ty jsi z Frenštátu?
2: Já jsem z Frenštátu, Padroštěm, což je spíše sportovní město, tam odtud pochází Jiří Raška, náš první olympijský vítěz zimní olympiády, takže tam jsou skokanské můstky a různé další sporty tam, ale odtud taky pochází...
0: Tam se zase jde do vejšky.
2: No, ale třeba Petr Altrichter, náš dirigent vynikající, tak pochází dokonce ze stejné ulice jako já. Takže taky se to tam nějak...
3: Takže přímo na tu ulici to nějak spadlo hodně.
0: No, ale já se vrátím jako k osudu zázračného dítěte, že jo? Jak jste se k té muzice dostal, protože co vím, tak jako váš tatínek spíš byl zaměřený k tomu roku, myslím jako žánru hudebnímu, že jo?
1: No, u nás hudba byla, ale byla právě ne úplně jiného žánru, ta rocková hlavně, art rocková. Na tom jsem vlastně vyrostl.
0: Hmm. No to se k těm Vítkovicím hodilo víc.
1: No ale zase jeho bratr, tedy můj strýc, tak to je vlastně jediný profesionální hudebník, kterého v rodině máme, nebo měli jsme do té doby. A ten je flétnistou z Zlínské filharmonie, tedy Bohuslava Martinu. Dodnes je. Takže tam byla taková tendence a myslím si, že nechci to říkat za rodiče, ale pokud si to pamatuju, tak mě vlastně dali do základní umělecké školy ne na housle, ale prostě na tu, dejme tomu, flétnu, a aby to bylo jako něco jako kroužek, abych něco dělal. Tam nebyl zájem, aby ze mě něco jako bylo, aby to bylo něco seriózního. Jo. Takže ono se to vlastně stalo, já jsem k tomu přišel jak slepý k houslím. Rok jsem chodil do přípravky a tam jsem něco asi vytleskal a vyspíval a pak tehdy mě měla paní učitelka Samsiliová, to byla violistka, ani nebyla houslistka, no a ta říkala, že bych měl hrát na housle, no a vzala si mě, jak jsem začal teda na ty housle, no a tak se to nějak jako postupně samo stalo.
0: Takže si vás jako housle přitáhli.
1: Vlastně jo, já jsem nikdy nebyl dítě, které by si to jako vybralo, které by to chtělo, já jsem od malička... člověk jako se strašně velkým množstvím zájmu. A já si vzpomínám, když jsem cvičil, tak já jsem měl časy, kdy jsem jako musel cvičit, vůbec samozřejmě mě to většinou nebavilo, ale musel jsem si splnit ten počet hodin, abych cvičil. No a mezi tím mě zajímaly, já nevím, jak fungují hodinky a proč se musí dávat plus na baterce a minus na minus, když tam dám drátky. No a tak jsem si zkoušel různý experimenty i u toho hraní, takže já jsem rozmontoval mraky hodinek a zničil spoustu jiné elektroniky. A díky tomu vlastně možná jsem i u toho zůstal, že jsem měl na jedné straně rodiče, kteří vlastně nebyli od fochu, jak se říká, protože tím pádem vlastně nebyl ten tlak takový na mě, jako vidím často třeba u svých studentů a u rodičů, kteří naopak muzikanty jsou. Takže v tomhle tom jsem vlastně jakoby ten úplný začátek měl vlastně strašně fajn, to až potom později, až když jsem šel vlastně k panu profesorovi Golovi v těch 12 letech, tak tam to potom jako začalo. Velkým.
0: No jo, vy jste vlastně díky tady tomuhle talentu taky vynechal střední školu, jo? Že vy nemáte maturitu.
1: Nemám,
0: rozdíl
1: no,
0: od nás, ale šel jste rovnou na tu vejšku.
2: Většina lidí v těch Vítkovicích má sotva základní vzdělání.
0: No a to chce talent právě.
3: Je pravda, co říkal tady pan kolega, že někdy je lepší, když rodiče muzikanty nejsou. Protože já to často vidím i prostě u svých studentů, jako tam, kde v rodině je prostě nějaké hudební vzdělání a tak dále, tak se začne mluvit hodně do repertoáru, do způsobu hraní a tak dále, což pedagogové strašně nemají rádi. A říkám, moji rodiče taky nebyli muzikanti, což jsem měl výhodu. Mě vlastně hlídala moje prateta, která u nás bydlela, která hlídala, abych cvičil, protože oni věděli od profesora, ke kterému jsem chodil, že musím alespoň ty 3 hodiny, 2 hodiny denně cvičit. No a rodiče byli zaměstnaní, takže já jsem měl hodně mladší sestru, která mi pořád lezla do pokoje a vlastně jako mě tam otravovala to jako malý dítě, takže jsem se zamykal. No ale to ta prateta samozřejmě netušila, že jsem tam mezi tím jako dostal potají svého kolegu, kamaráda, kterým jsem hrál šachy. A protože jsem měl klavír na levé straně, nebo vlevo od klavíru byla zeď, takže pokud jsem s ním hrál šachy a potřeboval jsem hrát na klavír, tak jsem musel hrát levou rukou, cvičit, a pravou rukou jsem tahal ty figurky a hráli jsme mnoho partí. A když potom rodiče přišli, tak jestli pak cvičil. A teta říkala, jo, cvičil, ale nějak furt to samý, celý hodin. Furt, no já hrál stupnice to. No ale dneska jsem za to strašně vděčný, protože nemám problémy s technikou v levé ruce, což většina pianistů mívá.
4: To je pěkný. Martine, tebe taky odkládali do Lidušky, aby se tě zbavili na chvíli, rodičové, myslím.
2: Ne, oni mě tam přihlásili ještě před školním věku, nějak rozpoznali nějaký talent, ale mě se tam hrozně nechtělo. Já jsem měl pocit, že skončí dětství tím, jo. Jdu do hudební školy, nějak už to na mě dýchlo, že teď teda jakákoliv zábava skončil. Jsem z toho měl trochu úzkost, ale měl jsem velké štěstí na pedagoga, to byl takový osvícený člověk, taky to nebyl klavirista, ale varhaník, a měl velký smysl pro improvizaci a jako pozbuzoval mě, abych něco skládal. Každou hodinu jsme začínali nebo končili nějakou improvizací a psal mi harmonická cvičení. Jo, pojímal to jako tvořivě, tu výuku, takže to mě jako bavilo z toho velice. A v tom jsem měl štěstí. No.
4: Je pravda, že profesionál se pozná podle toho, že jakýkoliv přehmat, jako je to prohlásit za záměr, že jo, a tím pádem to projde.
2: Pamatuju si jednu hezkou situaci. Byla zpěvačka, už ani nevím, jak se jmenovala, ale byla to spíše manželka někoho, ředitele Národního divadla nebo něco, a proto měla příležitost vystupovat a hrála v triu s harfou a s čelem, tuším, a zpívala. Moc jí to nešlo a právě při jedné té árii, kde byla předehra v těch dvou nástrojích, tak nenastoupila, kdy měla, tak oni to zopakovali a ona se znova nechytla, tak oni hráli dál a ona je pořád kušovala, ať už s tím jako přestanou. Tak oni tak rozpačitě jako skončili v nějaké dominantě a ona udělala neuvěřitelné. Ona se podívala do toho publika a prohlásila, promiňte, ale my jsme málo zkoušeli. Vlastně nevymyslíš si horší větu, která by to mohla jako...
4: Do místa by tam stála, uklonila se, že jo, a bylo by to všechno
3: pořád. Jestli tak se třeba tobě, Martina, někdy stalo v Komořině, že jste se domluvili na programu, ale ne úplně na pořadí, a že jste začali každý jinou skladbu?
2: Skoro. Skoro, já jsem...
4: Tomu se v hudbě říká, tuším, fůze.
2: Skoro. Ale taky jako intuice, že něco je špatně, jo? Ale jsem se podíval na prvního osvěstu a teď vidím ten hmat, který jako už má připravit, říkám, ale tohle není ten dvořák. To není ten dvořák,
3: jo?
2: Aha, tak hrajeme tu druhou skladbu. Ale to se nám taky stalo, s hodou okolností na stejném koncertě, že jsme přehodili pořadí koncertů. Co jsme měli hrát v druhé půlce, jsme hráli v první. A Jirka to báječně okomentoval na začátku druhé půlky, říká, já se moc omlouvám, ale to, co jste slyšeli, nebyl v pravém slova smyslu Dvořák.
3: No. No, nám se stalo, protože jednou jsme hráli někde v zahraničí s Guardery Triem a protože violončelista byl nemocný, tak tam byla na záskok docela významná violončelistka. A řekli jsme, že bude Dvořákovi Dumky a Šostakovi druhé trio, které začíná flažoletama ve violončelu. No a ona se hodně soustředila na toho Šostakoviče, který je mimořádně pro čelisty těžký. No a já jsem začal Dumky a ona začala toho Šostakoviče. A jako teď jsme nevěděli, kdo vlastně udělal tu chybu, no ale tak jsme dostali takový záchvat smíchu, že se pak smálo celé publikum. A pak už jsme začali stejnou věc.
1: Mimochodem ještě, to nejsou jenom tady tyhle ty jako hudební věci, že se člověk splete, nebo že tam dojde k nějaké jako hudební chybě, ale já si vzpomínám, to si mi připomněl, my jsme hráli se Smetanovým triem někde v Americe na nějakém koncertě tohleto trio, kde začíná to violončelo těma flažoletama, teď je to úplně jako ponuré ticho. A tam by se opravdu, to je atmosféra, kde by opravdu byl slyšet špendlík, když upadne. Jo, takový to, že vás to jako navnadí. A teď já jsem měl zavřený oči. Teď to ticho, teď začne, teď je ten flažolet, teď jako jede ten čelist a teď tam tou rukou jede hrozně pomalinku. Najednou se ozve strašná rána, já se ohlídnu a jemu vypadl smyčec z ruky.
3: Měl to tak vylehčené, že to vypadalo. No.
1: Tak a to samozřejmě, to už pak jako ta atmosféra je rozbitá, jo. Já si vzpomínám, taky to jsem hrál ještě s Jiřím Bělohlávkem jako koncertní mistr, teď jsme něco hráli a to teda bylo na veřejné generálce, takže byl plné Rudolfinum lidí a taky nějakýho Janáčka. A teď to bylo taky v nějakém jako pianovém místě a stalo se mi vlastně to samé, jo. Ale takže já jsem to jako v tom vzduchu nějak jako chytal a nechytil jsem to a pozvala se rána, protože tam byly ještě mikrofony. A pamatuju si, jak ten Jiří se na mě úplně zděšeně podíval a říká, Ježíši Kriste, co děláš?
3: No ale když už jsme u Jirky Bělohlávka, dej mu pán Bůh šťastné nebe, ale já jsem s ním hrál, myslím, že to bylo někde v Německu, v Eisenachu, v Erfurtu, to je jedno. A hráli jsme Mozartův koncert, dlouhá předehra a protože jsme byli kamarádi, tak jsme tak jako koukali a když končila ta předehra, tak on mě chtěl tou taktovkou ten nástup dát. A jak udělal ten ladnej pohyb s tou taktovkou, tak mu ta taktovka spadla do klavíru, do strun. No ale já jsem, protože tam mám zase já asi 8 taktů nějaký a pak je zase pár taktů orchestr a on tam nechtěl v tom klavíru hrabat, že jo, to, tak já jsem odehrál těch svých 8 taktů a tu taktovku jsem vzal a zase jsem mu ji podal. No a samozřejmě byl takovej rozruch v publiku, že jako to, skoro to nedohráli, ale bylo to strašně milý, protože to bylo neuvěřitelně krásný, takový noblesní gesto a ta taktovka prostě spadla na ty struny. Krásný.
4: No jo, tak bychom si zase měli zahrát a uvidíme, jestli se nepřihodí něco památného, kvůli čemu si tu hru budeme pamatovat.
2: Tak my bychom dali teďka z jiného soudku. To je krásná a krátká skladba, či má výrazné přednosti. A je to skladba Václava Trojana, která se jmenuje Slavíkův koncert. Je to z filmu, který jste mohli vidět, je to takový artový film, Trnkův císařův Slavík se to jmenuje. A Jirka hraje toho Slavíka a posuďte, jestli jste někdy slyšeli Slavíka takhle zpívat.

0: Měl jsem pravdu, ne? Já v životě neslyšel takovýhle Slavíka.
1: Já si nespomínám, že bych kdy slyšel Slavíka, no, ale teď jo.
0: Maximálně no. Ty lidi, kteří mají tu pomocné jo, zařízení jo, v krku.
1: No to je taková technická zajímavost, to by pana vodičku taky zaujalo, by to rozebral. Já se potřebuji vyptat tady na tu vaši funkci v té České filharmonii, protože já jsem neškolený, tak já nevím, co dělá ten koncertní mistr. Jenom jsem se dočet, že vlastně koncertní mistr se volí.
2: No, ono to je ve skutečnosti tak, že ono to není volba, je to konkurs. Ten konkurs je tříkolový.
1: No a taky jsem se dočet, že k povinnostem koncertního mistra patří poskytnout solistovi svůj nástroj, pokud solistovi rupne struna. Jo, to chápu. Ale na co pak mistr hraje? To si půjčí jako od druhej houslí a takhle se to řetězí, až nakonec poslední housle prostě mlčí, nebo...
3: Ten, kdo je poslední, nemá nástroj.
1: Tak.
2: Ten, kdo je poslední s těma houslema od toho solisty, kterému se to stane, vstane a jde mu vyměnit struny.
1: Strun, ano.
2: Takže vlastně to jinak nejde udělat, jinak by se musel koncert přerušit a počkat vlastně, až se to zase...
0: Show must go on, dokonce i v klasické...
1: Tak, ano. No. Já si vzpomínám, jak Martin Kasík byl taky jednou v Lenošce, který jsme za covidu natáčeli v pražském studiu ve dvojce a tam je takový jako... pěkný klavír, jo. Trošku jako mně připadá, že je to sepraný, je to takový menší než tohle křídlo, tak jsem byl zvědav, co na to řekne a on to tak obhlédl a potom prohlásil, dobrý klavírista zahraje na jakýkoliv nástroj. A usedl k tomu. No. A stává se mimochodem i houslistům, že prostě musí zahrát na něco jiného, teda kromě té situace, kdy praskne struna a dostane teda nějaký šunt od koncertního mistra.
2: Většinou to je při nějakých solových nebo komorních vystoupeních v nějakých exotických zemích, jo, kde třeba jsou velké rozdíly vlhkostí, teploty. Jo, většinou to jsou třeba letní měsíce v Asii, v Japonsku, jo, kde máte 38 stupňů plus 90% vlhkosti, no tak ta kombinace je samozřejmě naprosto šílená. Nebo naopak zase z druhé strany v Americe se stalo, že mě praskla horní deska u houslí, protože bylo takové sucho, že tam byla obrovská tenze. Takže to jsou pak věci, když to máte takovýhle nástroj za opravdu velké peníze a je samozřejmě tou značkou je to něco, co je nenahraditelné, tak je dobré mít náhradní nástroj. A v takovýchhle případech vlastně člověk zase hledá něco, co je, řekněme, není to levné, ale je to dostupné a člověk se na to hraje dobře, je to zvukově kvalitní, ale nemůžete si dovolit vzít do takovýchhle destinací takhle špičkový nástroj. Tak to je vlastně jediná situace. Ale jinak ten nástroj, vzhledem k tomu, jak jsme na něj zvyklí, jak jsme s ním zžitý, tak vlastně ho jako chceme mít, že? Nechceme hrát na něco jiného, pokud možno.
0: A nebo ještě kurioznější situace, když Česká republika je v nějakém arbitráži, jak byla, nevím, tam Dag Human, nebo jak se to, byla ta kauza šílená a pak vlastně ty nástroje, které jsou třeba součástí státní sbírky a někdo na ně hraje a vyvezl by je do zahraničí, tak vlastně můžou skonfiskovat jako protihodnotu nějakým tomu, co musí ta republika vyplatit. Jo? Tak to jsou další situace, kde se to...
1: Slušný exekutor by to odebral až po koncertě, tedy doufám. No jo. Ale vy nemáte státní nástroj tedy.
2: Jo, no ano, já vlastně ten nástroj, když jsem nastoupil do České filharmonie, tak hledal jsem nástroj cca rok a půl. Měla to kupovat jedna česká banka, která to nakonec po mnoha pokusech nebyla schopná koupit z toho důvodu, že u nás je problematika v tom, že máte jednoho houslaře a ten houslař nasekal těch nástrojů spoustu. No a on, jeden ten nástroj může stát od něj třeba 7 milionů a od stejného houslaře může stát v jiném období jeho třeba 10 milionů. A to jsou obrovské rozptyly ceny. A to samozřejmě optikou těch obchodníků a lidí, kteří tomu nerozumí, tak je dost složité je přesvědčit. No a právě tohle byl problém, protože já jsem za ten rok a půl vyzkoušel třeba 100 nástrojů, opravdu jako nádherných, špičkových. Některé byly horší, některé byly opravdu lepší a byly tam dva, které jsem si vybral. Jeden ztroskotal právě na tom, co jsem teď povídal, a ten druhý, to už bylo vlastně na tom konci, teda po tom roce a půl, a ten je z Londýna a je to tento nástroj Josef Galliano z roku 1774. A já jsem hrál koncert komorní ve Dvořákově síni v Rudolfinu a ani jsem netušil, že na tom koncertě byl Jiří Bělohlávek se podívat. A druhý den jsme měli zkoušku. A protože on po té zkoušce mi říká, že to je fantastický nástroj, že se mu to strašně líbí a jak to vypadá právě, jestli jako se to teda koupí už konečně nebo ne. No a já jsem mu vyprávil, že bohužel to nedopadne, že zase stejné potíže, stejný příběh a že to budu muset vrátit. A postupně kolegové hráči odešli pryč a on si takhle sednul vedle mě a tak se zeptal, a kolik to stojí v librách? Tak jsem mu říkal tu sumu a on tak chvilku bylo ticho a říká, víš co, tak já ti ho koupím. A to jsem ztratil
1: dech. Mimochodem, v librách to vypadá levnější.
2: No, je to tak, skutečně, ale myslím si, že...
0: Tak on ti ho propůjčil, že jo?
2: No, on řekl,
0: nedaroval ti ho.
2: On říká, já ti ho koupím, ale s tím, že samozřejmě potom řekl, zůstane to samozřejmě v naší rodině, tedy v rodině Bělohlávku, a protože vlastně už byl nemocen a potom za 3 měsíce vlastně zemřel, tak nechal to svojí ženě Aničce a s tou vlastně jsem v kontaktu a vlastně od ní, od rodiny to mám zapůjčeno do konce své kariéry.
1: Čas běží a my jsme se ještě nebavili o lenošení, jo, což je smysl tohoto pořadu vlastně, ale já jsem vyrozuměl, že prostě tady s lenošením se neupíchnu, protože jak si pan Vodička je typ spíše taky jako hyperaktivní, jo, ADHD a je dokonce, když jak si nemůže hrát na ty housle, tak páchá jiné činnosti. Mezi jinými taky se věnuje tvorbě mobilních aplikací, teda jedné. Jo, to jsem zjistil, že vy tvoříte takhle jako z čistého tvůrčího přetlaku, jak jsem vyrozuměl aplikaci, která se jmenuje Pro muzika a má to i taková sociální síť pro muzikanty a pro posluchače víceméně klasické hudby.
2: Já jsem totiž, když jsem v jeden moment dostal opravdu takové vnuknutí, že mě jako hudebníka na jedné straně vlastně štve, že vy jako posluchači, ale i já jako posluchač, když chodím na koncerty, tak bych chtěl vědět na jednom místě, kde se co hraje. Nebo když třeba budu mít chuť si poslechnout Novosvětskou symfonii, tak chci napsat Novosvětská symfonie, kde se hraje v republice. A tohle vlastně tady neexistovalo. Ta platforma je otevřená, je volná, je zadarmo a my tam ty koncerty nedáváme. To je na pořadatelích.
1: No, já ještě, jako než skončíme, tak potřebuji vyřešit takovou jako jednu otázku, která taky jaksi souvisí s absencí lenosti, jo? Že já jsem nabyl dojmu, tady jako je to zřetelné, že nějak ta přemíra talentu taky souvisí s plodností, jo? A že tady jako pan profesor vede, že jo, ten má 6 přiznaných dětí. Vy máte 5, že jo? A to ještě má spoustu času před sebou, že jo?
3: Ještě není v cílové rovince, mě může...
1: No. A já jsem zjistil, jako náš synek, který se odrodil, tak a je taky muzikant, jo? Takže je černá ovce rodiny, ten má 4 děti, jo? Ten souvisí to nějak?
3: U skladatelů se říká, že je to plodný autor.
1: No právě, no.
2: Já jsem vždycky říkal, že to jsou ty dlouhé turné a pak ty návraty.
1: Jo, takhle. Dobře, no tak... Takže dámy a pánové, jak tak koukám, čas se nachýlil opravdu a festivalová lenoška je u konce. No, dnes tedy byli pod patronací Friderika Chopina mými vzácnými hosty, pánové Ivan Klánský, Martin Kasík a Jiří Vodička. No. Tak já jim za to srdečně děkuji, no a s nimi, s vámi, milí posluchači, se těším zase někdy na shledanou, ale my si ještě dáme do titulku nějakou muziku, co říkáte? Jo, abychom zakončili důstojně.
0: Tak ještě jeden Dvořák to bude.
1: Dvořák.

0: Tak to byla repríza pořadu Lenoška Iva Šmoldase, která se natáčela v Mariánských Lázních. Připomínám, přátelé, že po zprávách začínají příběhy z kalendáře, které tentokrát připomenou George Gershwina.
1: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Už za několik málo okamžiků vám na vlnách Českého rozhlasu Dvojka nabídneme další aktuální zprávy.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Kvalita vody v obcích na sever od Prahy se pomalu zlepšuje, k pití ale ještě vhodná není. Polsko připravuje nabídku pro zřízení nové americké vojenské základny. Počasí taky zítra bude slunečno s teplotami až 23 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Českému rozhlasu to řekl ředitel technický středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda, testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly zlepšení.
5: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
3: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Provoz vlaku na koridoru mezi Děčínem a státní hranicí s Německem je zastavený. V úseku totiž odpoledne vykolejil vagon nákladního vlaku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic David Kabele. Náhradní doprava podle Českých drah zavedená není. Přímo v Děčíně můžou ale lidi využít městskou hromadnou dopravu. Omezení podle národního dopravce potrvá asi do 7 hodin večer. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna. Měla by být až pro 5 000 vojáků. Oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
6: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Statisíce lidí ve francouzské metropoli vítali papeže před odpolední venkovní mší. Lev 14. projel v papamobilu mezi davy pařížskou třídou Champs-Élysées k náměstí Concorde. Na mši, která začala po 15. hodině, se registrovalo víc než 600 000 lidí, uvedla to agentura AP. Večer hlavu římskokatolické církve čeká modlitba na Mariánském poutním místě v Lourdech na jihu Francie. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, na severovýchodě místy oblačno, zpočátku ojediněle mlhy, pak se ale postupně vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů. Na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů.
4: Doprava.
3: Na Pražském okruhu směrem na D1 brzdí provoz omezení u Chrášťan. Na 22. kilometru fronta se táhne z 23. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Další omezení směrem na D1 je za sjezdem na Stodůlky na 18. kilometru. Tam se projíždí jen pravým pruhem, fronta je z 21. kilometru. Na tahu 430 mezi Vyškovem a Rousínovem se u odbočky na D1 srazila dvě osobní auta a tam se tvoří kratší fronta. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Vy už si poslechněte příběhy z kalendáře.
8: Pěkné odpoledne, milí posluchači. Je ten pravý čas na další příběhy z kalendáře, kterými vás dnes rádi provedou Jan Kovařík
9: a Tereza Stýblová. Dobrý den. Nastává to pravé babí léto a právě tento čas smířlivě propojuje vyprahlá letní horka s chladným, avšak pestrobarevným podzimem.
8: Poslyš, kolegyně, tahle tvoje úvaha nad střídáním ročních dob úplně evokuje první nápovědu, kterou chceme našim posluchačům naznačit jako vždycky téma dnešního pořadu.
9: A co je tedy tou první nápovědou? Summertime, neboli letní čas.
8: No dobrá, když jsme začali tímhle způsobem, tak já jako druhou nápovědu přidám Američana v Paříži.
9: Nebojte se, nemusíte lovit v paměti, kteří slavní Američané kdy navštívili francouzskou metropoli. Když přidáme ještě třetí nápovědu, kterou je Rapsodie v modrém, tak už vám bude určitě jasné, za kým dnes míříme.
8: Když uhodnete, a my nepochybujeme o tom, že je to ve vašich silách, co spojuje tyto tři nápovědy, hravě naši tajenku rozluštíte.
4: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Spolu s Terezou pevně věříme, že náš úvodní kvíz vás spolehlivě dovedl ke jménu George Gershwin. Chceme o něm mluvit proto, že se narodil 26. září roku 1898.
1: A naše pozornost si rozhodně zaslouží, protože patří k nejslavnějším hudebníkům 20. století.
0: Ačkoliv se narodil v New Yorku, kořeny jeho rodiny sahají do východní Evropy. Rodiče byli ruští židé a do Spojených států emigrovali počátkem 90. let 19. století.
1: Otec přišel do státu ještě s původním jménem Morris Gershowitz a příjmení si později změnil na Gershwin, ovšem psáno s jednoduchým V.
0: Gershwinovi měli celkem 4 děti. Nejstaršího syna Iru, pak Jacoba, Artura a dceru Francis. Všichni už se narodili v Americe.
1: Rodina žila v newyorské čtvrti Brooklyn a jako první se o hudbu začal zajímat nejstarší syn Ira. Protože otec s matkou chtěli jeho muzikální talent rozvíjet, koupili mu klavír.
0: Víc a víc času u klaviatury ovšem trávil mladší syn Jacob, kterému už v dětství, kdo ví proč, začali říkat George.
1: Domácí brnkání mělo samozřejmě své limity a tak mu rodiče ve 12 letech zaplatili hudební studium.
0: Georgeovým učitelem a hudebním mentorem byl Charles Hembitzer. Ten jej učil klavírní technice, seznamoval ho s hudbou evropské klasické tradice a motivoval ho i k poslechu hudby orchestrální.
1: Studium brzy přineslo ovoce a když bylo George Gershwinovi 15, pustil se na profesionální dráhu muzikanta.
0: Přijal místo klavíristy v hudebním nakladatelství a složil také svou první písničku Since I Found You.
1: Ani on sám možná tehdy netušil, že právě díky písním se jméno George Gershwin stane brzy nesmrtelným.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Věhlasný hudební skladatel George Gershwin se narodil 26. září roku 1898 a proto mu věnujeme právě dnešní příběhy z kalendáře. A rovnou můžeme říci, že se narodil do šťastné doby.
1: Když roku 1918 skončila první světová válka, bylo mu totiž právě 20 let a hudební průmysl začal v Americe nabírat nevídané rozměry.
0: Talentovaný klavírista Gershwin opustil zaměstnání

0: muzikál s názvem Oh Lady, Be Good, který po několika letech svedl dohromady George s jeho starším bratrem Irou.
1: George komponoval a Ira psal texty. A tak spatřili světlo světa takové hity jako Fascinating Rhythm, The Man I Love nebo titulní song muzikálu Oh Lady, Be Good.
0: Práce držela Gershwinovi pohromadě a tak si bratři v roce 1925 pořídili velký dům na západní ulici u řeky Hudson a do něj nastěhovali celou rodinu.
1: George měl ve čtvrtém poschodí prostorný byt s pracovnou a v hudebním pokoji velké koncertní křídlo.
0: Tam se to, panečku, muselo skládat. A když si zrovna náhodou hudební můzy dávali pauzu, sahal George Gershwin po štětci a maloval.
1: Měl velkou sbírku francouzských impresionistů a při malování relaxoval.
0: Populární hudbu už měl v malíčku a tak začal pokukovat po dalším kariérním postupu, kterým byla vážná hudba.

0: 26. září, to je datum, kdy se roku 1898 narodil George Gershwin. Skladatel, který dal světu mnoho nesmrtelných hitů. Stali se základem repertoáru například Ellie Fitzgeraldové, Louise Armstronga nebo Franka Sinatry.
1: Vedle muzikálových hitů a populárních písní však Gershwin od mládí tíhl i k vážné hudbě.
0: Ano, jeho prvním takovým počinem byla experimentální jednoaktová jazzová opera Blue Monday, která se odehrávala v Harlemu, tedy v černošské čtvrti New Yorku.
1: Díla se všiml dirigent Paul Whiteman a vyzval Gershwina, aby vytvořil orchestrální kompozici v jazzovém stylu.
0: Mladý skladatel se do toho zadání pustil s velkou vervou a vášní. A výsledkem byla skladba pro orchestr a klavír, která se ve světě brzy proslavila jako Rhapsody in Blue, tedy Rhapsodie v modrém.
1: Byla očekávaná s velkou netrpělivostí. Už 3 týdny před dokončením se o ní psalo v novinách. Slavnostní premiéra se pak konala 12. února 1924.
0: Svou Rhapsodii v modrém se George Gershwin ve věku 26 let zařadil mezi nejznámější skladatele v historii Ameriky.
1: Impulzem k dalšímu významnému počinu na poli vážné hudby pak byla cesta do Evropy, při které na jaře roku 1928 s bratrem Irou pobývali nějaký čas ve francouzské metropoli.
0: Tamní atmosféra na skladatele zapůsobila natolik, že následně vytvořil další velmi známou skladbu Američan v Paříži.
1: Po návratu do Spojených států už byl Gershwin celebritou a v roce 1929 dirigoval svou novinku před vyprodaným stadionem v New Yorku.
0: Z autora broadwayských muzikálů se pak definitivně stal uznávaný skladatel vážné hudby a dostalo se mu příležitosti dirigovat renomované orchestry.
1: To ale ještě pořád nebylo všechno. George Gershwin měl před sebou další velkou výzvu a tou byla plnohodnotná celovečerní opera.

0: 26. září roku 1898 se narodil George Gershwin a proto si o něm dnes povídáme v příbězích z kalendáře. Klavír sice původně dostal jeho starší bratr, ale nakonec se ukázalo, že daleko více na něm preludoval on. Nakonec to ale spolu dali přeci jenom dohromady, oba dva, George i Ira, a zkomponovali titulní song muzikálu Oh Lady Be Good na Broadway. To byla pro ně dostatečná finanční injekce na to, aby si pořídili rozsáhlé rodinné sídlo, kde Georgi patřilo celé patro, ve kterém úspěšně komponoval. A poté se přesunul k vysněné vážné hudbě.
1: Jakoby plnil předem stanovený plán a když odškrtl získat renomé respektovaného umělce, zbýval před ním úkol celovečerní opera. Porgy a Bess se to dílo jmenuje a málo kdy jej v Evropě uvidíte kvůli specifické podmínce tvůrců. Zmíníme se tu dnes o asi nejslavnější árii z této opery a mnoha podobách, kterou dostala v interpretaci různých světových hvězd. A řekneme, který další stupínek v kariéře považoval George Gershwin za hodný svého zájmu. Byl to Hollywood a hudba pro film. Jeho život však skončil nečekaně brzy a i o této okolnosti tu dnes bude řeč.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: V měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
5: Každý den po 17. hodině
4: na Dvojce.

0: George Gershwin, hudební skladatel narozený 26. září roku 1898, není jenom autorem populárních písní, ale také hitů na poli vážné hudby.
1: Nejobsáhlejším jeho dílem v tomto oboru je bezesporu opera Porgy a Bess. Gershwin na ní usilovně pracoval od listopadu 1933 téměř rok.
0: Libretem byl román Porgy, úspěšně převedený na divadelní prkna jako činohra v roce 1927.
1: O 8 let později pak mělo v Bostonu premiéru operní stvárnění příběhu, který můžeme bez obav nazvat sociálním dramatem.
0: Příběh se odehrává v černošské komunitě, která žije v opuštěném šlechtickém sídle. To je dějištěm milostného trojuhelníku mezi žebrákem Porgym, drogově závislou Bess a jejím bývalým milencem Crownem.
1: Souběžně se na jevišti odehrává řada paralelních příběhů lidí, kteří jsou nevzdělaní nebo přímo negramotní, naivně věřící i pověrčiví, ale především strašně chudí a nemají žádnou naději, že by se to mohlo změnit.
0: Bess nakonec odjíždí do New Yorku s drogovým dealerem, kterého Porgy následně zabije. Opera vrcholí jeho nezdolným optimismem, díky kterému divák zapomene, že Porgy je vrah.
1: Téma chudoby a násilí bylo v době světové hospodářské krize velmi citlivé a tak byla opera zprvu přijata rozpačitě. Překvapivé bylo také použití jazzových prvků v klasické kompozici.
0: Teprve až s odstupem let se toto Gershwinovo dílo stalo klasickým a je dodnes hojně uváděné.
1: V Československu mohli lidé poprvé zažít operu Porgy a Bess v roce 1956 v hudebním divadle v Karlíně. Tam tehdy hostoval soubor Everyman Opera.
0: Tuzemskému nastudování brání striktní podmínka autorů, že role černochu mohou hrát pouze interpreti afroamerického původu.
1: A proto se černošské opery Porgy a Bess ve střední či východní Evropě asi jen tak nedočkáme.
0: Jednotlivé písně z této opery však může zpívat kdokoliv. A tu snad nejslavnější, Summertime, detailně prozkoumáme už za malý moment.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: 26. září si v příbězích z kalendáře povídáme o skladateli Georgi Gershwinovi. Důvod je jednoduchý, právě v tento den roku 1898 se narodil.
1: A kdybychom ze všech jeho slavných písní měli vybrat jednu, byla by to docela určitě ta, která se v originále jmenuje Summertime, tedy v překladu letní čas.
0: Pochází z opery Porgy a Bess, kde ji zpívá chudá černošská žena svému dítěti.
1: Tuto až magickou baladu převzali do svého repertoáru největší hvězdy jazzové a swingové éry a také mnoho zpěváků české pop music.
0: První, kdo ji u nás nahrál na desku, byla Judita Čeřovská, které tato píseň přinesla štěstí. V roce 1957 s ní totiž uspěla v soutěži Hledáme nové zpěváky a odstartovala tak svou profesionální pěveckou dráhu.
1: Zpívala ji ještě v angličtině, podobně jako v roce 1964 Eva Pilarová.
0: Jako první Summertime do češtiny přetextoval, to vás možná překvapí, Jan Werich a dal jí název Letní ukolébavka. V tomto provedení ji naspívali například Laďka Kozderková nebo Věra Špinarová.
1: Není to ovšem jediná česká verze tohoto slavného hitu. Svou vlastní měla třeba v roce 1964 Helena Vondráčková.
0: A když v roce 1993 natáčela Petra Janů celé album písní George Gershwina, nechala si napsat zcela nový text od Pavla Vrby. Není to ukolébavka, ale spíš melancholická balada o uvadající lásce.
1: Když už mluvíme o verzích písně Summertime z éry Československa, neměli bychom vynechat ani naše slovenské sousedy.
0: Počkej, co pak existuje Summertime i ve slovenštině?
1: Samozřejmě, naspívala ho Hana Hegerová a píseň se jmenuje Uspávanka a textařem byl Rudolf Skukálek.
0: O nejrůznějších verzích Gershwinova nesmrtelného hitu by se dal natočit samostatný rozhlasový pořad, protože se k němu vracejí i zpěváci dnešní generace.
1: Jistě, troufli si na něj i Lucie Bílá, Ilona Čáková či Leona Machálková.

0: Dnešními příběhy z kalendáře na dvojce nás provázejí melodie George Gershwina, který se narodil 26. září roku 1898.
1: Náš protagonista si splnil mnoho snů. Byl úspěšným hitmakerem, tedy tvůrcem populárních písní, psal muzikály, vážnou hudbu i opery.
0: Ta nejznámější Porgy a Bess však při prvním provedení nebyla zrovna kasovní trhák.
1: Gershwin spolu s bratrem Irou se rozhodli tento, řekněme, neúspěch přebít novou výzvou a vypravili se na západ Spojených států dobýt Hollywood.
0: Pronajeli si dům v Beverly Hills a brzy vpluli do filmového průmyslu.
1: O melodie George Gershwina tehdy projevili zájem tehdejší superstar hudebních filmů Fred Astaire a Ginger Rogersová.
0: Velkorysá a rytmicky podmanivá muzika se skvěle hodila pro jejich taneční čísla, o čemž se mohli přesvědčit třeba diváci filmu Smím prosit?
1: Z filmu Nevěsta v rozpacích pak pochází další Gershwinův velký šlágr A Foggy Day. Nikdo tenkrát v roce 1937 ale netušil, že je to zároveň jeho poslední hit.
0: Během koncertních vystoupení začal mít problémy s koordinací pohybu a brzy se přidaly i výpadky paměti.
1: To vše doprovázely bolesti hlavy, jejichž intenzita se rychle stupňovala. V noci 9. července skladatel skolaboval zrovna při práci na další partituře.
0: Odvezli ho do nemocnice, kde lékaři zjistili, že příčinou je zhoubný nádor mozku. Následovala rychlá operace, která však ale v době bez antibiotik byla velmi riskantní.
1: Chirurgové bohužel nebyli úspěšní. A tak George Gershwin 11. července roku 1937 zemřel. Bylo mu pouhých 38 let.
0: Za necelých 20 let skladatelské činnosti vytvořil desítky skladeb, které se hrají a zpívají dodnes. Obohatil vážnou i populární hudbu o prvky jazzu a blues a pozvedl úroveň hudební stránky divadelních i filmových muzikálů.
1: Desítky jeho následovníků si při své práci v duchu říkali a dost možná ještě dnes říkají, kéž bych byl jednou tak dobrý jako Gershwin.

0: S Georgem Gershwinem se hudební svět musel bohužel rozloučit předčasně, když mu bylo pouhých 38 let. Příběhy z kalendáře, dnes z pera scénáristy Jana Hergeta, se ovšem loučí, jak je jejich zvykem, právě včas.
1: Vyprávění o jednom z nejvýznamnějších amerických hudebních skladatelů uzavřeme citátem jeho kolegy Arnolda Schönberga, který Gershwina hájil coby prvotřídního umělce.
0: Řada hudebníků neuznává George Gershwina jako seriózního skladatele. Měli by ovšem pochopit, že on je skutečný skladatel. To znamená člověk, který žije v hudbě a dokáže vše, vážné i nevážné, hluboké i povrchní, vyjádřit hudebními prostředky, protože hudba je jeho rodný jazyk, řekl svém příteli Arnold Schönberg.
1: O Georgi Gershwinovi dnes zaznělo hodně slov a tak by teď měla přijít na řadu jeho hudba. Proto se s vámi ze studia dvojky loučíme a jdeme si poslechnout to nejlepší z Gershwinovy tvorby. Co si dáš ty, Honzo?
0: No, já si myslím, že by stálo za to pustit si nějaké ty úplně nejstarší písničky. Snad to ty novodobé aplikace umožňují.
1: 100%. Třeba Foggy Day tam určitě najdeš.
0: Dobře, a musím si pustit několik verzí Man I Love, protože to je moje oblíbená. Vy si vyberte podle svého vkusu a my se těšíme na další setkání.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
1: Naše sesterská stanice Český rozhlas Pohoda slaví 5. narozeniny a vy můžete být u toho.
0: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
1: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
0: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
1: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
0: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdu nad Lesy. Papež Lev XIV. V Paříži vyzval statisíce věřících k solidaritě a pomoci slabším. Počasí zítra bude slunečno, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech tam lékaři přijali desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci ze školní jídelny. Pacienti se už postupně vrací domů.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Myslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále víc základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí víc než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
5: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
2: Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko a Francie. Na zahraniční výjezdy krátkodobé, dlouhodobé nebo skupinové můžou vyrazit i učitelé. Papež Lev XIV. Na mši v Paříži řekl, že se člověk nemá uzavírat do sebe. Podle papeže se má naopak obracet k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. To řekl na venkovní mši v centru Paříže, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 tisíc lidí.
6: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho statisíce lidí a mávali přitom žluto-bílými vlaječkami. Lev 14. poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
7: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem jedinečným a nenahraditelným.
6: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, na severovýchodě a východě místy oblačno, zpočátku ojediněle mlhy, pak se ale postupně vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D5 se z Plzně na příjezdu do Prahy opatrně u sjezdu na Pražský okruh. Na 0. kilometru se srazila motorka s osobním autem. Na místě jsou záchranáři. Projíždí se jen v omezení v uzavřeném levém pruhu a tvoří se tam fronta už ze 3. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně taky za sjezdem. Na Plzeň na 23. kilometru se dojíždí do kolony, pokračuje až na 17. Projíždí se jen pravým pruhem a zdržení je kolem půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou žárovky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
8: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, když se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit dnešní host. Filip Schlesinger z Ostravské univerzity zkoumá sesuvy a pomalé pohyby svahů pomocí stromů. Za výzkum, který letokruhy propojuje s geofyzikálním měřením nitra svahu, navíc letos od města Ostravy získal titul Talent roku. Dnes se spolu procházíme podél Děhelovského potoka na Ostravsku a povídáme si nejen o sesuvech, ale i o tom, jaké to je hledat odpovědi ukryté ve dřevě. Filipe, ahoj.
9: Ahoj, Honzo.
0: Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
8: Filipe, sedíme tu u Děhilovského potoka. Kolem nás rostou stromy. Člověk by řekl, že tady jenom tak stojí, ale ty z nich umíš vyčíst nějakou informaci. Jak to děláš?
9: V podstatě je to mnohem jednodušší, než to vypadá. Protože stromy tady v naší krajině, nebo v našich šířkách zeměpisných, rostou tak, že každý rok vytvoří nějaký jeden letokruh. A v tom letokruhu se vždycky zapisuje všechno, co se v tom daném roce, na tom daném místě, kde ten strom roste, stalo. To znamená od nějakých klimatických věcí, jako hodně srážek, malo srážek, vyšší průměrná teplota, nižší průměrná teplota, tak případně právě nějaké svahové procesy nebo nějaké události, jako jsou třeba povodně, anebo naopak můžou říct něco o tom, zda byly ty stromy v tom daném roce napadeny nějakým škůdcem nebo nějakou houbou, případně jaký je jejich zdravotní stav a kondice.
8: To si dovedu představit, ale ty se na to koukáš přece jenom z trošku jiného úhlu pohledu. Ty se totiž dovedeš podívat i za to sucho, nebo za ty věci, které si představí naši posluchači a posluchačky. Co všechno se takhle ještě dá vyčíst?
9: Zejména to, pokud stromy rostou na nějakém svahu, zda ten svah je vlastně nějakým způsobem aktivní, nebo naopak není aktivní. A když my máme nějakou tu referenční datovou sadu těch stromů, díky kterým můžeme odfiltrovat právě ty klimatické vlivy.
8: Co je to referenční datová sada stromů?
9: Referenční datová sada stromů je taková sada stromů, ze kterých my získáme právě ty data z těch letokruhů. A ty stromy byly ovlivněné pouze těmi klimatickými, nebo naopak ne těmi procesy, které způsobují ty svahy. Takže rostou často někde na nějaké rovince a neovlivňuje je žádný gravitační proces.
8: A teď tu máme ty stromy, které v tom svahu jsou. Co s nimi ten svah udělá a jak ty to vlastně poznáš?
9: Na první pohled si můžeme všimnout, že ty stromy jsou ovlivněné tak, že jsou třeba vychýlené jejich kmeny. Jsou nějakým způsobem nakloněné nebo mají nějaké kolenovité ohnutí. Případně část jejich kmene je nějakým způsobem pohřbená zeminou, která se sesunula, nebo jsou obnažené jejich kořeny. A když se podíváme na ty letokruhy, které z těch stromů jsme schopni teda získat, tak veškeré tyhle ty důsledky, které ten strom dostal tím svahovým procesem, tak se propisují do těch letokruhů. To znamená, některé letokruhy jsou naopak širší nebo vytváří se takzvané reakční dřevo, případně dojde k razantnímu zúžení těch letokruhů, k takovému náhlému potlačení toho růstu.
8: Zaujal mě termín reakční dřevo, já znám jenom reakční videa. Tak co to je reakční dřevo?
9: Reakční dřevo se vytváří u stromů, které byly právě nějakým svahovým procesem nakloněny a ty stromy se snaží dostat zpátky do své vertikální pozice. Takže se snaží vyrovnat, aby rostly zase zpátky kolmo nahoru, tak jak je známe. A dělají to tím způsobem, že na jedné straně toho svého kmene vytvářejí buňky, které mají mnohem tlustší buněčnou stěnu. A na tomhle okruhu to jde vidět tak, že je to vlastně takové tmavší dřevo. A to reakční dřevo se vytváří jenom po dobu, kdy ten strom vyrovnává ten svůj růst zpátky do té kolmé pozice. V momentě, kdy se vyrovná, tak už tyhle ty typy buněk nevytváří a zase přirůstá klasicky tak, jak to známe.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
8: My jsme si tu hezky poseděli, ale je taky čas na nějakou práci. Filipe, ty jsi s sebou dneska vzal jeden pracovní nástroj. Můžeš nám popsat, o co jde, jak vlastně vypadá, k čemu slouží?
9: Říká se tomu oficiálně Presslerův přírůstový nebozes, ale zkráceně a zjednodušeně tomu říkáme vrták.
8: Přeskočili jsme Děhylovský potok a blížíme se ke stromům, kde si ukážeme, jak se takový vrták, který vlastně člověka na první pohled ani moc nezaujíme, je to taková tyčka, funguje, protože ty nám ho sestavíš, že jo?
9: Je to tak, pojďme si ho poskládat. V první řadě je potřeba takový závit tady nahoře odšroubovat. A v momentě, kdy to odšroubujeme, jde to celkem stuha, tak vysuneme takovouhle jehlu, která se říká extraktor. Tu zatím potřebovat nebudeme. A pak je tam další část toho vrtáku. To je v podstatě ta hlavní část, ten vrták jako takový. Takováhle černá tyčka se závity na konci. Tuhle tu část toho vrtáku já vlastně zasunu do toho madla, do toho držadla. Zajistím to. A teď v podstatě mám poskládaný vrták a jsem připraven k tomu jít odebírat vzorky ze stromu.
8: Z jakých stromů nejčastěji odebíráš vzorky?
9: Nejčastěji odebírám z buku anebo ze smrku. Podle toho samozřejmě, co na dané lokalitě roste za druhy, ale tyhle ty dva jsou takové nejčastější v našich místech.
8: A my máme to štěstí, že před námi je buk, tak se pojďme vrhnout na jedno takové vrtání.
9: Při odběru je potřeba vždycky myslet na to, co nás při tom výzkumu zajímá. Co za svahový proces se tady odehrává, jakým způsobem by se mohl propsat do toho stromu, do těch letokruhů, zda se teda jedná o nějaký náklon nebo o zúžení těch letokruhů případně. Podle toho musím odebírat ty vzorky v tom stromu. Nejčastěji však vždycky odebírám dvě vrtná jádra, což znamená z té jedné strany podél svahu a pak z té opačné strany z protisvahu. Na začátku je vždycky potřeba udržet vrták co nejlépe kolmo ke kmenu toho stromu, aby se ten vrták nějak nevychýlil. A člověk musí být trpělivý, dokud se ty závity nezachytí do toho kmene. Takže je to asi ta náročnější část toho vrtání.
8: Nadře se člověk?
9: Nadře. Přitom, když člověk je v terénu a musí vyvrtat desítky nebo i stovky takových stromů za jeden den, tak opravdu je to makačka hlavně na ruce.
8: A možná naše posluchači a posluchačky překvapí, jak velká dřina dovede být taková věda. Nejčastěji si asi představí nějakého vědce nebo vědkyni v laboratoři, jak zvedají zkumavky a pipety. Takové kolegy už jsme tady měli v našem pořadu. Ale Filip rozhodně vybočuje, protože svýma namakanýma rukama teďka vrtá do buku. Jak dlouho se takový strom vlastně vrtá?
9: To záleží na tvrdosti toho dřeva. Samozřejmě buk je jeden z těch tvrdších dřevin, takže tam to trvá trošku déle. U smrku je to daleko jednodušší, protože je to měkčí dřevo. Takže záleží taky i na tom, jak to má člověk v ruce, jestli vrtá často nebo méně často. Ale dejme tomu jeden strom tak na cca dvě minuty, když je hodně dobrý.
8: Ty jsi tedy navrtal a jak teďka vlastně dostaneme to dřevo ven?
9: Mně se podařilo vrták uchytit do kmene. A teď je hlavním úkolem ten vrták vlastně vyvrtat pokud možno nejlépe středem toho kmene až na protější stranu toho kmene. Takže vrtám tak dlouho, dokud mi vrták nějakým způsobem nevyjede z opačné strany toho kmene.
8: Slyšíte krásné lupání? Tak to je právě zvuk stromu, který reaguje na to, jak se do něho pomalu zavrtává Filipův vrták. A Filip je skrz, to znamená, že my teďka odebereme nějaké to dřevěné jádro, nebo jak to přesně funguje?
9: Je to tak, říkáš tomu dřevěné jádro, nebo taky vrtné jádro. Teď přichází ta chvíle, kdy já vezmu tu jehlu, ten extraktor, který jsem na začátku odložil, protože jsem ho nepotřeboval. Ten extraktor vlastně zasunu do toho vrtáku a naberu to jádro, které je teďka momentálně v tom vrtáku. A když mám tu jehlu vlastně až na doraz zasunutou, tak musím teďka otočit proti směru toho vrtání. Teď už by se to jádro mělo uvolnit a zůstat právě v té jehle, takže teď můžu opatrně tu jehlu zase z toho vrtáku vysunout.
8: Vidíme krásné čerstvé dřevo. Bohužel rozhlasový přenos nedovede zprostředkovat taky ten další zážitek, a to je krásná vůně toho čerstvého dřeva. Tak si můžete představit, jaké to asi je, když stojíte u buku v hlubokém bukovém lese. A ty takových jader tedy za ten den zvládneš vyrobit i několik stovek, je to tak?
9: Je to tak, je potřeba někdy i několik stovek vyvrtat, záleží vždycky na tom, jak rozsáhlý je ten sesuv, který vlastně zkoumáme. Jsou i případy, kdy stačí třeba pár desítek těch stromů, ale jsou to nějaké fakt málo rozsáhlé procesy. Častokrát právě stovky, někdy i 200.
8: A možná naše posluchače a posluchačky taky napadne, co na to ten strom, jestli na to nějak reaguje, nebo jestli ho potom následně musíte nějak ošetřit, aby takováhle odebraná dírka, která po něm zůstává, nemůže způsobit nějakou paseku.
9: Naprosto legitimní otázka, kterou si kladou asi všichni, včetně mě. Kladl jsem si to takhle i na začátku, když jsem s touhle prací vlastně začal.

0: zavrtat zpátky, abych ho mohl zase použít, nenechám ho v tom stromě. A je to o dost jednodušší, než ho tam zavrtat, protože ten nebozes už je tam uchycen. Takže vlastně zpátky už je to jenom odvrtání.
1: Je nějaké dřevo, které je jednodušší nebo naopak složitější na vrtání?
0: Jo, smrky jsou jednoznačně tou nejjednodušší dřevinou na vyvrtání. Jsou opravdu fakt měkké. A tam si se svým vedoucím pomáháme i vrtačkou, že vlastně ten vrták neuchytíme do toho madla, ale do klasické vrtačky. Pak je ten vývrt vlastně o dost rychlejší a jednodušší. Naopak, třeba takový akát, tak to je jedno z hodně tvrdých dřev nebo stromů. Tam by nám ta vrtačka nepomohla, protože bychom ji úplně odvařili. Takže tam musíme vrtat ručně. Ale u těch akátů je to teda opravdu dřina a tam jako vrtat stovku by člověk za jeden den ani nedal.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: S Filipem Šelezignem z Ostravské univerzity sedíme, jak slyšíte, na břehu Děhylovského potoka. A trošku nás tu trápí komáři, což je normální, je krásné počasí. A mě by zajímalo, jestli to je právě ten důvod, proč ty ses vlastně do takového výzkumu pustil, jestli tě ta příroda lákala, nebo to jsou nějaké jiné důvody, co tě vedlo k tomuhle vědeckému oboru.
0: Je to ta příroda, máš pravdu. Ale já bych vlastně začal možná tím, že úplně odmala. Mě vždycky zajímal zeměpis. Já jsem strašně rád cestoval prstem po mapě a učil se hlavní města států a takovéhle věci. Pak jsem si udělal takovou jenom krátkou odbočku na jeden rok na španělskou filologii, jazykovědu. Tam jsem zjistil, že to je slepá ulička. Tak jsem se pak přihlásil na vysokou školu na studium geografie a vlastně během bakalářského studia jsem zjistil, že opravdu ta fyzická geografie, potažmo environmentální geografie, ta, co řeší ty přírodní procesy, tak je ta cesta, kterou chci jít, protože trávím čas v přírodě a můžu zkoumat to, jak ta příroda se chová, jak se chovala, jak ji my jako lidé ovlivňujeme a jaké to má vlastně všechno dopady.
1: Co tě na tom výzkumu stromů a potažmo sesuvů chytlo natolik, že jsi u toho zůstal tolik let a sbírá se to i různá ocenění?
0: Chytlo mě na tom hlavně to, že ten výzkum jako takový je v podstatě něco jako taková detektivka. Já skrze ty stromy získávám nějaké informace, protože oni jsou takový kronikáři, ty stromy, a já z nich získávám informace, co se v té krajině tehdy, v minulosti dělo, jak je to nějakým způsobem ovlivnilo. A byť je ta metodika, případně celá ta práce taková jakoby jednotná a myslí si člověk, že to je možná pořád dokola to stejné, tak ale každý ten případ je v něčem individuální. Takže je to takové odhalování toho, co se kdysi stalo a hledat možná vysvětlení.
1: Tvůj výzkum se, Filipe, odehrává hlavně v Jeseníkách, nebo spíš v Javorníkách, jestli se nepletu, a v Beskydech. Jak vlastně vypadá takový běžný den v terénu?
0: Je to tak, Honzo. Javorníky a Beskydy jsou hlavní dvě lokality, kde svůj výzkum dělám. A takový běžný den začíná úplně standardně, aspoň teda z mého pohledu. Vždycky se svým vedoucím nebo s kolegy sejdeme na univerzitě, zbalíme všechny potřebné věci do terénu, jak už to byl právě tady vrták, případně pásmo, nějaké měřidlo. A hlavně, co se týče toho geofyzikálního měření, tak i tyhle ty nástroje. Nasedneme do auta, jedeme na lokalitu a tam už procházíme celé to místo, kde ten svahový proces probíhá a sbíráme data ze stromu, takže ty vývrty, případně provádíme to geofyzikální měření a většinou odpoledne se vracíme domů.
1: Kolik toho člověk takhle s tím vybavením za den nachodí?
0: To je dobrá otázka. Myslím si, že to úplně neexistuje asi univerzální odpověď, protože každý ten proces je jinak rozsáhlý. Takže člověk může opravdu nachodit pár jednotek kilometrů, ale může nachodit i desítku, dvacítku.
1: Tak to už se člověk docela projde. Při tady těch procházkách došlo někdy k něčemu, co tě v rámci toho výzkumu překvapilo nebo zaskočilo? Nebo překvapení přichází, až když ty data analyzujete?
0: V drtivé většině to překvapení přichází v době, kdy ty data analyzujeme. To znamená, když datuju ty letokruhy, když už jsou ty vzorky zpracované, takže často v laboratoři nebo potom v kanceláři u počítače. Ale i v terénu mám takový jeden zážitek, který mě vlastně docela překvapil. To jsme s kolegyní vrtali stromy tady nedaleko v Karviné a ty stromy měly zatopené kmeny a byť na první pohled se zdály, že už jsou teda mrtvé a nežijou, tak po tom vývrtu jsme zjistili, že jsou stále živé.
1: Filipe, ty jsi sebou taky vzal takové špalíčky a já si zkusím domyslet, jak to mohlo vzniknout. Jsou to ta dřevěná jádra? Co se s nimi musí tedy stát, potom se odeberete, aby ten výsledek byl takový, jako my můžeme vidět tady?
0: Odhadl jsi to velice správně, Honzo. Jsou to ta vrtná jádra.

0: která odebereme ze stromu. Potom, co skončí naše terénní práce, tak jedeme do laboratoře. Tam ty vrtná jádra ukotvíme právě tady do těchto dřevěných lišt, takových kolejníček. Klasicky je tam nalepíme lepidlem, přicvakneme kolíčkama a necháme je tam takhle zaschnout a zatvrdnout. A až jsou dostatečně uchycená, tak je pak musíme vybrousit. Takže na brusce potom ta jádra takhle vybrousíme a pak jsou ty letokruhy takhle krásně čitelné, jako můžeme vidět na tomhle příkladu.
1: Kolik takových jader máte v nějakém archivu?
0: Tisíce. Jsou to plné skříně, plné sady v laboratoři, když otevřete každé dvířka, vždycky na vás vykoukne nějaký balík takovýchhle vzorků.
1: Viděl jsem tě, jak vrtáš. Říkal jsi mi o těch desítkách kilometrů, které člověk nachodí. Jak odpočíváš? Co děláš, když se zrovna nevěnuješ tady té terénní práci nebo analýze v laboratoři?
0: V podstatě sám jsem si naordinoval v vozovkách 8-hodinové pracovní dny a snažím se to dodržovat, abych právě nepřetahoval práci, aby mě to nějakým způsobem nevyčerpalo, jak fyzicky, tak psychicky. O víkendu si dávám volno. A dělám bouldering, tam trávím asi nejvíce času. A pak taky hraju deskové hry s přáteli, případně videohry.
1: A jak na to reaguje tvoje rodina? Dá se to nakombinovat tak, aby si byl se vším spokojený?
0: Je to těžké. Rodina na to teda jako reaguje, že to přijala jako fakt. Tak to je. Náš člen rodiny je prostě vědec nebo bude vědec. Důležité je hodně plánovat dopředu. Takže už to není tak, jak to dříve bývalo, že byla nějaká spontánní akce a vždycky jsem mohl. Teď už je to tak, že prostě pokud se s rodinou nedomluvím na něčem měsíc, dva dopředu, tak prostě nemám čas.
1: Když takhle plánuješ nějakou cestu, jak to vlastně funguje? Co všechno musíš vzít v potaz? A chystáš si svačiny?
0: Musím vzít v potaz hlavně, jaké bude počasí, takže se připravit v podstatě na skoro jakékoliv podmínky. Takže do batohu zbalit i pro případ deště nějaké jako nepromokavé oblečení. Rozhodně i pevnou obuv. Dostatek tekutin. Svačinu si taky chystám, protože když jsme právě někde v terénu, tak dost často jsme i mimo civilizaci na místech, kde není signál. Svačina je taky důležitý základ.
1: A nezbývá, než se zeptat, jestli do přírody někdy chodíš i bez toho, aniž by si v ní zkoušel něco zkoumat. Chodíš taky někdy do lesa jen tak?
0: Jasně, chodím. Vzhledem k tomu, že ta terénní práce není nějaký úplně můj denní chleba, že bych jako chodil do terénu každý den nebo často. Je to spíše taková nárazová věc. Takže trávím i hodně času právě na horách, v lesích, mimo práci. A upřímně je těžké se někdy pohybovat na výletě a neskoumat tu krajinu tím profesním pohledem.
1: Já jsem si právě říkal, jestli nemáš nějakou profesní deformaci a nekoukáš na všechny nakloněné stromy, když se procházíš někde na dovolené, ale chápu, že to se musí dít a asi to k tomu všemu patří. Filipe, ani v krásné přírodě Děhlovského potoka se nevyhneme rychlé baterii otázek v rámci našeho dotazníku.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Spíš hory nebo nížiny?
0: Hory, jednoznačně.
1: Máš raději vrták nebo lopatu?
0: Vrták.
1: Preferuješ letní terén nebo analýzu v zimní kanceláři?
0: Těžký výběr, ale spíš asi letní terén.
1: Máš raději stromy nebo skály?
0: Opět je to 50 na 50, ale spíše stromy.
1: Preferuješ klid lesa nebo ruch velkoměsta?
0: Spíše klid lesa.
1: A když zkoumáš sesuvy, baví tě víc ty rychlé nebo ty pomalé?
0: Jednoznačně pomalé.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: Já jsem se chtěl zeptat právě na ty pomalé sesuvy. Mě by zajímalo, jak přesně takové sesuvy fungují a obecně, čím se vlastně liší od toho, co si člověk představí nejčastěji, od toho rychlého sesuvu.
0: Je tam rozdíl mezi těmi pomalými od těch rychlých. Právě už ten název vypovídá v tom, že ten hlavní rozdíl je vlastně v té rychlosti toho pohybu. Zatímco ten rychlý nebo klasický sesuv, který si lidé představí, tak ten se náhle v jeden moment stane. Část toho svahu se sesune. A tím v podstatě ta událost nějakým způsobem skončila. Když to u toho pomalého sesuvu, jakým je třeba mělké ploužení, tak ten pohyb probíhá neustále, kontinuálně, počas celého roku, by se dalo říct. Takže tam není nějaký zásadní jeden moment, kdyby se ten sesuv odehrál, ale jde o ten kontinuální proces.
1: Nezbývá než se zeptat na takovou klasickou otázku, k čemu je to vlastně všechno dobré. Proč je užitečné znát, jak se svahy pohybují a sesouvají a k čemu nám ta historická data můžou být?
0: Jak se obecně říká, že poznání minulosti je klíčem k budoucnosti, tak to samé vlastně platí teda i tady, u našeho výzkumu. Tak všechna tahle ta data z minulosti, kdy a kde byl který svah aktivní a v podstatě do jaké míry, tak nám dá informaci o tom, když bychom chtěli v té dané oblasti nějakým způsobem stavět, ať už je to nějaká infrastruktura nebo nějaké budovy, tak zdali nejsou ohrožené právě nějakými těmihle geohazardy, jako jsou sesuvy, anebo nějaké kontinuální pohyby, které by měly na svědomí praskliny.
1: To mi dělá radost, protože i zdánlivě nesouvisející obor, o kterém se bavíme v hluboké přírodě, nám najednou může povědět hodně o tom, jak vlastně stavět lépe naše města, sídla, a má docela velký užitek pro lidi. Je něco, co za nějaký hlubší smysl zase hledáš ty, nebo jdeš za tady tuhletou velkou vizí, že se snažíš pomáhat lidem, aby stavěli, řekněme, udržitelněji a odolněji?
0: Jednoznačně jsem pro, abychom my jako lidé obecně stavili udržitelněji a více přizpůsobovali svůj život do souladu s přírodou, než naopak, abychom si ji podmanili. Ale já za svou práci spíše vidím nějaké zdokonalení té dané metody. Spíše než nějakou aplikační rovinu, tak naopak spíše zdokonalení, aby ta metoda přinesla ještě přesnější výsledky, než přináší teď.
1: Zmiňuješ metodu. Mě by zajímalo, jestli v tom oboru existuje nějaká otázka, na kterou zatím nikdo neumí odpovědět, ale ty bys ji chtěl rozlousknout.
0: Takových otázek v našem oboru je spousta. Mě ale nejvíce zajímá otázka toho, že v době, kdy ten strom je nakloněn, vytváří právě třeba naopak to reakční dřevo, které už jsme tady zmiňovali, tak on není schopen zaznamenávat v tu danou dobu, kdy to reakční dřevo vytváří, jiné pohyby toho svahu. Takže se vlastně ztratí v té jeho reakci. A já si myslím, že ale jsme schopni, nebo možná časem budeme schopni, odhalit nějakým způsobem i to, že ten strom je schopen zaznamenávat i ty pohyby, které právě jsou schované v tom šumu.
1: Je právě tohle směr, kterým by se tvůj obor měl vydat? Nebo myslíš, že by měly být ještě nějaké jiné směry, kterým by se ten dendrogeomorfologický výzkum měl ubírat dál?
0: Myslím si, že to je jedna z cest, ale možná nenabízí asi toliko možností. Je to spíš přímočařejší. Naopak si myslím, že daleko větší šířka pole působnosti je v oblasti zkoumání v jiných klimatických podmínkách, nejenom v mírném pásu, ale i do jiných podmínek, a vyzkoušet i jiné druhy stromu, jak reagují.
1: Protože v našem pořadu se rádi ptáme taky na dobré zprávy. Existuje z nedávné doby nějaká dobrá zpráva z tvého oboru nebo nějaký objev, který by nás posunul vpřed?
0: Tak tím si nejsem úplně teďka jistý. Na nic takového jsem nenarazil.
1: Já totiž jednu dobrou zprávu mám. Rád bych totiž připomněl, že ty jsi za svůj výzkum získal ocenění Talent roku. Můžeš nám popsat, jak to probíhalo, jak jsi na to reagoval?
0: Statutární město Ostrava vypsalo výzvu, kterou vyhlašuje každý školní potažmo akademický rok. A to je výzva o udělení ceny titulu Talent roku města Ostravy, do které se mohou přihlásit vysokoškolští studenti, jak bakaláři, tak magistři, tak i doktorští studenti. A z těch, co se přihlásí a vyplní formulář a splní určité podmínky, tak potom nezávislá rada prozkoumává ty jejich žádosti a vyhodnocuje, kdo takovýhle titul vlastně za svou práci, ať už vědeckou, či výsledky ve škole, tak kdo takovou cenu získá. A letos nás tu cenu získalo celkem 18, což je docela velké číslo, takže nejsem jediný, je nás víc takhle talentovaných na území města.
1: Tak to mi dělá velkou radost a myslím, že taky našim posluchačům a posluchačkám. Filipe, přejeme ti hodně štěstí ve sbírání dalších ocenění, ale taky získávání nových vědeckých objevů, abychom lépe chápali naši krajinu. Jsem moc rád, že jsme si spolu mohli povídat. Toto byl Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. Filipe, ahoj.
0: Ahoj Honzo a děkuju moc.
1: Já se s vámi loučím, mé jméno je Jan Lukačevič a příště se uslyšíte zase s Pavlou Hubálkovou.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
2: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Velké finále Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, pod taktovkou Tomáše Braunera a předními operními solisty. Přímý přenos operního gala Zlaté Prahy dnes večer na ČT Art.
5: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Přišel na policii nahlásit vraždu. Jeho dva známí prý mladého muže ještě předtím unesli, věznili, byli, mučili a týrali. Těla se potom zbavili hrůzným způsobem. Ale byla to vůbec pravda? Proč by někdo udával své kumpány a co všechno musela zjistit pardubická mordparta, než soud vynesl rozsudek? O tom vypráví další část cyklu s podtitulem Tyrani na pervitinu.
9: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Bylo léto, prázdniny roku 2022 a rodina 28-letého Radima se ho už týdny marně snažila kontaktovat. Jeho telefon byl nedostupný, nepřidával žádné fotky ani informace na své sociální sítě a nic o něm nevěděli ani jeho známí. Od mládí měl dobrodružnou povahu, rád pracoval u koní a pohyboval se po celé republice, na Slovensku i v Rakousku. Zpočátku si jeho blízcí říkali, že se brzy sám určitě ozve. Koncem srpna ale ztratili trpělivost a přišli na policii.
1: Případ, o kterém se budeme bavit, tak skutečně to je jeden z nejzávažnějších, který jsme v rámci Pardubického kraje řešili a z mýho pohledu, tý mý praxe, co mám za sebou, tak je jeden asi nejohavnějších případů.
0: Šéf pardubické mordparty, vyšetřovatel Milan Šimek, se k případu, který začal jako mnoho dalších nenápadným zmizením mladého muže, dostal až o rok později. Základní informace ale získal od břeclavských kolegů, kteří už na pohřešování pracovali.
1: On pocházel z Moravy, z jedné takové menší vesnice a že vždycky o sobě dával vědět, ale prostě delší dobu se neozval. Od té doby vlastně byl na kriminální službě v Břeclavi veden pátrací svazek. On to nebyl úplně svatý člověk, měl za sebou nějaký drobnější krádeže, nějaký přestupky. Byl zajímavý i jeho facebookový profil, kde vlastně měl přezdívku Ota. Samozřejmě směřovalo to k užívání marihuany a on skutečně byl častým uživatelem návykových látek.
0: Poslední záznamy, které v souvislosti s mladým mužem břeclavská policie zjistila z evidence, byly o drobných krádežích jídla v supermarketu, drogové delikty, ale i odcizení 30 000 korun v zábavním parku. Podle kriminalisty Františka Vychytila se logicky předpokládalo, že nejspíš i proto se někam uklidil a nedává o sobě vědět.
2: Prostě se pohyboval sám, měl záliby v koních, to asi naplňovalo v tom životě a právě tím, že už odmala trošku asi směřoval k nějaké drobné majetkové trestné činnosti, tak se pohyboval různě. Nenasvědčovalo nic tomu, že za jeho zmizením by mohl stát nějaká osoba.
0: O 4 měsíce později ale vyšetřování nabralo rychlý spád. V lednu 2023 se rodina mladíka na policii objevila s novou informací. Od lidí ze sousedství se totiž dozvěděli, že Radima v létě, kdy zmizel, zahlédli při nějaké strkanici kolem auta se dvěma dalšími muži.
1: Byl někde násilně mačkán doslova prostě do vozidla a z toho místa bydliště odvezen na neznámý místo. Uváděli nějaký osoby, které to snad měli vidět. Samozřejmě tato informace trošku posunula to jejich pátrání po té osobě a začali spolupracovat s kriminalisty krajské kriminálky z Jihomoravského kraje, kteří se vlastně do toho zapojili. Ve věci už zahájili úkony trestního řízení ve věci zbavení osobní svobody. Samozřejmě nevědělo se, kde ten Radim skončil.
0: Pátrání se zintenzivnilo a 10. února roku 2023 se všechno mělo změnit. Bylo odpoledne a Milan Šimek už v myšlenkách uzavíral uplynulý klidný týden pardubické krajské kriminálky.
1: Pamatuju si to přesně, byl to pátek, kdy vlastně v rámci objasňování nějaký jiný trestní činnosti jeden šikovný detektiv ve Svitavách zjistil poznatek, že v jednom domě mělo dojít k držení násilnému jednoho muže, nějakého Radima, a následně on tam měl i zemřít.
2: Tato informace se dostala k operativcovi z kriminální policie na Svitavách. Tu dobu jsme ještě nevěděli, jestli se zakládá na pravdě. Nicméně po prvotním prověření téhle informace a v souvislosti i s pohřešováním obdobné osoby na tom Břeclavsku jsme došli k závěru, že právě by se mohlo jednat o tohohle muže.
0: Když se pardubická kriminálka propojila s Jihomoravskou, ukázalo se, že pátrají stejným směrem. Bylo ale potřeba nenápadně zjistit, jestli všechny okolnosti ze svědectví jistého Martina skutečně sedí. Uvedl totiž hodně podrobností, včetně jmen, ale sám nebyl žádné nevinátko.
2: Byla to osoba, která měla spojitost jak s drogovou, tak i trestnou činností a bylo potřeba to ověřit.
1: Uvedl i konkrétní jména osob vlastně, který se na tom únosu a následné smrti toho Raděma měli podílet. Byl to nějaký Alexandr a Pavel. Spíš známější kriminalistům ze světa byla osoba toho Pavla. To byl takový násilnický typ, který tam měl problémy i s těma lidma v okolí.
0: Důvod, proč se Martin rozhodl prozradit, co se o kumpánech dozvěděl, byl jednoduchý. Měl strach.
2: Ta osoba, co nám oznámila tyhle informace, měla s tím dotyčným, co zatím měl stát, své nějaké nevyřízené účty. A protože měl taky obavu o svůj život, tak přišel tadyhle ty informace oznámit.
1: Narychlo jsme prověřili ty okolnosti u těch svědků, kteří měli být přítomni toho násilného natlačení toho Radima do toho vozidla v té obci. A i s ohledem na toho Pavla, na toho násilnického agresivního člověka, tak jsme zahájili úkony ve věci zbavení osobní svobody s následkem smrti, že opravdu byl důvodný předpoklad, že bohužel ten Radim už nežije.
0: Hned 10. února se pardubická krajská kriminálka začala zabývat i doslova hororovými podrobnostmi z Martinova svědectví.
1: Uved, že se mu měl svěřit jeho známý právě ten Pavel, že tam drželi ve sklepě nějakýho Radima, který tam následně zemřel a jeho těla se měli zbavit uvařením v nějakým velkým hrnci. Ten Pavel se dokonce tomu člověku měl svěřit i v tom, že si chtěl vyzkoušet, jaký to vlastně je zabít člověka. Osoba toho Pavla fakt byla kriminalistům známá, problémový, násilnický typ. V tom domě byly často pořádány nějaké seance, kde se zúčastňovali jak muži i ženy, kde tam došlo vlastně k napadání těch mužů i těch žen. Těch žen občas i s nějakým sexuálním podtextem.
2: Popsal de facto způsob, z jakých okolností byl ten pohřešovaný vězněn a i způsob, že vlastně bude dost složité najít to tělo, neboť ten způsob toho zbavení se těla měl být proveden tak, aby co nejvíc to stížilo práci policie.
0: Svědek Martin kriminalistům vysvětlil i to, za jaké situace se k tolika důvěrným a usvědčujícím informacím dostal.
2: Byl zřejmě moment, kdy i pachatel takhle závažného zločinu sám potřeboval asi se svěřit někomu blízkému a v tu chvíli po několika měsících to byl právě tenhle člověk, který policii přinesl ty informace.
0: A bleskově se kriminálce podařilo ověřit i tvrzení, podle kterého měli Pavel a Alexandr odvést Radima v kufru auta až na Svitavsko.
2: De facto se podařilo i zmonitorovat nějakým způsobem pohyb tohoto vozidla a ty informace nám seděly a byly ve spojitosti právě s touhle lokalitou na Svitavsku, kde mělo dojít k tomu nedobrovolnému držení této osoby, de facto věznění.
0: Do 24 hodin dal státní zástupce souhlas se zadržením Pavla i Alexandra pro podezření ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody s následkem smrti. Zátah na Pavla J. se chystal na Svitavsku a na Jižní Moravě si kriminálka došla pro Alexandra G.
1: Vždycky policie hledá člověka, kdo bude z té dvojice ten slabší článek, takže jsme trošku sázeli na toho Alexandra, protože jsme měli i indicie na to, že i ten Pavel se k tomu Alexandrovi nechoval dobře, taky ho napadal, měl mu dokonce zlomit ruku. Musím říct, že to byla trošku trefa do černého. Takže toho se podařilo zadržet v jedné obci na Jižní Moravě, kdy vlastně zpočátku on samozřejmě se snažil taky zapírat, že absolutně s tím Radimem a jeho zmizením nemá nic společného, ale po předložení nějakých dalších důkazů, tak s náma začal spolupracovat a vlastně díky němu jsme začali rozplítat, co se vlastně v tom domě mělo odehrát. S tím Pavlem to bylo samozřejmě trošku problematičtější, protože to byl ten násilnický typ.
0: Recidivista Pavel J. byl proslulý svou agresivitou a v minulosti ji nikdy neváhal ventilovat vůči policii, úřadům nebo svému okolí. A pardubická mordparta povolala k jeho zadržení profesionály.
3: Ano. Co se
4: stalo? Koukám do kufru.
3: Ano. Jak se
5: zavři.
1: Bejvalej prej bojovník MMA aktuálně byl vyšetřovaný pro nějaké napadení muže v Litomyšli. Určitě jsme z toho měli pocit hned od začátku, že to byl ten vůči typ v té dvojici. K jeho zadržení došlo před jedním obchodním domem ve Svitavách za pomocí kolegů z pořádkové jednotky, protože jsme měli samozřejmě i důvodnou obavu, jestli u sebe nemá nějakou zbraň. To zadržení se povedlo, musím říct, on byl zpočátku i po tom zadržení docela krotkej, ale následně postupem času začal být arrogantní, odmítal cokoliv podepsat, veškerou vinu prostě odmítal.
2: Tam byly použity různé donucovací prostředky. Asi každého běžného člověka by to trošku nějakým způsobem nastavilo nějaké případné možné spolupráci, ale tady u tohohle pachatele bylo zřejmé, že si z toho vůbec nic nedělal. Bylo vidět, jak dává najevo vlastně takové opovržení vůči policii.
1: Na ty naše dotazy k tomu Radimovi uváděl, že jméno toho člověka mu vůbec nic neříká, že si na něj, na takového člověka nevzpomíná. Uváděl, že sám několik lidí z toho svého domu vyhodil z nějakých důvodů, ale že si nevybavuje, že on by byl prostě mezi něma. Prostě absolutní negace všeho.
0: Tým Milana Šimka už ale pracoval na několika liniích a rozjížděly se domovní prohlídky na více místech. Nemovitosti, ve kterých se pátralo po usvědčujících důkazech, měly vazby na všechny podezřelé. A Pavel J. měl být u toho. Spolupráce s ním ale byla téměř nemožná.
4: Budete se chtít poradit s obhajcem ještě?
6: Asi můžu. Na slovičku paní nemovitosti.
4: Budete se chtít poradit,
2: jo? Tak on přijde za vámi.
4: Já vám teď jenom předám tenhle ten příkaz.
3: Mama, vy teď o tom žád nikdo nevypovídá!
4: Vy se uklidníte. Ještě jednou tohle to předvedete. Tak jdete eskortou zpátky.
6: Tak to můžu.
4: Co?
6: To můžu.
4: Takže se uklidněte.
3: Mamo, vy jdete domčát, nikdo nevypovídá!
6: Ticho!
4: Ještě jednou a použijou se denuncovací prostředky.
0: V duchu arogance a provokace se nesly i další výslechy nebo prohlídky míst, kde měl Pavel J. Radima týrat kvůli údajně nevyřízeným účtům. Strach, který se snažil vyvolat ve svých kumpánech, se nakonec obrátil proti němu.
2: Tím, že vypovídal ten druhý spolupachatel, tak se podařilo de facto rozluštit i ten způsob, jakým to bylo provedený, což bylo de facto zarážející i pro otrlé kriminalisty. I asi důvod, proč on vypovídal, mohlo být to, že na tom způsobu toho provedení on nebyl úplně ten hlavní, de facto bych to nazval, že napomáhal vlastně tomu hlavnímu pachateli celý to jednání provést.
0: Příběh s tragickým vyústěním se začal odehrávat v létě roku 2022, kdy se prý Radim Alexandrovi ozval po několika letech.
1: Nám vlastně uvedl, že Radima znal asi 10 let zpátky. Hovořil o něm jako o nějakém bezdomovci, byť on to byl člověk mladšího věku a bydlel někde na té Moravě, což jsme měli potvrzený. Oproti tomu s tím Pavlem se znal asi jeden rok. U něj v obci přebýval delší dobu, kdy mu tam pomáhal s přestavbou toho domu. A vzpomněl si, že někdy začátkem léta toho roku 22 se mu ten Radim ozval, jestli by za ním nemohl přijet, že by jim na tom domě nějakým způsobem pomáhal.
0: Alexandr prý Radimovi vyjednal, že bude pomáhat na opravách Pavlova domu. Ale Radim svou povahu nezapřel a po čase z domu začal krást peníze a marihuanu. Alexandr na to přišel a z domu ho vyhodil.
1: Radim, byť byl vyhozen z toho domu, tak se tam vrátil. V době, kdy tam vlastně spal jenom ten Alexandr a začal tam prostě zase prohledávat ten dům. Ten Alexandr to zjistil, zavolal to Pavlovi, když zjistil, že se tam u něj Radim nějakým způsobem prostě v tom domě přehrabuje a chce tam za svou něco ukrást, tak samozřejmě se rozuřil. Říkal tomu Alexandrovi, ať ho tam zadrží, ale ten byl takovej typ, že si na toho Radima netroufal. Takže Radim z toho domu nakonec utek. Když se Pavel vrátil, tak zjistili zase nějaký odcizení nějakých drobnějších věcí a věděli, že ten Radim asi zřejmě se před nima schoval někde na tu Moravu, odkud pocházel.
2: prostě ten hlavní pachatel si to nenechá líbit a potřeboval si to s ním vyřídit.
1: Zajímavá byla ještě informace o toho Alexandra v tom, že vlastně když se tam ten Radim zpočátku nastěhoval, tak on měl nějaký svůj vlastní účet na telefonu, ten mu právě poskytl ten Alexandr, pak se z něj neodhlásil, takže vlastně měl k dispozici data toho Radima a věděl o tom jeho pohybu, takže si vlastně potvrdil, že utek na tu Moravu.
2: Tam se jim ho podařilo druhý den na jednom místě nalézt a násilně odtáhnout do vozidla a pak s ním teda odjeli sem na Svitavsko. Kdy ještě předtím, než dojeli do toho svého místa bydliště, tak se zastavili u svých dalších známých, kde využili právě sklepní prostory toho známého a tam z počátku toho násilného držení docházelo k nějakému působení násilí.
1: Pavel ho vlastně už celou cestu mlátil prostě surově a ten Radim samozřejmě viděl, že je zle, prosil je, ať ho pustí, že jim to všechno vrátí, ale už samozřejmě tušil, že to nebude mít dobrý průběh a ani asi konec.
0: Alexandr na policii vypovídal otevřeně a detailně popsal, jak si na Radima na Moravě počkali a jak ho po návratu na Svitavsko Pavel začal doslova mučit.
2: Popsal, jakým způsobem docházelo k tomu mučení a týrání. Nejen to fyzické působení, ale jak jsem již zmiňoval, působením těch předmětů, ať už to byl křovinořec, elektrický vyžínač, působením té struny na tělo toho poškozeného, násilně držení a pak svázání i do kozelce. To tam trvalo několik hodin, pak teda zřejmě z nějakého tlaku toho majitele, toho objektu, se tihle dva pachatelé rozhodli za nějaké součinnosti tady to majitele toho objektu, že ho naloží do vozidla a převezou ho následně k sobě do té nemovitosti, kde ho následně teda umístili do sklepních prostor a za pomocí pout ho násilně drželi v těch sklepních prostorech.
1: Měl ruce svázaný za zády a ke kotníkům na nohou. Krajně nepříznivá poloha i pro možnost dýchání a vůbec pohybu. Radima odnesli do takového úplně nejspodnějšího sklepa toho domu, kde nebylo vůbec žádné osvětlení, samozřejmě byl tam velký chlad. Máme za to, že tam asi ten Radim strávil celkem asi skoro 5 dnů, tak s přibývajícím časem samozřejmě ty úvazy, které měl na té ruce, tak ho samozřejmě trápily.
0: Dvojice trýznitelů držela vyčerpaného mladíka v chladném sklepě Pavlova domu. A aby jejich vězeň utrpení snášel bez křiku a problémů, udržovali ho pod vlivem drog.
2: Měli podávat návykové látky v podobě pervitinu, mělo tam docházet i použití násilí v podobě nějakých úderů rukou. A de facto tím, že tam byly dost tristní podmínky v těch sklepních prostorách, kdy následně se nám podařilo zdokumentovat, že tam je konstantní teplota okolo 7 stupňů.
0: Alexandr průběh věznění popsal během policejní rekonstrukce a ukázal, jak na základě Pavlových pokynů nakládali s mladíkem jako s otrokem, kterého je potřeba potrestat.
5: Dával jsem mu kouřit perník.
7: Kouřil perník?
5: Jo.
4: To ještě v této poloze, když byl.
5: Jo.
4: Jakým způsobem nebo čím jste to kouřili?
5: Z žárovky.
4: Tak my tady máme, nemáme teda žárovku, ale máme tady, víte, co to je?
5: Jo, vím.
4: Tak co to je?
5: To je bongo.
4: Bongo na trávu, říkáte. Mm. A můžeme to na tom předvíst, tak jste to tady kouřili.
5: Ne, ale...
4: Tak jenom předvejte, jak jste teda kouřili.
5: Takhle to kouřili.
1: Ten pátý den, vlastně ten Pavel s tím Alexandrem šli toho Radima do toho sklepa zase zkontrolovat, rozsvítili tam a viděli, že je ve strašně špatným stavu a prakticky během pár sekund před nima skolaboval. Alexandr říkal, že úplně se vypnul. Zřejmě dostali strach, jak je ten jeho stav vážný. Tak ho přenesli už nesvázanýho do horní části domu, kde ho tam položili na postel.
0: Ještě předtím se ho prý snažili resuscitovat, protože se jim zdálo, že je mrtvý.
4: Dělal co?
5: Prostě zahájil masáž srdce, no.
4: Tak jste dělal co?
5: Já říkám, rychle nahodil, já jsem mu to rozvázal a já s tím člověk ani nezachraňoval, já s tím nemám žádný zkušenosti. On udělal masáž srdce asi 2x, 3x, on otevřel hned oči.
4: Dvakrát, třikrát mu teda stiskl v hrudní.
5: A on otevřel oči.
4: Otevřel oči. Co, jaká byla další jeho reakce?
5: Říkám, koho jako jeho? Je.
4: No, poškozenýho.
5: Nic, prostě koukal, otevřel oči, koukal. Říkám, Pavle, bereme ho nahoru. Řekl, že už má dost prostě, že už to je konec, že už, jo, že už to má za sebou jakoby ten trest, tak bereme ho nahoru. Tak jsme vzali nahoru, vykoupal jsem ho, umyl jsem ho, oblík jsem ho.
1: Ten Alexandr mu dokonce dal nějaký prášek, aby ho uklidnil, samozřejmě bez jakýhokoliv předpisu a znalosti, jestli takový prášek vůbec do něj může dát. A ten radním tam usnul, oni dva šli také, ten Alexandr s Pavlem spát každý do jiného pokoje, ale ráno prostě zjistili, že ten radím už nežije. Toho se samozřejmě lekli, záchrannou službu volat nemohli, protože na jeho těle byly samozřejmě stopy po tom mučení, týrání, bití od té strunové sekačky a vlastně od toho, jak ho ten Pavel takovou dobu nějakým způsobem napadal. Takže přemýšleli, jak se toho těla zbavit. Ten Alexandr navrhoval, že by bylo nejlepší ho někde zakopat, s tím ale nesouhlasil ten Pavel, bál se, že ho najdou zvířata. Takže vymyslel, uvaříme ho v brutaru.
0: Pavel Alexandra nejdřív zaúkoloval, aby zjistil, jak dlouho se vaří lidské tělo. A použili k tomu část chodidla, které mu odřízli.
1: My jsme v té části domu, to byla taková spodní koupelna, potom následně našli stopy DNA z těla toho Radima, což byl pro nás jeden ze stěžejních důkazů. Alexandr tvrdil, že to bylo samozřejmě pro něj strašný, ale prostě na poput a na pokyn toho Pavla, který ho poslouchal na slovo, prostě to udělal.
5: My jsme ho dávali i s tím, jakoby... No, pojď, Berko, takhle, a hlavou dolů. Možná tam jsou nějaké věci. Jo? Hlavou dolů. A, zatlačit trochu. Trochu zatlačit na nohy. On se tam vešel, no. Už jdu povolený. Zatlačili na nohy. Zalili jsme to vodou, dali jsme tam 2 kila soli asi a přikryli víkem.
0: Vše se odehrávalo na dvoře domu, který byl na odlehlém místě a nikdo z okolí o tom neměl tušení.
2: Mám za to, že ho vařili do následujícího dne, až vlastně ta tkáň, ty svaly se uvolnily od kostí a hlavní pachatel odděloval tyto části měkkých tkání od těch kostí, dával je do belíku, kterých se následně zbavili tím, že vyváželi různě na pole. Samotné ty kosti měli údajně následně spálit, rozdrtit a následně i se stavební sutí z domu se to měli zbavit na lesní cestě v nedalekém přilehlém lese.
1: My jsme se samozřejmě snažili, už jsme věděli, o kterou cestu se jedná, jestli jsme tam nějaké stopy vlastně ještě nezjistili a taky jsme věděli, že ten Radim měl mít v hlavě jakousi titanovou destičku, což by samozřejmě pro nás byl krásný důkaz. Bohužel, přestože jsme tam byli s kolegy z kriminalistického ústavu, podílelo se na tom desítky policistů, tak jsme tu destičku nenašli, ale bohužel jsme nenašli ani nějakou hmatatelnou stopu v podobě kosti z těla toho Radima. Udělali maximum pro to, aby se na ně policie nedostala, takže začali uklízet v tom domě, kdy vlastně to tam celé vycídili savem. Vybílili ten sklep, ve kterým vlastně se ten Radim celou dobu měl nacházet. Odvezli dokonce i nějaký nábytek, na kterém leželo to tělo toho Radima v tom domě, těsně předtím, než vlastně zemřel. Tohle všechno se nám nějakým způsobem podařilo zdokumentovat, zejména odvoz toho nábytku.
0: Pardubické mordpartě se ale podařilo vypátrat dům, ve kterém dvojice Radima začala mučit hned po únosu. Dům i sklepení se nedávno rekonstruovali a jeho majitelé se na mučení nepodíleli. Potvrdili ale, že hlavní pachatel byl opravdu Pavel.
1: Ten Pavel, ten prakticky stále si trval na tom, že s věcí nemá nic společného a prakticky u něj k posunu v tom, že začal vypovídat za přítomnosti obhájce, došlo až, když došlo ke změně právní kvalifikace z toho zbavení osobní svobody na zvlášť závažný zločin vraždy. Ten Alexandr s námi spolupracoval, podstoupil dokonce prověrku výpovědi na místě, přímo v tom sklepě, kde toho Radima drželi. Byl jsem tam osobně přítomný, i dozorová státní zástupkyně, a musím říct, že to tam opravdu na člověka působilo strašně. Tam by člověk nechtěl být ani půl hodiny. Tam chlad, tma, já jsem tam viděl pavouky bílé barvy, což jsem do té doby vůbec nevěděl, že existuje. Prostě strašně nehostinný prostředí, kterým se ten Radim samozřejmě musel cítit úplně strašně.
0: Příčetnost a násilnické sklony Pavla J. potvrdil i znalecký posudek Jana Laška z Hradce Králové. Vraždu spáchal zvlášť surovým a trýznivým způsobem.
2: Začal zpochybňovat svědecké výpovědi a de facto popíral svou účast na té trestné činnosti. K závěru to vedlo tak, že on uvedl, že když došlo k té smrti toho uneseného muže, tak de facto on v té nemovitosti už nebyl.
0: Počátkem roku 2024 bylo vyšetřování u konce. Podařilo se nalézt několik svědků, kteří ze sklepa Pavla J. zaslechli křik a volání o pomoc. Identifikoval se i křovinořez použitý při mučení. V koupelně, kde odřízli své oběti chodidlo, pomohl policii důkaz v podobě genetické stopy.
2: Byly to prostory koupelny a na vaně byla zajištěná krev toho zemřelého.
0: Pavel J. předstoupil před soud jako chladnokrevný vrah. A František Vychytil i šéf pardubické mordparty Milan Šimek očekávali, že verdikt soudce přinese satisfakci zdrceným pozůstalým a padnou spravedlivé tresty.
1: Byť bych si u toho Pavla představoval trest ještě přísnější osobně, ale nakonec teda Pavel byl odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši 26 let. A ten Alexandr 18 let.
0: O výši trestu pro Pavla J. rozhodlo nejen jeho chování v průběhu vyšetřování, ale i množství informací o jeho násilnických sklonech. Mnoho obětí se stále bálo promluvit. Muži, které zavíral do zvířecích kotců a mučil je, ale i ženy, které byly oběťmi jeho sexuálního násilí.
1: Je takový hrozný scény, který tam na té jeho zahradě u toho domu probíhaly, že tam Beranovi uříz hlavu a dal si sám na svoji vlastní hlavu ten Pavel. Zvrácený věci tam prostě seděly. Vlastně ta jeho porucha osobnosti byla podle znalců už dál neovlivnitelná, tedy vlastně trvalýho rázu. Takže to je člověk, který bude problémový už prakticky do konce života.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl kriminálky s podtitulem Tyrani na pervitinu. Autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, i tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Je naprosto nezbytné.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přeju si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absalonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Louis Armstrong a jeho When It's Sleepy Time Down South. Dášenko, tak tohle album, to je opravdový skvost.
1: Vidím a samozřejmě i slyším. A podle obalu soudím, že už má určitě něco za sebou.
0: Jo, to teda má. A právě to se mi líbí. Letos v létě jsem ho našel úplnou náhodou v severoitalském Meránu, v historickém centru, v jednom fantastickém bazaru s vinylovými deskami. Jmenoval se Piano. A je ti určitě jasný, že tohle album jsem tam prostě nechat nemohl.
1: Takže jsi z Itálie nepřivezl jenom víno, ale taky Louise Armstronga.
0: Přesně tak, navíc Louise Armstronga živého. Tohle je totiž americká dvoudisková edice Louis Armstrong at the Crescendo a obsahuje nahrávky pořízené 21. ledna 1955 ve slavném kalifornském nočním klubu na Sunset Boulevardu v Los Angeles ve West Hollywoodu.
1: Takže opět po čase hrajeme z vinilu. Skvělé.
0: A nejen dnes, protože toho Armstronga je na těch dvou deskách tolik, že jsem se prostě rozhodl s tvým dovolením teda věnovat mu hned dva kluby Evergreen.
1: A víš co? Nebudeme do toho moc mluvit, protože mám takové tušení, že velký Satchmo to všechno řekne za nás.
0: Jo, to je dobrý plán.
1: V lednu 1955 s ním navíc hrála skutečně fantastická formace vůbec těch nejlepších muzikantů. Trombonista Trummy Young, klarinetista Barney Bigard, pianista Billy Kyle, kontrabasista Arvel Shaw a bubeník Barrett Deems.
0: A v průběhu večera pak uslyšíme i zpěvačku Velmu Middleton, která byla nedílnou součástí Armstrongových koncertů takřka nepřetržitě od roku 1942 až do své smrti v roce 1961.
1: Tak už je necháme hrát, ne?
2: And now, ladies and gentlemen, here's a tune that we recorded while we're making a picture going places with Mr. Dick Powell. And the song in that picture was Jeepers Creepers.

0: Louis Armstrong and his All Stars, leden 1955 a hollywoodský klub Crescendo.
1: A klub Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. S Dašou a Janem Smigmátorem.
0: Dnes ale nejsme ani tak na Pražských Vinohradech, jako spíš na Sunset Stripu v Hollywoodu, kam jsme vás zavedli vlastně díky tomu, že si ani na letní dovolené Honza nedá od muziky chvíli pauzu. A jakmile kdekoliv na světě narazí na obchod s deskami, nemůže zkrátka jinak, než vzít za kliku a jít hledat.
1: To je prostě posedlost, víš.
0: To je vášeň, Honzíku.
1: A tenhle skvost, co právě posloucháme, jsem objevil na severu Itálie v oblasti Alto Adige v lázeňském městečku Merano.
0: Na jazz prostě natrefíš úplně všude.
1: Tady z toho alba mám vážně obrovskou radost, protože já ani netušil, že vůbec existuje. Bylo to pro mě v tom Meránu absolutní zjevení.
0: Tak pojďme na další dvě skladby.
1: Rose Room a Brother Bill.
0: Louis Armstrong a jeho All Stars.
2: Thank you, folks. Thank you very much. Here's Bonnie Bigard and his clarinet. Take it, Daddy.
3: Thank you, Louis. I'd like to play a little number. I'm quite sure it's popular with everybody in the house. A little Rose Room.

0: Louis Armstrong v klubu Crescendo.
1: Na téhle nahrávce je příjemné právě to, že slyšíš Armstronga a jeho All Stars při normálním klubovém hraní. Crescendo nebyla žádná velká koncertní síň. Byl to noční klub a Armstrong tady hrál několik setů během jednoho večera.
0: A kapela byla v té době, řekla bych, v té vůbec nejlepší kondici.
1: Naprosto. Navíc to v žádném případě nebyla jen běžná doprovodná kapela. Každý z muzikantů měl svůj vlastní prostor. Byl to vlastně spíš takový ansámbl. Klarinetista Barney Bigard měl za sebou dlouhá léta u Duka Ellingtona. Billy Kyle byl skutečně fantastický pianista. Tommy Young, výrazný trombonista s vlastním stylem, a Arvel Shaw s Barrettem Deemsem tvořili bez přehánění rytmiku snů.
0: A Louis to samozřejmě všechno držel pohromadě. Kapelu vedl velmi prakticky. Z dochovaných nahrávek z Crescenda je dokonce slyšet, jak během hraní komunikuje s ostatními muzikanty a říká jim, co se bude za chvíli hrát a kdo si střihne solo.
1: Kapela prostě fungovala na výbornou.
0: A my budeme fungovat podobně. Nebudeme zase chvíli mluvit, ale budeme hrát z vinilu.
1: Someday you'll be sorry, což je mimochodem Armstrongová vlastní písnička.
0: Potom zazní St. Louis Blues Williama Christophera Handyho.
1: A následně Armstrongovo Back O-Town Blues, které napsal společně se svým dlouholetým kapelníkem, klavíristou Louisem Russellem.
0: Tatínkem jazzové zpěvačky Catherine Russell.
1: I na tu v klubu Evergreen brzy dojde. Přednedávnem totiž Catherine oslavila 70.
0: Ale teď už je tu opět Satchmo.
2: And now we must keep it rolling with someday.
3: Disappear your deck.

0: Louis Armstrong and His All Stars. Klub Evergreen, Český rozhlas dvojka a my dva.
1: Pro dnešek se s nočním klubem Crescendo na Sunset Stripu rozloučíme, ale jenom na týden, protože tenhle vinylový večírek s nádechem Hollywoodu ještě zdaleka nekončí.
0: Příští týden totiž opět otočíme desku.
1: Respektive obě dvě, a proč dvě, vám příště taky vysvětlíme.
0: A budeme v téhle jazzové jízdě pokračovat. Věřte, že už se na Louise Armstronga, jeho All Stars a hlavně na vás, přátelé, moc těšíme.
1: Jan Smigmátor
0: a Daša.
1: A na závěr...
2: It's now blues time, folks! Elma Middleton there!
0: Big Mama's Back in Town
1: zpívá Velma Middleton
0: a se svým lídrem
1: Velkým Sečmem v čele
0: hrají jeho fantastičtí All Stars.

0: Přeju příjemný sobotní podvečer z dvojky, přátelé. Už za chvíli nabídneme pohádky z letní zahrádky. No a ve 20 hodin úžasné životy. Rudolf Zahradník podle Pavla Hobzy. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. V hlubokém lese blízko hradu žil mlsný medvěd. Jednou v noci ho probudila ohromná chuť na med. Když se podíval na nebe plné hvězd, objevil tam mléčnou dráhu a hned ho napadlo, že by někde mohla být i medová dráha. Kdyby tak věděl, kde ji hledat. Jenže cestu k takové dobrotě určitě bude chránit nějaké tajemství. Mám tu pro vás už šestou pohádku z letní zahrádky. Ta dnešní se jmenuje Tajemství hradu Květnice.

0: Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Vyjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? V hlubokém černém lese stojí hrad. Má jméno Květnice. Kdo tam žije? Pán Květin, kníže Hřebíček a jeho dvě dcery, princezny Kopretiny. Každou noc přesně hodinu před svítáním vystoupí na cimbuří hradu Květnice trubači a zatroubí veselou fanfáru. Tím budí ráno, které zatím spí daleko za horami. To je tajemství hradu Květnice. A ještě něco? Ale ano. Když trubači troubí tradá, hlas trubky se promění ve spršku voňavého koření hřebíčku. Za to, když troubí tydlitý, hlas trubky se promění ve spršku sněhobílých kopretin. A ještě něco? Jak by ne? Když sprška kopretin dopadne dolů na zem, plní se nesplnitelná přání. Za to, když dopadne na zem sprška voňavého hřebíčku, v tu chvilku se všem na zemi začne zdát voňavý sladký sen. To jsou tři velká tajemství hradu Květnice. Nikdo je nezná, jenom já a teď také vy. Ptáte se, proč je prozrazuji? Jenom proto, že chci, abyste dobře rozuměli všemu, co budu vyprávět dál. V hlubokém lese blízko hradu Květnice žil mrsný medvěd. Jednou v noci se probudil s ukrutánskou chutí na med. Snažil se zase honem usnout, aby tu chutě zaspal, ale bylo to marné. Nenechala ho spát, neodbytně ho šimrala na jazyku a on jen vzdychal a převaloval se z boku na bok a ta chuť špitala. Všímej si mě a nespi. Nakonec medvěd otevřel oči, nešťastně zamžoural k nočnímu nebi plnému hvězd a začal přemýšlet. Když je na nebi mléčná dráha, nemohla by tam být i medová dráha. Vždyť všechny hvězdy jsou zlaté docela jako med. To víš, že tam je? Ozvali se Meduňka a Šípková Růže, které to medvědí vzdychání a broukání vzbudilo ze spánku. Vymýšleli si, to se ví. Chtěli medvěda potrestat za to, že je probudil. Ale důvěřivého medvěda jejich odpověď potěšila. Je, vždyť jsem to tušil, zaradoval se. Prosím, honem mi řekněte, kde je ta medová dráha. Vezmu si největší hrnec a zaběhnu si pro med. Víš, není to vlastně medová dráha, je to trošku jinak. Špitla Šípková Růžička a začervenala se. Medvěd posmutněl. Tak se mi zdá, že jste mi lhali.
1: Kde pak, řekla Meduňka, která si uměla vymýšlet mnohem líp než Růže a rychle vysvětlovala. Je to tak, že na nebi žije velká medvědice a ta prý má velké pochopení pro medvědí starosti a pro jejich mesné chutě. Meduňka mrkla na Šípkovou Růžičku a obě květiny se rozesmály.
2: Vám se to směje, zakabonil se medvěd. Vy obě máte květinové kalíšky plné medu, ale co já? Nemůžu lítat jako včela z květu na květ a sbírat med do hrnce.
1: O ne, to nedělej, vždyť to by byla hrozná podívaná, vyprskly květiny. Zkus poprosit velkou medvědici a uvidíš.
2: Hned to udělám, vyhrkl medvěd. Jenom mi řekněte, kde ji najdu. Nebe je tak velké.
1: Tady ne. Musíš jít dál, volali květiny. Musíš dojít až na mítinu, kde roste kapradí. Tam se natáhni, nastav svůj prázdný hrnec a odříkej své přání.
0: Medvěd se poslušně vydal na mítinu.
1: Tak, Mítina je dost daleko, aby nás nebudilo jeho broukání, až bude marně prosit velkou medvědici o med. Zahyhňali se Růžička s Meduňkou a spali dál. Zatím už medvěd došel na mítinu. Ulehl do kapradí, nastavil hrnec, zvedl smutné oči k nebi a úpěnlivě zaprosil. Velká medvědice, ty jistě rozumíš mým starostem, ty jistě víš, jak je to těžké, když na medvěda přijdou mlsné chutě. Prosím, splň mi mé přání, dej mi med. Chvíli se nedělo nic, ale jen chvíli. Protože za minutku odbyla jedna hodina před svítáním, ta hodina, kdy na Cimuří hradu květnice vycházejí trubači. A už se ozývá veselá fanfára. Hlas trubky zní tydlidý a mění se ve spršku kopretin. Kopretiny padají na zem a z velké medvědice kape na zem do medvědova hrnce vonavý med. Vy a já víme proč. Za to květiny ráno kulí očka a diví se. Velká medvědice opravdu splnila medvědovi jeho přání? Dala mu med? Nevědí nic. Ani medvěd nic neví. Neví, proč někdy v noci má hrnec plný medu a jindy se mu o medu zdá jenom sladký sen. Ne, neví, že záleží na tom, zda trubači na Cimbuří hradu květnice zatroubí tradadá anebo tydlitý. Tohle opravdu ví jen ten, kdo dnes večer poslouchal s otevřenýma ušima. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
5: Galerie současných osobností Česka.
4: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
6: Já jsem 3 měsíce žil jenom Kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
4: Výjimečný.
5: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky, přátelé. Už za půl hodiny tady bude Stanislav Motl a Stopy fakta tajemství. Tentokrát s podtitulem 2 životy Hedy Lamarové. V 21 hodin Václav Kopta a Zlaté časy, ve 22 hodin premiérová četba Čas voz. Ovšem začínáme sobotní večer úžasnými životy. Rudolf Zahradník je jedna z nejvýraznějších osobností české vědy. Jeho student a později spolupracovník Pavel Hobza o něm mluví jako o gentlemanovi a váženém člověku, díky kterému přežil nelehkou éru komunismu. Rudolf Zahradník mu také určil téma disertační práce, čímž nasměřoval jeho celoživotní kariérní dráhu.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
5: Rudolf Zahradník podle Pavla Hobzy.
8: Jmenuji se Pavel Hobza, vystudoval jsem fakultu jaderné fyziky, ale celý svůj profesní život se věnuji kvantové chemii a to je také spojnice k dnešnímu, kterého budeme mluvit, profesoru Rudolfu Zahradníkovi. Já jsem s ním prožil 20 let profesního života. Ta doba je dost dlouhá, ale je to tím, že jsem začal u něho dělat diplomovou práci na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hierovského. Potom tehdy se to nazývalo kandidátská práce, teď je to PhD. A v těchto nelehkých chvílích až do roku 89 jsme velmi intenzivně vědecky spolu pracovali. Napsali jsme 3 knihy, mnoho publikací, takže jsme se znali velmi dobře.
9: Když chcete být dobrý fotbalista nebo hokejista, tak musíte tvrdě a nemilosrdně trénovat. A když chcete být dobrý přírodovědec, tak musíte, chcete-li něčemu rozumět, dobře rozumět, ne povrchně, do hloubky, tak musíte tvrdě studovat. A to je, když je to v souladu s vaší duší a s vaším srdcem věc, která vás žene, která vás nenechá ležet dlouho po sobotním obědě na kanapě.
8: Rudolf byl velký vědec. Byl samozřejmě úžasný popularizátor vědy. A asi ta nejlepší a nejjednodušší charakteristika byla ta, že on, ač byl velmi mezinárodně uznávaný a dostal, a vím to velmi dobře, řadu nabídek, aby po okupaci v srpnu 68 odešel do zahraničí. Neodešel, zůstal. To, že jsme to my přežili, bylo samozřejmě hlavně díky Rudolfovi. Naše setkání bylo téměř jako z filmu. Já jsem z Olomouce a na gymnáziu jsem měl nějakou představu, co bych chtěl dělat a žil jsem v tom, že bych se chtěl zabývat interakcí nějakých malinkých částic hmoty. A pochopitelně v té době mě profesoři na gymnáziu nemohli pomoct, tak nakonec jsem se rozhodl pro fakultu, tehdy se jmenovala technické a jaderné fyziky. A začal jsem tam studovat, ale po 2 nebo 3 letech jsem zjistil, že ta úroveň, kterou já jsem chtěl, tedy úroveň velikosti těch částic, které mají spolu interagovat, byla někde jinde. Jaderná fyzika jsou částice a subčástice, elektrony, jádra a já chtěl molekuly a interakce mezi molekul. Kantoři byli rozumní na fakultě a doporučili mě na ústav fyzikální chemie v Máchové ulici v 1. patře, docent Rudolf Zahradník. Ohlásil jsem se tam, byl tam tehdy mladý, bylo mu kolem 40, no ale nám bylo 20, že? A co si přejete, viděli jsme asi 3/4 hodiny, vyptával se, proč to chci dělat, jaký je můj tedy původ jako fakulta. No a po té 3/4 říká, tak já jsem se nepředstavil, já jsem jmenuji Rudolf Zahradník a tím to začalo. No je to jako z pohádky, ale to, že se mě tak intenzivně, a nejenom mě, všem začátečníkům, intenzivně se věnoval, vzal mě do skupiny, kde jsem dělal tam přediplomku a potom tu kandidátskou práci, dokázal nadchnout pro vědu. A ta kvantová chemie byla na jedné straně velmi zábavná tehdy, teď se psal rok 70, ale na druhé straně nebyly počítače, nebyly zkušenosti, nebylo nic, ale jako nadšení Rudolfa, který se přesunul na nás, na všechny to dokázalo překonat.

0: On byl náš učitel, že? Byl skvělý přednášející, ale pak byly úžasné ty chvíli, kdy jsme seděli spolu a začali přemýšlet, co bych měl dělat, jako ta diplomka byla. Ta je krátká, to je rok, ale pak ta disertace, teď se to jmenuje PhD disertace, ta je dost zásadní a ta samozřejmě ve správném případě by měla naprosto zásadním způsobem ovlivnit, jako co bude dál. A to se podařilo, že? Takže já, jak když na Rudolfa vzpomínám, tak když jsme pak seděli a přemýšleli, jaký téma vzít na tu disertaci. Tam je důležité, aby to téma předběhlo dobu. Teď se to většinou dělá tak, kdo má velké laboratoře, tak zadávají diplomky na podobný téma, má to tu jistotu, že ta práce se udělá, je publikovaná, je z toho něco. Ale chybí tam to nové. No a my jsme, Rudolf po chvíli diskuze a přemýšlení rozhodl, že bychom mohli se začít zabývat o nekovalentních interakcích, tedy interakcích mezi molekulami. To krásné bylo, že o tom skoro nikdo nic na světě nevěděl. Věděli jsme toho málo a dali jsme se do témata, já v rámci disertace a Rudolf jako školitel, a byla to samozřejmě sázka do loterie. Pochopitelně to bylo riskantní, ale když chcete udělat řádnou práci, musí se stát úplně nový téma. A to téma bylo natolik nosný, že od toho, já jsem v roce 70 začal a teď už je to pár let od roku 1970, ale tématu se věnuje pořád, celá moje skupina se tomu věnuje a myslím si, že je to něco jako zlatý důl. Ten zlatý důl se ale nepodaří najít vždycky. A je úlohou toho, co se jmenuje školitel, ta funkce, aby předběhl dobu, aby dal téma, který bude nosný, jako v mém případě po 50-60 letech. V tom byl tedy Rudolf naprosto, naprosto jedinečný.
1: Já myslím, že je hřích, když se trošinku, ať se zabýváme čímkoliv, trošinku nezahledíme do minulosti. Já se někdy musím usmívat v laboratoři po dvousi, když vidím entuziastické mladé chemičky a chemiky a oni si počínají tak, jako by chemie začala jejich činy. Ale přitom doma mám knížku z roku asi 1830, kde žasnu znovu a znovu, co ti naši předchůdci všichni uměli. Takže ono, ať mluvíme o čemkoliv, ať mluvíme o chemii, o vědě, o školství, ať mluvíme o současné politické situaci, mrknu zpátky a někdy se uklidím.
0: Já jsem diplomku skončil v roce 69, rok po srpnu, a chtěl jsem samozřejmě nastoupit na, tehdy se jmenovalo, kandidaturu na to fyzikální chemie. Jenomže v té době už jako nastoupili normalizační kluci a pamatuji si, jsem se ucházel o to místo, tak tehdejší šéf, poměrně dobrý vědec, ale osobně hrozný, tak mě oznámil, soudruhu inženýře, jistě je vám jasné, že pro takové jako vy na akademii není místo. Jenom toto, což znamenalo vyhazov z akademie. Ta doba byla hrozná, tehdy se mi nový místo nedalo najít. Vrcholily ty hnusy, ty prověrky po 68. Takže skutečně zázrakem po roce se mě podařilo najít místo tehdy na zdravotních ústavech, na Vinohradech nyní. Teď jsou to zdravotní ústavy, tehdy to byl Institut hygieny a epidemiologie, což bylo od kvantové chemie nepředstavitelně daleko, ale protože Rudolf tam měl jako pozici na tom ústavě, podařilo se nám zajistit, že jsem já to téma košatil, rozvedl a velmi intenzivně jsme mohli spolupracovat. Byli jsme na jedné straně, jak Rudolf, který byl vyhozený samozřejmě z místa, mohl zůstat na akademii. Ale samozřejmě byl zbavený vedení, nemohl mít pochopitelně studenty, nemohl mít pochopitelně spolupracovníky. Teď, když to říkám, tak se každý směje, jak nemohl. No nemohl, protože studenty by ovlivňoval. No on je samozřejmě ovlivňoval, to oni dobře věděli, či nemohl. No já byl v podobné situaci, neexistoval, aby mohl někdo být u mě, aby byl na fakultě, byl přednášet, nic takového nebylo. No ale o to víc jsme se mohli věnovat práci. Ani nás nechali věnovat se práci a ku podivu nás nechali, abychom mohli publikovat v zahraničí. No a my jsme měli tedy 10 nebo 15 let na to, že jsme intenzivně se vědě věnovali a ta spolupráce byla mimořádně intenzivní, napsat 3 knihy v té době, asi 50 publikací, všechny byly zajímavé, všechny byly velmi dobře citovány a ten obor se prostě nekovalentní interakce, bylo to naše nosné téma, všechny ty knihy ještě jednou jsme věnovali tomuto oboru.
1: Mně lezou na nervy věci, které nás vzdalují od velmi pěkné, demokratické a prosperující země. Teď jenom nemyslím hodně masa na pultech, ale prosperující také v intelektuálním slova smyslu. A tam míváme všelijaký kříchy. Mě vadí v posledních dobách velice to, čemu říkám rozsáhlá amatérizace. Není myslitelné, aby odborné pozice v politice nebo kdekoliv jinde zastávali lidé, kteří nejsou jednoznačnými kvalifikovanými odborníky v té oblasti, kterou mají představovat, kde mají vládnout. To je z jednoho hlediska, z druhého hlediska to byl pilíř reálného socialismu, protože klíčové pozice měli lidé, kteří byli pevnými a zakalenými členy strany a to ostatní holci měli dohnat.

Když já jsem nastoupil k Rudolfovi, tak ta skupina byla malá, nás bylo 5 nebo 6, takže Rudolf s každým pracoval velmi intenzivně. Jako když se psali publikace, když se mluvilo o vědě, měli jsme pravidelný semináře, tak jak to musí být, protože každý dělal trochu jiný obor a to vzájemné doplnění jako bylo úžasné. My jsme všichni byli v oboru, tedy v kvantové chemii, vzdělaní. To, co nám chybělo a to, co byla velikost tedy našeho šéfa, schutí jsme mu říkali boss nebo šéf, to byl asi poslední tehdy renesanční člověk. Jeho záběr, ta kvantová chyba byla samozřejmě, že? Ale jeho záběr přes chemii, ale příbuzný obory přes biologii a fyziku byly neuvěřitelné. A když máte problémy, které mají zasahovat do toho oboru, tehdy nebyla AI. Teď si vezmete inteligenci, napíšete a on vám odpoví. To nebylo. V knihách to jste nekonečně hledal. To nebylo snadné. A bylo úžasné mít někoho, kdo prakticky na všechno věděl. A když nevěděl, tak řekl, podívej se tam nebo tam. A to bylo pro fungování, řekněme, toho mého oboru, ten nekovalení interakce, protože tam velmi důležitou roli hraje jejich uplatnění v chemii, ale ve fyzice a v biologii. V biologii je naprosto zásadní a já o biologii samozřejmě moc nevěděl, to bylo jenom gymnaziální znalosti. A Rudolf tohle všechno znal, čili ta práce a to zasazení do toho většího, širšího kontextu bylo díky němu možný a asi proto jsme taky udělali tak velký kus práce v tom oboru. Rudolf měl obrovskou knihovnu. Měl tam knihy, které se jinde neuviděli, teď mluvím samozřejmě o vědecké knihovně. A takhle jsem dostal, ale už s věnováním, protože viděl, že bych to nechtěl vrátit, jednu klasickou knihu z mého oboru, tedy Vodíková vazba, s Rudolfovým věnováním. A právě tyto dny a tyto týdny beru tu knihu neustále do ruky, vždycky, když otočím na první stránku, tak tam je od Rudolfa. Těch věnování já moc nemám, samozřejmě, proč taky nebyli spolu, ale je to příjemná vzpomínka.

psal se rok 68-69 a mluvili jsme, pochopitelně jsme mluvili o tom, co se děje za branami naší laborky, za branami ústavy, co se děje. Tam bylo neuvěřitelné, že v té skupině do 10, 5-6 lidí se mluvilo naprosto otevřeně. Uvědomte si, že ale ten ústav byl prošpikovaný fízlama. Nejenom fízlama, ale někým, kdo rád na vás řekl, co ten povídá. Takže opravdu, opravdu bylo riskantní mluvit otevřeně. A musel jste vědět, v jakým okruhu si to můžete dovolit. Ale i přesto, že jsme věděli, protože stáli jsme za svým šéfem a věděli jsme, co a jak, i přesto se stalo, že v tom jeho nejbližším okolí po roce 69 jeden z jeho opravdu nejbližších vědeckých přátel se po leté ukázal, že byl fízl. Že byl estebák a donášel. Když jsme potom četli, jako byli to kamarádi, byli to vědečtí kamarádi. Zdálo se, že on vystupoval kriticky, ten druhý kolega, vůči tomu, co se dělo, a pak se ukázalo, že to byl 100% donašeč. Ale co všechno? Jaký detaily? Teď se to asi špatně chápe, ale já vím, ta doba vedla k tomu, že manžel donášel na manželku a opačně. A proto najít jako mikroklima, najít tu laboratoř, kde nás bylo 5-6, kde jsme mohli mluvit o všem, to byl zázrak, to na vás působilo, to byl balšám. Že jste najednou věděl, že ne všichni jsou ti gauneři kolem, a ti byli ale všude. Ten ústav byl malej, ten ústav fyzikální chemie byl malý. Kdybyste věděla, co tam byly za typy. Pozice Rudolfa Zahradníka před okupací a po okupaci, tak v Praze se ustavila skupina kvantových chemiků a ta potom dostala hezký název Pražská skupina kvantové chemie. Ne česká, pražská. Tam vůči osobnosti byl velikán Jaroslav Koutecký a jeho studenti, a to byl Jiří Čížek, Josef Paldus, Josef Michal a Rudolf Zahradník. Ti první čtyři byli, když byla okupace, tak byli venku v Americe. A ti všichni zůstali venku. Rudolf se samozřejmě dostal, protože byl evropský nebo světový formátu, dostal nabídky a mohl skvěle se uchytit na velmi prestižních evropských těch a odmítl právě z důvodu, že měl skupinu tady a viděl, že by to vedlo k zániku. Věděl, že by někdo tady měl zůstat. Bylo to pro něho určitě zásadní rozhodnutí. Když přišla revoluce v 89., tak najednou se zjistilo, že v akademii zní to hrozně, ale byli sami, jako estébáci a konfidenti na těch vedoucích pozicích. A teď se hledalo

0: ne, že to nebude úplně hladké. A tak jsem se rozhodl, když těch návrhů bylo více z různých stran, že se o to pokusím. Akademie věd České republiky je nástupnická firma Československé akademie věd. Ale oni, někteří kolegové hlásali, že to je prostě výraz sovětského modelu, což byl úplný nesmysl, protože mimo univerzitní výzkum a věda vznikaly už na samém začátku 19. století. Věda mimo univerzitní v dnešním moderním světě má svoji pevnou a bezpečnou pozici. Někteří, ale s tím já si nezaplňuju moc hlavu, někteří prostě měli své útroby uspořádané tak, že zkrátka akademii neměli rádi.
1: To, že akademie se poměrně rychle otřepala, za to vděčí částečně Vichtrlovi, ale v rozhodující míře svému prvnímu prezidentovi Rudolfu Zahradníkovi. Ale pak se ukázalo, že najednou i těch ústavů i takhle je hodně a teď byla snaha na Zahradníka jako prezidenta redukovat to nebo dokonce nějak likvidovat. A tehdy nastoupil, předsedou vlády se stal Václav Klaus. Ale ku podivu Zahradník byl jediný člověk, který se s ním dokázal bavit, dokázal mu oponovat a dokázal zachránit tu akademii v té pozici, jaká byla. Já si pamatuju, jsme seděli na několika seseních, jsme byli, vedle mě byl Klaus a tam byl Zahradník. A on měl chování britského lorda teda, jakože on prostě byl úžasný. Ale když přišel na toto, tak byl naprosto jednoznačný. Pane premiére, ne. A on měl takovou autoritu, že i Klaus, který na nikoho, když si pamatujete, jak s Havlem mluvila, jako, ale jako Zahradník přežil a díky němu akademie přežila a dostala v tom stavu, který teda máme teď tady kolem. Bezesporu je to pozitivní, že akademie přežila, pro vědu je to důležité.

0: Víte, já jako kluk kolem 20 jsem byl zamilovaný do filozofie, to se k tomu věku hodí, a obdivoval jsem nesmírně Tomáše Masaryka, ale tenkrát, víte, mučil jsem se otázkami o prioritě hmoty a ducha, včas jsem toho nechal. To jsou témata, která jako člověk, který obdivuje přírodovědu, nedokážu rozhodnout. A jestli poznání bude do nekonečna nebo nebude, nevím.
1: Rudolf rád vykládal, že se začal chemickým pokusům věnovat už vtedy, co jsou ty pokusy, kdy bouchají kádinky a pracuje se v kuchyni nebo někde doma. Rudolf přesně tímto prošel, přesně tou fází výbuchu, a rád na to vzpomíná. I když byl teoretik a jako kvantový chemik, ale měl o experimentu představu, a to bylo strašně důležité. Čili my, když jsme dělali výpočty a jsme potřebovali je verifikovat experimentem, tak představit si, jak ten experiment měl vypadat, nebylo snadné. A to může dělat někdo, kdo ty experimenty prožil. My jsme byli všichni čistí teoretici. Dobře dělali, že nám experiment nesvěřili do ruky, to by asi nedopadlo dobře. Rudolf to uměl. Tu školu začal těma experimentama jako všichni za kuchyní. A scouting a Rudolf Zahradník, to patřilo velmi blízce k sobě, byl na to pyšnej, a bylo to samozřejmě taky ovlivněný. Zahradník měl první republika, Masarykova první republika byl ten stát, který měl rád. Pak přišla hrůza bolševismu a pak přišel Václav Havel. Čili to byly osoby, se kterými se stotožnil, a jak si to, co vštěpoval nám, čili my jsme v tomto byli jako velmi učenliví žáci a prostě čestné chování, že byl jsem rád a byli jsme rádi, moji stejně staří kolegové, že jsme měli možnost být vedle někoho, kdo uznával věci, které tehdy neuznával vůbec nikdo. Rudolf byl gentleman, dokonalý gentleman, a věci jako vtipy, zejména nějaký lechtivý, to nepřichází v úvahu. Milena Zahradníková, Rudolfova manželka, byla báječná osoba. Milena byla někde jinde a jako oni byli dost protiklady. Nebyl upjatý, to ne, ale byl ještě jedno anglický gentleman. Víš to, Milena si opravdu užívala a měli jsme ji moc rádi.

0: Tam to vypadalo tak, že jednou za několik týdnů jsme se sešli u zahradníků v bytě. Paní zahradníková, Mirena, velmi dobře vařila. A byl to takové jako stolování, na které jsme v té době nebyli zvyklí. Že byl předkrm, byl aperitiv. Stolovalo se na krásném porcelánu, stolovalo se u stolu. Bylo to mimořádně příjemné, ale ona byla taková otevřenější, velmi příjemná, jako dvojice se velmi dobře doplňovali.
1: Mám ženu a mám dceru, obě mi dělají radost a jenom nechápu, že ta žena je od roku 45. na mě tak hodná. My jsme se poznali totiž v květnové revoluci. Naštěstí žena se vědou nezabývá, takže ta celý život byla na to, abych se nestal příliš negramotným. Takže lístky do divadel, na koncerty a tak dále měla na starosti vždycky ona. Takže jsme nebyli zanedbáni ani v tomto směru.

0: oni oba dva zemřeli na covid v té velké vlně, to byly nějak ty 2-3 roky, takže, no ale Rudolf se dožil 93 let, jako byl, měl hezký věk a byl až to do toho covidu ve velmi psychicky, velmi dobrém stavu a až do té 90. jsme si povídali o vědě, což je neuvěřitelné. Vždycky kolem Rudolfa byli znamenití nejenom chemici, ale i filozofové, že za toho bolševika to byla ta sestava těch lidí, kteří se znali a ti se setkávali. Ať byli různých profesí, pracovní lékařství, lékařství, filozofie, biologie, humanity. A teď se začne povídat jako moc příjemný, moc fajn.
1: Já jsem naprosto šťastný, s kolika vynikajícími, pracovitými, ve světě respekt majícími kolegy jsem se setkal a mám na to ty nejpěknější vzpomínky.
0: Jak se dokázal Rudolf Zahradník věnovat svým spolupracovníkům, jak se nám, nejmladším studentům, dokázal věnovat jeho práce a jeho celodenní, celotýdenní životní práce byla dělat vědu důkladně a pak se to oplatí. Ale nejenom o té vědě, ale, a to bylo tehdy podobně důležité, i o životě, životní pohledy a životní názory, který mám, tak mě samozřejmě ovlivnil můj tatínek a moje rodiče, ale Rudolf byl ten, který nejenom mě, ale všem nám ukázal, jak by asi ten správný svět měl vypadat a bylo báječné, že se toho v roce 89 dožil a nejenom dožil, ale měl možnost ještě nějakým způsobem toho ovlivnit. To bylo to nejhezčí, co jsme od něho mohli dostat.
2: Na Rudolfa Zahradníka, jednu z nejvýraznějších osobností české vědy, vzpomínal v Úžasných životech jeho někdejší student a spolupracovník Pavel Hobza. Pořad připravila Lenka Poláková-Nechvátalová.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství. Kterákoliv dívka může vypadat překrásně. Stačí, když bude klidně stát a tvářit se přihlouple. Prohlásila jednou herečka a hollywoodská hvězda první velikosti Hedy Lamarová. Označovali ji za nejkrásnější dívku planety, sex symbol doby. Jí ale celý život trápilo, že nikoho nezajímá její inteligence a vědomosti a přitom se za druhé světové války podílela na převratném vynálezu, který se týkal navádění námořních torpéd. A nejen to, právě její zásluhou dnes můžeme používat mobilní telefon.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kráska proti Hitlerovi, aneb Dva životy Hedy Lamarrové.
1: Starý černobílý film vypráví. Vidíme spící dívku. Má tmavé vlasy a nádhernou tvář, jaká se dnes už jen tak nevidí. Je ráno. Dívka vstane a v zápětí už vidíme, jak cvala na koni. Ten ji donese až k rozlehlé vodní hladině. Dívka se svlékne, přičemž své šaty nechá na hřbetu koně. Potom už plave v průzračné vodě. Její kuň však odběhne pryč, i s oblečením. Ta krásná dívka vyjde z vody. Diváky spatří takovou, jakou ji pán Bůh stvořil. Hotový zázrak. Tato scéna vejde do dějin světového filmu. Píše se totiž rok 1932 a nad tímto snímkem se veřejně pohorší i samotný papež. V knize Historie československého filmu v obrazech autorů Jaroslava Brože a Mirtila Frýdy můžeme číst.
0: Scéna vyvolala protesty mravokárců a zákroky cenzurních orgánů, čímž se ale jen zvýšil zájem o celý tento film.
1: A slova dalšího filmového historika Luboše Bartoška, ten na toto téma ve své knize Náš film uvedl.
0: Film byl doslova opředen skandály. V Itálii se nedostal do širší distribuce. V Německu byl uveden až v roce 1935, v Anglii 1936 a ve Spojených státech amerických až počátkem roku 1938.
1: Pokračujeme ale ve filmovém ději. Nedaleko od míst, kde se dívka koupe, pracují dělníci na stavbě železniční trati. Vede je urostlý chlapík s ostře řezanou tváří. Všimne si běžícího koně, který na hřbetě nese ženské šaty. Muž koně dohoní a pak objeví nám již známou dívku, která se náhá skrývá v křoví. Muž gentlemansky odvrátí tvář a podá jí oblečení. Dívka se oblékne. Dva mladí krásní lidé stojí nyní proti sobě, tváří v tvář. Příběh mladičké Evy, žijící ve studeném manželství se starým mužem a mladého stavebního inženýra Adama, který se stane jejím milencem, dosáhne záhy svého vrcholu. Jak svého času ve filmovém dokumentu BBC Neobyčejné ženy řekla filmová historička doktorka Ruth Bartnová.
2: Ve filmu je scéna, kdy Hedy běží nahá z křoví k jezeru, do kterého skočí a také prožije před kamerou orgazmus. Pro publikum ve 30. letech to bylo něco naprosto šokujícího. Tou dobou se herci na plátně zdaleka takto nechovali. Dokonce ani když se jednalo o evropský umělecký film.
1: Film, o kterém je řeč, vešel do historie pod názvem Extáze. Hedy, to byla Hedy Lamarrová. Ovšem v roce 1932, když ve zmíněném filmu natáčela hlavní roli Evy, to byla ještě Hedy Kieslerová. Pocházela z Vídně. Tehdy v roce 1932 jí bylo teprve 18 let. Nešlo o její první hereckou zkušenost. Za sebou již měla 3 filmové role. Poprvé natáčela již ve svých 16 letech. Ovšem snímkem Extáze se měla navždy zapsat do dějin světové kinematografie. Snímek českého režiséra Gustava Machatého, na jehož úspěchu se výrazně podílel třeba i český kameraman Jan Stalich, se měl rovněž stát nejpopulárnějším československým filmem předválečného období, navzdory cenzurním zákazům. Jaroslav Brož a Mirtil Frýda ve vzpomínané knize uvedli.
0: Extáze a na tehdejší dobu nevšední filmové pojetí sexu úspěšně pronikla i za hranice. A zejména po uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1934 měl tento film československé produkce otevřeny dveře do celého světa. Avantgardní prvky filmu získaly i u náročných kritiků pověst výjimečného uměleckého díla, kterou si tento film plně zasloužil.
1: Pro Hedy Kieslerovou znamenal tento film také cestu do vysněného filmového nebe, což byl americký Hollywood. Ale nepředbíhejme. Uplynuly desítky let a já se procházím Dobšinou, východoslovenským městem, ležícím v údolí Dobšinského potoka. Dívám se na novorenesanční budovu radnice. Obdivuji památnou vilu, kterou nechal postavit Eugen Ruffini, objevitel Dobšinské ledové jeskyně. Rovněž i tuto ledovou jeskyni, která se nachází nedaleko města, navštívím. A občas mě napadne, zda v tomto kraji náhodou se nedotýká míst, kterých se tu počátkem 30. let minulého století dotýkla třeba zrovna Hedy Kieslerová. Právě v Dobšiné měl tehdy filmový štáb své sídlo a odtud se herci vydávali na další exteriéry. Ať už to byly Topolčanky a třeba také Chust, město na tehdejší podkarpatské Rusy. Rovněž i tato další místa se mi podařilo postupně navštívit, abych tu mimo jiné vnímal atmosféru, která hlavně díky kameramanu Janu Stalichovi vyzařuje takřka z každého záběru filmu Extáze. V duchu slov filmového historika Luboše Bartoška.
0: Dominující složkou filmu byl obraz a obrazová skladba. Machatý odvážně svěřil tento nesnadný úkol mladému, tehdy ani ne 25-letému, Janu Stalichovi. Není přehnané tvrzení, že měkká a svou světelností téměř plastická Stalichova kamera byla Machatého režii kongeniální a podstatnou měrou se podílela na úspěchu filmu. Stalich dovedl uplatnit smysl pro výtvarnost filmového obrazu.
1: Kdo ví, jak ta nádherná místa, kde film vznikal, zasáhla do života herců, kteří ve filmu hráli, ve filmové Evě či ve filmovém Adamovi. Oba, tedy Hedy Kieslerová, později Lamarová a Ari Berdmok, si při natáčení, tak jak vzpomínal Jan Molnar, který se natáčení zúčastnil, velmi dobře rozuměli. To i přesto, že Hedy se vůbec netajila svým židovským původem a Ari Berd se už naopak už tehdy profiloval proti židovskými názory. Na výsledku filmu je ovšem jejich dobrá spolupráce znát. Ostatně nepotkali se poprvé. Před kamerou spolu vystupovali již v roce 1931 v německé filmové komedii Jeho veličenstvo krize. Hedy i Ari Berd byli v mnohem rozdílní a přece si svým způsobem blízcí, smyslem pro romantiku a také touhou po dobrodružství. Pocházeli z rozdílného prostředí. V literárně historické studii rozdílení válkou například také čteme.
0: Heda, přesným jménem Hedvig Eva Maria Kieslerová, pocházela z velmi bohaté rodiny, do které se narodila 9. listopadu 1913. Její otec, vídeňský ředitel banky a matka, úspěšná pianistka, připravili svému jedináčkovi krásné dětství v přepichu. Měla co si jen zamanula, už jako malá si věnovala tanci a divadlu. Později zcela propadla filmu.
1: Ve svých vzpomínkách o mnoho let později Hedy uvedla.
2: Jednoho dne mi matka slíbila za dobré chování dárek. A tím dárkem byla moje první návštěva kina. Nadšením jsem úplně ztratila řeč.
1: Byla rozhodnuta. Stane se filmovou hvězdou. Když se co by 16letá objeví ve svém prvním filmu, snímek se jmenuje Peníze na cestě, její nevšední krása publikum doslova ohromí. Jistý kritik napíše, že je nejkrásnější dívkou planety. Hedy jde za svým snem. Z Rakouska míří do Berlína. Filmuje, hraje divadlo. Po uvedení filmu Extáze, navzdory tomu, že snímek je některými odpůrci označen za pornografický, 18letá Heda se stává evropskou, ale i světovou hvězdou. Zatímco dobrodružství na ní teprve čekalo, její filmový partner a přítel Ari Berd Mok měl už velkou část dobrodružství za sebou. Citujeme z literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: V roce 1932 měl už Ari Berd Mok za sebou pestrý život. Narodil se 3. srpna 1904 v Berlíně. Byl o 9 let starší než Hedy. Na rozdíl od ní vyrůstal spíše v drsném prostředí v rodině důstojníka. Po matce měl švédské kořeny. Byl předurčen pro vojenskou kariéru. Pamětníci na něj vzpomínali jako na nápadně hezkého, svalnatého, sportovně založeného mladíka. Ari Berd měl teprve 15, když se coby příslušník německého sboru dobrovolníků zúčastnil, bylo to 21. května 1921, bojových potyček o město St. Annaberg v Horním Slezsku. Mezi sebou bojovali Poláci žádající připojení k Polsku a Němci. Ari Berd pak vystudoval ekonomii a práva. Pak se vydal na cesty. V jednom ze svých pozdějších rozhovorů uvedl: byl jsem námořníkem, žil jsem 2 roky v Arktidě, byl jsem lovcem na Aljašce. Do Berlína se vrátí v roce 1929. Všimnou si ho filmaři. Svůj první film Volání severu, ve kterém hraje například také český režisér Josef Rovenský, Natáčí v roce 1929. V roce 1932 má za sebou již 9 celovečerních filmů.
1: Snímek Extáze získal postupně i rakouskou a francouzskou verzi. Pronikl do světa. Oba hlavní představitelé, Hedy a Aribert, se rozcházejí. Zatímco Aribert Mock pokračuje v kariéře v Německu a je ještě některými kritiky vnímán paradoxně jako levicový avantgardní herec, Hedy míří zcela jinam. Krásná, také ale mimořádně inteligentní herečka, o její pronikavé inteligenci až genialitě bude ještě řeč, nachází, jak si myslí, muže svého srdce. Je to Fritz Mandl, nebývale bohatý obchodník, jemu se také přezdívalo obchodník se smrtí. Obchodník, který navzdory svému židovskému původu zásobuje zbraněmi nejenom třeba španělského fašistického generála Franka, ale také italského dučeho Benita Mussoliniho. V literárně historické stati Rozdělení válkou můžeme číst.
0: Je pravdou, že Hedy milovala bohaté a mocné muže. Je možné, že se tak chtěla dostat dále, získat nové příležitosti. Tehdy ale působila velmi zamilovaně a prohlašovala, že s hraním končí. Její muž ji přivedl do nejvyšší společnosti. Zúčastnila se i setkání s Mussolinim. Ten přitom zavzpomínal s úsměvem na film Extáze a také na to, jak na nátlak Vatikánu měl zastavit distribuci snímku. Mussolini si nechal film dopravit do své římské vily Torlonia. Film nezakázal a o hlavní představitelce se vyjádřil jako o mimořádně hezké ženě. Jednu věc si ale Mussolini a Hedy manžel neuvědomili. Ve chvílích, kdy s dalšími zbrojaři hovořili o nových typech zbraní, třeba i o námořních torpédech, krásnou Hedy tato tematika nejenom že nenudila, ale ledacos si z těchto debat odnesla, aby své poznatky později využila jako prostředek pro zničení německého nacismu.
1: Hedy žije ve zlaté kleci. Její muž ji považuje za svou trofej, která svou krásou a inteligencí má okouzlovat jeho hosty. Jeho žena si ale čím dál více uvědomuje jeho špinavé obchody. To, že zbraně prodává každému, kdo je ochoten zaplatit. V roce 1937, navzdory tomu, že ji Fritz Mandl hlídá na každém kroku, z manželství utíká. I se špedeky, které jí manžel věnoval. Její útěk je hodně dobrodružný, jak se ostatně píše ve stati Rozdělení válkou.
0: Jak Hedy později vyprávěla, při pronásledování vběhla do nevěstince, protože Fritz Mandl ji zahlédl a šel hledat i sem, otevřela jedny dveře a vběhla do jednoho z mnoha pokojíků. Tam už ale čekal zákazník. Protože se bála vyjít na chodbu, zachovala se opravdu profesionálně a zákazníkovi prý splnila jeho přání. O tom, zda za to dostala zaplaceno, však nemluvila. V každém případě v roce 1937 se dostala do Londýna. Tehdy tu pobýval spoluzakladatel proslulé americké filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer. Tehdy 53-letý rodák z Minska se pro svou společnost snažil získat některé vytipované herce ze zemí ohrožených Hitlerem. Sešel se i s Hedy, které nabídl standardní filmovou smlouvu. Hedy se s tím nespokojila. Zjistila si, kdy a kterou lodí se Mayer vrací do Spojených států. Na tu loď se nalodila, takže se opět dostala do Mayerovy blízkosti. Ten jí po ukončení plavby nabídl novou, již ale exkluzivní smlouvu. Také Hedy doporučil, aby si změnila jméno. Zrodila se tedy Hedy Lamarr. Inspirací se jí stala americká hvězda němé éry Barbara Lamarr.
1: Ve Spojených státech nastartovala další hvězdnou etapu. Ještě v 38. roce se objevuje v hlavní roli filmu Alžír. Snímek ji opět rázem proslavil. Její fotografie jsou na předních stranách novin a časopisů. Jenomže se jí velmi dotýká osud její vlasti. Vnímá anexi jejího rodného Rakouska nacistickým Německem. Vnímá listopadové události 38. roku v Německu, Křišťálovou noc, rozbitá okna židovských obchodů, hořící synagogy, její zabití a uvěznění židovští souvěrci. Kdo ví, jestli si právě v této smutné době vzpomene na kamaráda Ariberta. Jeho další osudy jsou popsány v literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: Od roku 1932, kdy natočil Extázi, až do roku 1940, stihne hrát v 16 celovečerních snímcích. Vystupuje i v několika experimentálních dokumentech, také v divadle. Na rozdíl od Hedy, která nacisty bytostně nenávidí, jeho oslovuje nacionální socialismus. Vystupuje i v propagandistických dokumentárních snímcích. Jedním z nich je film Věčný les, alegorie, kdy německý strom symbolizuje německého selského vojáka, přičemž agresivní cizinec tyto stromy chce zničit. Jde tu také o mystický vztah mezi stromem a přírodou. Film je zajímavý i tím, že uchoval autentický hlas Riberta Moga, který je průvodcem snímku.
3: Meisterwerken grüßt und spricht der Wald als deutsches Angesicht, hoher Bild, hoher Meisterschaft. Für die Dome, die da ragen hoch wie deiner Stämme macht.
1: V roce 1940 natáčí Aribert Mock film Koncert na přání. Netuší, že je to jeho film poslední. Příběh německého důstojníka, který povinnost a službu vlasti staví nad slastí probuzené lásky. Je možné, že poselství tohoto filmu režiséra Eduarda von Barsodyho a Riberta Moga inspirovalo. Jen se dokončil filmování, hlásí se ve svých 36 letech na frontu. Zařadí se mezi obrovskou masu téměř 4 milionů mužů, kteří 22. června 41. roku napadnou Sovětský svaz. Je docela možné, že i Aribert Mock byl přesvědčen o tom, že se dostane během pár týdnů do Moskvy, aby se pak s náležitou pompou vrátil, co by hrdina, do Berlína. A co se v této době odehrává okolo Mogovy někdejší filmové milenky z filmu Extáze Hedy Lamarrové, ta si užívá hvězdnou slávu. To už se ale blíží chvíle, kdy Hedy dokáže světu, že je v ní mnohem více než jen výjimečná krása. Dne 7. prosince 41. roku napadnou japonská letadla Pearl Harbor. Prezident Franklin Roosevelt ohlašuje americký vstup do války.
0: Žádám kongres, aby okamžik nevyprovokovaného a hanebného útoku Japonska z neděle 7. prosince vyhlásil za začátek válečného stavu mezi Spojenými státy americkými a japonským císařstvím.
1: Hedy Lamarrová patří od první chvil mezi ty filmové hvězdy, které se zapojí do válečného úsilí. Nabízí válečné dluhopisy. Šlo o systém dobrovolných půjček jednotlivců, díky nimž bylo možné okamžitě získat hotovost, třeba na nákup zbraní. Hedy sama prodala dluhopisy za 25 milionů dolarů a navštívila přitom 16 míst Spojených států. V roce 1942 založili přední filmové hvězdy hollywoodskou kantínu. Zábavní klub pro Američany, kteří se chystají do armády. Vše tu bylo zdarma, jídlo vařili hollywoodské. Hedy obsluhovala, vařila, mil nádobí, líbala vojáky před odchodem do války. Později napsala.
2: Všechen čas jsem trávila v kantýně, kde jsem tvrdě pracovala. Některé večery jsem se podepsala tolikrát, že jsem se bála, že mi upadne ruka. Ale nemohla jsem to těm mládencům odmítnout.
1: Přestože Hedy dostala z Rakouska do bezpečí svou matku, otec zemřel ještě ve 30. letech, stále s hrůzou sledovala, co se děje v Evropě. Až konečně přišla na nápad, který měl jednou proslavit více než všechny její filmy, včetně Extáze dohromady. Tehdy právě zuřila válka o Atlantik. Opět dejme slovo literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: Německé ponorky si dali za cíl vyhladovět a izolovat britské ostrovy, a to především ničením obchodních lodí. Po vstupu Spojených států do války se těžiště německých akcí přesunulo blíže k americkému pobřeží. Původní počet ponorek na počátku války vzrostl na více než 300 těchto plavidel. V roce 1942 se Němcům téměř podařilo úplně přerušit zásobovací trasu, kterou americké lodě putovaly k britským ostrovům. V průběhu bitvy o Atlantik zahynulo 75 tisíc lidí a bylo zničeno přes 14 milionů tun potravin a výzbroje. Pro spojence se stalo úkolem číslo jedna vývoj modernějších torpéd, využití nového naváděcího systému, a to tak, aby nepřítel nemohl do navádění jakkoliv zasahovat. Stále chyběl systém, který by naváděl torpéda přesně na cíl, aniž by se to protivník včas dozvěděl.
1: Řešení, věřte nebo ne, měla v rukou filmová hvězda první velikosti Hedy Lamarová. Dostala totiž nápad, se kterým šla za Georgem Antailem. Kdo byl George Antail? Muž mnoha zájmů a schopností, americký avantgardní a experimentální hudební skladatel, také klavírista, spisovatel, vynálezce. Někteří lidé byli přesvědčeni i o jeho mystických schopnostech, zejména poté, co na začátku 40. let v jedné ze svých publikovaných statí přesně předpověděl průběh a konec druhé světové války. V roce 1943 mu bylo 43 let. Jeho nejslavnější skladba, Ballet Mécanique, nebyla určena pro lidské tanečníky, ale pro 16 mechanických klavírů, které hrály synchronně. Dejme opět slovo stati rozdělení válkou.
0: Hedy si vybavila rozhovory, které vedl její první muž Fritz Mandl s dalšími zbrojaři a také třeba s Benitem Mussolinim. Často totiž diskutovali o možném vývoji řízených střel, včetně torpéd. Jenomže právě naváděcí systém pro torpéda, systém, který komunikuje pouze na jedné radiové frekvenci, mohl být snadno objeven a navíc ho nepřítel mohl i rušit. Hedu ale napadlo, a co když se bude při vysílání signálu využívat více zdánlivě nahodilých frekvencí, a to v přesně daném pořadí? Pro nepřítele bude pak takřka nemožné signál ovlivnit. Když s nápadem seznámila naprosto cíleně Antaila, ten si uvědomil, že přelaďovat rychle z jedné frekvence na druhou je možné dobře koordinovat, a sice stejně, jak to svého času udělal s automatizovanými klavíry ve skladbě Ballet Mécanique. Jinými slovy, do vysílače na lodi a stejně tak do přijímače na torpédu je třeba dát děrné pásky. Obě budou perforované naprosto shodně, a sice pomocí souborů náhodných čísel, které budou představovat tajnou instrukci pro přepínání komunikačních frekvencí. Pásky tedy budou identické a začnou se odvíjet ve stejném okamžiku, takže vysílač bude komunikovat s torpédem v dokonalé shodě.
1: Šlo tu vlastně o jistý druh šifry. Tento systém nebylo prakticky vůbec možné rušit. Poslední verze pracovala dokonce s 88 frekvencemi, což je mimochodem stejný počet jako počet kláves u klavíru. V době, kdy Hedy Lamarová horečně pracovala na svém vynálezu, který měl účinně ničit německé ponorky, její filmový milenec filmu Extáze a Ribbert Mock byl už mrtvý. Při rychlém postupu Ukrajinou se ocitl, co by příslušník 9. pěšího pluku u řeky Desny v oblasti Smolenska. Možná mu tahle široká řeka, včetně hustě zalesněného okolí, připomněli slovenskou a podkarpatsko-ruskou krajinu, kde v roce 1932 natáčel Extázi. Pokud tu ale opravdu snil, bylo to naposledy. 2. října 1941 je Aribert Mock zabit při protiútoku Rudé armády. V nekrologu, který vyjde o 6 týdnů později, bude vyslovena soustrast jeho manželce Elizabeth a také malé dcerce Marlí. Aribert se už nikdy nedozví, že jeho poslední film Koncert na přání viděl jen za rok 1941 7,5 milionu říšských marek a uvidí ho 23 milionů platících diváků. A co se mezi tím děje s vynálezem Hedy Lamarové, opět čteme ve stati Rozdělení válkou.
0: V roce 1942 byl sice tajný komunikační systém patentován, ale poté, co informace pronikla do novin, projekt byl odmítnut. Jak Hedy Lamarová bude později vzpomínat, vysocí generálové se nemohli smířit s myšlenkou, že by si největší zásluhu připsali filmová herečka a experimentální hudební skladatel. Hedy se vrací zpět k natáčení. Vznikají její další slavné filmy. V roce 1942 je to například White Cargo. Kritici jsou opět nadšeni, stejně jako publikum.
1: Hedy však čím dál více pociťuje ústup ze slávy. Stárne, navštěvuje psychoterapeuta. V roce 1964 má za sebou 6 nevydařených manželství. Sama se stará o 3 děti. V roce 1966 je dokonce obviněna z krádeže v obchodě. Soudní proces trvá 6 dní a Hedy je nakonec osvobozena. Plynou roky, její zdraví se zhoršuje. Podstupuje plastické operace obličeje, které však přivodí další zdravotní komplikace. Je na dně. Pak se stane zázrak. Na svět přichází mobilní telefon. Opět citujeme ze stati Rozdělení válkou.
0: Telekomunikační firmy musely najít způsob, jak umožnit mobilům vzájemné komunikace, aniž by si mobily vzájemně rušily signál. Zvolený systém byl modifikací vynálezu přepínání frekvencí, vynálezu Hedy Lamarrové a George Antheila. Tento vynález přejali telekomunikační sítě pro systém Wi-Fi a pro mobilní telefony po celém světě. Hedy Lamarrová je opět slavná, také bohatá. V jejím rodném Rakousku je den jejího narození, tedy 9. listopad, dnem vynálezů. Svět už konečně oceňuje nejenom její krásu, ale hlavně její inteligenci a genialitu. Hedy dokonce získává přezdívku Matka moderní technologie. Umírá 19. ledna 2000, její 87 let. Svým dětem zanechá mnohamilionový majetek.
1: Popel Hedy Lamarrové nechali její děti rozptýlit, jak si přála ve vídeňském lese. V srdci nádherné přírody připomínající českou Šumavu. Tam, kde Hedy prožívala své krásné dětství. Symbolický hrob má na vídeňském centrálním hřbitově. V době mé návštěvy byl plný květin. Její někdejší filmový milenec Adibert Mok hrob nemá. Krásný muž s dobrodružnou povahou, který uvěřil Adolfu Hitlerovi, leží kdesi u ukrajinské řeky Desny. V kraji připomínající místa, kde vznikl film Extáze a kde byl on a s nimi Hedy ještě opojeně štěstím.
4: Tak to byl další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Kráska proti Hitlerovi, aneb Dva životy Hedy Lamarrové. Na pořadu spolupracovali Libor Vacek, Zdena Fléglová, Jitka Borkovcová, Bronislava Janečková a mistr zvuku Tomáš Kzelhofer. Režie a spolupráce na scénáři Vlado Příkazký.
5: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Radioservis představuje
7: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
8: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
7: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
8: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
7: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
9: Zlaté časy s Václavem Koptou.
11: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a od mikrofonu z pražské Hanspolky vás srdečně zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Zlaté časy. To je slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A citát nebude chybět, pochopitelně. Nemá smysl vynalézat lék proti hlouposti, protože hlupáci si přece nenechají ničit kariéru. Gabriel Laub.

Po čase jsme si v našem pořadu dopřáli instrumentální skladbu v úvodu. Byl to Johnny Maddox a jeho bláznivý Otto, tak se ta skladba jmenovala, a určitě jste také poznali Ivone Přenosilovou z písní Zimní království. Pomalu ale jistě se svého panování vzdává léto a podzim zlehka vstoupil do pražských ulic, a to vždy každoročně znamená, že s manželkou nás to táhne do centra Prahy, do míst, která milujeme, a mezi taková místa patří i oblast Rašínova nábřeží, Pražská Výtoň, okolí železničního mostu. Ani nevíme, co nás tam tak táhne z poměrně vzdálené Hanspalky, ale pravděpodobně to bude ta nenapodobitelná atmosféra, kterou vytváří okolí pražské Vltavy. Ta náplavka má svou magii, své kouzlo, a navíc my jsme ten večer odstartovali velice silným, bych řekl, kulinářským zážitkem. Poprvé v životě jsem okusil, jak fantasticky může chutnat kachna, která je v předchozím čase marinovaná, později upravená na rožní. No přátelé, jak je možné, že až v 61 jsem přišel na to, že kachna na grilu či na rožní, chcete-li, je takový zázrak. Posílení tímto velice silným gastronomickým zážitkem jsme se rozhodli, že přece jenom ty kalorie musíme vychodit, a vyrazili jsme, to už se vlastně setmělo, na poměrně značně vychladlou pražskou náplavku. Nebyl jsem tam mnoho let, vlastně od té doby, co už nemáme loď, jsem nějak nepocítil potřebu si ty časy, kdy jsem na Vltavě trávil hodně okamžiků, připomínat, a tak jsem byl překvapený, kolik na té náplavce přibylo podniků. Zejména v těch revitalizovaných historických nábřežních kopkách, ty někdy v roce 2019, nepletuli se, ožily a dodnes tedy zejména v té letní sezóně žijí bohatým večerním a také nočním životem. Až tak nás to nelákalo, spíš jsme se chtěli projít, a najednou můj zrak spočinul na dřevěné stavbě, které jsme vždycky říkávali paroplavba, myslím, že dnes se to jmenuje Vltava, nevím přesně. A já jsem si uvědomil, že v časech, kdy jsem tuhle památnou restauraci navštěvoval jako mladý kluk, někdy v polovině 80. let jsem tam byl naposledy, tak mně došlo, že to je vlastně už součást pražské nejenom gastronomické mapy kulturní, ale to je fenomén, který na pražské náplavce stojí od roku 1945. Ta stavba je dřevěná, takže musela přežít i ty děsivé povodně, které Prahu zasáhly v letech 2002 a také 2013. Tato kulturní památka žije a existuje dodnes, což mě nesmírně potěšilo. Dali jsme si tam drink a vzpomínali jsme na generace Pražanů i těch slavných, kteří touto restaurací prošli a kteří měli jako svou oblíbenou. Byl to například Jan Werich nebo Václav Havel. Když jsme u toho pana Wericha, tak si můžete dohledat, také existuje záznam černobílého filmového materiálu, kde Jan Werich si objednává v této restauraci pstruha a krásně vzpomíná na mládí a probírá se dopisy, které mu chodí, a za ním je ta nenapodobitelná atmosféra Prahy v okolí Vltavy. Zkrátka to místo má neuvěřitelné kouzlo a nás s manželkou potěšilo, že pořád je ta možnost si tam zajít třeba jen tak na kávu či na drink, a ta atmosféra je opravdu jedinečná. Když si vezmete, že tuto stavbu si nechal v roce 45 už tenkrát postavit pan Soukup, tak to, že se dožila dnešních dnů, je úplný zázrak. Samozřejmě, že přečkala nejenom ty povodně, ale i násilné odebrání rodině po únoru 48. Vlastně už potom dlouhé roky to spadalo pod restaurace a jídelny, a teď už zase je ta příjemná možnost zavzpomínat a trochu se nostalgicky zahledět do dávných časů. Tak tahle příležitost mě moc potěšila a jsem rád, že můžeme s manželkou v rámci našich vzpomínek výprav po úsecích našeho mládí, když to tak řeknu, zařadit tuhle významnou nejenom gastronomickou pamětihodnost naší Prahy. Budeme pokračovat. Do výběru dnešních skladeb jsem zařadil také Debbie Reynolds a píseň Tammy.

Každé divadelní představení je jedinečný živý organismus a v případě nečekané nebo chcete-li mimořádné události se může i obyčejná repríza představení, které už máte na repertoáru více jak 10 let, změnit v naprosto nečekaný chaos a sled tragikomických okamžiků. Něco podobného se nám přihodilo nedávno v pražské Viole. Hrajeme tam už mnoho let představení v trojici s Markem Ebenem a kolegou Janem Vlasákem. A my tři jsme na jevišti, já u klavíru, a čte se hodně z povídek Karla Čapka a také spisovatele Petra Maila. Je to oblíbené představení, které už drží pevně zajeto v těch daných kolejích, protože, jak říkám, už je na repertoáru hodně dlouho. Ovšem, při té poslední repríze si s námi divadelní Šotek pohrál velmi zlomyslně. Totiž během odpoledního představení se ozvala taková tlumená rána, která otřásla celým interiérem Violy a zhasla světla. A to tak, že úplně. Svítila jediná pomocná lucerna, takový ten takzvaný nouzák. A jinak my jsme se tedy zahalili v tom miniaturním sále pražské Violy do absolutní tmy. Chvíli bylo rozpačité ticho, všichni jsme se tak říkajíc trochu rozkoukávali v

0: kolegy, kteří by si s takovou situací nedovedli poradit. My jsme se rozhodli, že to čekání na zázrak, tedy budiž světlo se nekonalo, že si to zkrátíme takovým improvizovaným povídáním, které Marek začal tím, že ubezpečil diváky, že skutečně to není narežírované a že by si měli všichni uvědomit, že toto představení herci neříkají z paměti. Ano, přátelé, my ty texty čteme a vzhledem k té tmě jsme teď poněkud odříznuti od možnosti v představení pokračovat. Kolega Vlasák se snažil v té tmě zorientovat ve spolupráci s režisérkou Engelovou, která byla přítomna na tomto představení. Opatřili několik masivních svíček, takže jsme si rozestavili svíčky na stolku i u mě na pianinu. Nevím, jak by se na to tvářil bezpečnostní technik. V každém případě bylo jakž takž možné pokračovat, jenže ještě předtím jsem se vydal za naším zvukařem najít příčinu toho zoufalého výpadku. Jediné, co jsme objevili, byla rozvodná deska. Já, když jsem se vrátil zpátky do té tmy, tak jsem oznámil divákům, že tedy mám dvě zprávy. Oni s napětím očekávali, co ze mě vypadne a já jsem jim pravil, že ta dobrá zpráva je, že jsme se zvukařem skutečně našli rozvodnou desku i hlavní spínač, nebo chcete-li jistič. A ta špatná zpráva, tu jsem dodal po takovém trochu zoufalém potlesku, kdy si lidé mysleli, že se to tím vyřešilo. Nevyřešilo. Ta špatná zpráva, přátelé, je ta, že v rohu rozvodné desky jsem našel cedulku, u které je v kolonce revizní technik uvedeno jméno Křižík. Lidé se smáli, Marek se smál, Jan Vlasák stále mlčel, soustředěně si chystal texty, abychom mohli za svitu svíček pokračovat. A jak si tak ty jednotlivé stránky scénáře sklepával, spadly mu na zem a totálně chaoticky se rozsypaly. Ty seřazené stránky od 1 do 37 se rozperly a učinili naprosto nesourodý guláš, kdy strana 12 navazovala na stranu 3 a tak dále. V momentě, kdy nám došlo, co se stalo, padla věta, už nevím, kdo z nás tří gentlemanů tu větu pronesl, bylo to něco v tom smyslu, tak pánové, a teprve teď jsme v víte kde. Krásně to kontrastovalo s tím důstojným prostředím pražské Violy, ale jak říkám, diváci tyhle situace milují. My děkujeme tomu technikovi, který to zapříčinil, protože to byl objednaný muž, který údajně měl opravit vzduchotechniku nefunkční. Výsledkem toho byl tento výpadek a na dotaz po té, co zanechal divadlo ve tmě, kdy to přijde dodělat, vykřikl z průjezdu, že snad ve středu. Upozorňuji, že byla neděle. Inu, poetické odpoledne v poetické kavárně či vinárně, chcete-li, Viola. Stálo to za to a doufám, že všichni diváci, kteří s námi tuhle černou hodinku ve Viole prožili, na to budou vzpomínat minimálně tak, jako my tři. Budeme pokračovat, zaspívá nám Karel Černoch píseň Já ti kdysi hrál.
1: Já ti kdysi hrál jako den.

0: Před chvílí jsem tu mluvil o naší návštěvě pražské paroplavby, té stařičké dřevěné restaurace na pražské náplavce. Procházel jsem tím interiérem a vzpomínal jsem, ve kterém z těch míst někde u okna mohlo být to štamgastské místo Jana Wericha, který tu býval opravdu velice častým hostem. A když už jsem tak vzpomínal na Wericha, došlo mi, že už se nějaký ten pátek znovu zabývám korespondencí, která vyšla tedy knižně i v podobě audioknihy, a je to korespondence mezi Janem Werichem a Jiřím Voskovcem. Vám všem, kterým tato publikace třeba unikla, to vřele doporučuju. Je to neuvěřitelně silné svědectví složité doby, ve které se narodili tito dva mocní muži humoru, satiry, obrovské dávky schopnosti improvizovat, abych tak řekl. Zkrátka velikáni se vším všudy. Překvapivě ty dopisy jsou smutné. Z valné části se zabývají tím, co bylo, jak byli skvělí, jak se jim dařilo, jaká jsou to dvojčata, jak jsou na sebe napojeni. Ovšem, jakmile přijde řeč na současno, jako by se zatáhlo a slunce zajde za hustá mračna, protože ta jejich současnost tehdejší byla poměrně žalostná. A to, ať už se to týkalo Jiřího Voskovce za Velkou louží, ale tak i Jana Wericha, kterému se ještě ke všemu tam přidávaly i velké zdravotní komplikace. A je zajímavé, že u mužů, kteří celý život se věnovali výrobě humoru a vyluzování smíchu na tvářích svých diváků a posluchačů, se dařilo dostat do té korespondence tolik zahořklosti a smutku. Já vím, ona ta doba byla opravdu složitá, když si vezmete, že ta jejich hvězdná dráha náhle z ničeho nic byla přerušena druhou světovou válkou, dosti klopotnou snahou uživit se v emigraci ve Spojených státech, úmrtí Jaroslava Ježka během té emigrace a potom nepříliš vydařený návrat do osvobozené vlasti po roce 1945, kdy, jak sami přiznávají, už se jim nepodařilo navázat a propojit se s tou první dekádou, s tou nejslavnější érou osvobozeného divadla. Oni si to uvědomovali a možná i proto Voskovec se rozhodl dobrovolně, že tedy zůstane. Nebyla to emigrace, ale svým způsobem se tak rozhodl, že už to nebude měnit a pokoušel se o hereckou kariéru ve Spojených státech. Ono se mu to částečně dařilo, i když tady většinou existovala taková iluze o tom, že se stal velkou hvězdou. No, nestal. Ono to je znát i z těch dopisů, které velice často řeší i svízelnou finanční situaci Jiřího Voskovce. A je až překvapivé, kolik času a energie věnují oba pisatelé tomu, jakým způsobem například dostat peníze za Voskovcem za uvádění těch autorských děl osvobozeného divadla tady v socialistickém Československu. Je to v podstatě, když se to tak vezme, smutné čtení. Na druhou stranu je to neuvěřitelně autentické svědectví složité doby, ve které se narodili a bohu díky i tvořili tito dva géniové. Vřele vám tu knížku doporučuji. Voskovec a Werich, korespondence. No a pojďme si to dokreslit, tu genialitu obou pánů, jednou z nejkrásnějších písní, která v období osvobozeného divadla vznikla. Tak tedy pánové Voskovec, Werich a Jaroslav Ježek, Tmavomodrý svět.
1: Netoliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak tam se poděl můj doposud dokonalý zrak. Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo modrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavo modrý klobouk má.

0: mhla, tak co mi natla, že mi chutná, co napla, že ač nemám hlad, duše smutná, pět, neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let. Melancholický jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.
1: Pomalu přicházejícím podzimem se u nás praktikujících hypochondrů začínají objevovat první náznaky lehkých viróz a dalších zdravotních neduhů. Já v takovém případě, když mi to čas dovolí, zvedám telefon a volám svému dávnému příteli Cíbovi, který žije na Zelendárkách. To je taková nádherná oblast nedaleko Písku a jsou to vlastně jenom lesy, louky, rybníky. Na civilizaci připomíná pouze nedaleká pára stoupající z Temelína. To se člověka nesmí nějak dotknout, protože jinak je to samozřejmě naprosto neposkvrněná čistá příroda, jak se na jižní Čechy sluší a patří. A tam v útulné chaloupce žije můj přítel Cíba se svojí maminkou Marií. Já je oba srdečně zdravím a Cíbo, tobě posílám veliký dík, protože když jsem ti před pár dny volal s tím, že na mě něco leze a že si následující den k vám přijedu pro med, zeptal ses mě lakonicky, co bych si dal, co by mě postavilo na nohy a já jsem věděl, že řeknu to kouzelné slovo bývar. A pak to přišlo, přátelé, já jsem se dostavil, vyrazil jsem nejdřív na takovou dopolední procházku po těch nádherných lesích, obešel jsem všechny okolní rybníky, zjistil jsem, že letos houby opravdu nerostou a když jsem se vrátil, čekala na mě v místnosti, kterou bych v tuto chvíli pojmenoval spíš jako ordinaci, mísa kouřícího nádherného kuřecího vývaru. Už během konzumace této polévky jsem si uvědomil a pocítil, že můj zdravotní stav se začíná zvolna zlepšovat. Začal jsem se potit, cítil jsem tu vnitřní sílu. Jako nášup jsem dostal domácí šunkofleky a to už jsem na tom pomyslném žebříčku skutečně dostoupal až do toho sedmého nebe. Když jsem se Cíby ptal, jak je možné, že ten jeho vývar je tak intenzivní a tak fantastický, bylo mi sděleno, a teď určitě mnozí z vás řeknou, a pan Kopta zase objevuje Ameriku. Já jsem to neznal. Bylo mi totiž řečeno, že hned, jakmile jsem předchozího dne objednal, Cíba vložil všechny potřebné suroviny do zařízení, kterému se říká slow cooker, neboli pomalý hrnec, jak Cíba, odborník na gastronomii, říká pomaláč. A tam se o všechno postará právě ten nízký var. On to ani není var, on ten hrnec totiž udržuje suroviny třeba 12-15 hodin v takovém bdělém stavu, nikoli v varu, ale hluboko pod bodem varu a tím se právě uvolní veškeré aromatické látky a není to tak prudké a agresivní jako při silném bublajícím varu. No zkrátka, po těch mnoha hodinách máte k dispozici něco, co by skutečně mělo být podáváno v lékárnách na předpis. Takže, pane doktore Cíbo, já vám moc děkuji a zdravím na Zelendárky do Jihočeského kraje a přátelé, kdybyste měli jakýkoliv problém, obraťte se s důvěrou na tohoto gastroodborníka, protože pan doktor Ješina opravdu ordinovat umí. Tak Cíbo, jako poděkování, Naďa Urbánková a píseň Zvony nelžou, tu se najíst.

Přátelé, teď budu maximálně stručný. Ti vývojáři a designéři, kteří jsou autory nesmyslných nových svítidel v našich koupelnách ve tvaru skleněného doutníku, zasluhují trest, trest nejvyšší. Já jsem rozhořčen a zdobí můj palec a ukazovák čerstvé dva puchýře, protože předtím, než jsem šel natáčet tento díl Zlatých časů, jsem měl za úkol vyměnit nové zdroje světla v těchto světelných doutnících, které jsou umístěny nad našimi umyvadly. Který idiot to vymyslel, nechápu. Víte, v každém z nich se ukrývá dvojice světelných zářičů, ale v každém tom svítidle je jiný typ s jiným rozměrem. Je to něco neuvěřitelného. Prostě dřív byla žárovka, otočil jsem nebo zašroboval. To zvládl i takový nešika jako já, ale mě teď už se nedaří ani odstranit ten skleněný tubus, ve kterém se ta svítidla ukrývají. Dva už jsem rozbil. Navíc oba jsou ještěny takovým okružím, já tomu říkám, že se stávám pánem prstenu. V těch prstenech, které drží tu skleněnou trubici, je ukryto zařízení, které snad ďábel vymyslel, protože je to něco mezi šroubkem dutým, čím se to má povolit, mi nikdo neřekl. Každý rozměr je úplně jiný. Samozřejmě, že v tom mezičase zapomenu, které z těch imbus, nimbus, trambus, já přesně nevím, jak se tomu říká, tak ten šroubováček miniaturní už dávno nemám. Mám jenom ty dva puchýře a nesmyslný požadavek výrobce, že nesmíte sáhnout prsty na ta svítidla, jinak, že se jaksi znehodnotí. Pro boha, ale jak je tam asi mám dostat, že, do toho svítidla, když je nevezmu do prstů. Snad jedině požádat kolegu Houdiniho nebo Copperfielda, nevím, jakou telepatii bych dopravil ty tubusy. No, dopadlo to tak, že to horní svítidlo je už bez skleněné trubice, vypadá to odporně, svítí to podivně, samozřejmě vypadá to spíš jako v pitevně, no ale nedá se nic dělat, já to jinak zvládnout nedokážu, pravděpodobně bude nutná návštěva elektrikáře, ale ještě předtím důrazně vyzývám všechny budoucí designéry, aby se sjednotili, aby se pro boha chlapci domluvili na tom, že přece stačí něco tak obyčejného, jako je starý dobrý závit, případně vyrobit ta okruží z gumy, aby se dala jenom posouvat. Je to nedůstojné, je to nepraktické a je to úplně, ano, přesně, přátelé. Tak promiňte, já jsem si ulevil a jdu schánět svíčky. Budeme pokračovat, tentokrát to budou dvě skladby, Johnny Rivers a také Victor Sodoma.

Následující skladbu natočila kapela The George Baker Selection. Přemýšlel jsem, proč je mi to jméno tak povědomé, a pak jsem si vzpomněl. Rok 1976 plus minus, dětský karneval v hospodě U Tří Lip, Libochovice nad Ohří, já s nastupující pubertou poskakující mezi tanečníky na jevišti Big Band paní Vlčkové, což znamenalo tedy, že kromě zmíněné v té kapele hrál také manžel a její syn Milan, a píseň O La Paloma Blanca. Vzpomínáte? Jedna z nejděsivějších odrhovaček v celém vesmíru v dějinách, a to byl právě George Baker Selection. O La Paloma Blanca, pam pa pa pa da da dam. Já jsem to nemohl dostat snad 10 let z hlavy. Poprvé v životě jsem tančil na veřejnosti, já, tiché, introvertní dítě, jsem propadl takové podivné extázi za zvuku téhle děsivé skladby, a překvapivě jsem to zatáhl i domů, protože jsem si tu písničku pořád zpíval. Otec hrozil tím, že mě vydědí, protože pro něj to představovalo opravdu vysoké riziko, tato píseň, on to úplně nenáviděl, protože ta písnička zaplavila i ten socialistický éter tenkrát, hrálo se to všude, myslím, že vznikla i jakási česká verze. Inu George Baker silně zasáhl do mého vývoje hudebního a do života naší rodiny. Tak jako vzpomínku i na tento okamžik teď uvádíme nahrávku této kapely, ale ta píseň, která má daleko vyšší kvality, se jmenuje Little Green Bag. Takže George Baker Selection, a stále posloucháte Zlaté časy na Českém rozhlasu 2.

A je tu konec dnešního dílu. Hudební tečku učiní trojice Hegerová, Gott, Matuška. Písnička Tak, abyste to věděla. Je to samozřejmě z filmové revue Kdyby tisíc klarinetů. Já vám přeju, abyste byli zdraví, mějte se rádi, opatrujte se, no a za týden určitě nezapomeňte znovu poslouchat Zlaté časy. Bude se na vás těšit váš průvodce Václav Kopta. Tak naslyšenou, přátelé.

Tak to byla repríza pořadu Zlaté časy. S Václavem Koptou se potkáte na dvojce opět zítra dopoledne, krátce po 10. hodině. Ovšem dnes už za pár minut uvedeme premiéru 8. části četby z knížky Aleny Mornsteinové Čas vos. Zůstaňte s námi.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Radioservis představuje
2: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Klíč od hlavní části domu visel na stěně vedle věšáku, kam ptáčník odkládal svůj modrý chlebník a zelenou lesnickou bundu. Nosil ji za chladnějších dní při svých výpravách do lesa. Natáhl ruku, sundal klíč z háčku, otevřel dveře a poodstoupil, aby kolem něj mohl bratr s mladými projít ven. Pak zamířil k brance, která vedla z jeho části zahrady na ulici. Pavla překvapilo, jak rázně Mirek kráčí, jak odhodlaně odemyká a vstupuje dovnitř. Jako kdyby se najednou chopil iniciativy, jako kdyby chtěl ukázat, kdo je tady doma a má tu hlavní slovo. Choval se tak, jak to po něm starší bratr vždycky chtěl. Samostatně a sebevědomně, ale nyní ta změna Pavla znejistila a vykolejila. Ptáčník ustoupil dál do chodby. Tereza s Filipem se rozhlédli po zahradě, posekané, ale jinak neudržované, a vystoupali za ním do schodů. Pavel vešel jako poslední. Venku bylo teplo, ale v chodbě, úzké a tmavé, je obklopil vlhký chlad. Ve vzduchu se vznášel závan plísně a pod ním vůně domu, kterou bratři poznávali, protože ji oba vdechovali v dětství a ptáčník celý život. Dům byl zařízený, na zemi zůstaly koberce, na oknech záclony, nábytek v pokojích byl rozmístěný tak, jak tam stával vždycky. Bratrům se to zdálo praktičtější. Nechtěli, aby dům zůstal prázdný, protože zařízené místnosti vypadají útulněji a noví nájemníci možná ledaco použijí a co nepoužijí, to prostě vyhodí. Skutečnost byla taková, že ani jednomu se nechtělo dům vyklízet. Hrabat se ve starých věcech a vzpomínkách, třídit je, odvážet. Doufali, že to za ně udělá někdo jiný. Pavel se zastavil na chodbě, dál nešel a ptáčník přecházel od jedněch dveří ke druhým, otevíral je do kořán, zůstával stát na prahu, mával rukama a představoval jednotlivé místnosti, jako kdyby v nich nikdy nebydlel, ale byl jen jejich správcem nebo kastelánem. A Tereza s Filipem vstupovali dovnitř, pokoje obcházeli a prohlíželi, zvedali hlavu k svítidlům a vykukovali z oken, stejně jako návštěvníci šlechtických sídel na prohlídkové trase. Kuchyň, šatna, koupelna, záchod, ložnice, obývací pokoj. Obývací pokoj. Ptáčník ten pokoj neměl rád. Ne, on se toho pokoje bál. Pokud nutně nemusel, nepřekročil jeho práh. V tom pokoji bydleli vzpomínky. Visely ve vzduchu, ulpívali na stěnách i na nábytku. Číhali až do místnosti vejde, aby se k němu mohli přisát a otrávit mu celý den. V tom pokoji kdysi na skříni ležel tenký kabel, kterým otec dokázal švihnout tak, až na kůži zůstala červená linka. Vlákna koberce byla stále slaná od slz strachu a bolesti. V křesle byl pořád znatelný otisk otcova těla. Křeslo, tmavozelený ušák, potřebovalo nově potáhnout. Sedák byl vetchý a područky i místo, kde se opírala otcova hlava, špinavé. Stálo v rohu místnosti a bylo otočené ke dveřím. Když v něm otec seděl a nikdo jiný v něm nikdy nesedával, protože za otcova života by si to netroufl a po jeho smrti už vůbec ne, viděl otevřenými dveřmi do kuchyně. Mohl tak kontrolovat, co jeho žena dělá, a poštěkávat na ní příkazy. Vedle křesla stál nízký dřevěný stolek. Otec si na něj odkládal noviny, hrnek od čaje nebo šálek kávy. Toho dne, kdy zemřel, na něm ležela miska švestek. A v jedné švestce byla vosa, říkala máma. Prokousala se dovnitř modrofialového plodu až k pecce, tvrdila plačtivě, když měl někdo odvahu se zeptat. Arnošt neměl šanci si ji všimnout. Byla to hrozná smůla, děsivá náhoda. Píchla ho do pusy, asi do jazyka. To by mohlo zabít i zdravého člověka, natož člověka, který byl na štípnutí silně alergický.
Už jednou ho vosí štípnutí málem zabilo, to byl Mirek ještě úplně malý, ale i tak si pamatoval houkání sanitky na ulici před domem, vybavoval si, jak byla matka vyděšená a jak otce odváželi a matka odjela s ním. Syny nechala doma samotné, tehdy asi měla svého muže raději než děti, to ji ještě tolik nemlátil. Nebo ano, ale ne tak často. Možná stále věřila, že ho to přejde, tak jako Mirka přecházela angína nebo zánět středního ucha. Jako kdyby nevěděla, že na bolesti duše antibiotika nezaberou. Mockrát ho pak při pohledu na šrámy na matčiných pažích napadlo, jestli v následujících letech nelitovala, že otce v nemocnici zachránili. Toho roku, kdy otec zemřel, bylo hodně voz, říkala matka. Poletovali kolem přezrálých hrušek popadaných pod stromy, obalovali je svými žlutočernými těly a lezli jedna přes druhou. Sedali na přezrálé švestky a prokousávali si cestu měkkou dužinou až k jejich srdci. Okna domu zůstávala zavřená, aby se dusné horko letních dní neproplížilo dovnitř a nezabydlelo se i v jeho útrobách. V obývacím pokoji se větralo jen ráno a večer a už roky, ode dne, kdy otce štípla vosa a málem ho svým jedem zabila, byla okna zakrytá sítí proti hmyzu. Horko bylo úmorné, ostré paprsky žhnuly a spalovaly odhalenou kůži na rukou, pleť na tvářích, nose a čele. Ptáčník se před nimi ukryl ve stínu stromů, ale i les těžce dýchal pod nehybným, dusivým vedrem a mlčel. Stromy stály nehybně jako bez života, neozývaly se ani hlasy ptáků. Ptáčník se posadil do stínu, zády se opřel o kmen, zavřel oči a snažil se zachytit alespoň nepatrný zvuk. Příroda je přece vždycky plná zvuků. Bzučení hmyzu, ševelení listů, zpěvu ptáků. Zvedl ruce k uším a protřel si je, aby se přesvědčil, že nestratil sluch. Ne, ticho bylo skutečné. Sáhl po chlebníku pro láhev s vodou, aby se napil, ale nahmátl jen sešit a suchý rohlík, který honem popadl, když pospíchal do lesa. Původně si chtěl vzít ještě paštiku nebo sýr, těch mívali plnou lednici, ale mezi rodiči se schylovalo k hádce a tak utekl z kuchyně a teď byl bez pití. Zanadával. Zvuk jeho hlasu se nesl vzduchem podivně, až strašidelně. Odrážel se od kmenů stromů a ozvěnou se k němu vracel z hlouby lesa. Podíval se na hodinky a zauvažoval, jestli se domácí bouřka už přehnala a je bezpečné vrátit se domů. Touhle dobou už otec asi zase sedí ve svém křesle a máma fňuká za zavřenými kuchyňskými dveřmi. Zavřít je směla jen pohádce. Ani otec nestál o pohled na ubrečenou manželku a tak jí popřál pár hodin bez dohledu a štiplavých poznámek. Ptáčník si povzdechl a zvedl se. Když odcházel, otec právě matce vysypal na zem tašku s nákupem, protože nemohl najít sobotní noviny. Obrátili dnem vzhůru, sýry se vysypaly, jeden jogurt ve sklenici se rozbil a rozprskl po dlaždicích. Láhev s mlékem se odkutálela a zastavila se o chleba. Máma pevně sevřela rty. Otec špičkou na zouváku odkopl rozbitou sklenici, oběma dlaněmi se opřel o stůl a předklonil se. Kde jsou ty zatracené noviny? Asi jsem je zapomněla koupit. Zajdu pro ně. A vařit bude kdo? Tak pro ně zajde Mirek. Otec se rozhlédl po kuchyni. Mirek tam stál v oblečení, v němž chodil do lesa. V jedné ruce držel rohlík a ve druhé nůž, kterým se ho chystal rozkrojit. Stál bez hnutí a strnule zíral na otce a na spoušť na kuchyňském stole a na podlaze. Vypadni! Zařval otec a Mirek praštil nožem na linku a vyběhl ze dveří. Byl vyděšený, ruce se mu třásly. Ale tentokrát ho nevyděsil otcův výbuch.
Třes způsobila myšlenka, která mu proletěla hlavou. Stačilo by máchnout nožem a probodnout mu srdce. 4 kroky, 1 prudký, přesně mířený pohyb paží a zbaví se ho navždy. U branky se zastavil, zaváhal. Napadlo ho, že se vrátí. Je na čase přestat se bát, nedovolit otci, aby je dál dusil svým vztekem. Je nejvyšší čas se mu vzepřít. Pak se ale otočil, strčil rohlík do chlebníku a vykročil k lesu. Příště, řekl si, příště se mu postavím. Příště se mámy zastanu. Ptáčníkův otec Arnošt Dušek byl přesvědčený, že svět se proti němu spikl. Zcela zlomyslně a nespravedlivě mu nedal to, co si Arnošt podle svého pevného přesvědčení zasloužil, co si přál. Už jako malý kluk věřil, že v životě dosáhne něčeho velikého. Nevěděl přesně, co to bude, ale byl si jistý, že ho všichni budou obdivovat a vzhlížet k němu tak, jako k němu vzhlížela jeho máma. To ona mu vždycky říkala, jak je mimořádný, jaké štěstí měla, že se jí narodil právě on, pohledný, nadaný a skvělý. Tátu neměl, ale vůbec mu nechyběl. Líbilo se mu mít mámu jen pro sebe. Tedy pro sebe ji měl jen do svých 17 let, pak se zbláznila a našla si manžela, nebo spíš on si našel ji. Takový vyžírka to byl. Nic pořádného neuměl, zajímal se jen o fotbal a zase o fotbal. Arnošt už v té době chodil na průmyslovku a docela určitě by byl vystudoval vysokou školu, kdyby máma nesedla s tím primitivem do toho pitomého auta a nevjeli s ním pod vlak. Se studiem byl konec, ale aspoň k maturitě to dotáhl. A protože byl plnoletý, nezbylo mu, než se o sebe postarat sám. Aspoň, že ten barák mu zůstal, ale jinak nic. A práci si taky našel dost brzy. Začít jako kontrolor kvality se mu zdálo docela dobré. Tehdy ho vůbec nenapadlo, že jako kontrolor kvality i skončí. A taky se brzy oženil. Když si Soňu bral, připomínala mu mámu. To ještě netušil, že se z ní vyklube taková tlustá kráva. Boky měla široké už tehdy, to byla pravda. A že není příliš bystrá, si taky všiml. Ale nic z toho se mu nezdálo na závadu, spíš naopak. Vždyť si ji nebral z velké lásky, jen nechtěl být sám. Potřeboval někoho, kdo se o něj bude starat a říkat mu, jak je báječný. Jenomže v tom Soňa naprosto selhala. A ke všemu furt, co si mlela a on jí kvůli své nedoslýchavosti rozuměl sotva půlku z toho, co říkala. Připomínala mu tím jeho nedokonalost a toho přivádělo k šílenství. Starat se uměla, to zase jo, ale rozhodilo ho, že brzy po svatbě otěhotněla. O potomky, kteří se mu budou motat pod nohama, rozptylovat Soňu a uzurpovat si pozornost, která měla být určena jen a jen jemu, vůbec nestál. Poprvé to ještě překousl, ale když po letech otěhotněla podruhé a odmítla to dát pryč, už se neudržel a pořádně ji spráskal. Kabelem, jako psa, aby si příště dala lepší pozor. A taky, že dala. A dalšího fracka už si do břicha nacpat nenechala. Ten tenký kabel byl dobrý nápad. Švihnutí pořádně zabolelo a nechávalo jen nenápadné stopy. Byl to výborný výchovný prostředek, přestože Arnoštovi trvalo roky, než si Soňu vytvaroval podle svých představ. Nenapadlo ho, že ta ženská bude tak tvrdý oříšek. Měla by mu být vděčná. Přitáhla kdo ví odkud a přišla k hotovému baráku. Ale místo vděku neustále držkovala. Na všechno měla názor, na každou větu odpověď. Nesouhlasnou odpověď. 20 let. Celých 20 let mu trvalo, než z ní tu spupnost vymlátil. Teď už by ji mlátit nemusel.
Teď už se odporovat neodvážila, ale není špatné jí občas připomenout, kdo je doma pánem. Aspoň doma, když už nikde jinde. Někdy Soňu mlátil a u toho si představoval, že je to ten jeho přiblblý, arrogantní šéf, který ho v práci otravuje hroznými nesmysly. Nebo chlápci z výroby, ti mu taky pěkně leží v žaludku. Když prochází kolem nich, úplně cítí, jak ho propalují očima a za zády se mu pošklebují a myslí si, že to neví. Poprvé Soňu praštil pár týdnů po svatbě. Bylo to s ní k nevydržení, jak furt mlela. Pracovitá byla, i taková schánčlivá, dovedla ledacos obstarat, ale jinak byla k nesnesení. Vyhrožovala, že od něj odejde, ale kam by šla, když jí v břiše rostl ten první parchant. Pak už aspoň tolik nemluvila. Stáhla se do sebe a byl klid. Bohužel ne na dlouho. Znovu jí narostl hřebínek, vyskakovala si na něj a když se ten kluk narodil, chtěla, aby se Arnošt zvedl z křesla a, jakže to říkala, aby se taky trochu zapojil. Tak se zapojil. Střískal ji a byl zase pokoj. A když řvala, řekl jí, ať se zbalí a vypadne i s tím ubrečeným miminem. Vlastně by mu ani nevadilo, kdyby opravdu odešla, byl by klid, nějakou podobnou by si našel lehce, ale moc dobře věděl, že Soňa neodejde. Neměla kam.

chlapci z cesty. Párkrát taky dostal, a to pořádně. A vypadalo to, že je nějaký křehký, protože dvakrát skončil v nemocnici. Naštěstí měl Soninu školu a nenapráskalo. Dělám to dobře, pomyslel si Arnošt. Jen ať se mě bojí. Dokud ze mě budou mít strach, budou poslouchat. Spokojeně se opřel v křesle. Područky nějak lepily. To je asi tím horkem, pomyslel si. Až se ta ženská v kuchyni vybrečí, musí to křeslo vyčistit. Zvedl včerejší noviny a natáhl se po švestkách v modré misce, položené na nízkém stolku. Toho dne, kdy otec zemřel, byly dveře do obývacího pokoje zavřené. Máma seděla v kuchyni. Tváře měla červené a oči opuchlé, dlouhé rukávy i v horku stažené až přes hřbety rukou, ale už nebrečela. Seděla čelem k chodbě a dívala se na zavřené dveře obývacího pokoje. Když Mirek procházel kolem kuchyně, trhla sebou, jako kdyby se lekla. Tak brzy ho asi nečekala. Chtěl jí říct, že venku je hrozné horko a že si nevzal vodu. Spíš, aby něco řekl, než na vysvětlenou. Ale než to stačil vyslovit, zaslechl spoza zavřených dveří obývacího pokoje chrčivý zvuk. Zastavil se a podíval se na mámu. Určitě ten zvuk musela slyšet taky. I ty další, které následovaly, chroptivé, sýpavé, úzkostné. Zvedl ruku ke klice. Jdi do svého pokoje. Matka to řekla příkře a rozhodně. Mirek pochopil, že těmi slovy na sebe bere zodpovědnost za všechno, co se právě děje a co se stane. Zabouchl za sebou dveře a posadil se na postel. Stejně jako on nechodil do obýváku, ani otec téměř nikdy nevstupoval do pokojů svých synů. Zdi toho Pavlova bývaly polepené plakáty a fotografiemi lokomotiv, na policích stávaly modely a makety vlaků, které máma s brbláním oprašovala. V Mirkově pokoji po stěnách létali ptáci, visely tam mapy výskytu ptačích druhů, diagramy jejich počtů a mapy tažných tras. Mirek se zadíval na fotografii velkého hejna. Ptáci plachtili vzduchem a svými těly vytvářeli obrazec jediného obrovského letícího tvora. Měl tu fotografii rád. Čišela z ní radost z ničím neomezeného života. Teď se však na ní dívat nedokázal. Přestože přes dvoje dveře až k němu zvuky z obývacího pokoje nedoléhaly, nebo už možná úplně ustaly, zakryl si uši dlaněmi a v sedě na posteli se předklonil. Seděl tak dlouhé minuty, dokud dovnitř nevešla máma. Posadila se vedle něj. Zavolala jsem sanitku. Kdyby se tě někdo ptal, jak to bylo, řekneš, že jsi byl v lese a nic nevíš. Nic si neslyšel. Rozumíš? Přikývl. Matka ho poplácala po rameni, pootevřela pusu, jako kdyby se chystala ještě něco říct, ale pak si to rozmyslela a jen zavrtěla hlavou. Díval se za ní, jak odchází. Pak se zvedl a potichu pootevřel dveře. Nic už neslyšel. Bylo naprosté ticho. Vyšel na chodbu. Dveře do obývacího pokoje teď byly otevřené. Nakoukl dovnitř. Otec, nebo spíš jeho tělo, ležel zkroucený na koberci před křeslem. Matka klečela vedle něj. Ne, neklečela vedle něj, klečela vedle křesla. V jedné ruce držela misku a druhou zvedala přehoz, sahající skoro k zemi. Rukou v tlusté zahradnické rukavici se natahovala pro něco, co leželo na koberci. Pak vytáhla švestku a přihodila ji do misky k ostatním. Matka se postavila a opatrně, aby ji vosy, které se vznesly z přezrálých plodů, nepopíchaly, je nesla v natažených pažích k zadnímu vchodu vyhodit na hnůji.
Ozval se zvuk sanitky a rychle se přibližoval. V zápětí přijel pohřební vůz. Mirek seděl ve svém pokoji a poslouchal tlumené hlasy, soustrastné, konejšivé, prokládané matčinými vzliky. Dveře se zabouchly, auta odjela a dům stichl. Po několika minutách vyšel z pokoje. Matka zase seděla u kuchyňského stolu a dívala se na kus papíru položený před sebou, na lékařskou zprávu. Z očí jí stékaly slzy. Kdysi, řekla, kdysi mě měl rád. Pak se rozvzlikala nahlas. Teď mám už jenom tebe. Nikdy spolu o tom dni, kdy otec zemřel, nemluvili. Neřekli si ani, jak moc se jim oběma ulevilo. A kdykoliv se někdo o oné nešťastné události zmínil, máma řekla jen, toho roku bylo hodně voz. I když už to nebylo třeba, do konce života nosila dlouhé rukávy a Mirek, pokud to nebylo nezbytně nutné, nepřekračoval práh obývacího pokoje. Ano, toho roku bylo hodně voz.

Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív.

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: Jedeš ty kukvu? Mrcho je
3: to. Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
4: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo.
0: Na co nelze zapomenout.
4: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
6: Socher slaví 100 let.
7: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
8: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Hezký čtvrteční večer. Známá znělka a tradiční čas napovídají, že na dvojce Českého rozhlasu právě začíná noční mikroforum, hodina příjemného povídání na dobrou noc. Nerušený poslech a šťastnou cestu všem, kteří jsou právě na cestách, přeje od mikrofonu Jaroslav Sedláček. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech měl řadu velkých hvězd. Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Harvey Keitel, Jeffrey Wright, Maggie Gyllenhaal a tak dál a tak dál. Výraznou postavou této velkolepé filmové hostiny ale byl i můj dnešní host. V hlavní soutěži měl hraný film Čika Čeka, ke kterému dělala kameru a který je aktuálně k vidění i v českých kinech, a v sekci zvláštní údení představila ve světové premiéře svůj dokument Robert Richardson, Bílý ďábel, což je mimořádně otevřený a strhující vhled do života, práce a řekl bych i vztahových selhání jednoho z nejlepších kameramanů světa, Roberta Richardsona. Oba ty filmy se setkaly s mimořádně vřelým přijetím publika a do poslední chvíle ve Varech bojovali o cenu diváků. Mým dnešním hostem je kameramanka a režisérka Jana Hojdová. Ahoj Jani, vítej na dvojce.
1: Ahoj Jardo, děkuji moc za pozvání.
0: Jaké to bylo, obrazně řečeno samozřejmě, sedět u toho opulentně prostřeného stolu na té velké narozeninové karlovarské party s těmi největšími hvězdami světového filmu? Užila jsi to?
1: Tak já jsem nebyla na té večeři. Tam já jsem nebyla.
0: Já myslel celý ten festival, ale myslel jsem jednu konkrétní party, samozřejmě těch party je tam spousta.
1: Ale jestli to směřuješ k té premiéře v hlavním sále v Termálu, tak to byl neuvěřitelný zážitek, z kterého já každý den žiju a myslím si, že dlouho ještě žít budu.
0: Plakala jsi? Dojalo tě to ten potlesk, ten úspěch toho filmu?
1: Tak já jsem plakala už na začátku, když jsme nastupovali na pódium, tak já jsem vlastně neměla moc připravenou řeč, co budu říkat, a když jsem se tam postavila a něco ze mě mělo vypadnout, tak při první větě jsem začala brečet a takhle jsem brečela celou tu dobu, co jsem mluvila, asi těch 5 minut, a takže to bylo úžasné.
0: A co tě tak dojímalo?
1: Asi to, že jsme to dodělali, že to uvidí první diváci, a když jsem viděla ten zaplněný Termál, kde bylo 1200 lidí, tak jsem tomu vůbec nemohla uvěřit. A to děkování, a že za mnou si stál Robert, a který opravdu přijel, bylo úžasný.
0: Musím říct, potvrdit posluchačům, že ten pohled z jeviště Termálu do toho velkého sálu je nádherný. Ale vlastně si říkám, jak to, že jsi byla nervózní, když před tvojí kamerou už seděli takový tvůrci jako Quentin Tarantino, Oliver Stone, Martin Scorsese. Ty už bys měla být na trému zvyklá, respektive už bys jí měla se naučit odbourávat.
1: No, pro mě je daleko komfortnější být za tou kamerou, než být před tou kamerou v záři v uvozovkách těch reflektorů a něco ze sebe dostat smysluplnýho. Tak asi z tohoto a ještě z toho, jak vůbec ten film přijmou diváci, protože do té doby v podstatě to viděl úzký náš
0: tvůrčí tým.
1: A teďka to poprvé ve Varech viděli diváci a já jsem byla strašně překvapená a moc šťastná, jaký ohlas ten film měl.
0: Mým dnešním hostem je kameramanka a režisérka Jana Hojdová, vnučka jednoho velmi slavného českého režiséra, ale o tom až po písničce.

0: kameramankou a režisérkou Janou Hojdovou jsme si před písničkou povídali o velké karlovarské narozeninové party, ke které přispěla hned dvěma svými filmy, přičemž oba se v hlasování diváků o nejlepší film umístili hodně vysoko. Jani, jsou ceny to, proč děláš ty filmy, nebo proč se vlastně člověk pouští do natáčení? Jaké puzení nebo touha ho ženou a za čím vlastně?
1: Ne, u mě to určitě není touha potom získávat ceny. Mě to ani vůbec nenapadlo, že bych někdy mohla stát ve varech ještě s dvouma filmama. To bylo neuvěřitelné. Ale já si myslím, že to touha něco vytvořit, něco, aby si po sobě zanechal. A celá ta tvorba toho filmu je pro mě něco fascinujícího, že třeba tady například s tím dokumentem o Robertovi Richardsonovi, tak opravdu z jednoho e-mailu, který jsem mu poslala v roce 2016, začala vznikat takhle obrovská věc. A já jsem musela překonat tolik překážek a byla jsem v podstatě celým tím jeho příběhem tak posedlá, že já jsem ani nemohla přestat, mě furt zajímaly nový a nový věci. Takže já si myslím, že u mě je to nějaká touha něco vytvořit a něco, co se bude lidem líbit, co je může inspirovat.
0: Což mimochodem v tom dokumentu je velmi dobře vidět, protože když už Robert chce to natáčení ukončit, tak ty srazanci a nekompromisnostní mládí mu říkáš ne, točíme dál. A tady legend poslechne a točíte dál. Pojďme k tvému dědečkovi. Já jsem před písničkou poslíbil posluchačům odhalit tvého dědečka. Tím byl velmi slavný český režisér Bořivoj Zeman, který natočil mimo jiné pohádky Pyšná princezna, Šíleně smutná princezna, respektive komedie Dovolená s andělem, Anděl na horách. Nebo myslím, neprávím trošku pozapomenuté, ale za mě určitě skvělé psychologické drama Mrtví mezi živými. Máš na něj vůbec nějaké vzpomínky, protože on umřel, to by bylo nějak 2,5 roku. Máš nějaké vzpomínky nebo spíš takovou tu rodinnou tradici?
1: Tak vzpomínky mám spíš takový, když jsme za ním s maminkou chodili do jeho garsonky a já jsem byla asi hodně energická, skákala jsem tam po jeho gauči a on se strašně bál a jenom říkal, ne, neskákej, sedni si. Tak to je asi jediný, co si jakoby živě, vzpomínám. Ale jinak já jsem byla opravdu hodně malá, když zemřel. Ale samozřejmě, že dědeček je s náma denodenně. Maminka o něm velice často mluví, říká o něm, že to byl muž jejího života a my teďka chystáme s Matějem Chlupáčkem udělat Pyšnou princeznu barevnou.
0: Hraný protože
1: film. Ne, obarvit.
0: Obarvit film.
1: Původní Pyšnou princeznu, protože já jsem zjistila od maminky, že děda v tom 52. roce chtěl Pyšnou princeznu mít barevnou.
0: Všechno to bylo. Ona se původně měla točit na barevný materiál, ale ten měl zpoždění. A protože se nedalo čekat, tak...
1: Ne, oni dali barevný materiál režisérovi Vávrovi a ten natočil film na barevný materiál a děda dostal černobílý materiál, takže v podstatě všechno bylo připravené, kostýmy, dekorace pro barvu. A já, když jsem to zjistila, tak jsem říkala, tyjo, tak to musíme mu splnit to přání a tu Pyšnou princeznu nabarvit. Takže teďka řešíme kolorování a doufám, že to brzy vznikne.
0: Vidíš, a já když jsem kdysi o tomhle filmu psal, tak dobový tisk tvrdil, že se ano, mělo točit na barevný materiál, ale že se dodávka barevného materiálu spozdila, ale ona se nespozdila, ona byla jaksi soudruhy přemístěna k soudruhovi osvědčenějšímu.
1: Ano.
0: Co se tak doma u toho rodinného stolu nejvíc straduje o dědečkovi? Na co se v souvislosti s ním nejvíc vzpomíná maminka?
1: Asi na jeho humor, lásku, vřelost, že ho lidi měli hrozně rádi a naše Vánoce jsou každý rok, se nesou v duchu teda dědečkových pohádek. Maminka pravidelně u štědrovečerní večeře pláče.
0: Takže vlastně dědeček zemřel na Vánoce.
1: A dědeček zemřel na Vánoce, takže my to tam máme ještě takhle vlastně z 23. na 24. prosince a v podstatě každý rok už těch 30
0: nepočítejme to, je to hodně let. Ano, 35, ano.
1: 35 let se opravdu pravidelně Pyšná princezna hraje 24. Tak si myslím, že z toho může mít radost.
0: To je moje naprosto nejoblíbenější pohádka dětství, takže...
1: Je, tak to mám radost.
0: Ty jsi údajně byla zabavená do šíleně smutné princezny a neustále jsi na ní hrála, na Helenku Vondráčkovou.
1: Mm-hmm. Ano, jo, teda to si zjist... No ano, je to tak, já jsem milovala jako dítě, protože ta právě, že ta Pyšná princezna, jak byla černobílá, tak já jsem si k ní udělala vztah až později, ale jako dítě jsem milovala šíleně smutnou princeznu, barevná, moderní, Helenka Vondráčková, já jsem i do Vacvaška Neckáře byla zamilovaná a pro mě to byla number one.
0: Chtěla jsi být herečkou, nebo jsi chtěla být jenom krásná princezna?
1: Ne, chtěla jsem být herečkou, dokonce jsem jednou i se přihlásila na casting, když začala u nás vznikat Ordinace v Růžové zahradě a šla jsem na casting, nevybrali mě.
0: Na nějakou dětskou roli? Nebo na
1: byla
0: co?
1: To nějaká holčička, který bylo třeba 11 nebo 12, něco takovýhleho. Že mě to docela mě to drželo, že budu herečka, ale naštěstí to nezůstalo.
0: Tvoje maminka Zuzana Zemanová je režisérka, tatínek Petr Hojda kameraman. Měla jsi nějakou jinou šanci, než dělat ten film?
1: Já si myslím, že ne, protože ještě je tam vtipný to, že vlastně tátův tatínek byl kameraman. Takže my jsme to tam opravdu, to tam takhle v té rodině je zakotvený. A já jsem asi byla poprvé na natáčení, když rodiče spolu točili film Zamilovaná, to mi byly 3 roky. A od té doby jsem s nima chodila, když točili. A mě to strašně bavilo sedět v kostymérně nebo se s tátou, když mě vzal na jeřáb a to bylo úžasný.
0: Kamermankou si chtěla být kvůli tatínkovi?
1: To si myslím, že určitě ne. Já jsem se opravdu docela hledala, já jsem řešila, jestli teda jako to herectví, to teda pak naštěstí ne, pak jsem chtěla produkci, pak jsem přemýšlela o režii a jelikož jsem fotila, tak pak nakonec vítězila kamera. Ale nebylo to asi jako kvůli tátovi úplně.
0: Což mi připomíná, ale vlastně já si vybavuju jméno tvého tatínka taky poprvé spíš jako fotografa, protože jestli se nepletu, a teď doufám, že se nepletu, on dělal fotky Karlu Kachyňovi do filmu Dobré ano, světlo. Ty ano. Akty mimo jiné i Ivanky Chýlkové.
1: Ano, ano, ano. A shodou okolností asi 2 roky zpátky tak měl právě výstavu z těch fotek v Prašní bráně z Dobrého světla.
0: Profese kameramana byla dlouhá léta výsadou mužů, mimo jiné, protože kamera bývala dlouhá léta hodně těžká a samotná manipulace s ní vyžadovala opravdu značnou fyzickou sílu. Je to pořád ještě dneska ta mužská disciplína? Bylo těžké prosadit se jako žena mezi muži dosud výhradně mužské profesi, nebo už to bylo za tvých studií samozřejmě. Protože já se přiznám, že já třeba žen kameramanek moc neznám. Já bych asi, kdybych je měl vyjmenovat, tak by mi stačila jedna mačetou zmožděná ruka.
1: Ano, ale já si myslím, že se to začíná měnit. Já když jsem studovala, tak skoro v každém ročníku byla jedna žena. A například teďka myslím ve 2. ročníku na FAMU jsou 4 ženy. Takže se ty počty začínají navyšovat a i ta veřejnost už tu profesi začíná vnímat i tak, že jsou kameramani, ale i kameramanky. A samozřejmě, že je to i tím, že ta technika je daleko více dostupnější.
0: S čím se třeba ty setkávala? Setkávala se s nějakou nedůvěrou v tomhle směru?
1: To úplně ne, s nedůvěrou, já jsem se spíš setkávala s takovýma těma otázkama, jestli tu kameru unesu, jestli to zvládnu, ale já si myslím, že tahle
0: profese... To je nedůvěra.
1: To je, jo. Ale spíš, já si teda myslím, že je to spíš psychicky náročná práce, že v dnešní době je to hodně psychicky náročný, než fyzicky taky, ale je to hodně o psychice.
0: Si vzpomínám, jak kameraman Miroslav Ondříček mi vyprávil, jak svému synovi Davidovi Ondříčkovi vymlouval, ať rozhodně nechodí na kameru, protože to je ta nejhorší profese u filmu, protože kameraman chodí první na plac a odchází poslední.
1: Ano,
0: mým dnešním hostem je kameramanka a režisérka Jana Hojdová.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: S kameramankou a režisérkou Janou Hojdovou jsme si už povídali o jejím velmi slavném dědečkovi. Nakousli jsme velké divácké úspěchy jejich posledních dvou filmů. Ostatně písnička, kterou jste právě slyšeli, která právě dozněla a která se jmenuje Je to jen o nás dvou, byla z jednoho z nich, z filmu Čeka Čeka. A obecně jsme se také bavili o tom, proč je tak málo žen kameramanek, ale že už se to mění. Jak ty vzpomínáš na svoje studia na FAMU? Co tě to tam dalo nejvíc, nebo co je taková ta nejhezčí vzpomínka na FAMU, nejcennější do života, profesionálního?
3: Tak já si myslím, že jsem měla to štěstí, že ještě za mě se tam opravdu točilo hodně na film, takže to mě dalo
2: na filmovou surovinu. Nikoli na digitál.
3: Takže to mě dalo hodně, protože přece jenom je to úplně něco jiného zmačknout čudlík a pak si všechno vlastně udělat v postprodukci, než protože když jsem připravovala svůj absolventský film Barevnou etídu, ta se točí ještě snad i dneska na 35mm film, tak my jsme měli omezený počet těch rolí toho materiálu, měli jsme asi 16 minut.
2: To tak dřív bývalo, protože filmová surovina byla drahá, tak nikdy nebylo filmové suroviny dost. A člověk si musel sakra rozmyslet, co natočí.
3: No ano, přesně tak. A tak já jsem jezdila na tu lokaci, kde se to celé odehrávalo, tam jsem si to krokovala, abych přesně věděla, kolik minut, kolik vteřin mě zabere jeden záběr, kolik jich můžu udělat, kolikrát jich můžu zopakovat. Takže to byla asi největší škola a taky důležité seznámení se Šimonem Holým, se kterým jsme se seznámili, když já jsem byla ve druhém ročníku, Šimon byl v prvním, protože na FAMU je to vždycky tak, že kameramani točí s o rok mladšími režiséry. A se Šimonem my jsme si mezi sebou vytvořili obrovský pouto, přátelství a natočili jsme doteď spolu 4 celovečerní filmy. Tak toho si cením hodně. A to, že jsem si potom vybrala jako svou diplomovou práci právě Roberta Richardsona a díky tomu jsem začala s tím dokumentem.
2: Než se dostaneme k Šimonovi a než se dostaneme k Robertovi, zajímá mě ještě jedna věc. Vlastně udělat školu je fajn, ale myslím si, že ten druhý a možná, že i mnohem těžší krok je zvládnout ten přechod ze školy do praxe. Co pro tebe bylo nejtěžším v tomhle směru?
3: No, u mě to takhle, já jsem vždycky všechny cvičení, které já jsem si dělala oborový na katedře kamery, tak jsem si je i sama režírovala a já jsem v podstatě za těch 5 let studií jsem si vytvořila nějaký svůj showreel. Což si myslím, že je skvělý takhle k tomu přistupovat, protože ty si tam vlastně zadarmo natočíš věci, na kterých se něco naučíš a ještě je můžeš do budoucna zúročit, když začínáš. A takže ten přechod, měla jsem Šimona, který je velice vytrvalý, akční a nebojí se ničeho a velice brzy, v podstatě ano, myslím si, že asi rok potom, co jsem odešla z FAMU, tak jsme natočili Zrcadla ve tmě, náš debut, a takže u mě to šlo v tomhle tom slova smyslu zaplať pámbu dobře, protože jsem měla Šimona, za kterého jsem moc ráda, a do toho jsem točila ten dokument, takže jsem lítala všude možně a točila jsem a nějaký už kontakty během té školy jsem si udělala, že jsem do toho dělala nějaký jiný věci, takže zaplať pánbu jsem ten přechod neměla asi tak ostrej.
2: Čím si vyhovujete se Šimonem?
3: Já si myslím, že už dneska po těch letech my se opravdu známe už asi, já nevím, 12, 15, nevím, teďka z hlavy let, tak už se známe natolik dobře, že já vím, jak Šimon pracuje, on ví, jak pracuju, máme stejný humor, že tam došlo k nějaký symbioze a máme stejný vkus, což je hrozně důležitý.
2: První 3 filmy se Šimonem, zmíněná Zrcadla ve tmě, následovaly filmy A pak přišla láska a Hello, welcome, byly nízkorozpočtové. Přece jenom, když ten člověk je mladý, odchází z FAMU, chce ukázat, co všechno se naučil, chce dobít svět a najednou to výrazné finanční omezení, málo natáčecích dnů. Jak si to vnímala tohle? Na jednou stranu příležitost, ano, točím celovečerní film, ale na druhou vlastně Šimon to dělal víceméně za vlastní peníze, protože neměl žádnou podporu ani od fondu, ani od žádné televize. Točil to vlastně za své, takže to spíš byla taková kamarádská akce.
3: Určitě, to byla kamarádská akce, ale Šimon už když ty filmy píše všechny, tak je vidí. On je velice vizuální režisér a on věděl, jaký na to má finanční prostředky a co si může dovolit. A s tímhle s tím vlastně my jsme do těch všech třech filmů šli a jelikož já jsem předtím neměla zkušenost s velkým, jako s velkým natáčením, že bych byla jako hlavní kameramanka na nějakým normálně zaplaceným, zafinancovaným filmu, tak já jsem k tomu tak přistoupila, že to chceme udělat a vzala jsem to tak, jak to je a já si myslím, že když máš dobrou látku, tak ty ty věci můžeš vytvořit tak, aby si nepotřeboval šílený budžety.
2: Což mi zase připomíná, Teodor Pištěk vyprávěl, že když dělal na Barandovi jakýkoliv film, takže vždycky na ten film bylo málo peněz a vždycky měl nějaké mantinely a že to strašně pomáhalo té fantazii. A když poprvé dělal, teď nevím, jestli to byl Amadeus, tak najednou měl nekonečný rozpočet a mohl jet do Itálie se vybírat látky a cokoliv. A najednou říkal, a tam v ten okamžik na mě dopadla ta tíha, protože tam se mohlo všechno a bál jsem se, abych to neskazil. Máš to taky tak? Pomáhají ti mantinely?
3: Já si myslím, že určitě, že mantinely jsou hrozně důležitý a vlastně to rozvíjí tu fantazii, no přesně tak.
2: Když jsem se byl zájem podívat na natáčení filmu Čika čeká, když jste točili ve Šluknovském výběžku, režisér Šimon Holý měl zrovna zlomenou nohu, protože si na ní v posilovně omylem pustil závaží a strašně mě bavila ta situace, kdy se režisér doslova na place plazí před svými herci. Jak ty jsi to užívala jako kameramanka?
3: To bylo šílený, protože my jsme teda na natáčení Čeky Čeky měli Šimona, který měl úraz, pak to byl Honza Cina, tam toho bylo daleko víc a my jsme vymýšleli, jak to uděláme, aby Šimon mohl, protože chtěl být co nejblíž hercům, ale on tam nemohl být, protože by se tam vůbec s tou nohou, kterou musel mít nataženou nejlépe v leže, aby se tam vešel, takže to bylo strašně, tam nastávalo hrozně komických situací. Ale pak to bylo nějak lepší a na konci už skoro chodil, ale ono se mu to stalo podle mě v půlce nebo nějak takhle, takže to bylo docela těžký, jezdil tam pak na nějakém křesle, no neuvěřitelný.
2: A vlastně Honza Cina se, pokud vím, nějak zranil nebo natáhl záda před natáčením té klíčové scény, kde měl pečlivě nacvičené číslo, choreografii a najednou se to museli na place překopávat a musel být nějak nošen, protože nemohl být moc jako sám v pohybu. No, to je taky výzva pro kameramanku.
3: No, Honza Cina si tu nohu zlomil při zkoušce s Eliškou Soukupovou té choreografie. A teda z toho úrazu já jsem byla hodně nešťastná, protože najednou on nemohl běhat po schodech a celá ta choreografie se tomu musela přizpůsobit, takže to já jsem nebyla úplně ráda.
2: Ale ve filmu to není poznat, že tam je zlomená noha. Ty jsi jeden film točila i ve francouzsko-německé produkci, jmenoval se Anexe. Je natáčení českého a zahraničního filmu v něčem diametrálně odlišné, v nějakém detailu nebo v něčem, v nějakých, v nějaké hierarchii hodnot nebo...
3: Ono je to odlišné v tom, že je tam jiná pracovní doba. Ve Francii je 9 hodin, což ty 3 hodiny jsou hodně znát, protože to máš 9 hodin i s pauzou na oběd, takže ty točíš 8 hodin čistého času. A ono je to vlastně hrozně málo. Že já se furt dostávám do takového toho rozpolcení, co je lepší, protože jelikož mám dítě, tak kolikrát si říkám, já bych potřebovala, aby ty natáčecí dny byly kratší. Ale pak, když jsi na tom place, tak na tohle to zapomeneš a chtěl by si tam být, co nejdýl to jde a všechno natočit. Takže tohle to bylo asi jako nejtěžší, no.
2: A kdyby jsi teď měla vybrat radši kratší směnu nebo delší směnu?
3: No, teď říkám delší směnu, protože vždycky za to bojuju, i když se vyhlásí pauza na oběd a musí být ta pauza na oběd v 1:00, protože jinak bude se platit lunch penalty, tak já vždycky ne, ještě pojďme, ještě to uděláme, jednou vydržte, protože chceš to udělat nejlíp, jak můžeš.
2: Tomu rozumím. Nemáš pocit, že v poslední době vzniká nějak moc českých filmů?
3: No já jsem překvapená, strašně moc filmů vzniká.
2: Právě tím vlastně, jak došlo k té digitalizaci, výraznému zlevnění natáčení i distribuce, protože ta filmová surovina už se netočí na tu drahou filmovou surovinu, nemusí se vyrábět filmové kopie, všechno jsou to jenom nějaké digitální soubory, tak najednou je to mnohem dostupnější a najednou mám dojem, že diváci, ani my profesionálové nemáme vlastně šanci všechno vidět, co ti kolegové dělají, protože každý týden minimálně jeden až dva filmy mají premiéru.
3: Je to tak, dneska už se točí na telefony, takže ty si koupíš telefon za 50 tisíc a vlastně na něj můžeš natočit film. Nikdo nepozná rozdíl, diváci nepoznají rozdíl. Teď to nemyslím tak, že podceňují diváky, vůbec ne, ale vlastně je to tak kvalitní, že ty nepoznáš rozdíl. Ale já si právě myslím, že ta filmová surovina je hrozně důležitá, aby tady s náma zůstala, aby se nezavíraly laboratoře, by s náma zůstaly laboratoře, protože přeci jenom ta filmová estetika je úplně něco jiného.
2: Mým hostem je kameramanka a režisérka Jana Hojdová, se kterou se po písničce vydáme do společnosti těch největších hollywoodských hvězd. Budu se jí ptát třeba na to, jaké to je režírovat Quentina Tarantina.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým hostem je vnučka legendárního režiséra Bořivoje Zemana, dcera kameramana Petra Hojdy a režisérky Zuzany Zemanové Jana Hojdová. Já jsem řekl kameramanka, režisérka, producentka bych taky možná mohl říct, fotografka, ale v tuhle chvíli bych asi měl říct především dokumentaristka, protože teď by jsem si chtěl povídat o tvém mezinárodně asi nejviditelnějším filmu, který se jmenuje Robert Richardson, Bílý ďábel. Je to film, který měl premiéru právě letos v Karlových Varech a sklidil tam obrovský úspěch. Ty už to naznačila, že si o něm psala vlastně diplomovou práci. To byl ten důvod, proč si mu napsala mail, nebo proč se scháněla po jeho e-mailové adrese? Protože asi už jenom sehnat e-mailovou adresu na Roberta Richardsona nebylo úplně jednoduché.
3: No ano, takhle to začalo. Já jsem napsala do Asociace amerických kameramanů, že o něm píšu diplomovou práci, chtěla bych s ním udělat rozhovor a rozebrat s ním 3 jeho Oscarové filmy.
2: A tam nějaká sekretářka to nehodila do koše, ale...
3: A sekretářka, nic se nestalo, nikdo mi neodepsal 3 měsíce, takže já jsem začala chodit do Národního filmového archivu, tam jsem začala kopírovat všechny American Cinematography časopisy, kde je jakákoliv zmínka o Robertu Richardsonovi. A začala jsem analyzovat tyhle ty 3 jeho Oscarové filmy, což je teda Letec, Hugo a jeho velký příběh a JFK. A pak jsem to po 3 měsících poslala ještě jednou, úplně ten stejný e-mail, a asi do 5 minut oni mi napsali, přeposlali jsme tvůj e-mail Robertovi a on mě asi za 5 minut odepsal, s čím chceš pomoct, rád ti pomůžu.
2: A když ti poprvé zavolal, co to s tebou udělalo?
3: No já už jsem jenom z té jeho odpovědi byla úplně vyřízená. Já jsem tomu vůbec nemohla uvěřit, protože sice jsem měla nějakou odvahu, nebo já ani nevím, já jsem asi o tom ani nepřemýšlela. Prostě jsem něco poslala a vůbec jsem jako nepřemýšlela nad tím, co
2: na
3: z toho
2: důsledky.
3: Na důsledky. A takže už jenom z toho, že mi odepsal, tak jsem byla úplně v šoku. A pak, když mě poprvé zavolal, no já jsem byla strašně nervózní. Já jsem vůbec se vždycky na něco vymluvila, že nemůžu a nebo něco dělám a zavolám zpátky, protože on byl hrozně otevřený už od začátku a chtěl si se mnou vlastně povídat, chtěl mě ten svůj příběh sdělit, takže to bylo skvělý.
2: Jaké bylo vaše první osobní setkání?
3: No, tak já jsem začala psát tu diplomku, to jsme si vlastně mailovali, on mě potom začal, pak jsme si začali volat a já jsem ho poprvé viděla na Novém Zélandě, když on točil film Adrift, protože jsem tu diplomku chtěla dokončit a chtěla jsem si ho vyfotit a dodělat to. A když jsem ho poprvé viděla, zjistila jsem, jaký ve skutečnosti je, protože to nepoznáš z těch Skypeů, nebo v té době jsme si hodně zdobili ještě Skype, telefonovali, tak skrz tu obrazovku nepoznáš vůbec, co se za ním skrývá. A když jsem ho viděla, říkám, tyjo, musíme udělat dokument. A on nechtěl, on mě řekl, ne, můj život není zajímavý, já žádný dokument nechci, ale já jsem začala na iPhone, díky iPhoneu, točit. A když on potom zjistil, že to myslím vážně, podala jsem žádost na Fond české kinematografie na vývoj a dostala jsem ji, tak si řekl asi, že jo, a souhlasil s tím.
2: Robert ve Varech vyprávěl, že hned na začátku prošlo vaše přátelství zatěžkávací zkouškou, když si uvízla v nějaké jeskyni nebo kde. Co přesně se tam stalo?
3: To bylo právě na tom Novém Zélandě a on měl den volna a já jsem říkala, že bych hrozně chtěla něco z toho Zélandu vidět, protože já jsem jenom s ním jezdila na ten plast, což byl obrovský zážitek pro mě, ale chtěla jsem něco vidět ze Zélandu, tak jsem si vygooglila tady ty jeskyně. A tam jsme jeli a šli jsme na prohlídku s jedním pánem a on říkal, jako je to trošku náročnější, není to úplně pro lidi, který mají klaustrofobii. Já říkám, jo, to bude v pohodě, to dáme. No a my jsme tam museli prolíst takovou úplně úzkou skulinkou. No a já jsem se uprostřed zasekla a nemohla jsem tam ani tam. A jsem nevěděla, co mám dělat a on se hrozně smál, měl z toho radost, potěuchlou. a prostě mě vytlačil strašnou silou ven a jak on říká, tedy tím jsem potvrdil naše přátelství, že mě tam nenechal zemřít.
2: Ty jsi s Robertem Richardsonem zažila spoustu úžasných věcí a já se přiznám, že vlastně ani nevím, na které se mám ptát dřív, jestli on tě vzal na udílení Oscaru, když byl nominovaný za film Tenkrát v Hollywoodu, vzal tě na natáčení některých filmů, dokonce ti svěřil kameru na natáčení těch filmů. Co pro tebe bylo nejvíc wow?
3: No, to je těžká otázka. Já
2: asi
3: si myslím...
2: americký film, jako, já nevím, točila si taky nějaký, nevím kolikátou kameru tenkrát v Hollywoodu, to znamená...
3: No tak tam jsem chodila, protože takhle, tam dostat se na natáčení je velice těžké. Já jsem se tam teda mohla dostat skrz Roberta, ale já jsem tam samozřejmě si chtěla něco natočit.
2: A Quentin,
3: což je problém, a Quentin nesnáší digitální kamery. Takže já jsem přivezla z Česka dvě české 8mm kamery a jednu jsem Quentinovi dala a tu druhou jsem si nechala u sebe. A on, když to viděl, ty kamery, tak říká, hele, tak se jdi tady převlíknout do kostymérny a budeš tady dělat kompars a u toho si něco můžeš točit. Ale nesmí zabírat mě, což bylo... těžký pak točit toho Roberta, který je furt vedle toho Quentina. Takže jsem tam dělala takovouhle kameru, že jsem tam chodila s tou osmičkou a snažila jsem se tam jako nějakým stylem zabrat Roberta a nezabrat teda Quentina. A potom jsem byla jako třetí kameru, jsem dělala na filmu A Private War, Soukromá válka, kterou dělal s režisérem Matthew Heinemannem. A tam jsem byla u třetí kamery a byl to pro mě strašný stres.
2: Prosím, když tak řekneš, tak jsem přišla ke Quentinovi, jednu kameru jsem mu dala, druhou jsem si nechala. Jak je to jako přijít ke Quentinovi a dát mu kameru?
3: Já jsem se, jo, no tam jsem ho vlastně viděla, ne, takhle bylo, tam jsem se s ním viděla poprvé v životě. No ne, tak pro mě to bylo něco, protože Hanebný pan Charty v té době ještě, že jo, Hanebný pan Charty jsem viděla v kině asi 5krát a já jsem ho samozřejmě obdivovala a takže se s ním setkat osobně bylo úžasný zážitek. No ale potom samozřejmě, když už ho vidíš po několikátý a on je velice přátelský, otevřený, jo, ono je hrozně zajímavý, že u všech těchto z těch celebrit ty zjistíš, že nejtěžší je se k ním dostat, ale když už s nima seš, tak oni jsou hrozně přátelský a snaží se ti víc vstříc.
2: No ale tak na tom place nechtěla, aby ho točila, jak ho donutila, aby si se ti sednul před tu kameru a povídala o té práci s Robertem?
3: Jo, já si myslím, že tam spíš na tom natáčení šlo o to, abych jako neukázala nic té kuchyně, jak točej, jo, že nešlo jako vyloženě o ně jako o osobu, ale spíš o to, abych toho moc neukazovala. No a tam já jsem se ho zeptala, jestli by bylo možné s ním udělat rozhovor do dokumentu. On mě řekl jo, ale teď právě začala ta detektivka, protože já jsem na něj nedostala e-mail. Takže jsem se píděla a Robert mi ho taky nedal a já jsem se teda začala pídit přes všechny asistenty jeho agenty k němu, což trvalo 3 roky. Aby...
2: Takže Quentin Tarantino ti na place řekne ano, já ti dám rozhovor a začíná 3 leta a na báze přes asistenty se dostat tomu potvrzení toho ano.
3: Jo, přesně takhle to bylo, protože ty napíšeš e-mail a na ten e-mail ti nikdo třeba 2 měsíce neodpoví. Tak ty ten e-mail napíši znovu, pak ti někdo odpoví. Ty hnedka odepíšeš a zase čekáš. Ten tě zase přepinkne někomu a takhle to celou dobu trvalo. Až jednoho dne ve čtvrtek mě si napsali, pamatuju si ten čtvrtek, v září to bylo, tak mě přišel e-mail od jeho asistentky, že Quentin bude v pondělí available.
2: K dispozici
3: v Tel Avivu a že s ním tam můžu udělat rozhovor.
2: Takže máš čtvrtek a ty víš, že v pondělí budeš mít Quentina Tarantina v Tel Avivu, ano. A teď musíš zařídit úplně všechno.
3: Úplně všechno a hlavně jsem věděla, nebo jsem chtěla si sebou taky vzít filmovou kameru a film. Takže já jsem musela vyřešit filmový materiál, kameru, jak to tam dovíz, aby se neosvítil a tak dále. Dát dokupy digitální kameru, všechno si připravit. A přijeli jsme do Tel Avivu. On si přímo řekl, kde to teda chce natočit a já jsem byla v hrozném stresu, protože byť už jsem měla za sebou x těch rozhovorů, já jsem za tu dobu natočila asi 58 rozhovorů a Tak, ale přece jenom jako bavit se s Quentinem Tarantinem, jako v té angličtině není to tvůj rodný jazyk, jo, tam bylo spoustu ale pro mě. Ale když on vešel do těch dveří, tak já jsem jako pochopila, že se nemusím vůbec ničeho bát, protože on mě hnedka tam začal organizovat, říkal, tady to udělej, tady si sednu, chci sedět veš, chci sedět níž. A v podstatě já jsem myslela, že ten rozhovor bude trvat půl hodiny, protože třeba s Oliverem Stonem ten mě řekl, máš půl hodiny a opravdu jeho asistentka to stopovala. A tu půl hodinu na moji první otázku, kde Robert Richardson měl 20-minutový monolog. Takže já jsem z toho byla velice vystresovaná, že se ho teda nezeptám na ty osobní věci, které mě zajímaly. Pak mě ve finále ještě přidal dalších 25 minut, takže dobrý. Ale myslela jsem, že takhle to bude probíhat s tím Quentinem. Ale Quentin byl úplně v pohodě, ten si objednal steak, sednul si a povídali jsme se 3 hodiny.
2: Takže ty máš 3hodinový materiál s Quentinem Tarantinem, který ho si ve filmu Robert Richardson Bílý ďábel musela užít jenom zlomek. Co budeš dělat s tím zbytkem vůbec? Asi musí mít spoustu unikátního materiálu. Chceš to nějak ještě dál využít, nebo už to zůstane uložené možná někdy v Národním filmovém archivu?
3: Já bych byla moc ráda, kdyby jsme to nějakým způsobem ještě zužitkovali, ale to začnu asi řešit až tady po tomto maratonu, co teďka s dokumentem budeme mít, tak bych chtěla právě udělat takový různý kratší dokumentíky, protože mně přijde hrozná škoda to nevyužít.
2: To rozhodně. Vraťme se ještě k tomu udělení Oscaru, kdy jsi byla s Robertem, on byl nominován za film Tenkrát v Hollywoodu. Jak jsi ten večer užila? Jaké to je být po boku nominovaného na Oscarovém gala večeru?
3: No, byl to velký stres ne pro mě, ale hlavně pro něj, protože on opravdu tyhle ty akce nesnáší sám na...
2: On na některá udělení dokonce nešel.
3: Ano,
2: protože... Na některá se díval z domova a byl, já jsem si to dneska počítal, byl 10krát nominovaný a 3krát toho Oscara získal. To je skvělá bilance.
3: To má to docela dobrý. Každopádně je to pro něj velký stres, takže on asi 100krát za ten den řekl, že tam nepůjde, ať tam jdu s někým jiným. A pak teda ve finále tam šel, ale v podstatě on říkal, hele, já to stejně nevyhraju, takže si to tam odseděl a pak rychle zdrhnul. On to nemá rád, tyhle ty akce, takže si to tam moc neužil.
2: Ty jsi celý ten večer, pokud vím, právě točila na mobil a to mě vlastně zajímá. Máme klíčové okamžiky svého života točit na mobily, nebo si máme tyhle okamžiky prostě hlavně užít a mobil nechat v kapse? Jak ty to vidíš takhle s odstupem?
3: No tak vzhledem k tomu, že já jsem počítala, že to použiju, tak já jsem vlastně chtěla, právě proto já jsem tam hlavně chtěla jít, protože já jsem mu říkala, tyjo, kdyby si dostal toho Oscara, tak je to úžasný.
2: Pro tvůj dokument.
3: To by bylo čtvrtý, jako pro mě by to bylo super, takže já jsem právě říkala, musíme tam jít, takže a ty tam nemůžeš vytáhnout ten telefon, jo, to je další věc, že ty tam nemůžeš jakoby během toho přenosu točit. Tak já jsem se ho takhle dala dolů, takhle jsem ho točila s podhledem.

0: kameramankou, režisérkou a producentkou Janou Hojdovou si povídáme nejen o jejich filmech, slavných předcích, setkáních s hvězdami světového filmu, ale krátce jsme probrali i její studia. Ale řekl bych si, že se stále vyhýbáme tomu dost možná nejdůležitějšímu, a sice osobnímu životu. Jaké to je balancovat kariéru, filmovou kariéru s tím osobním životem? Dá se to?
1: Je to hodně těžký a já si myslím, že se to... Já se snažím, ale jde to hodně těžce. Protože tím, jak vlastně my pracujeme, my nemáme omezenou pracovní dobu, tak ty můžeš pracovat ve dne, v noci a můžeš... Není to tak, že já se snažím pracovat, pokud teda netočím, třeba do 3 hodin a pak se věnovat dceři a pak, když usne, tak zase. Ale úplně se mi to nedaří, protože teď už jsem čím dál tím víc. Je to docela náročný a jsem docela unavená, takže usínám kolem 11. a už se mi to nedaří, jak se mi to třeba před rokem dařilo, že jsem chodila spát třeba ve 2 ráno a bylo to lepší.
0: Ano, s tím odpočinkem to bude takhle, nebo z nároky toho těla to bude čím dál tím náročnější, abych tak řekl. Co by ti pomohlo, nebo obecně, protože vlastně svého času, už nevím, kdo to byl, kdo vystoupil na těch českých lvech a kdy vlastně měl takovou plamenou řeč ohledně toho, aby se myslel na ty rodiče, nejenom na ty matky, ale na ty tatínky, protože přece jenom ty směny na tom filmu jsou opravdu velmi dlouhé. A tam je to nárazové. Když točíš, tak prostě točíš měsíc v kuse nebo díl a prostě nejsi doma vůbec a pak třeba máš zase nárazově, kdy můžeš být celý den s tím dítětem. Co by vlastně vám pomohlo nejvíc?
1: Já si myslím, že by pomohlo, kdyby už, když se dělají rozpočty na ty filmy, tak se rovnou počítalo s nějakým příspěvkem nebo s nějakou chůvou, která ti nějakým stylem může pomoct, nebo s nějakým zázemím pro ty děti na tom natáčení, ale to asi nejde, protože to pak zase by si se nesoustředil. Je to hodně těžký, já jsem se teďka o tom hodně bavila se Šimonem právě Holím, co by nám pomohlo, a já si myslím, že to je hodně jako neřešitelná situace, že to takhle asi bylo vždycky, možná se o tom méně mluvilo. A já mám to štěstí, že mám maminku a tatínka, který jsou aktivní a pomáhají mi. Teď například spinká Anička u mého tatínka. Takže to je skvělý. A tatínek Aničky, partner, taky pomáhá, ale ten dělá taky ve filmovém průmyslu, tak je to taky těžký to skloubit. A já si myslím, že by nám pomohlo nějaký příspěvky na chůvu, no.
0: Tvoje rodiče se rozvedli poměrně záhy, pokud vím, a aspoň co já posleduju na sobě, a myslím si, že to máme všichni, a my všichni se snažíme neopakovat ty chyby, na kterých se dopouštěli rodiče na nás. Takže jaká je tvoje strategie vůči Aničce? Co si kladeš za priority a jak moc se ti to daří naplňovat ty tvoje záměry?
1: No tak já bych samozřejmě chtěla, aby Anička měla rodinu, maminku a tatínka, to jsem se vždycky přála, tak uvidíme, já doufám, že se to podaří, je to těžký.
0: A teď vlastně úplně možná i poslední otázka a možná ta úplně nejzásadnější, když mám dojem, když se takhle to promítnu to naše povídání zpětně, asi mi dáš jednoznačnou odpověď, nejzásadnější kameramanská otázka, digitál nebo filmový materiál?
1: No já jsem pro filmový materiál, ale nevím, jestli si na něj já ještě někdy natočím něco. Byla tak bych ráda.
0: Myslím si, že řada filmařů se k němu vrací nějakým způsobem. Samozřejmě je to dražší. Já vím, že třeba když Vladimír Smutný chystal nějaký film s Janem Svěrákem, teď už nevím, takže opravdu dělal zkoušky digitálu i té filmové suroviny a mistr kameraman Smutný říkal, já sám bych to nepoznal už vlastně, co je digitál a co je filmová surovina ve výsledku, myslím.
1: Ono jde ale celkově o ten proces vzniku toho filmu, úplně jiný přístup, ale já si myslím, že tady vidíme, že filmy mají čím dál tím nižší rozpočty a čím dál tím méně natáčecích dnů, že ten digitál je pro producenty daleko jednodušší.
0: Levnější.
1: Ale no, ano.
0: Mým dnešním hostem byla kameramanka a režisérka Jana Hojdová. Jani, díky za tvůj čas i odpovědi, ať se ti daří a už teď se moc těším na barevnou, pyšnou princeznu.
1: Já moc krát děkuju za pozvání, bylo to moc fajn.
0: Od mikrofonu se loučí a příjemnou noc ve společnosti Nočního proudu vám přeje Jaroslav Sedláček.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
4: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
3: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
4: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
3: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

Máme stále ještě sobotu, je 26. září roku 2026. Máme 23 hodin 30 minut a 30 vteřin. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia, začíná noční proud. A tak vám logicky přeji i dobrý večer a dobrou zábavu.

Alvaro Soler, Sofia, to byste neřekli, tuhle tu písničku, představte si, posloucháme už přes 10 let. V nočním proudu jsme ji poprvé zahráli v červnu roku 2016, tedy před 10 lety. A to teď už máme září, takže je to více než 10 let. Ještě jednou vám přeji dobrý večer a jsem rád, že posloucháte. Doufám, že nemusíte jít spát. Máme před sebou i pondělní sváteční den, nejen zítřejší sváteční neděli, ale i pondělní svátek, takže máme hodně volna.

Tahle písnička s názvem Alane nás vrátila do roku 1997, to byl zpěvák Wes, celým jménem se jmenoval Wes Madiko. Já to říkám takhle schválně, protože se jmenoval, protože už není dlouho mezi námi, zemřel před 5 lety, bylo to někdy v létě roku 2021, ale tahle ta písnička po něm zůstala a nejen ona, každopádně je to krásná vzpomínka právě na ten rok 1997.

0: I'll wait for you. I promised myself. Zpěvák Nick Kamen, zpěvák, který se proslavil nejen tímto hitem, ale hlavně svojí rolí v reklamě na džíny, na levisky, na 501. Veliká hvězda reklamy vůbec, ale my jsme tady tenkrát samozřejmě tu reklamu neviděli, ale můžete si ji někde vyhledat. Mimochodem tady u nás v rozhlase pracuje jeho asi potomek, nevím, ale je to Lukáš Kamen, to bude určitě on, Nick Kamen a Lukáš Kamen, to bude určitě 100% příbuzný.
1: Až to Stouni zabalí.
0: Tady je jedna z novin naší domácí populární hudby posledního týdne.

Ještě, že tam je to možná skupina Olympic a novinka, která se jmenuje jednoduše Až to stouně zabalí, hudba Petr Janda a text Petr Janda a Lukáš Pavlásek, vynikající nápad. Kdo ví, co bude Až to stouně zabalí? Noční proud bude existovat. Asi, možná.

0: Nevím, jestli si to uvědomujete, ale prožíváme společně poslední část soboty, poslední soboty tohoto měsíce, tedy měsíce září roku 2026, a do konce tohoto dne, do konce té soboty, už zbývá jenom 11 minut, takže už za 11 minut je tady půlnoc a bude poslední neděle měsíce září.
1: Na pokraji všeho bytí, po silném krupobytí, jak kocour na studené střeše, potají sledující dívku v okně, jak své plavé vlasy češe. Sedím tu sám a rozjímám. Jak řeky lásky proud si klidně teče, my jako dravé ryby snažíme se chytit, co se třpití. A pak, když háček zasekne, se divíme se tomu, kdo se diví.

že se nebe odplaví všechno, snad i tebe. Vítr odvane tvou vůni, tvé oči utopí se v tůni slz. Bude zas dobře jako loni, kdy jsem tě neznal skrz naskrz. A s novým větrem mraky zmizí a ukáže se slunce, které je mi dnes tak cizí. A já mu nastavím svou tvář a pozdravím ho úsměvem již skoro ryzím. A zalžu jenom málo, že už žádnou další tebe.

0: to za to stojí, čas všechno zhodí. Buď rád.
1: Na pokraji Ondřej Romila, předposlední písnička před půlnocí právě v tomto rádiu, to znamená na dvojce a to v nočním proudu. No a když teď už zní pod mým hlasem ta poslední, tak se s vámi rozloučím a s tímto dnem také, ale pozor, po půlnočních zprávách se můžete vrátit zpátky do nočního proudu. Zhruba tak 10 minut po půlnoci pokračujeme a nechoďte ještě spát. Nestojí to za to.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Superdávku čekají od října změny. Polepší si samoživitelé s dětmi do 15 let. Čína a Spojené státy se dohodly na snížení vzájemných cel. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1-2. A dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Je neděle 27. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. Změny se dotknou také podpory na bydlení.
2: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
3: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
2: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výše podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
4: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
2: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Radiožurnál.
1: Situace na infekčním oddělení pražské nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech tam lékaři přijali desítky lidí z újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci ze školní jídelny. Pacienti se už postupně vrací domů.
5: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
6: Myslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
5: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Problémy mělo více než 360 lidí z újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Ministři zahraničí Německa a Ruska se sešli v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Byly to první přímé rozhovory mezi zástupci vlád obou zemí od napadení Ukrajiny před více než 4 lety. Obě strany naznačují, že schůzku iniciovala ta druhá.
7: Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta by měl čas navíc sloužit k vyjednání širší obchodní dohody. Peking a Washington se taky shodli na tom, že je potřeba vést pravidelný dialog o přínosech a rizicích umělé inteligence. Zástupci obou stran řešili taky zahraniční politiku. Írán by podle nich neměl vyvíjet jaderné zbraně ani uvalovat mýto na provoz v mezinárodních vodách. Návštěva čínského prezidenta skončila v pátek a podle agentury Reuters nepřinesla žádný zásadní průlom. Další jednání mezi Čínou a Spojenými státy budou v listopadu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě v přepočtu 640 miliard korun. Země dohodu uzavřely během návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga v USA. Shodli se také na prodloužení obchodního příměří o další 2 měsíce.
8: Jednání v New Yorku trvalo asi 20 minut. Ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Johann Wadephul řekl televizi ZDF, že nabídl Rusku deeskalaci, ale to na ní prý neslyšelo. Wadephul dodal, že jednání přijal mimo jiné proto, aby veškerou komunikaci s Ruskem neobstarávali Američané. Jestli bude jednání pokračovat, záleží podle něj na Moskvě. Sergej Lavrov podle agentury TASS řekl, že od německého ministra neslyšel nic nového, že jen opakoval postoj Berlína. Ten se zakládá na celkové podpoře Ukrajiny a na hospodářském tlaku na Rusko. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. V Paříži řekl věřícím, že se člověk nemá uzavírat do sebe, ale obracet se k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. Sloužil v sobotu obří venkovní mši v centru francouzské metropole, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 000 lidí.
9: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho statisíce lidí a mávali přitom žluto-bílými vlaječkami. Lev 14. poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
10: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
9: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos programu Erasmus Plus přes 900 dalších, od mateřských a základních po různé typy středních a učilišť. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo do Francie.
11: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
12: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
13: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už raz do 7 000.
12: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: V Krušných horách skončil největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek tras prošlo až 2000 lidí. Využili organizovaných vycházek z průvodci, individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech.
14: Úžasný závěr se všemi státy dohromady.
15: Při slavnostním zakončení festivalu se na louce u bývalé celnice blízko Božího daru sešlo až 2000 turistů. Například z Brna přijela paní Eva.
16: Nakonec ještě tancování, ne?
15: Než se průvod vydal do nedalekého Obrvízentálu, zahrála účastníkům hornická kapela. Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
17: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to turisti, kteří chodí rádi do přírody a spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší.
15: Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté vstoupili do elitní skupiny Ligy národů porážkou 1-2 s Chorvatskem.
18: Branky padly až ve druhém poločase. Skóre otevřel krátce po změně strany 41-letý kapitán Chorvatska Luka Modrič. Potom srovnal Adam Karabec přesnou ránou k levé tyči. Ale hosty vrátil do vedení v 77. minutě střídající Marko Pašalič. Blízko ke gólu byl český debutant Matěj Radosta, jenže nejprve bránu přestřelil a když se později trefil, jeho radost zastavil po kontrole videorozhodčího offside. A tak Češi v prvním duelu pod španělským trenérem Deniou podlehli v Lize národů Chorvatsku 1-2. Z Edenu Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Kneblová se v italské Ivre stali mistry Evropy v kajak krosu. Závod si jel netradičně večer za umělého osvětlení před početnou diváckou kulisou, pokračuje Matyáš Novák.
19: Je to super, vlastně tak ten kajak kros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, v tom krosu to vůbec není problém. A ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat. Já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
1: České tenistky čeká dnes zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se utkají s Ukrajinou. Duel začne první dvouhrou v 11 hodin dopoledne českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Jíloviště na Čtyřce. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosník mostu a provoz tam proto mohou krátkodobě i zastavit. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky, projíždí se ale plynule. Na silnici 4 pozor na nehodu před Prahou směrem od Strakonic. U sjezdu na Jíloviště na kilometru 8,5 havarovala 2 osobní auta, mírně se tam zpomaluje. A u Prahy pozor na nehodu u Kamenného přívozu. Na příjezdu po silnici 105 od Jílového osobní auto narazilo do svodidel. Na místě je policie a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno a skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví. Juna.

Máme nový den, máme nové datum, už je neděle, je 27. září roku 2026. Máme skoro 11 minut po půlnoci, u mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje Noční proud. Je to poslední neděle tohoto měsíce, tedy měsíce září, a Noční proud končí až ve 2 hodiny ráno. Takže dobrý večer.

Skupina, která byla populární hlavně na přelomu 90. let, Soul to Soul, Back to Life. Sice nevím, proč se říká Babí léto, nevím, podle které báby to vlastně je, a myslím, že se jednou najde, ale každopádně dneska vyšla taková optimistická zpráva hned teď po půlnoci, takže je to vlastně nová zpráva tohoto dne. A to je to, že to babí léto bude pokračovat hodně dlouho ještě, budou teploty kolem 25 stupňů, nejméně do příští neděli. To je dobrá zpráva. To je prostě krásný konec září, nádherný začátek října. Ale říjen je ještě daleko.

za mě fantastická kapela Earth, Wind and Fire, September. Těch písniček o tomto měsíci, tedy o měsíci září, je více. Některé ještě v tomto nočním proudu takhle po půlnoci zazní. Tohle je ale Ricky Martin. Raz, dva, tři, Mařenko, a jdeme na to.

María, un, dos, María. Un pasito pa atrás. Un, dos, tres a Ricky Martin, někdejší, ale opravdu velká hvězda světa. Dnes zpěvák, který je stále ještě známým zpěvákem, ale už to není taková hvězda, jako to bývala, když tahle ta písnička byla novinkou a velkým hitem a neměl jen jeden hit ve své kariéře, měl jich samozřejmě více. Před námi je první česká písnička a navíc pomalá písnička nového dne.

Jestli si náhodou nemůžete vzpomenout, kdy jste tuhle písničku mohli slyšet poprvé v životě, tak to bylo v roce 1982. Jeden z domácích hitů roku 1982, jestli si dobře vzpomínám, tak ta písnička tenkrát také soutěžila v pořadu Hitčaráda a jmenuje se Přízrak 7B. To byl Petr Čejka, jeho skupina Karamel, jsem měl říct kamarád, Karamel, a je to vlastně autorská písnička, protože on, tedy Petr Čejka, nejenže tu písničku zaspíval, ale napsal hudbu i text. A teď italská píseň, která mi dneska, nevím proč vůbec, na chvíli zněla v hlavě.

Sydney Youngblood, to je zpěvák, kterého já jsem jako disc jockey objevil na konci 80. let. Sydney Youngblood, to je jeho umělecké jméno, jmenuje se Sydney Ford, narodil se 2.12. roku 1960 a tohle nebyl jeho první hit se jmenoval Eno Sunshine, byla to cover verze velkého hitu Billy Withersa, nebo Billa Withersa a pak už to přišlo, If Only I Could a také Sit and Wait, to jsou hity let 1989 a 1990. Teď jsme u nás doma, máme rok 2026 a tohle je zatím jeden z největších domácích hitů letošního roku. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si?

Vzpomeneš si, Eva Farna a Miraj a jedna z nejhranějších domácích písniček v našich rádiích v roce 2026, a to je rok, který právě prožíváme. 50. narozeniny dnes slaví zpěvačka Monika Absolonová. Velice rád jí za chvíli popřeji.

Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, jedna z takových těch optimistických písniček na diskotékách na konci 80. let. Pro fanoušky Beatles byl včera slavný den, včera bylo 26. září a právě 26. září v roce 1969, to znamená před 57 lety, vyšlo slavné album Abbey Road. Abbey Road, to je album, které je slavné samozřejmě díky písničkám, ale i díky obalu a díky tomu všemu, co se tenkrát v roce 1969 kolem Beatles dělo. Mezi těmi největšími hity z alba je písnička Oh Darling, kterou všichni známe.

Oh Darlin, jedna z písniček, které jsou na albu Abbey Road, které vyšlo 26. září roku 1969. To je samozřejmě doba, kdy já jsem vůbec nevnímal hudbu, byly mi 3 roky a ještě dlouho potom jsem nevnímal hudbu skupiny Beatles, ani jsem ji nějak nevyhledával, neměl moc rád, až po letech jsem potom pochopil, že to stojí za to. Nevím, jestli to víte, ale to album se původně mělo jmenovat Everest, neboli jak my říkáme hezky česky Everest, ale nakonec se jmenuje Abbey Road podle toho slavného studia, které je ve stejné ulici, tedy ta ulice se také jmenuje Abbey Road. Byli jsme tam několikrát, jsem tam byl asi 3krát s Milošem Skalkou, byl jsem tam i sám, natáčeli jsme tam i televizní hitparádu kdysi, když jsem byl poprvé v životě v roce 1991 v Londýně. Byl to tenkrát zážitek, mám i několik fotografií právě zpřed toho studia a také mnoho zážitků, třeba jak jsme se podepisovali na takovou zítku, která a je před tím studiem a tak dále. No a postupně samozřejmě jsem se k těm Beatles dostal. A já jsem si říkal, že by bylo dobré, kdybychom si poslechli ještě jednu písničku z tohoto alba, ale pustíme si až za chvíli, abychom neposlouchali Beatles dvakrát za sebou. Já se k tomu dostanu až někdy po 1 hodině ráno a je na to čas. Rovnou vám prozradím, že to bude písnička, která je na tom albu, ale zpívá ji George Harrison, což je taková zvláštnost, nebo myslím takový unikát, protože oni ho moc, jak se říká, k tomu nepouštěli.

Mám tě rád, takhle jednoduše slovensky se jmenuje písnička, kterou jsme teď poslouchali v nočním proudu. Máme 55 minut po půlnoci a zpíval Karol Duchoň. Mimochodem, ta písnička má neuvěřitelnou atmosféru, má neuvěřitelné napětí. A muselo to být fantastické, když Karol Duchoň tu písničku zpíval živě. Teď se vrátíme zase k té anglicky zpívané tvorbě, protože tohle je skupina Erasure a jeden ze zásadních hitů jejich kariéry, ale oni těch zásadních hitů mají skutečně mnoho. Blues

Hit, který je z roku 1990, Andy Bell a Vince Clark, tedy skupina Erasure, skupina, která je stále populární i v roce 2026. Někdy v roce 1993 mi někdo přinesl, já si myslím, že to byl single, nebo už to bylo album, ale nevím, ale bylo na tom, bylo to CDčko a byla na tom písnička Pod peřinou a celý ten název, nevím, jestli se to jmenovalo jenom Pod peřinou, nebo ten celý název byl Pod peřinou, ať se milují blázni, nebo se to tam jenom zpívalo v tom refrénu, na to už si nespomínám, ale vzpomínám si na to, že to bylo v tom roce 1993. Já jsem byl tenkrát moderátorem televizní hitparády a to CDčko, snad mám ještě schovaný někde, a bylo na tam napsáno Monika, já jsem nevěděl, kdo to je. Myslím, že mi přinesl to CDčko Roman Štefl nebo Michal David, já nevím, ale myslím, že Roman Štefl jako producent, a myslím si, že je hezké takhle si vzpomínat na to, kdy jste poprvé někoho poznali. A já jsem vlastně díky tomu poznal Moniku Absolonovou. A Monika Absolonová má dneska 50, její pade. Já si myslím, že to nemá cenu to nějak tajit a všichni to vědí. A podívejte se, co se stalo od toho roku 1993 do dneška. Je to jedna z těch českých zpěvaček, které mají úspěch a jsou mezi těmi nejpopulárnějšími i co se týká ankety Český slavík, protože v tom Zlatém slavíku logicky podle toho, že jí je dneska pade, nemohla ani bodovat, ale ten Český slavík je prostě i s jejím jménem. A tak si ji teď, já bych neříkal připomeneme, ale možná to slovo taky je dobrý. Připomeneme dvěma hity, tak tohle je písnička, kterou naspívala jako cover verzi a velice dobře se to povedlo.

0: Asi.
1: Asi, vymýšlím si tvůj hlas. Asi.
0: Asi a Monika Absolonová, dnešní oslavinkyně, zpěvačka, která dnes slaví 50. narozeniny, a je to úřadující bronzová slavice ankety Český slavík. Uvidíme, jak dopadne za rok 2026. Já jsem říkal, jak jsem jí poznal vlastně díky CDčku, pak jsme se samozřejmě poznali i osobně, ale poprvé jsem jí v muzikálu, protože je to také muzikálová hvězda, viděl v roce 1995, když mi Karel Svoboda vlastně ukazoval na Drákulovi, kdy ona nastoupila do Drákuly, a moc se mi líbila tenkrát, musím říct, že to bylo skvělý. Bylo to v roce 1995, my máme teď rok 2026 a ona má za prvé už několik ocenění z toho muzikálového světa. Třeba myslím, že někdy, no vlastně v tom loňském roce dostala cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v té kategorii muzikál a opereta, a je prostě hezký, že se takhle drží v tom oboru a samozřejmě je stále zpěvačkou populární hudby. A tak bych teď rád zahrál písničku, která patří k těm největším hitům, které se hrají v rádích už léta, a navíc je to muzikálový hit, jmenuje se Teď královnou jsem já. Monika Absolonová zpívá.

Guru Josh, rok 1990, Infinity, 1990s, Time for the Guru. Tak to je taková moje vzpomínka na Slapy, na Slapskou přehradu, na Novou Rabini, kde jsem v tom roce 1990 začal dělat diskotéky jako disc jockey. Bylo to pro mě něco fantastického, protože to byly diskotéky, které se zaprvé utrhly ze řetězu v tom roce 1990 logicky, protože byla nová doba, už byl kapitalismus v podstatě nastolen tady, ale ještě byl v takovém tom, bych řekl, rozvoji, takže já tam jezdil v roce 90 a 91, tak nějak 1991 a vždycky na víkend. Střídali jsme se tam s několika disc jockeyi na ty víkendy, byl to vždycky pátek, sobota. Bydleli jsme tam, no byl to prostě třídenní mejdan neuvěřitelného kalibru, takže vlastně v pátek jsme tam přijeli, byla diskotéka, pak se šlo spát, no ono se moc spát se moc nešlo, že jo. Skončilo to někdy, já už nevím, třeba o půlnoci a někdy ještě do dvou byl mejdan, možná do tří u vody, podle toho, jaké bylo počasí, a nebo na pokojích. Potom se na chvilku šlo spát, pak jsme se sešli na pláži na Nový Rabini, zase se pařilo nějakým způsobem, že jo, jedli jsme, pili jsme, pak jsme se trošku vyspali a zase byla večer diskotéka a tak to šlo i v neděli. A potom někdy odpoledne jsme se vydali na cestu do Prahy. V té době jsem na té diskotéce hrál třeba Sydney Youngblood, Nick Kamen, takovéhle hvězdy, Lisa Stansfield, Erasure, Eros Ramazzotti tenkrát, Sandra, Paula Abdul, skupina Big Fun taky byla tenkrát populární, Bad Boys Blue, Blue System, Laidback, Technotronic, no prostě rok 1990, MC SNR a Real McCoy, to

Malá dáma, Little Lady. Pokud se nemýlím, tak druhý hit kariéry zpěvačky Aneky, jak my říkáme u nás. Ten první se jmenoval Japanese Boy. To je písnička, kterou u nás známe s textem Mimořádná linka Praha-Tokio. Aneka měla několik diskotékových hitů právě na začátku 80. let, ale hrály se až právě tak do roku 92-93 ty písničky, které byly populární v těch 80. letech. Teď ale písnička, o které jsem mluvil před chvilkou, protože to je právě jeden z těch hitů roku 1990. Byla to taková dvojice MCSAR and The Real McCoy. Měli asi tři písničky, které se hrávaly na diskotékách a tohle je jedna z nich. Mně se to tenkrát moc líbilo. Tak si na tu dobu zaspomínáme.

0: breaking too.
1: It's on you. It's about the time, so come on.
2: MCSAR and the Real McCoy, It's on you, rok 1990 a diskotéky doslova a do písmen na celém světě. Já jsem včera slyšel písničku, kterou všichni známe od skupiny Pražský výběr, Pražákům těm je hej. Já jsem teď řekl od skupiny Pražský výběr, ale ono to není úplně přesné, protože třeba já, i když už jsem znal Pražský výběr, tak jsem tu písničku poznal v podání Františka Ringo Čecha z Hyčarády tenkrát. Viděl jsem v televizi poprvé ten videoklip, jak jde s kozou po Praze. A neviděl jsem samozřejmě to zákulisí, ale potom jsem se někde dozvěděl, že vlastně skupina Pražský výběr s textem té písničky, kterou napsal František Ringo Čech, neuspěla úplně, že jo, byla zakázána. A tak František Ringo Čech naspíval tu písničku a ona byla najednou slavná i díky tomu, že se šuškalo právě, že to je zakázaný Pražský výběr. A já jsem včera slyšel od jedné amatérské kapely tuhletu písničku zahrát. Teda musím říct, říkám to úplně nerad, jo, ale řeknu to hezky. Bylo to strašný, ale oni to hráli s takovým nadšením, že prostě mě to zaujalo a vzpomněl jsem si na to, když jsem tu písničku poprvé viděl v televizi a taky jsem se tenkrát natchnul právě pro ten text i pro tu muziku, aniž bych věděl, že to má něco společného s Pražským výběrem. Tak teď zazní ta písnička z vašeho rádia právě v podání Františka Ringo Čecha.

Hudba Michal Pavlíček a Michal Kocáb. Text František Ringo Čech, skupina Pražský výběr v tom nejlepším, přesně řečeno v té nejlepší sestavě, tu písničku původně v roce 1982 na to slavné album skupiny Pražský výběr, kde byly písničky jako SOS nebo Zubatá nebo Straka v hrsti, Hrabě X nebo Na Václavském Václaváku naspíval Michal Kocáb, ale tohle byla verze Františka Ringo Čecha. No, ono to nebylo zas tak těžké, to jste asi slyšeli, že on naspíval to přesně. Přes skupinu Pražský výběr. No ale tenkrát to bylo skutečně zjevení, představte si, Československou televizi v roce 1984, myslím, že to bylo dva roky na to, tak nějak myslím, že to bylo 94, možná 95, a tohle to znělo z té obrazovky. No, bylo to něco jako zjevení, ale je to fantastický zážitek, takže vzpomínka na Pražský výběr, na Františka Ringo Čecha a na píseň Pražákům, těm je hej, takhle se jmenuje správně ta píseň. Máme 1:35, máme neděli, je 27. září roku 2026 a já jsem ještě před tou 1 hodinou, když jsem vám říkal, že je výročí 57 let od té chvíle, co skupina Beatles vydala album Abbey Road, slíbil, že zazní i můj nejoblíbenější hit právě z toho alba. Je to písnička Something a zpívá ji George Harrison. No, oni tam zpívají i ostatní samozřejmě, ale ta písnička má takovou krásnou historii, že už existovala předtím, měla nebo mohla být už na bílém dvojalbu, ale George Harrison si nebyl úplně jistý a tak tu písničku ještě předělával a pak ji nechal naspívat na demo Joe Cockera. A Joe Cocker klidně mohl vydat single s tohletou písničkou, ale nestalo se tak. A tak nakonec je právě na tom slavném albu Abbey Road. To je prostě nádhera.

Nothing Compares to You, není to nic ve srovnání s tebou, v té originální verzi to naspíval kdysi někdo úplně jiný. My známe tu krásnou pomalou písničku, kterou zpívala Sinead O'Connor, a tohle byla taneční verze skupiny Chipnotic. Skupina Chipnotic byla taková německá, jak se říkávalo, Eurodance skupina, která právě existovala od roku 1988. A potom díky tomuto hitu se stala slavnou, ale pak přišly ještě další písničky, jako třeba I Can't Get Enough a další. Já si je velice dobře pamatuju, protože jeden z těch členů téhleté skupiny Chipnotic, který si nechával tam říkat v Německu tenkrát Jan Erik, jinak je to Honza Machálek, abych to nespletl, aby neřekl Michálek, Honza Machálek, tak ten působil taky tady potom, potom v roce 1990 a docela jsme se kamarádili, takže jsem věděl všechno, co se kolem té skupiny Chipnotic děje, a taky jsme je pozvali kdysi na takovou show, která se konala v Paládiu ve Vršovicích v Edenu, a tam nám vystoupili a zaspívali, a myslím si, že už neexistuje ta skupina, že možná už někteří ani nežijí z té skupiny, ale myslím si taky, abych k tomu ještě řekl jednou, že si něco myslím, myslím si, že měli velice, velice, ale skutečně velice pestrý život i díky hitu, který jsme teď poslouchali, protože objížděli ty největší diskotéky, které byly ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku, no tenkrát prostě kolem toho roku 1990-1991 to takhle bylo, že byly obrovské diskotéky pro tisíce lidí, ostatně to potom bylo i u nás, že jo. Tak já bych to teď zastavil, ale abych neměl tolik energie, tak to trošku zpomalím a pustím písničku, která se mi líbí v posledních asi několika týdnech. Natočili Dan Kohout Band. Dan Kohout byl kdysi také moderátorem Nočního proudu a byl velice zajímavým moderátorem Nočního proudu. Musíme ho někdy pozvat třeba na udělování cen Legenda Nočního proudu. A natočil album, na kterém je i písnička, která se jmenuje A nebo ne.

Budeme končit, anebo ne. A nebo ne, Dan Kohout Band, písnička, která je pravděpodobně tou třetí od konce v tomto nočním proudu, ale uvidíme. Máme neděli, je 27. září roku 2026, je to poslední neděle tohoto měsíce v roce 2026, tedy měsíce září. A vlastně příští neděli už bude říjen, no on bude říjen už za polovinu tohoto týdne, že? Protože 1. října máme ve čtvrtek. A ještě k tomu musím také dodat, že svátek má dnes Jonáš, takže Jonáši všechno nejlepší k svátku. No a před námi je veliký hit Lady Gaga Abracadabra, takže pozor, začínáme kouzlit.

Lady Gaga a Abrakadabra. Mám tady kouzelnou hůlku, dělám abrakadabra a z těch počtů, které jsem říkal před chvilkou, vykouzlím ještě další písničky. Původně jsem si myslel, že budou poslední dvě, ale oni se vejdou celkem tři, takže abrakadabra byla první, Belong Together a Mark Ember, což je americký zpěvák a autor, který měl v roce 2024 hit Belong Together, zaspívá teď.

Belong Together a Mark Ember, předposlední interpret tohoto nočního proudu. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně. Uslyšíme se na sváteční den, to znamená v pondělí, budeme mít takovou afterparty po svátcích. Mějte se hezky. Paráda. Děkuji.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. Já vám musím říct něco na začátek. Tak, děkuju vám všem, že mě posloucháte. A teď jsem se dozvěděl, že mě poslouchá moje kamarádka Iva. A ten způsob je velmi záhadný, protože ona dělá pole dancing.